co se děje, když se modlíme. I o tom byla tahle ta píseň Jolandy Adams. A přivedla nás k programu, který možná bude i téhleté části života křesťana věnován. Kuba Lofítek natáčel s misionářem v České republice Justinem Holdenem, který říká, že se mu na Češích líbí, že i když jim trvá delší dobu udělat rozhodnutí pro Krista, tak to v později v životě nezmění. Jak to, že má Justin Holden české občanství, i když je Američan? I o tom se dozvíte více v následujících chvílích.

0: Opět po týdnu se o slovo hlásí Hláska, pořad a podcast Rádia 7, který zaměřuje pozornost na evangelium, dobrou zprávu o Ježíši Kristu. Vítejte u jeho poslechu. Mým dnešním hostem, se kterým si budu povídat o roli evangelia v jeho životě a o posilování místní církve, je Justin Holden. Ahoj.
1: Ahoj.
2: Hláskou provází Kuba Lofítek.
0: Justin je učedník a následovník Krista, manžel, táta, kouč, je rodilý Američan, ale od roku 2013 žije v Liberci a v roce 2022 také získal české občanství. V Liberci jsou společně s manželkou a dcerkami součástí apoštolské církve, která nese název Církev v jiném stylu. Kde začít? Tak zkusme to vzít od začátku. Přibliž nám prosím krátce své dětství, rodinu, ve které jsi vyrůstal a svou cestu za Ježíšem.
1: Dobrá. No, jak jsi říkal, jsem Američan, tak moje cesta začíná tam, nebo vlastně ve Španělsku. Já jsem se narodil ve Španělsku a rodiče jsou věřící a my jsme se pak stěhovali do Ameriky, do Nebrasky. Já jsem asi začal s Bohem jako dítě. Já si nepamatuju konkrétně nějaký čas, ale měl jsem nějaký silný zážitky s Bohem v mém dětství. Velmi, velmi brzo, asi když mi bylo 7, jsem prožil povolání do misie a vnímal jsem, že Bůh pro mě má nějaký plán. Později ale se rodiče rozvedli a bylo to pro mě hodně náročné, protože jsem se za to hodně modlil, aby se to nestalo. Tak měl jsem takový období, když

0: jako jsem nevěděl, co na Boha myslet a neměl jsem ho úplně v lásce, protože jsem byl jako vlastně zklamán hodně. Později, když mi bylo 13, 14, já jsem byl u kamaráda a my jsme šli do sboru a tam jsem slyšel evangelium nějakým jiným způsobem a pro mě to bylo úplně klíčové, že jsem se tehdy rozhodl prostě věřit, že Bůh je a že mě miluje. A asi poprvé v životě jsem ho přijal jako svého vlastního Boha. Já si myslím, že jsem celou dobu měl nějakou víru, ale já jsem si osvojil tu víru tehdy, když mi bylo asi 14.
1: A dá se přiblížit, jakým způsobem k tobě Bůh mluvil v těch 7 letech, když už v těch 7 letech si přijal to povolání být misionářem?
0: Jo. Pochopitelně ten příběh není až tak jednoduchý, protože žádný příběh, jako žádný dobrý příběh není. My jsme chodili prostě běžně do sboru a bylo to Assemblies of God, takže něco jako AC, jako apoštolská církev tady v Česku. A my jsme měli misijní neděli, že jedno za rok jsme se hodně věnovali misím a že jsme o tom mluvili na všech bohoslužbách a to jako v Americe ten sbor byl jako tak velký, že jsme měli jako dospělí a děti úplně zvlášť a tak. A pochopitelně jsem byl na dětské bohoslužbě a nevím přesně, co to bylo, ale vím, že během chval nějak jsem to vnímal, cítil, prožíval, že Bůh ke mně mluví, že mám jít a sloužit. A asi od té doby hodně mi zněl v hlavě ten verš, koho pošlu. Nevím přesně, jak to je v češtině teď, ale kdo půjde za nás a koho pošlu. A tehdy jako 7letý dítě v podstatě jsem na to odpovídal, že chci jít. A myslel jsem si, že to znamená, že pojedu třeba do Jižní Ameriky nebo zpátky do Španělska nebo něco, ale takhle to úplně nedopadlo.
1: Když se zaměřím na to, že v nějakých těch 14, možná 15 letech si obnovil ten svůj vztah s Bohem, byl někdo, kdo se ti třeba osobně věnoval, kdo tě nějak třeba učednicky vedl tady po tomto rozhodnutí?
0: Určitě, já jsem měl různý lidi vlastně. Můj táta mě hodně vedl. Já si pamatuju, že jsme hodně často mluvili o Bibli a diskutovali různé věci, a to i od dětství. Když mi bylo 14, tak pro mě asi bylo důležitější o tom mluvit s někým jiným. A mluvil jsem hodně s vedoucí mládeže. A byla žena pastora tehdy a ona mě hodně pomohla, jako, a jak jsem říkal, že naši byli rozvedení a tak. A táta si vzal novou manželku, my jsme bydleli s tátou a ne s mamkou, což pro některé lidi je to zvláštní, ale taky nás bylo hodně. A já mám 2 bratry a ještě adoptovanou sestru a pak ještě nevlastní sestru a nevlastního bratra. A že nás bylo tolik, že já jsem měl hodně emocí a já jsem pořád řešil vlastně ten rozvod, že já jsem nevěděl, jak se s tím smířit a že to bylo hodně náročné a byl jsem hodně frustrovaný a naštvaný a ona mi hodně pomohla, protože taky, když se vzali jako s pastorem, ona byla asi 2. manželka, si myslím, takže nevím, jestli má svoje vlastní děti, ale v té rodině, že ona měla nevlastní děti. A mě to hodně pomohlo prostě s ní o tom mluvit. A pak ještě byl jeden týpek na mládeži, který se mi věnoval, byl starší než já, ale já si pamatuju, že měl řidičák a jsme mohli občas jezdit někam a tak. A bylo to super prostě s někým mluvit o takových věcech a prostě sdílet ty emoce a to, co prožívám a tak. A vždycky jako přesměřovat ty myšlenky na Boha a co s tím může Bůh dělat. A že jo, nějaké věci se mohly stát v minulosti, ale že Bůh mě má rád a že Bůh je ten dokonalý táta, který se mnou je a který jako na mě nikdy nezapomněl. Protože občas jako v té velké rodině jsem měl pocit, že jako klidně bych mohl zmizet a nikdo by si toho nevšiml nebo něco, protože jako nás bylo strašně moc, ale že jako Bůh mě zná a že na mě nikdy nezapomněl. To strašně moc pomohlo.

0: Měl jsi teda představu, že misie bude pro tebe znamenat Jižní Amerika nebo Afrika, ale nakonec to je trošku jinak, tak jak došlo k tvému propojení s Českou republikou?
1: Jo, bylo to hodně zajímavé. Když jsem byl na střední, tak já jsem měl takovou příležitost jet do Jižní Ameriky na misi, ale nedopadlo to. Já jsem nemohl sehnat ty prachy na letenky a všechno. Mm-hmm. Tak jsem byl trošku zklamaný a modlil jsem se. Já jsem řekl, tak bože, musíme vymyslet něco jiného. A pevně jsem věřil, že ten plán pořád platí, jako já jsem neměl pocit, že se to muselo změnit, tak a já jsem chodil na biblickou školu a součástí té školy bylo, že jsme měli mít nějaký misijní výlety. My jsme měli jet do Skotska a pak další ročník jsme měli jet do Mexika a pak asi třetí ročník jsme měli jet do New Yorku v Americe. No a ten první ročník to nedopadlo dobře, protože my jsme jeli do Skotska, ale pak nás nepustili do Skotska, museli, jako my jsme vlastně museli o den později nebo možná dva odletět zpátky do Ameriky, že prostě úplně nás odmítli. Dokonce mám takový křížek v pasu, strašný, jako mě doteď dělá strašně moc problémů, ale prostě mám takovou vzpomínku z toho. Do Mexika taky jako ta cesta byla zblokována, že to místo, kam jsme měli jet, tam byly nějaké jako války nebo já nevím přesně, co to bylo, ale prostě jako nějaký neklid. A pak jako vedení té školy zrušilo ten výlet, protože se rozhodli, že to nebude dost bezpečný pro nás, tak nepojedeme. A pak, když jsme jeli do New Yorku, tak já jsem to ani nepočítal za misijní výlet, protože jsem si řekl, no tak to je Amerika, jako co to je. No a byl jsem hodně frustrovaný z toho a já jsem se hodně modlil a pak Bůh mi asi dal tu odvahu a já jsem šel za vedením a já jsem řekl, hele, já jsem přijel, abych se připravil na misi, ale jako vy mi v tom vůbec nepomáháte, tak jako musíte něco s tím dělat. A ředitel jak to vymyslel, že můžu jet do Anglie a asi mezi tím za náma dorazil Stanislav Hart do našeho sboru. A já jsem tenkrát byl v Arkansasu a on přijel a mluvil o Česku a o tom, jak to tady vypadá, co vlastně všechno musí dělat ve službě a tak. A já si pamatuju, že mluvil o tom, že vlastně jako pastor dělá skoro všechno, že jako vedl chvály, už chvály nemusí vést, ale vede sbor a ještě musí vést mládež a že je to hodně náročný a hledají někoho. A to nám neříkal, že, jako, že by chtěl, aby někdo z nás přijel, ale prostě to jen tak řekl. A pak vedení mě poprosilo, abych ho odvezl někam do Oklahomy, protože měl nějaký další schůzky tam. Tak jsme měli 3 hodiny v autě a mluvili jsme o všem prostě. A já jsem se ho na to zeptal, jak to vypadá s mládeží a jak je to náročné tady šířit evangelium a všechno. A pak jsme se domluvili, že bych mohl přijet prostě na týden nebo dva a podívat se a to všechno jako vyzkoušet a tak. No a takhle jsme se domluvili, tak jsem to připojil k tomu výletu, takže já jsem jel do Anglie na 2 týdny a pak ještě do Česka a celou dobu jsem se modlil, aby mi Bůh ukázal, jestli mám zůstat třeba v Anglii nebo v Česku, anebo jestli mám jet někam jinam. V Anglii to bylo super, já jsem si to moc užil a dokonce jsem potkal tam i hezkou holku a tam byla skvělá církev a úžasné služby. Já jsem si říkal, no tak tady si dokážu představit život. Ale jako Bůh mi nepotvrdil, že mám zůstat v Anglii. A já jsem jel pak do Česka a já jsem se pořád modlil, aby mi to Bůh ukázal. A já jsem měl jako nějaký znamení v mysli, že no, my jsme se nějak jako dohodli s Bohem, že prostě jako to bude něco a pokud se to stane, tak jako budu vědět, že tam mám zůstat. No a v Česku a to vlastně bylo strašné, jako úplně strašné. Já jsem měl i zlomenou nohu, takže já jsem měl takovou obrovskou botu a tady byla zima v Liberci. A taky v Liberci je všechno do kopce. A taky jako jsem byl z Arkansasu, kde nemáme pořádnou zimu, tak já jsem měl špatné boty a měl jsem zlomenou nohu a když jsem sem přijel, tak úplně strašná zima a led úplně všude a všechno do kopce, tak já jsem tady v podstatě nemohl chodit a to bylo hodně náročné. A pak jako A my jsme dělali nějaké věci s Exit Tourem, takže jsme nosili nějaké vybavení na koncerty a takové věci do škol. A to bylo hodně, hodně náročné. A pak ještě ten jazyk, jako je to pro mě hodně vtipný, že v češtině se říká fuck jo, a to znamená v angličtině oh really, a je to prostě běžný, je to normální, ale když člověk nezná prostě nic z češtiny, tak slyšet všude fuck jo, to zní jako sprostý slovo v angličtině. Tak já si pamatuju, že jsem seděl v šatně a já jsem měl jako kávu a já jsem si říkal, kde jsem? Že jako prostě úplně šokující, všechno špatné, nekomfortní a tak. A jako zdálo se, že se to znamení nesplní a že to taky nebude to místo, kam je Bůh pošle, tak já jsem si říkal, no tak to je asi dobře, já jsem rád, že to takhle nebude. A pak poslední den, co jsem měl být v Liberci, tak Bůh udělal to znamení a já jsem seděl v autě se dcerou od pastora, od Standy vlastně. Ona se na mě dívala a měla asi jako 3, možná 4 roky. A pak jako takhle mi ukázala písničku. A já jsem nevěděl, co mám čekat, protože jako do té doby prostě na mě vůbec nekoukala, nechtěla si se mnou hrát nebo ani jako na mě mluvit, což jako chápu, já jsem nemluvil česky a tak. Tak. Ale dal jsem tam svůj dlaň a ona do mé ruky pustila kamínek. A to bylo to, co jsem čekal od Boha. Já jsem se modlil za to, aby mi někdo dal kousek tohoto města, kde budu. A ona mi dala kamínek. A bylo to jako pro mě hodně velký, jako nejprve jsem měl takový obrovský šok, já jsem si říkal, bože ne. Ale jako ve finále to bylo super, že jsem se mohl vrátit a já jsem se zamiloval do češtiny, do Česka, do Čechů prostě. Mám to tady moc rád a já jsem hrozně rád, že Bůh mě sem poslal.
0: Tak když jsi to s Bohem vybojoval a přestěhoval ses do Česka, tak předpokládám, že v počátcích té nové etapy života se učil především jazyk, což můžu říct, že teda tvoje čeština je výborná. A zajímá mě, jak se postupně vyvíjelo tvé zapojení v místní církvi, možná až do té doby, co děláš dnes?
1: Mělo to různé etapy. Já jsem nejprve musel dělat úplně všechno s překladem. A já jsem za to vděčný, že moje žena, a tehdy jsme spolu ani nechodili a já jsem o ní ani neměl zájem, ale že umí úplně výborně anglicky a ona překládala, když jsem měl nějaký kázání ve sboru anebo na mládeži. Já jsem skoro hned začal sloužit mládeži. Ona překládala, když jsme měli nějakou diskuzi anebo nějaký slovo. A já jsem se snažil co nejvíc. A jako vlastně skoro všichni uměli anglicky, takže jako s tou mládeží to bylo jednodušší asi. A se sborem vlastně bylo to krásné, jak rychle mě přijali. Já vím, že hodně Američanů nemají takový příběh, ale já jsem se cítil doma skoro od začátku. A i když jsme spolu možná nemohli úplně komunikovat nebo něco, a měli se mnou obrovskou trpělivost. Já si pamatuju, že s jedním kamarádem, já jsem byl u nich, on s jeho ženou, a já si pamatuju, že jsme spolu mluvili a já jsem uměl velmi málo, ale jsme seděli před počítačem a měli jsme otevřený slovník Seznam, teda Seznam slovník. A vždycky, když jako jsme narazili na nějaký slovíčko, což jako bylo pořád, který jako jsem neznal já, nebo neznal on, tak jsme to dali do toho slovníku a mohli jsme pak pokračovat a on mi pomáhal se skloňováním a tak. A jako rukama, nohama jsme se domlouvali a bylo to výborný, že vlastně já jsem měl od začátku takovou podporu s češtinou a zároveň ti, kteří uměli anglicky, mě strašně moc pomohli. Standa se mnou šel na všechny úřady a všechno, což jako strašně pomohlo. Vím, že jsem trošku vypočil z ty otázky, ale ten sbor byl úplně úžasný v tom, jako bez nich bych tady asi nepřežil, já bych tady nezůstal. A co se týká služby, skoro hned jsem se mohl sloužit všude. Já jsem měl jsem tam kázání, mládež jsem vedl, měl jsem pomoc s tou mládeží a ještě, no bylo to vtipné mít moderaci, protože jako s mou lámanou češtinou to bylo jako zajímavé, ale pak jsem sloužil ve staršovstvu a to bylo super. A dneska vlastně vedu nějaký skupinky a pořád jsem ve staršovstvu a pomáhám mládeži, když to potřebujou, ale jinak jako vedeme sluci, mladí, dospělí a prostě sloužíme všude, kde je potřeba.
0: Na to se chci právě ptát dál, protože v medailonku na webu Křesťanské akademie mladých je o tobě a tvé manželce napsáno: oba dva mají silnou touhu vyzbrojit mladé vedoucí, aby mohli ovlivnit svoje okolí a komunitu. Tak jak se to vyzbrojování děje prakticky? V čem spočívá?
1: No, asi nově, nebo nově, a od té doby, co jsme začali pracovat v KAMU, to vypadá tak, že já mám často nějaké hovory a s někým, že dělám coaching, ale primárně s vedoucími mládeži, že když něco řeší třeba komunikaci v té mládeži nebo nevědějí, jak začít, nebo jsou na začátku a nevědějí, jak dál, nebo jak připravovat nějaký slovo nebo diskuzi a všechno. Asi jako nejvíce, pro mě ta práce je hodně jednoduchá a občas mám pocit, že je to úplně zbytečné, že bych to dělal já, ale pak dostávám ten feedback, že je to, že je to strašně dobrý a že si to strašně váží, že právě to dělám já. A asi jako nejvíce vedoucí potřebují jenom podporu, že už mají nějakou vizi, znají svoje města a lidi, takže jako mně přijde, že tolik nepotřebují ty znalosti, jak potřebují tu podporu. A já jsem rád, že to můžeme poskytovat a že vlastně v rámci OMAKu v ACčku, sorry, za odbor mládeže, používám nějaký zkrátky pořád, a za odbor mládeže vlastně děláme různé akce a já jsem rád, že i takovým způsobem můžeme podporovat a pomáhat těm vedoucím a vlastně těm mládežím, že a děláme Christfest, máme Impulse Teams a to je něco relativně novýho a já to mám strašně rád, protože se můžeme sejít s těma vedoucíma, můžeme s nima strávit celý víkend a máme jako nějaký hodiny na koučování, máme nějaký vyučování a různý věci a jsem hrozně rád, že se můžeme intenzivně takhle věnovat těm vedoucím a jim pomáhat vlastně jako ve všem, jako co potřebují oni. A oni jako přijdou s tématama a že nám říkají, jako tak já řeším tohle z toho, tamhle z toho. A vlastně jako můžeme jim naslouchat. A to je pro mě je to krásný, je to úžasný. A oni si to strašně váží a vidím prostě růst v tom.

0: A když přijde na evangelium, na tu zprávu o Kristu, tak si člověk, který sdílí svou víru a vztah s Ježíšem více skrze rozhovory nebo naslouchání nebo praktickou službu nebo jednoduše řečeno, je to v celém tvém životě?
1: No, to je strašně dobrá otázka, protože to je něco, co asi neustále řeším a nad tím přemýšlím, jako jakým způsobem můžu přinášet evangelium a jakým způsobem to můžu vyslovit v podstatě. Protože já jsem vyrůstal v tom, že jsem měl pocit, že vždycky musím to vyslovit a vždycky jak musím někoho vést v té modlitbě spásení. Ale vlastně, že jsem na to přišel později v životě, že vlastně Bůh funguje trošku jinak, a obzvlášť tady v Česku. Mám pocit, že to rozhodně platí, že člověku můžeš mu říkat evangelium asi 10krát a až to slyší po 11., tak ta konečně uvěří a konečně něco s tím udělá. Že jako člověk to potřebuje slyšet prostě strašně moc, než něco s tím udělá. Tak já se snažím různě, jako máme přátelé, kteří nejsou věřící a já se snažím svým životem jim ukázat evangelium a co to znamená a jak mě to změnilo život. Když na to přijde řeč, tak o tom mluvím a vždycky jako se snažím říct, jako to, co Bůh dělal pro mě, protože si myslím, že to svědectví je to nejdůležitější. Že to je to nejsilnější vlastně, co máme. A až později, když někdo chce, nebo když někdo konečně uvěří, nebo chce dělat jako vážnější nebo důležitější krok ve víře, tak dělám tu modlitbu nebo něco, já nevím. Já si nemyslím, že ta modlitba je až tak důležitá, ale možná jsem jako trošku jiný v tom, ale myslím si, že to rozhodnutí, co člověk udělá, je to nejdůležitější. Takže když se člověk rozhodne žít s Bohem a prostě vzát se mu všechno, tak snažím se podporovat toho člověka. Tak asi, nevím, jestli to úplně dává smysl, ale snažím se šířit evangelium přes vztahy, přes naslouchání, přes můj život vlastně a jak Bůh změnil mě a pak podporuji toho člověka v tom, jako, jak se s tím rozhoduje.
0: Zmínil jsi, že máte kolem sebe s manželkou taky lidi, kteří nejsou věřícími, možná jsou hledajícími. A taky jsi zmínil, že někdy to v Česku funguje tak, že to člověk musí slyšet 10krát, 12krát tu zprávu. Tak máš praktickou zkušenost, že tito lidé se třeba nechají pozvat na nějakou skupinku nebo do církve, až právě mají vybudovaný ten vztah s tebou?
1: Já si myslím, že jo. My máme jednu kamarádku konkrétní, která já ji znám déle a ten vztah se buduje hodně dlouho. A už se objevila u nás ve sboru párkrát, ale ještě neuvěřila, ale vždycky, nevím, vnímám, že je tam nějaký posun, ale taky vnímám, že je to obrovský boj. My jsme viděli, že lidi, kteří jsou trošku na cestě anebo jako mají nějaké otázky, že pak jako přes ten vztah pak přijdou. Sem tam někdo přijde jenom z toho, že viděl něco na internetu nebo na Instagramu nebo něco, ale většinou si myslím, že jako musí někoho tam znát už a je to ještě lepší, když se s někým schází pravidelně, že má nějaký vztah, pak chodí na skupinku nebo na bohoslužbu nebo něco a pak později může řešit nějaké ty svoje otázky z toho setkání s tím člověkem. Třeba s tou kamarádkou, my jsme to takhle měli, že ona přišla na bohoslužbu a pak jsme se sešli později na kávě a že ona se mě zeptala na různé věci, jako proč to takhle je nebo proč nějak jako věříme a je to hrozně fajn. Musím říct, že když to porovnávám s tou Amerikou, že člověk jako uvěří mnohem rychleji, ale tady mám pocit, že i když to trvá hodně dlouho, že člověk, když dělá to finální rozhodnutí, tak to později v životě nezmění. Že už jako to platí a to vždycky bude platit. A to se mi hrozně líbí. Já si myslím, že to je jako skvělá vlastnost tady jako v Česku, že lidi, jako jim to trvá hodně dlouho dělat nějaký rozhodnutí, ale když to udělají, tak je to prostě, je to konec.
0: V závěru bych se ještě jednou chtěl dotknout toho medailonku, který jsem četl na webu Kamu. Společně s manželkou toužíte vidět silnou a zdravou místní církev v České republice. Tak v čem podle tebe spočívá síla a zdraví církve?
1: Ta otázka se mi hodně líbí. Pro mě to znamená, že církev zná Boha a zná jeho slovo. Já si myslím, že to je základ a to je to nejdůležitější, protože když neznáme Boha a neznáme jeho slovo, tak je hrozně náročný pak znát Ježíše a znát, proč věříme, jak věříme a nebo čemu věříme. A když člověk zná Boha a vidí vlastně v Biblii to všechno, co Bůh pro nás udělal, tak má silnou touhu to šířit, o tom mluvit dál s každým člověkem. A myslím si, že církev může vypadat nějak, jako jsou vlastně různé podoby a nemyslím si, že nějaká podoba je ta správná, ale to nejlepší, co můžeme předat, co můžeme mít, je tu lásku od Boha a to můžeme pak poslat dál. A myslím si, že jako když je církev zdravá a když jako je silná, tak miluje a miluje silně a miluje dobře, že jako pomáhá lidem, že jako má nějaký vliv na společnost, na komunitu, na město. A to je, co bychom rádi viděli všude. Po čem toužíme?
0: V Novém zákoně ve Skutcích v 16. kapitole v 5. verši je napsáno: církve pak sílily ve víře a rostly v počtu každý den. Tak přeji, ať i to vaše společenství, kde sloužíte, může růst a sílit i ta služba, do které jste zapojeni, a děkuju moc za tvůj čas a za nahlédnutí do tvého života a tvé služby tady v Česku.
1: Za málo, já děkuju.
0: A loučím se, milí posluchači, také s vámi. S dalším rozhovorem tady budeme opět za týden.
2: Hláska. Někdy stačí jen jedno slovo. Dohodli jsme si s Bohem znamení. Pokud se stane, věděl jsem, že mám zůstat, zmínil v aktuální hlásce misionář Justin Holden. V Česku nejenže zůstal, ale stal se aktivní součástí místní církve a pomáhá lidem na cestě objevování křesťanské víry a vztahu s Ježíšem. Hlásku můžete v našem vysílání zachytit v premiéře vždycky ve středu v 11 hodin a 15 minut. I příště se na setkání s vámi těší autor tohoto programu Kuba Lofítek.

0: הוא לא בקבר, הוא קם מן המתים.
1: Velmi silné vyznání znělo touhle písničkou v podání Shila Ben Hoda. Nevím, co přinese zítřek, ale vím, kdo jsi ty. O tobě nepochybuji. Nevím, jestli dnešek přinese radost nebo těžkosti, ale vím, kdo jsi a o tobě nepochybuji.

Pokud máte rádi cestovatelské výpravy, pokud vás láká vydávat se za obzor, tak právě tohle pozvání máme pro vás v té další hodině našeho vysílání, ke které se pomalu, ale jistě blížíme. Dnes se dostaneme do Athén, ale půjde o výpravu nejen tak ledajakou, ne čistě turistickou. Jestli chcete slyšet více, tak si pusťte naše vysílání, zůstaňte s ním.

Minula třetí, Rádio 7 vás provází nocí soboty 30. května 2026. Lucie Endlicherová přeje pokojný poslech a jak bylo slíbeno, vypravujeme se v dalších výdích do Řecka a dostane se na procházky po Akropoli.

0: vzpomínám, kdy se mi poprvé dostal do cesty do zorného úhlu koncept kalokaga thia, krása těla i ducha, kterou vyznávala řecká filozofie. Jen vím, že když jsem se ocitla na řeckých ostrovech, tak jsem si říkala, že to tam nějakým způsobem pořád přetrvává. Jakoby ti lidé uměli žít dohromady tady na zemi, nohama na zemi, a přitom se člověk potkává s nádhernými vznosnými stavbami, které se vztahovaly nějakým způsobem k božstvům, tedy aspoň to vědomí, že tam někde Bůh je. No, to jsou zkušenosti moje a krátké, turistické. Jak víte, v cestovatelském magazínu Za obzor máte příležitost setkávat se s lidmi, kteří měli možnost strávit v určité zemi delší dobu a poznat to úplně jinak a zevnitř. Na 5měsíční stáž se do Řecka vypravila Anička Odvárková, můj dnešní host, kterého srdečně vítám v magazínu Za obzor. Ahoj, Ani.
1: Ahoj.
0: Proč jsi vybrala Řecko?
1: No, já jsem vlastně chtěla vyjet někam do zahraničí a někam jinam než do německy mluvících zemí, protože studuju i němčinu a řekla jsem si, že za to studium chci stihnout nějakou jinou zemi, tak jsem se přihlásila a dala jsem si tam vlastně několik možností, Itálie, Řecko a Portugalsko, a nakonec vyšlo Řecko, což jsem ze začátku byla maličko možná zklamaná, protože jsem víc chtěla Itálii, ale pak jsem byla ráda, protože do Řecka se člověk, nebo je to dál, a i v Itálii jsem už několikrát byla, takže jsem za to Řecko pak byla ráda.
0: Byla ti tam užitečná němčina?
1: To vůbec. Mluvila jsem tam anglicky a pak jsem se tam učila i trochu řecky. Takže tak.
0: Co umíš řecky říct? Co si dneska vybavíš?
1: Už toho moc není a jen takový asi základní slova a snažím se to trošičku udržovat, aspoň umět číst jejich písmo. A to si myslím, že jsem ještě nezapomněla, ale jinak jsem to už hodně zapomněla.
0: Možná jsem měla začít pozdravem Kaliméra.
1: Kaliméra, tykanis.
0: Když se schystala, tak evropský kontinent, ale přeci byly nějaké speciální věci, které si věděla, že potřebuješ zbalit na 5 měsíců. Vůbec ses nedostala zpátky v průběhu toho času?
1: Ne, nedostala jsem se a vlastně ještě byla docela velká karanténa nebo lockdown za covidu, takže bylo aj docela těžké v té době cestovat a třeba jsem chtěla, aby za mnou přijeli potom nějaký kamarádi nebo můj přítel, a to vlastně bylo možné až úplně na konci toho mýho pobytu, takže jsem tam byla těch 5 měsíců.
0: Takže do Řecka ses vypravila na jaře 2021, vlastně za doby lockdownu. A ten široký pojem Řecko pojďme teď zúžit. Kde byla tvoje základna?
1: Bydlela jsem v Aténách, relativně jakoby v centru, i když je to obrovské město. A za tu dobu, co jsem tam byla, tak jsem se stihla podívat i do Tesaloniky na severu Řecka, do Korintu a potom na nějaké další ostrovy, kterých je v Řecku fakt hodně.
0: Jak ses dostala do Řecka?
1: Letěla jsem z Vídně letadlem do Aten a potom jsem dojela dopravou, takže tak.
0: Co se týče toho prvotního přistání na letišti a potom přepravy do bydliště, jaké to bylo? Stačila angličtina? Jak s tebou jednali jako s turistou? Neměla jsi pocit, že tě někdo chce natáhnout, ošulit, jak se říká?
1: Asi jsem ten pocit neměla. V tu dobu lítalo docela málo lidí, takže i vídeňské letiště bylo poměrně prázdný. A když jsme přistáli do Aten, tak mi to přišlo asi docela v pohodě. Jeli jsme potom vlastně metrem, který jezdí z letiště až do centra na hlavní náměstí, a potom jsme jeli teda taxíkem, což nám bylo doporučeno, že když máme veliký kufry, tak je lepší jet tím taxíkem potom než autobusem, že by se vám mohlo něco ztratit.
0: Takže jsi vystoupila přímo na hlavním náměstí v Aténách.
1: Ano.
0: Jsou tam opravdu přítomné antické památky, anebo se člověk potká i s památkami z jiných období?
1: Jsou tam přítomné i ty antické památky. Vlastně nedaleko toho hlavního náměstí Syntagma, tak je potom ta celá akropole, což všichni známe z fotek.
0: Je to kopec?
1: Je to kopec vlastně nad tím historickým, nebo tou tím centrem víc a vlastně potom vidět z různých částí Athén, protože v Athénách je daleko víc kopců a potom, když se člověk dívá z nějakého vyššího místa, tak vlastně vidí tu Akropoli na kopci, jak se tam jako tyčí, tak to je hezký. A jinak to město je takový, není tam za stolik jiných památek, bych řekla. Je to taková změť bílých, bílo-žlutých, šedých domů, ale nepůsobí to vůbec nějak šedě. Je to spíš takový bílý a když na to svítí slunce, což je hodně často, protože v Řecku hodně svítí sluníčko, tak je to takový bílý moře domů.
0: K památkám, třeba antickým vykopávkám, se člověk musí dostat do nějakého areálu, území, nebo jak vlastně narazím na památky tohohle typu?
1: Je to v tom centru kolem Akropole. Vlastně jsou tam taková jakoby ohraničená území. Za plotem buď, že to člověk vidí, co tam přímo je. A kdyby chtěl jako dovnitř, tak samozřejmě si musí koupit vstup. Ale v tom centru je takových víc míst, kde buď stávaly nějaké chrámy, nebo byla knihovna, nebo tam jsou právě nějaké další vykopávky. Takže to je v blízkosti té Akropole nejvíc.
0: Samozřejmě to bude ovlivněné tou dobou, ve které jsi byla. Byl tam zájem o památky?
1: No, oni byli nejdřív zavřené, mám ten pocit, a až potom se otevřeli a zájem tam určitě byl. Když jsem byla poprvé na Akropoli v květnu někdy, tak už tam byli i turisti a zahraniční. Byly slyšet různé jazyky, takže tam určitě ten zájem byl.
0: Protože jsi pobývala déle a mohla jsi se tady s tou kulturou zblížit, jaké to je pro místní, to, že okolo nich jsou antické památky?
1: Myslím si, že si to možná tolik neuvědomují, že možná ten, kdo žije v blízkosti těch památek, tak to určitě vnímá a myslí na to, nebo možná tam pronajímá nějaké ubytování, ale ti, co žijí dál, třeba v té čtvrti, kde jsem bydlela, která se jmenuje Kypsely, tak to vlastně už ani jako člověk neví, že někde o 3 kilometry dál jsou nějaký 2000 let starý stavby, nebo ještě vlastně daleko víc. Takže to je potom vlastně takový jako normální, bych řekla.
0: Popiš mi tu čtvrť, ve které jsi byla. Popiš mi svoje bydlení. V něčem to bylo jiné, odlišné, zvláštní?
1: Já jsem vlastně bydlela s jednou Češkou na bytě, což se nám podařilo nějakým způsobem zajistit. Ten byt byl docela velký a byl v takovém normálním domě, bych řekla, ve 3. patře. A bylo to v blízkosti takového náměstíčka, což bylo jakoby centrum té čtvrti Kypsely. Na tom náměstí byly různé takové restaurace nebo spíš takové to rychlé občerstvení jako gyros a podobně a nějaké kavárny, takže tam to hodně žilo. Tam byli pořád lidi na ulici, bavili se, pili kávu, jedli a byla tam i zastávka, takže tam jezdilo docela do spojů jakoby jinam. A bylo to takové živější, bych řekla obecně, než tady bydlet na sídlišti, že tam opravdu to žije a jezdí tam spousta motorek a taxíků a tak.
0: Byl hluk třeba v noci, že se špatně spalo?
1: To zas si myslím, že ne, ale určitě to bylo trošku hlučnější než tady, protože tam tím, jak je i daleko víc teplo, tak lidi jsou prostě díl venku, vysedávají a je to prostě trošku jiný styl života než tady, co jsme zvyklí.
0: Ty jsi zmiňovala kávu, jsou cestovatelé, kteří jdou po kávě. Nevím, jestli seš ten typ, ale jak to je s tím rituálem kávy? Já si říkám, horký šálek kávy takhle v tom horku úplně není to pravé. Čeho jsi tam všímala?
1: Horkou kávu tam taky pijí, ale jenom v období zimy, což je velice krátký období a vím, že už někdy v únoru jsem si kupovala ledovou kávu, protože už bylo 20 stupňů a oblíbená káva je tam ledová, Freddo espresso nebo Freddo cappuccino, to mají všude, v každé pekárně, kavárně a V té době, kdy jsem tam byla, tak to bylo i relativně levné, že to třeba stálo euro, euro a půl, což byla super cena, takže každý den jsem si pro kávu chodila.
0: Pro kávu a pro nějaké pečivo, třeba čerstvé, jak jsi vlastně se stravovala?
1: Pro pečivo jsem taky chodila. Vlastně tak 20 metrů od domu jsem měla jednu pekárnu a musím říct, že řecké pekárny jsou daleko lepší než české pekárny, že je tam daleko větší výběr, nebo aspoň mi to tak připadalo, a v té pekárně vlastně nebylo jenom vyloženě pečivo, ale i káva, zmrzlina, nějaké další zákusky, a byla to taková pekárno-cukrárna, bych spíš řekla. A kupovala jsem si chleba, nějaké další housky nebo bagety, už nevím přesně, co tam všechno bylo, ale pamatuju si na jeden chleba s ořechy vevnitř, jako s kouskami ořechu, a ten byl strašně dobrý.
0: Takže jsi na něj chodívala častěji?
1: Ano, chodívala jsem na něj častěji, ale zase byl trochu dražší, tak jsem si ho nemohla dovolit každý den.
0: V pekárně se spotkávala s místními. Všimla jsi si v interakcích rodinných takhle na ulici a v tom něco, co je třeba jinak než u nás v České republice?
1: Určitě je jinak to, že se žije daleko víc na ulici, nebo aspoň v tom městě to tak bylo v té čtvrti, že tam vlastně byla i taková jedna docela dlouhá pěší zóna, a na té děti si tam hrály v parku s míčem na chodníku a rodiče u toho vysedávali na lavičkách a právě popíjeli kávu nebo něco jedli. Takže to bylo takové daleko, že ti lidé žijí víc pospolu na té ulici, než že by byl každý zavřený ve svém bytě a tam si něco dělal. Určitě je to i tím počasím, ale možná i tím, že Atény jsou opravdu velké město a těch parků tam není tolik, takže i na těch ulicích se prostě žije, hraje a tak dál.
0: Jak daleko trvala cesta z ubytování do zaměstnání?
1: Já jsem vlastně většinu času pracovala z domu, že jsem vlastně učila žáky online, a takže jsem nikam nemusela dojíždět, a vlastně ta moje šéfová, nebo ta, co mě tam měla na starosti jako stážistku, tak bydlela vlastně na tom stejném náměstíčku, jak já, což byla veliká

0: Většina těch rodin, co tam takhle žijou, tak jsou třeba bilingvní, že maminka je Češka, otec je třeba Řek a ty maminky se tak snaží, aby ty děti uměly i tu češtinu, i když žijí třeba v Řecku, tak právě existuje taková česká škola, a která probíhá hlavně v sobotu a je tam jakoby vyučování češtiny, potom i něčeho dalšího. A děti dělají různé aktivity a potom probíhají i nějaké další akce, což teda v tom covidu bylo trošku omezenější. Takže jsem vlastně učila nějaké řecké žáky a potom jsem ještě učila online další žáky, kteří nebyli jenom z Řecka, ale byli vlastně z celé Evropy a světa, což je takový další projekt Krajánek ve světě, a který online vlastně funguje, a ta výuka byla online a učila jsem vlastně děti, které byly každý z jiné země, uměli všichni vlastně na nějaké úrovni češtinu, což bylo strašně zajímavé, že jsem češtinu slyšela s tolika různými přízvuky, že to bylo roztomilé.
1: Jak děti reagovaly na výuku češtiny, ten jazyk, který vlastně ve své kultuře běžně používat nebudou? Zaznamenala otrávenost otázky proč, jak na to reagují?
0: Byly to poměrně malí děti, tak třetí, čtvrtá třída, takže si myslím, že ještě je to tak jako bavilo, že jsou ještě v tom věku, kdy tolik možná neodporují. Většina z nich byla docela namotivovaná, že ty hodiny je bavily, protože jsem se je snažila dělat takovou zábavnou formou a neměla jsem vlastně vyloženě češtinu v tomto případě, ale takovou jakoby prvouku by se dalo říct, takže jsme probírali různá témata a vlastně hlavní bylo, aby slyšeli češtinu a mluvili česky a tím pádem třeba měli i vlastně jakoby české kamarády, kteří ale žijou v jiných zemích, tak to bylo takové propojení všeho dohromady.
1: Čistě teoreticky, kdybys byla v téhle situaci, že bys bydlela v jiné zemi, měla třeba životního partnera jiného národa, stala bys o to, aby děti vnímaly češtinu, nebo bys spíš se snažila, aby se zaintegrovali se vším všudy?
0: Určitě bych o to stála. Myslím si, že to za to stojí a že je dobré umět jazyk navíc, když vlastně je to takovým lehčím způsobem, když ten rodič mluví jazykem, což jsem vždycky těmhle dětem záviděla. A myslím si, že je to fajn. Možná, že potom bych ztratila zájem, kdybych byla starší a měla bych hodně školy a chtěla bych mít jiné kroužky, tak bych možná od toho trošku ustoupila, ale myslím, že zpětně bych byla ráda, že umím další jazyk a když pojedu do Česka, že bych, nebo do jiné země, že bych se domluvila.
1: Říká místním něco Česká republika?
0: No, asi tolik ne. Už si zase nepamatuju tolik reakcí, ale vím, že občas bylo těžký jakoby vysvětlit, že jsem z Česka, že občas lidi moc netušili, ale potom na druhou stranu byli lidi, kteří říkali, jo, jasně, Praha a tak, takže jako něco znali.

0: V cestovatelském magazínu Za obzor jsme se dnes vypravili do země, která bývá častým turistickým cílem, obzvlášť přímořské oblasti, anebo nádherná města, jako je třeba město Athény. Athény ale nejsou jenom turistická centra. Obyčejný život v Athénách zažil host dnešního magazínu Za obzor Anička Odvárková a právě o tom si povídáme. A mě by teď zajímalo, Aničko, když jsi tam jela, jak těžké nebo snadné bylo najít církev, jestli jsi tohleto hledala nebo jestli jsi byla připravená tu svoji víru nějak po těch 5 měsíců udržovat sama.
1: Určitě jsem církev chtěla najít. Vlastně když už předtím jsem byla i v Německu delší dobu a taky jsem si tam církev našla, tak jsem s tím nějak tak automaticky počítala, že si někoho najdu, že je tam více církví a že někam chci začít chodit a být v kontaktu i skrz to s místními lidmi a poznat zase jinou církev, to mám moc ráda. Takže jsem se tam snažila nějakým způsobem nakontaktovat, hledala jsem i mezinárodní sbory, ale trošku stížené to bylo právě tou pandemií a covidem, protože vlastně žádné bohoslužby se naživo nekonaly, jenom online, takže za začátku to bylo takové těžké, že jsem moc nevěděla, jak se tam jakoby dostat. Takže jsem se asi jednou připojila na nějakou online bohoslužbu mezinárodního sboru, ale potom jsem se skrz mého jednoho kamaráda z World of Life vlastně dostala ke kontaktu na jednu řekyni, která mi dala kontakt na další slečnu a ta slečna už byla z jedné církve, kde dělali i mládež a tu mládež dělali naživo, takže to bylo moc fajn a začala jsem vlastně chodit na tu mládež každou sobotu. A tím, že právě byla pandemie, tak hodně byli venku, nemohli se vlastně scházet v té modlitevně nebo v těch prostorech, takže jsme chodili ven hrát nějaký sporty do parku a tak dál a tím jsem se vlastně přidala do té církve. A až trošku později jsem zjistila, že vlastně ta modlitevna stojí asi 50 metrů od mého baráku v mé ulici, takže to bylo podle mě takové úplně boží vedení nebo boží načasování, za co jsem byla strašně ráda.
0: V kontaktu s místními setkala se s někým, navázala si třeba přátelství nebo naopak v nějakém kontaktu si říkala, ti lidé myslí úplně jinak než já.
1: Tak asi nejvíc jsem potom trávila čas s těmi lidmi z mládeže, to jsme se vlastně vídali, podnikali jsme různé věci, takže to byl asi takový můj největší kontakt. Super bylo, že třeba tím, že jsem bydlela i blízko té modlitevny, tak jsem potom v našem bytě vlastně mohla být i besídka pro děti, což bylo super. Snažila jsem se chodit hodně po Athénách a tak různě i pozorovat lidi, jak se chovají. A co je hodně zajímavé, tak se mi líbily trhy. Vlastně jsem chodila nakupovat čerstvou zeleninu a i nějaké ovoce na trhy, které se konaly v blízkosti v ulicích, tak tam jsem zažila ty místní, jak vlastně nakupují a jak berou sebou takové obrovské tašky a nakupují daleko víc než v supermarketech vlastně tyto věci na trzích, protože to je i daleko levnější. Takže tam bylo občas sranda se dorozumět, protože ne všichni právě třeba ty, co prodávali, tak neuměli anglicky, tak to byla někdy sranda a to se mi moc líbilo. To mi v Česku chybí, že nemáme tak dobré trhy. Na Zelňáku to nic moc není.
0: Ve srovnání s athénským trhem?
1: Ano.
0: Když mluvíme o plných nákupních taškách, měla jsi šanci se dostat někdy do domácnosti a vidět, co s těmi nákupy udělali, jak se vařilo, nebo ta příležitost nebyla?
1: To jsem nikdy v domácnosti nebyla vlastně. To ne, ale supermarkety byly pěkný, ale rozdíl právě bylo, že třeba sekce ovoce, zeleniny v těch supermarketech nebyla tak velká, protože spousta lidí nebo velká většina to kupuje právě na trzích, takže to byla třeba změna. Nebo i v sekce pečiva ve supermarketu nebyla nic moc a právě ty pekárny, které jsou velmi dobré, tak zase většina chodí tam.
0: Vařila jsi sama?
1: Jo, vařila jsem si sama, snažila jsem se, ale zároveň jsem i často chodila ven na jídlo k kupovat si gyros třeba, protože to bylo relativně levné, takže jsem několikrát týdně i si koupila k obědu nějaký gyros a to mi stačilo, takže jsem to tak nějak kombinovala.
0: S Řeckem mám spojený olivový olej. Zaznamenala jsi, že ho často používají?
1: Jo. Měli jsme ho i doma a vím, že Řekové používají zásadně jenom olivový olej, že to vychvalovali a vlastně i na těch trzích se prodával, takže byl relativně dobře dostupný a myslím si, že i daleko, daleko levnější, než co můžeme koupit tady v Česku.
0: Měla si dojem, že je chuťově odlišný?
1: To úplně nevím, protože zase tolik jsem, tady v Česku ho nepoužívám, takže jsem to asi nemohla nějak srovnat.
0: Tak budeme trochu oscilovat mezi člověkem, který tam žije a turistou. Já bych se ještě znovu, než opustíme Atény, s tebou vrátila na Akropolis. A kdybys mohla nás vzít na procházku, abychom se po těch místech podívali tvýma očima a pochopitelně mě zajímá i ta část křesťanské historie, která se tam psala.
1: Tak Akropolis je vlastně, jak už jsme mluvili, je na kopci nad tím historickým centrem Athén. Je to vlastně součástí té Akropole je více chrámů nebo více staveb, teďkon už takových trochu trosek, ale je to pořád patrné a vlastně hlavním chrámem, který je na všech fotkách, je Panthenon, který se teďkon i rekonstruuje. A vlastně se tam dá jít kolem těch všech chrámů. Je to tam docela prostorné. Na co si člověk musí dát trochu pozor, je, že musí myslet, že bude svítit hodně slunce, protože se tam není kam schovat. A když jsem tam byla poprvé, tak jsem se hodně, hodně spálila. A vlastně dá se tam chodit mezi těmi stavbami. Potom je tam také veliké divadlo, nebo vlastně dvě divadla. Jedno z nich je takové novější, tam se pořádají i různé koncerty a akce. A to druhé, to je to jedno z nejstarších divadel, které už je značně takové rozpadlé, ale pořád je patrné a tam vlastně ty první dramatikové předváděly svá divadla, takže to bylo moc pěkné. A tak jsem tam byla vícekrát, takže je tam potom i takový jakoby kopeček ještě další, nebo jak to říct, taká skála spíš. A tam vlastně na tom místě měl Pavel, apoštol Pavel, své kázání nebo svůj nějaký proslov k Athéňanům. Tak to mi přišlo strašně super, že vlastně můžu být na místě, kde prostě před 2000 lety někdo takhle mluvil a je o tom vlastně záznam v Bibli, přímo i to, co říkal, tak jsem si to potom četla a potom, když i za mnou přijeli kamarádky, tak jsme si tam sedli a řekli jsme si, že tak a teď si přečteme to, co bylo na tomto místě, tak to bylo hrozně fajn a takové prostě zajímavé být na tom místě, kde se ta historie vlastně odehrávala.
0: Po písničce se vypravíme na cesty, protože jsi sama říkala, že jsi vybrala některé řecké ostrovy, na které jsi vycestovala. No z toho výčtu, který jsi dávala, to nejsou ty nejznámější, to nejsou ta nejznámější místa, kam se turista dostane. Proto pokud chcete s námi zůstat, tak vás opravdu čeká ta část Řecka méně známá.

0: Na aténském pahorku Areopagu jsme se rozloučili v předchozím vstupu v cestovatelském magazínu Za obzor, který nás doprovází správně po Řecku. Mým hostem je Anička Odvárková, která strávila z jara roku 2021 5 měsíců v Aténách, ale jak už bylo řečeno, určitě využila možnost také cestovat. Vybrala několik ostrovů, jejichž jména se standardně v nabídkách cestovních kanceláří na první dobrou nenabízejí. Mě tedy zajímá nejprve, Aničko, ten výčet a taky proč. Proč si volila právě tahle místa?
1: Já jsem za tu dobu stihla, pokud se správně vzpomínám, 4 ostrovy a ten první, Egina, jsem zvolila proto, protože je to nejbližší ostrov k Aténám. Je to vlastně nějaká půl hodina, hodina trajektem, takže všichni Aténané i o víkendech jezdí vlastně tam. Co je na tom ostrově zajímavé, tak že se tam pěstují pistácie a vyváží se do zahraničí jako po celém Řecku a já jsem milovník pistácí a pistáciové zmrzliny, takže to bylo pro mě skvělé a musím říct, že ta zmrzlina na Egině byla zatím nejlepší a viděla jsem i ty pistáciové sady, co tam byly, tak to bylo na Egině.
0: Využívají i dřevo? Bylo tam vidět třeba výrobky ze dřeva toho stromu? Nebo
1: to jsem nezachytila, ale je to možný, že se to dělá.
0: Když říkáš, my jsme jeli, kdo to byl?
1: Já jsem na většinu těch výletů jezdila vlastně s další Češkou, Bělou, a vlastně jsme byli obě na té stáži společně, že jsme vlastně společně pracovali i na tom učení dětí a vlastně jsme byli takové parťačky, bydleli jsme spolu na tom bytě, takže když říkám my, tak většinou mluvím o ní a myslím si, že na ty výlety a vlastně i na objevování Řecka, Atén a všech možných věcí, že je to vždycky super být ve dvou. Jednak je to bezpečnější a jednak má člověk s kým sdílet hned ten zážitek a nějak to prostě prožívat spolu, takže...
0: Když říkáš bezpečnější, jedna věc, která pro mě byla neúplně příjemná na Řecku, byla jako zbytečný zájem mužů. Bylo něco, co jsi taky v téhle oblasti jako zažívala?
1: Jo, určitě jsem si to všímala, že ty muži vlastně jakoby daleko častěji třeba měli nějaké jako, jeli kolem motorkou a prostě na mě něco pokřikli, což jsem nevěděla co, protože jsem nerozuměla, naštěstí možná. Takže určitě jsem si toho všimla, že i na mě jako více koukali, možná bylo i někdy poznat, že nejsem možná řekyně podle toho, jak jsem se oblíkala nebo možná kde jsem chodila, nevím. Ale určitě jako jsem potom byla ráda za klidné Česko, že je to opravdu znát. Není to nějaká strašně nebezpečná země, to určitě ne. Je tam bezpečno a chodila jsem často i sama třeba na procházky a nějak jsem se necítila, že se mi něco stane, ale přece jenom jsem se měla asi více na pozoru a byly takové 2/4 v Aténách, kam bych asi úplně sama v noci nešla, že bylo o tom známý, že tam jsou takový různý lidi, mají tam drogy a podobně, takže bych tam asi nechodila sama v noci.
0: Na Eginu cestují a Aténané, jsou tam také pláže. Koupou se vůbec Řekové, nebo jsou to ti legrační turisté, kteří tam prostě na pláži?
1: Na Egině jsou taky pláže, taky jsme se tam koupali a u Atén je taky spousta pláží, že Atény leží přímo u moře, takže je tam takový dlouhý úsek, kde je spousta různých pláží a vlastně kolem nich jezdí i tramvaj, takže je to celkově docela dost dostupné z centra. A Řekové se koupou, ale až když je opravdu teplo a když je voda teplá. Takže my jsme se koupali už na začátku dubna a poté na konci dubna. Ale Řekové, ti ještě chodili v bundách v dubnu, takže to určitě se nekoupali. A potom se koupali až třeba v červnu, kdy už prostě byly 30 a voda byla dostatečně ohřátá, aby oni tam vlezli. Takže je tam určitě vidět ten posun jakoby vnímání tepla a teploty vody, což pro nás prostě středoevropany už je 20 stupňů teplo, takže...
0: Takže se dá poznat, kdo se tam koupe v dubnu, tak určitě není domorodec.
1: Ne, to určitě není Řek, i když výjimky určitě jsou možné a myslím, že v únoru se tam někdo koupal a myslím si, že to spíš byl Řek, který byl dostatečně otužilý a chtěl se otužovat, ale jinak většina Řeků chodí na pláže i v zimě nebo na jaře, ale jenom sedí na pláži, na dece, má piknik, ale nekoupou se ještě.
0: Chodí na pláž jako do parku, to bych si tady opravdu dala líbit.
1: Přesně tak, jako do parku, tak na pláž.
0: Další ostrov z té čtveřice, kam nás pozveš?
1: Další ostrov byl Milos, který je součástí Kyklad a vlastně do této oblasti spadá třeba i to známé Santorini nebo Mykonos. Ale Milos je takový trošku zapomenutý, bych řekla, a spousta Řeků mi říkala, že to je jeden z nejkrásnějších ostrovů a že Milos je pro ně prostě top. Takže jsme jeli vlastně tam na doporučení právě ostatních a vůbec toho nelituju, byl to opravdu krásný ostrov. Vlastně v některých vesničkách tam byly opravdu ty bílé domečky s modrými oknami, takže prostě taková ta řecká klasika, co známe z fotek. A tím, že to bylo na začátku června, kdy jsme tam byli, tak tam nebyli skoro žádní turisté ještě, což byla taky velká výhoda. A vlastně na tom ostrově jsme si jednak koupali, byly tam takové bílé útesy přímo u moře, což je taky známé. Potom jsme byli v takové malinké rybářské vesničce, která byla přímo u vody a ty baráčky byly takové barevné, jeden vedle druhýho a byly přímo jakože třeba 2 metry od vody, takže vlastně když trošičku zašplouchala voda, tak už to bylo jako hned na těch barácích, tak to bylo taky zajímavé tam se projít a viděli jsme tam i divadlo také v kopci, staré řecké divadlo. To bylo taky moc krásný a chtěla bych to zažít v té době, kdy opravdu to divadlo fungovalo, protože ono bylo ve svahu a vlastně, když tam člověk seděl, tak viděl nejenom na ty herce, ale viděl i do dály vlastně moře a všechny kopce kolem a bylo to opravdu krásné. Takže to bych bývala chtěla zažít.
0: Kulisy, jaké by kulisák nepostavil přesně a nevymyslel. Jak se dostane člověk z Athén na Milos?
1: Jeli jsme trajektem. Vlastně u Athén je, nebo jedna část Athén se jmenuje Pireus a tam je obrovský přístav, asi největší v Řecku. A z něj jezdí trajekty na různé ostrovy právě. A my jsme jeli vlastně jedním trajektem, který mi připadal trošku jako vlak na vodě a byl docela rychlý. Tím jsme se dostali asi za 2 hodiny na Milos. A když jsme jeli zpátky do Athén, tak jsme jeli opravdu tou velikánskou lodí, tím trajektem, kde jezdí auta, kamiony a další prostředky a vlastně dovážejí na ostrov i různé jako potraviny a prostředky. Takže to potom trvalo 7 hodin, protože to jelo vlastně přes několik ostrovů, mělo to několik zastávek, ale byl to pro nás velký zážitek, protože jsem asi ještě nikdy nejela na tak velké lodi a ráda jsem pozorovala, jak do té lodě vlastně vyjíždí celý kamion, nechá tam ten náklad a vyjede vlastně ta malá kabina, tak bylo neuvěřitelné, kolik se do té lodi vlastně dostalo kamionů a aut. A tak to byl taky zážitek.
0: Zase ovlivněnou pandemií, kdo byli spolucestující?
1: Myslím si, že to už byli i nějaký turisté. Přece jenom už tam na začátku června už tam nějací byli a všimla jsem si, že na Milosi byli Američané. Na Milosi je vlastně i letiště, takže tam už to asi nějakým způsobem trochu fungovalo. Ale určitě to mohli být i Řekové, kteří právě díky pandemii možná více cestovali, protože právě na těch vytížených místech nebylo tolik turistů a vím i o nějakých těch kamarádech z mládeže, kteří právě třeba někdy v dubnu nebo v květnu jeli třeba na Santorini, protože prostě se tam chtěli kouknout, když tam nejsou hory turistů.
0: což bych vlastně přirovnala k naší tuzemské turistice. Také to vždycky neznamená, že musíme jít někam za zajímavostmi do dálky a ono nám někdy u nosu sedí to, co jsme neviděli a co je zajímavé. Ještě jedna vzpomínka, když dovolíš, moje z pobytu na Řecku. Ostrovech. Poměrně velký rozdíl od přímořských letovisek a takového toho standardu a potom v horách, kde lidi žijí opravdu velmi, velmi až chudě, jednoduše. Zaznamenala jsi něco takového nebo jsi neměla příležitost se do těchto míst podívat a tenhle kontrast registrovat?
1: Tenhle ten kontrast jsem asi moc neregistrovala, ale všimla jsem si, že na těch ostrovech ty lidé opravdu mají ten svůj malý baráček a asi jsou pořád tam, nikam možná tolik necestují, jsou spokojení na tom ostrově, kde jsou, mají rádi to moře, to prostředí tam, takže možná nejsou tolik cestovalí a nemají potřebu ani tak cestovat a jsou spokojení tam, kde jsou, ale asi jsem nezaznamenala takový nějaký rozdíl, jako v horách jsem tam nebyla.
0: Další dva ostrovy, kdy jsi tam cestovala a v čem byly specifické?
1: Na konci svého pobytu jsem vlastně cestovala na Skiathos a Skopelos. Bylo to teda už v červenci a to jsem vlastně spojila dohromady. Tyto dva ostrovy jsou známé proto, že se tam točil film Mamma Mia. Takže to místní i docela využívají k lákadlům, k turistům a spousta kaváren se tam jmenovalo Mamma Mia a podobně, ale ostrovy to jsou moc krásné a jsou to už vlastně severněji od Athén položené ostrovy, takže není to tam tak vyprahlé jako na Milosy. Protože na Milosy opravdu není moc stromů, je tam hodně sucho, spíše ty bílé skály, kdežto na Skiathu a Skopelu byly i lesy a bylo to tam takové zelené, takže byla hezká kombinace té zelené, zároveň toho moře. Takže se mi tam velice líbilo a tam jsme měli možnost jet na výlet lodí, kdy jsme vlastně objeli trošku ten ostrov Skiathos a právě se dostali na Skopelos, kde jsme byli v tom hlavním městečku a potom jsme se zase vraceli zpátky na Skiathos a vlastně na tom Skopelu, tak tam je známý takový právě z toho filmu Mamma Mia takový kostelík na skále. A tam se to vlastně přímo natáčelo, takže tam byla jedna z těch zastávek té lodi, takže jsme si vyšli nahoru na tu skálu a je to tam opravdu krásné, takže vůbec se nedívím, že si režisér vybral toto místo k tomuhle filmu, protože je to opravdu pohádka tam.
0: Z řeckých ostrovů se budeme muset vrátit a vrátíme se do Athén. Vnitrozemí si neměla příležitost navštívit?
1: Vnitrozemí jsem trochu navštívila tím, že jsem vlastně jela do Tesaloniky, což je na severu Řecka vlastně druhé největší město, které má asi 1 000 000 obyvatel. Takže jsme jeli autem. A vlastně zajímavé je, že obyvatelstvo Řecka se koncentruje vlastně do Athén a do Tesaloniky. Vlastně v těchto dvou městech žije polovina obyvatel Řecka a zbytek i v dalších místech, ale to vnitrozemí vlastně není tam tolik měst, spíše malinká a je to také více pusté a jsou tam hodně hory. Řecko je vlastně i hodně hornatá země, což by mě asi dřív nenapadlo. Takže jsme tím vnitrozemím vlastně projížděli a byla jsem v té Tesalonice a potom jsem byla ještě v Korintu.
0: Proč jsi vybrala tahle dvě místa?
1: V Tesalonice jsem byla z toho důvodu, že jednak jsem asi chtěla vidět jako druhé největší město, ale zároveň jsem byla pozvaná na řeckou svatbu. Což byl také zážitek sám o sobě, že vlastně jedni ti kamarádi z mládeže právě se vzali a potom pořádali jakoby tu velkou party nebo tu hostinu pro kamarády a určitě víte, že řecká svatba znamená hodně lidí a je to pravda, řecká svatba je opravdu velká, určitě to bylo nějakých 150 lidí nejméně. A opravdu to byla party se vším všudy, hodně se tam tancovalo, bylo to takové hodně živé, žádné upjaté a tak dál. Prostě bylo to moc fajn a jsem ráda, že jsem vlastně to mohla i zažít. Takže v Tesalonice jsem byla z tohoto důvodu a potom druhý den jsme si procházeli i město. Je tam taková krásná promenáda u moře, věž, nějaké samozřejmě památky taky, takže to bylo moc pěkné to vidět. A vlastně proč Korint, tak tam jsem jela asi proto, že je mi to známé z Bible, místo první list Korintským, druhý list Korintským, takže asi proto jsem to chtěla vidět. A Korint jako takový, vlastně je to starověké město, už neexistuje, protože bylo zničeno zemětřesením a ještě myslím nájezdy Turků, takže jsme byli jakoby v Novém Korintu, který je o pár kilometrů vedle, než býval ten starý, a nebyli jsme jakoby na té památce, ale i tak to bylo pro mě moc pěkné to tam vidět, nebo být v tom místě vlastně, kde jakoby se psala ta historie. A koupali jsme se tam, prošli jsme si městečko a vlastně blízko Korintu je korintský průplav. Korint je u úzkého místa té pevniny, takže ten průplav to tam rozděluje. A tak jsme si vlastně prošli skoro kolem celého toho průplavu a na jednom místě vlastně, když jsme stáli, tak jsem viděla z jedné strany moře a z druhé strany moře, tak to bylo super.

0: 5měsíční stáž v Řecku a výpravy na zajímavá místa. To byla náplň dnešního setkání v cestovatelském magazínu Za obzor, ve kterém hostem Lídy Matuškové byla Anička Odvárková. Moc děkuji, že si nás na ostrovy i do Athén vzala. No a přeji radost z dalších cest, pokud se nějaké chystají.
1: Taky moc děkuji.

vždycky v pátek v 10 dopoledne a v neděli po 19. hodině vás zveme k cestám za obzor. Tak ještě v neděli v 7 večer zamíříme do Řecka, abychom se společně s Aničkou Tužinčin procházeli po Akropoli.

Sobota 30. května 2026, to je den, kterým procházíte ve společnosti vysílání Rádia 7. Lucie Entlicherová vám přeje pokojný čas i teď krátce po 16:00. Čeká nás pár písniček, které nás přivedou až ke 16:15. To nás čeká repríza posledního No Filtru. Budeme se ohlížet za setkáním, které proběhlo o jednom z květnových víkendů v Ostravě. Jaký byl Church Mashup v Ostravě, i o tom bude řeč v dnešním No Filtru.

0: Účastníci letošního ročníku ostravského Church Mashupu, za kterým stojí platforma City Church, si od 15. do 17. května mohli procvičovat své umění žasnout. Dejme teď prostor organizátorům k malému ohlédnutí.
1: Tohle je No Filter, pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Další No Filter máme tady. Tak vás zdravím, milí posluchači, a zdravím taky Tomáše a Lukáše. Ahojte.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
3: A všechno nejlepší, všechno nejlepší. My nahráváme a Milan má narozeniny.
2: Ano, děkuju za přání.
3: Vy už to posloucháte jindy, ale to nevadí.
2: Jo, tak já si to tady užívám, mám kávičku doma a...
3: No, jak se cítíš?
2: Jak se cítím? Cítím se dobře. Dal jsem po ránu 20 kliků, tak si říkám ještě dobrý pořád.
4: Buď zdrav je opravdu důležitá výzva.
2: Ano, ano, tak vlastně to zapadá do série, kterou teda dneska opustíme. Uděláme takový jako odskok od série Buď zdrav.
3: Ale vrátíme se k ní zase, nebojte.
2: Vrátíme se, ještě je tam hodně o čem mluvit, ale dneska se posuneme nebo budeme mluvit o mashupu, protože minulý víkend proběhl Church Mashup v Ostravě a teďka možná jenom krátce připomenu, co to je. Mashup je vlastně, a nerad to říkám, jako, ale aby si to lidi dovedli představit, tak je to něco jako divná jiná konference, která by sice mohla na první pohled vypadat, ano, tak se sjeli někde na jedno místo nějací lidi, takže to je konference, ale mashup je vlastně, že se na jedno místo sjedou různí lidé z různých míst a dělají něco se stejným záměrem. A je to tak, že vlastně do Ostravy, kde jsme tu akci pořádali, do divadla pod Novou radnicí, čili úplně centru města, se sjeli různí lidé z Ukrajiny, ze Slovenska, z Česka samozřejmě, nevím, jestli tam byl někdo z Německa, z různých prostě míst a byli jsme spolu. A taky vlastně na tu akci přijeli nebo přišli lidé, kteří jsou z města, kteří nemají žádné církevní prostředí jako za sebou. Takže to fakt byl takový mashup. Dělali jsme nějakou venkovní hru pro děti zážitkovou, ale pak jsme měli skvělé hosty pozvané, kteří měli přednášky v průběhu toho dne a večer jsme se rozprchli do místních podniků, kde jsme seděli, vykládali, bylo to vlastně super. Tuhle tu část na mashupu mám asi skoro nejradši, že prostě večer máme čas na sebe, na přátelství, na to mluvit spolu. Tak to jenom, abych zopakoval, o čem mashup je, a téma bylo umění žasnout. A když už mám takový dlouhý úvod, tak jenom ještě připomenu nějaké řečníky nebo témata. Takže řečníci jako headliner byl Marek Orko-Vácha, ale taky Saša Flek, Tibor Máhrik, Marian Lipovský s Luďkou, Pavel Mazura a třeba taky Lukáš Kryško byl mezi řečníky, ale mezi mentory tam. Takže to jsou lidé, kteří tam byli, čili vidíte, skvělá sestava a ty témata pod tím hlavním tématem umění žasnout byly žasnout v biologii a teologii, nebo taky když dobro bolí, Ježíš je odpověď, ale co je otázka, žasnout v době války, na počátku bylo aha a ozvěna věčnosti v nás. A ještě jsem zapomněl jednoho významného řečníka, to je Petr Hůšť, který tam taky byl. Doplnili byste ještě něco na úvod k mashupu, co je potřeba říct, na co jsem zapomněl?
4: Taky tam byly chvály a tady bych jako vyzdvihl třeba Toma a jeho skvělé bubenické výkony, ale i organizačně technické, protože to bylo úžasné. I když to byl třeba jenom Marián ráno, tak byly ty jako vlastně

0: velmi, velmi hezké a velmi příjemné chvály, tak já jsem si užíval i tuhle tu část.
1: Jo.
0: Takže mashup není jenom o slovech, ale je to o potkávání se, je to o chválách a právě, že jsme tam nebyli jenom sami pro sebe, ale byli jsme tam vlastně s naším Bohem, se kterým jsme se měli možnost potkávat i skrze ty řečníky, i skrze to téma.
1: Jo, přesně tak a chválím mimochodem. Já jsem se to taky strašně užíval. Prostě mám rád chvály, kdy člověk se nemusí bát za hudebníky, že něco zkazí. Jako, já vím, že taky jste tam měli slabší chvilky, to moje, ale ne to, že by to člověk jako úplně poznal, nebo by mu to trhal uši, jo, nebo něco, tak jsem rád.
0: A v pátek to byly Lachovi, takže i ty a jejich skupina skvělá, která překvapila tahací harmonikou a saxofonem,
1: Jo.
0: což ke chvalám je vlastně absolutně divný, ale vlastně suprový, suprový zvuk.
2: A mě baví, na Lachových mě baví to, že vždycky vytáhnou hodně mladou sestavu nebo mladé lidi do té kapely a dávají možnost jako si zahrát takhle různým lidem, co mě na tom baví, že to není jako pojďme po té nejlepší možné kvalitě nebo nejlepších možných hudebnících, co máme, ale pojďme zapojit lidi, co je třeba jim dát příležitost. A to mně přijde, že je součástí toho jejich stylu těch chvál, že prostě dávají příležitost lidem, kteří by třeba normálně na takovou akci nepřišli.
1: Jo, a to je taky asi silný prvek. A už se dostáváme k tomu, jakože i moderace. Klára, která je vlastně z generace jako Toma, to znamená 30, a k tomu Kamča, které je 18 nebo 17, a učí se moderovat, jakože zase ten princip i toho, prostě zatahujeme nové mladé lidi do služby a učíme se, nebo učíme je, jako jo, že vlastně potom jsem viděl, že vlastně ty prvky jako dobré moderace fakt se projevují v konkrétní církvi, jako protože v neděli jsme měli vlastně normální církevní den, že jo, tak jsem viděl, jak prostě Kamča jako moderovala v podstatě tu kvalitu přenesla jako do lokální církve, jo, což bylo super.
3: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
1: Ale pojďme se podívat na highlighty, jo? Co bychom zmínili, nebo takhle, když teďka s odstupem několika dnů se díváme na mashup, na to téma umění žasnout, tak co z toho bychom označili jako top, jako něco, co bylo fakt, jako co nám zůstane v mysli, to bychom s vámi chtěli sdílet teďka a možná pojďme od Lukáše, Luky, pojďte do toho.
0: Jo, samozřejmě já mám strašně moc rád Marka Rukováchu, protože on spojuje právě ty světy, které jsou tak strašně daleko od sebe, a to je teologie, etika a zároveň biologie nebo věda. To samo o sobě bylo pro mě úžasná věc ho vidět naživo, protože jsem ho viděl poprvé, ale poslouchám, no mám spoustu přednášek. Je fakt, že pro některé mohlo být těžké, hlavně těch záplava jmén filozofů a různých vědců. To téma obecně se přesně jako hodilo k tomu, co on vlastně je. On se opravdu umí žasnout, nebo on umí žasnout nad čímkoliv a nad vším, co vlastně řeší ve svém životě, protože právě má roli i toho kněze. Ale mě zaujalo takový ten poslední část toho jeho kázání nebo povídání, kde on povídal o moci slova. A zase to nikdy neuvědomil, ale on vlastně říkal, že i katolický kněží vlastně mají možnost ustanovovat slovem do nějakého nového stavu, do nějaké nové podstaty. Že vlastně tě ustanoví tím, že řeknou, staňte se manželi a oni jsou pak manželé. Takže vlastně on tím demonstroval to, že člověk má obrovskou moc v rámci toho, když používá slova. A že ta moc je vlastně nebezpečná, ale zároveň i velká a důležitá. A mně to přišlo jako úžasná věc si nad tím tak trochu jako zameditovat a popřemýšlet, že i jako je opravdu u mě, jako že by žasno nad tím, jak lidské slovo může ovlivňovat okolí. Jo, to znamená, když někoho pochválíš a pozbudíš, tak to může mít jako mnohem, mnohem větší důsledek v jeho životě, než si osobně myslíš. No a taky obráceně, že jo, ve chvíli, kdy jsi kritický nebo kyselý na lidi, tak můžeš být jako ten, který otráví nebo znepříjemní někomu život. Tak to byl takový, pro mě takový aha moment.
1: Super. Je pravdou, že Marek Orkovácha po jeho přednášce jako sebevědomí většiny posluchačstva jako jde rapidně dolů, protože on jede prostě hodinu bez poznámek v zásadě. A teď tam jako strká ty citáty, letopočty a tak. To je, a je to hluboké, tak jak ty si říkal, prostě tyhle ty myšlenky tam prostě jsou. Jo, jakože byl to docela zážitek. No. Tome, co pro tebe byl highlight?
2: Jo, tak pro mě už ten samotný to téma, to umění žasnout, tak když k tomu právě Marek Orkovácha dělal ten úvod nějaký a už když jsme s ním komunikovali v přípravě, tak vlastně to umění žasnout není v těch velkých věcech nebo v těch zázracích, ale umění žasnout je v tom se radovat z těch každodenních záležitostí a nacházet tady ten úžas úplně v těch obyčejných věcech. A myslím si, že to je pravda, že člověk, kdyby si třeba navykne na nějaké věci a přijde mu to normální a vlastně tím pádem ztrácí to umění a tam motivace toho slova nebo celé té přednášky bylo jako nacházet to právě v těch malých každodenních věcech a tím si člověk udělá i lepší život, jo? Nebo radostnější život, když se naučí žasnout jenom z toho, že opravdu to sluníčko ráno vyšlo a že je hezký den a že prostě se ráno člověk probudil a má před sebou další dobrodružství, tak to mi přijde moc hezké. Jo, a pak měli jsme nějaké rozhovory i po cestě v autě, když jsem ho vyzvedával a tak. A to bylo všechno moc, moc příjemné. Je to takový ten řečník, co je stejný, jak kdyby mimo stage, jako na stage. Vlastně povídá dál, ta přednáška neskončila. Ani nezačala. Ona se sotva vystoupil, tak vlastně ta přednáška pokračovala, navazovala na sebe až do oběda a potom zpátky na vlak.
1: K těm maličkostem, vlastně on tam často používal i příměr dítěte, jo, že děti to umí žasnout. A já jsem včera viděl kratoučké video od mého vnuka, který měl jako bublifuk. A oni mají pejska, jo, a ten pejsek prostě skákal za těma bublinama a ten týmík se tak jako řechtal, tak se smál, jo, že je to prostě přesně pro mě ten obraz toho umění žasnout jako dítě, jako jo, že prostě tak se jako, no prostě, jo, že úplně to na tom dítěti jako, jak poskakuje smíchy, jako, je to vlastně krásné, no, takže to je prostě umění žasnout nad takovýma drobnostma, to je umění. Mhm. Jako za mě tam bylo víc věcí a já jsem samozřejmě nesl nějakou jako takovou tu zodpovědnost nebo nervozitu celý ten víkend, jestli řečníci přijedou včas nebo budou mít České dráhy zpoždění a my tam budeme zpívat chvály ještě další půl hodinu. Takže to ovlivňovalo moji jako soustředěnost, ale jedna věc, která vlastně nezazněla v přednášce, ale až potom u oběda, kdy seděl u stolu jako Saša Flek, my jsme tam seděli v takovém jako kroužku, Zdenka, moje žena, taky ten Vácha a tak. A vlastně tam zaznělo ten jeden citát: když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato. Údajně to řekl nějaký papež, jako původně, neví se, kdo to jako přesně jako vyřknul. Mně to úplně zapadá do toho citátu z Bible, Římanů 8:28. Víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Jo, ale to vyjádření, že když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato, jako je to pro mě... Je to trochu mimo to téma, jako umění žasnout, nebo nevím, ale mně to přijde strašně výstižné, jo? Že jako budeme dělat chyby, ale podívejme se, jestli to není zlato, co jsme zakopli, jestli jsme tím nenašli něco prostě cenného, nebo respektive možná to tam dokonce i hledat v tom, jako, jo? Nebo nevím, jak to interpretovat, tu myšlenku, ale podívat se a hledat, jestli to není náhodou něco cenného, co se dá vlastně, nebo z čeho se máme poučit, prostě co je to zlato pro budoucnost. Jo? Tak to je asi pro mě nejsilnější myšlenka a je to teda od oběda, není to úplně z přednášky. No.
0: Mě obecně u něho bavilo, jak vlastně říkal, i to, že čím je starší, tak tím se ještě víc diví, i když toho jako zná jako strašně moc a mohl by dělat přednášku v podstatě kontinuálně. Tak sám vlastně se nazval jako ten, který čím je starší, tím má větší údiv nad tím, jak vše funguje, jak jako je vše dobře uděláno. Tak jenom malá inspirace. že čím starší budeme, tak možná víc se umět divit a víc jako padat do takové ne infantilnosti, ale jako spíš úžasu.
1: Jo. A já myslím, že ještě jedna věc, kterou možná můžeme otevřít tady už jako na rádiu a v tom veřejném podcastu. Jedna věc je podívat se na ten obsah, ale druhá věc je, a možná to můžeme ještě ve speciálu potom víc rozebrat, ale teďka jenom otevřít, podívat se na akci nebo na mashup nebo na konferenci nebo na nedělní bohoslužbu z pohledu hodnot a vize. To je něco, co si myslím, že je hrozně důležité. Obvykle, když skončíme nějakou akci nebo něco, tak z toho hodnotí, jo, tak byli tam lidi, nebyli tam lidi, jo, bylo tam kafe, nebylo tam kafe, jo, nebo jakože hodnotíme takové ty věci jako povrchně, ale pro mě je zajímavé se na to podívat jako z toho pohledu, jako skutečně ta akce naplnila to, co jsme chtěli. Vlastně stalo se to, co, za co jsme se modlili, za co prostě, jo, a zapadá mi to jako do vize. Vlastně první věc, kterou jsem dělal, tak jsem si říkal, takže jaká je vlastně, jaký je ten sen, jo, takže City Church má vizi skutky 16.5 a tak církev rostla vnitřně i navenek a počet bratří rostl každým dnem, jo. A tak jsem se na to díval jako z pohledu, tak rostla vnitřně, to znamená, rostli jsme vnitřně, jako. A potom taky ale navenek. A ta otázka je, jako byli jsme relevantní pro lidi kolem sebe, aby i ti, kteří jsou necírkevní nebo nevěřící, tak prostě, aby tomu rozuměli, jo? A byli tím přitahováni. Jo? Takže to byl můj pohled taky a myslím, že to je i inspirace, jako nedívat se na akci, jenom jestli byli tam lidi nebo nebyli, nebo něco a pršelo, nepršelo, ale jako jestli to naplnilo to, k čemu jako směřujeme. Máte k tomu třeba nějaký koment, nebo jak vy jste to vnímali třeba z pohledu vize?
2: Tak vize té akce byla daná nějaká od tebe nebo od toho našeho core týmu. Tak tam jsme některé měřitelné cíle, některé jsme splnili, některé ne, nebo ne úplně. Pak byly nějaké neměřitelné cíle. Ty si myslím, že ještě na to potřebuji nějaký čas to zhodnotit, jestli to tak bylo nebo ne. A pak ty hodnoty v City Church máme tři. A to je to, že jsme tam, kde je nás potřeba, tak to bych řekl, že částečně jo, jsme potřeba, nebo chceme být ve městě, takže asi jo, částečně. Mělo to přesah i v tom, že jsme komunikovali některé příběhy, které vyjadřovali to, že jsme tam, kde nás potřeba. A pak je tam to, že chceme být autentičtí, ale zároveň usilovat o kvalitu. To si myslím, že se splnilo. Spíš ta autenticita, než ta kvalita, ale zase na druhou stranu, když se člověk podívá na ty řečníky, ty přednášky, tak vlastně všechny byly super. I přednášející, které jsem třeba nikdy předtím v životě neslyšel, tak předčili mnohonásobně očekávání. Takže vlastně jo, možná některé jako technické věci nebo tak, tak se nepovedly. To už je ta autenticita zase, že to prostě nějakým způsobem přiznáš a vlastně uděláš z toho nakonec výhodu než nevýhodu. Jo, tak to je asi...
1: No, a ten růst vlastně, to trochu růst, souvisí no. S tím měřitelným.
2: Ano, ano, ano.
1: Jako, jo, tak to je to, na čem nám záleží, to hodnota, tak to jo, se povedlo rozhodně.
2: Oproti minule to rostlo, no, takže no, výborně. No. Už jenom v pátek, když začínal předprogram, který probíhal venku, tak vlastně už jsme měli 60 lidí, kteří prošli tím předprogramem a to ještě akce ani nezačala, takže to bylo moc fajn.
1: Luky, tvůj pohled no, na tyhle ty věci?
0: Já myslím, že se na to díváme strašně jako subjektivně a každý se na to dívá subjektivně. Já jsem zažil právě ty post věci, kdy jsme seděli s lidma a povídali o tom, co zažili a podobně. A já mám pocit, že jsem v těch lidech viděl jakože určitý jako naplnění nebo nějaký jako, že nebylo tam nějaký naštvání, nebylo tam nějaký jako zklamání nebo rozjaření z něčeho. A proto pocitově hodnotím to, že to vlastně bylo úspěšný v tom, že to zasáhlo. Jo, jestli jsme se chtěli jako se propojit, jo, a propojili jsme několik věcí dohromady, bylo to město, byli to lidé, kteří jako možná jsou dál od církve, ale jsou to i lidé, kteří jsou v rámci církví a v rámci i společenství, jako v rámci City Church, tak se vlastně podařilo udělat jako zvláštní mix jako lidí, kteří se potkali na jednom místě. A jestli je něčem ta akce jako úžasná a zajímavá, tak si myslím, že právě v tomhle tom, že se potkají zvláštní lidi, kteří by možná běžně se nepotkali, z různých jako zkušeností církví, z různých jako historií a podobně. A to, když se dá na jedno místo, tak vznikne vlastně něco zajímavého. Já jsem vnímal to zajímavý, jo? Že to bylo jako fakt jako inspirující. Čímž to maličko jako říkám, že pojďte se na příští mashup, který pravděpodobně někdy bude v budoucím příští rok. Přijďte se podívat, protože si myslím, že tohle není úplně běžný, že většinou ty konference se dějou buď uvnitř denominace nebo nad jedním konkrétním problémem, ale tady já mám pocit, že ten mashup je právě dávání věcí dohromady, že to téma sice je nosné, ale zároveň nosné je i to propojování a to se povedlo úplně skvěle za mě.
1: Super. A jenom jeden příběh, ještě to, co mě vlastně těší, vždycky hledám takové ty duchovní dotyky tam. A slyšel jsem jeden příběh, jedna mladá slečna se potkala s druhou na mashupu z jiných společenství, vlastně se viděli jenom párkrát, neznají se. Ta jedna říká té druhé, jako, že se za ní by chtěla modlit, takže se modlili spolu, ale pořád to bylo takové jako, ok, tak trochu jako, že bez nějakého hlubšího vztahu, ale pak se dostali jako po té modlitbě, začali si povídat o tom, o pocitu nedostatečnosti, jo. A najednou to začalo nabírat jako hloubku a ta jedna z nich řekla, že pořád si připadá před Pánem Bohem jako nedostatečná. Jo? Ano, a ta druhá holka 2 dny předtím koupila nějakou maličkou taštičku, na které bylo napsáno anglicky jako ty jsi jako dostatečný, jo, enough or, nebo něco takového. A prostě najednou ona vytáhla jako tu malou taštičku s tím nápisem a prostě dala jí to. A prostě tam to jako brutálně zarezonovalo, jako že si padli kolem krku a modlili se potom dál. Tak to jsou ty dotyky jako duchovní, které tam vždycky hledám a jsem vděčný, že tyhle ty příběhy jako začínám slyšet, nebo už to začíná jako dobíhat. Tak věřím, že i tohle to se tam prostě dělo. No. Tak to je hezký, no. Dobře, já myslím, že jsme na konci no filtru teďka, takže posuneme se do speciálu, takže tím se loučíme s našimi posluchači, mějte se moc hezky, nebojte, budeme pokračovat v sérii Buď zdrav zase, ale taky budeme tady sdílet postupně třeba z nějaké části nějakých slov nebo přednášek, ukázání, to, co bylo na mashupu, tak aspoň máte teďka takový jako obecný přehled o tom, co se tam dělo nebo o čem to bylo. Takže děkujeme za pozornost, díky Luky a Tome, že jste byli dneska v No Filtru a my jdeme teda všichni 3 do speciálu. Mějte se hezky.
2: Čau, čau.
0: Ahoj.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět naschledanou u No Filteru.
1: No Filter vysíláme v premiéře vždycky v pondělí v 11 hodin a 15 minut. Tak také 1. června se na vás po 11. hodině a 15. minutě těší Tomáš a Milan Michalkovi, aby společně vás provedli dalším vydáním No Filteru.

children. Všichni jsme boží děti, připomínal Thorin Well s touhletou písničkou a zval také k tomu, že jako boží děti můžeme Boha chválit, uctívat ho a počítat s tím, že on je ten, kdo je našemu životu nablízku.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

Pátá hodina minula, je sobota 30. května 2026 a před námi posledních 60 minut nočního programu vysílání Rádia 7. Do toho se vejde ještě vyprávění Radky Flekové o její cestě k Bohu a s Bohem. Život víry to bude v 5.15. Do té doby pár písniček, startujeme společně s kapelou Náhodná setkání, dostane se třeba ještě na písničku Michaely Kadlecové nebo Simi Magušinové.

0: Jaký vliv mohou mít na člověka nesplněné sliby? A jak se vyrovnat s modlitbami, které nejsou vyslyšené podle našich přání? I o tom bude v dalších minutách mluvit Radka Fleková, se kterou natáčel Jakub Lofítek.
1: Život víry. Rozhodnutím pro Ježíše to teprve začíná.
2: Dobrý den, jmenuji se Radka a moc ráda bych vás uvedla do mého příběhu, v němž jsem poznala Pána Ježíše a jakým způsobem jsem se s ním potkala. Chtěla bych vyprávět nejprve o svém dětství, protože celé to začalo v mém dětství. Moje dětství se odehrávalo především v 80. letech. Vyrůstala jsem v takové obyčejné rodině, dělnické rodině, kde jsem měla oba rodiče, nicméně byli dost nekontaktní, nepřítomní, nebyla tam žádná nějaká blízkost, čas, který bychom spolu trávili, což jsem v pozdějším věku vnímala jako určitý deficit. Měla jsem taky mladšího bratra. Moji rodiče byli velice přísní, co se týkalo školy, známek. Měla jsem taky babičky, které v mém životě měly veliký význam a chtěla bych v tuto chvíli tady podtrhnout, že role babiček je skutečně nesmírně důležitá, obzvlášť v oblasti poznávání Boha, Pána Ježíše Krista. A byla to právě moje prababička, která mě v dětství naučila modlitbu Páně, modlitbu Otčenáš. A když jsem s ní trávila víkendy, my jsme k ní jezdívali často o víkendech, tak se spolu s námi každý večer modlila. A naučila nás modlit se nejprve tu modlitbu a potom vlastními slovy vyjadřit Bohu, co nás trápí. A pro mě to bylo moc důležité právě proto, že jsem měla strach. Strach z rodičů, strach z trestu. Takže já jsem se začala modlit k nějakému Bohu, neznala jsem ho, nevěděla jsem, kdo je tím Bohem, ale věřila jsem, že je nade mnou, že je tady někdo veliký, mocný, ten, kterého babička zná. A modlila jsem se každý večer od neděle do čtvrtka, když jsem měla jít do školy. Těch testů, písemek, zkoušení bylo vždycky hodně, takže já jsem prožívala dost často takový stres a strachy, abych to zvládla a donesla ty dobré známky a v tomhle mi už od dětství pomáhala tahle modlitba. Nicméně od babičky jsem se nedozvěděla nic dalšího o Bohu, o tom, kdo je, jaký je. Ona o něm nějak nemluvila, pouze se s námi modlila. Takhle šlo to moje dětství a pak v době dospívání já jsem začala hodně číst Foglarovky, chtěla jsem být jako Mirek Dušín, chtěla jsem se podobat rychlým šípům a fascinovaly mě příběhy Jaroslava Foglara v tom, že mnozí ti hlavní hrdinové jsou čistí, čestní, spravedliví, poctiví a taková jsem chtěla být a snažila jsem se o to ze všech sil. Snažila jsem se právě chovat se správně, což později byl pro mě problém pochopit, že jsem hříšná, že potřebuju vlastně odpuštění, protože jsem se považovala za spravedlivou a dobrou, hodnou a všem jsem chtěla pomáhat. Stala jsem se skautkou, protože když mě bylo 13, přišla revoluce a hned v roce 1990 v našem městečku na Moravě se rozjel skaut a já se svými dalšími spolužečkami jsme byli první, které začaly vést skautský oddíl, takže o to víc posílila ta role té spravedlivé a dobré Radky, která má být příkladem pro ty mladší. V té době jsem taky nastoupila na gymnázium do Litovle a na konci prvního ročníku jsme celá škola vyrazili do kina na film Ježíš podle Lukášova Evangelia. Pamatuju si, že to byl pro mě hodně silný zážitek, protože ačkoliv jsem vůbec nerozuměla, kdo je ten muž, který tam postupně nese ten kříž a kterého tam přibíjejí, tak mě se to silně dotýkalo. Já jsem brečela, strašně moc jsem plakala, bylo mi ho moc líto.

filmu, když tam byla taková ta modlitba spasení nebo záchrany skrze Pána Ježíše, tak jsem se tu modlitbu modlila, ale přesto jsem tomu nerozuměla. Pamatuju si, že po tom filmu, to bylo na konci prváku, jak jsem se modlívala každý večer k tomu svému Bohu a nechápala jsem, jaké je propojení mezi tím mým Bohem, ke kterému se modlím, a tím Ježíšem, tak jsem se modlila, jestli spolu nějak souvisejí, ať tomu porozumím, ať nějak jako pochopím, jak to teda je. A Pán Bůh tuhle modlitbu rád vyslyšel a na začátku druhého ročníku hned v září přišli na gymnázium v Litovli dva pastoři, nebo jeden byl pastor, druhý byl vedoucí stanice v Litovli, a oni chodili od třídy ke třídě a vyprávěli svůj příběh, jak se potkali s Ježíšem ve svém životě a co v jejich životě udělal, a nabídli všem těm studentům, jestli se chtějí scházet, že budou pořádat každý týden ve středu skupinky, taková setkávání ve škole. Takže já jsem se napsala do toho seznamu a byla jsem rozhodnutá, že chci být součástí tohohle setkávání. Zpočátku nás tam bylo spousta, postupně odpadali, až nás tam zbylo asi 8 a chodili jsme tam, pravidelně jsme se potkávali každou středu. Já jsem tam slýchala různé informace o Bohu a tam jsem si třeba taky poprvé koupila Bibli. Pamatuju si, a možná je to zanedbatelný detail, ale pro mě vlastně má velikou důležitost, ale 100 korun. A moje prababička, ta moje bábinka, ke které jsem jezdila, která mě naučila modlit se, v tu dobu ještě žila, bylo jí 85. A já si pamatuju, že jsem k ní jela hned poté, co jsem si koupila tu Bibli, a vezla jsem ji, abych jí ukázala, že mám Bibli. Ona chtěla vědět, kolik stála, já jsem jí řekla, ona mi dala těch 100 korun, protože chtěla, aby to byl jako dárek od ní. A vlastně hned ten druhý den, po tom, co mi teda tu Bibli jako kdyby zaplatila, tak ona dostala mozkovou mrtvici a vlastně do 3 týdnů zemřela. Takže pro mě ta Bible má velikou cenu už jenom proto, že byla od ní. A věřím, že ona byla tím původcem, tím prvním, kdo vlastně mě přivedl k myšlence vůbec na Pána Boha. Takže jsem chodila na tu skupinku a život šel dál. Já jsem vnímala dlouho, že žiju takový trošku dvojí život, že se jako modlím, čtu si Bibli, začala jsem ji číst od Genezy, skončila jsem někde po 24. kapitole Exodu, pak už mě to nebavilo. A zároveň jsem vnímala, že žiju ten svůj skautský život, proto nerozumím tomu, v čem bych měla být tak hříšná, když jsem tak hodná, a proč by za mě, právě za mě měl Ježíš položit život, když já to nepotřebuju, ale chodila jsem tam ráda. A v té době na tom gymnáziu se staly dvě takové velké události, které měly v tom mém příběhu dost velký význam, a to bylo, že moje babička, druhá babička, proto říkám, že v mém příběhu babičky mají velký význam, kterou jsem měla moc ráda, ráda jsem ji navštěvovala, ale nebyla věřící, tak dostala taky mozkovou mrtvici a ochrnula na půl těla, potom byla u nás doma, moje maminka se o ní starala a já jsem o ní měla veliký strach, a tehdy jsem se modlila takovou tu modlitbu slibů, kdy jsem říká: Pane Bože, jestli ty ji zachráníš, jestli ona bude žít, tak já tě určitě budu jako poslouchat a budu zase teda i tu Bibli číst a budu se snažit tě víc poznat. A opravdu do pár měsíců babička začala chodit, používat tu půlku těla, která byla ochrnutá, a vrátila se i domů, začala vlastně žít tak jako dřív. No ale já jsem to úplně nesplnila, svůj slib Pánu Bohu, a musela následovat ještě další situace. Měla jsem na gymnáziu kamarádku, která mi byla velice blízká, taková moje nejlepší kamarádka a spolužečka. A ona jednoho dne z ničeho nic kolabovala, odvezli ji do nemocnice a byla asi 10 dnů v komatu.
Lékaři jí nedávali naděje a říkali rodičům, že pokud se probudí, takže její mozek je natolik jako zasažen, že nebude normální. A tehdy jsem se hodně moc modlila a znovu jsem říkala, Pane Bože, já prosím, aby jsi ji zachránil, aby jsi mi vrátil tu moji kamarádku a znovu já tě budu následovat a budu tě poslouchat. A Bůh opravdu ji probudil po těch 10 dnech a ona mluvila a byla úplně normální. A tady ty dvě události pro mě byly velice důležité v poznání toho, že Bůh tady skutečně je, že není daleký, ale je osobní. A tak, jak jsem ho poznávala, že mi pomáhal dostat 2 a nebo aspoň nějak zvládnout ty testy, tak tady to byly mnohem větší příběhy a nebo chvíle, ve kterých jsem mohla vidět, že Boha zajímám. Přišel 4. ročník a na začátku 4. ročníku za mnou přišel ten vedoucí, který vedl tu skupinku a otevřeně mi řekl, že ji chce zavřít, že vidí, že to nikam nevede. A já jsem věděla, že to je moment, kdy se já musím rozhodnout, kdy už nemůžu hrát na 2 strany, na to, že jsem teda křesťanka věřící, ale zároveň, že žiju ze své síly, že se tady snažím být hodná holka, ale vlastně, že jsem hříšná. A tak jsem se vědomně, pragmaticky rozhodla, že si začnu každý den po tom, co se vrátím domů ze školy, nejprve číst Bibli, ale už ne od 1. stránky, ale z Nového zákona. Dělala jsem to každý den, psala jsem si poznámky a já musím říct, že nevím, kdy se to stalo, ale po pár týdnech toho, kdy jsem se takhle pravidelně četla Bibli a psala ty poznámky, tak jsem najednou zjišťovala, že já se na to vlastně hrozně těším, že už se těším domů, až si zase budu číst Bibli. A že najednou to ke mně začalo mluvit. A takže ta Bible byla prostě živá, ona mluvila. Najednou se mě to dotýkalo a najednou mi docházelo, že nejsem hodná, že i když se snažím, stejně podvádím, pomlouvám, lžu, že mám špatný postoje k lidem, že se hádám s rodičema a že tohle všechno vlastně je hřích, ať si to nazývám jakkoliv. A přišlo mi, jako kdyby se mi otevřely oči. A já jsem pochopila, že Bůh je tady, že je Bůh se mnou, ale taky, že jsem špatná a že potřebuju, aby mě Bůh odpustil. Takže mi Kristova oběť, to, že umíral na kříži kvůli mně, najednou začala dávat velký smysl. A tenhle úsek těch několika týdnů já bych nazvala svým takovým novým narozením. A i když nevím, kdy se to událo přesně, tak vím, že tomu došlo a bylo to asi tak viditelné, že to začali sledovat i ostatní. Na té skupince především bylo na mě vidět, že najednou hltám to, co se říká, to, co tam někdo vyučuje, že mě to zajímá, že chci víc. A začali to poznávat i někteří spolužáci kolem mě. Moji rodiče to doposud brali tak jako, no dobře, tak necháme to být, ale jakmile začali vidět, že se něco odehrává a mění v mém životě, tak to nevítali. A i když jsem se s něma kolikrát hádala a teď jsem přestala, nechtěla jsem už být ta, která se s nimi dohaduje, tak oni se začali bát. A začali se bát natolik, že mi zakázali číst si Bibli, že mi zakázali chodit na ta setkání a já jsem je pak prosila, že bych ráda chodila i do církve, do sboru, že bych se chtěla v neděli podívat někam, kde se schází ostatní křesťané a i to mi zakázali. Ale i přes ty zákazy já jsem najednou toužila po Bohu mnohem víc a tak jsem se nechala pokřtít ve vodě. To bylo 13. listopadu roku 1994, to si pamatuju přesně. A krátce na to mě ten vedoucí, který mě vedl na té skupince ve škole, tak mě vedl k naplnění Duchem Svatým a
Měla jsem pocit, jak kdyby můj život dostal ještě větší grády. To znamená, že jsem byla takový blázen pro Ježíše a bylo to na mě hodně znát a bylo znát i na mém životě. I když jsem tehdy působila, že jsem ta slušná holka, tak vím, že se v mém životě některé věci začaly opravdu měnit. Především jsem si to uvědomila já u těch svých rodičů, protože mluvila jsem o tom, že můj taťka byl přísný, moje rodiče byli oba přísní a on byl teda hodně přísný, často nás byl, křičel a zároveň měl problém s alkoholem. A když jsem dospívala, tak jsem si ho přestala vážit, opravdu jsem jim pohrdala, až nenáviděla. Často jsem prostě mu řekla i věci, kterých lituju a právě když jsem poznala, že Ježíš za mě zemřel a dovolila mu, aby vstoupil do mého života, tak tohle byla první věc, která v mém životě skončila, která se změnila. Když jsem najednou věděla, že se s ním nechci hádat a prosila jsem Boha, aby mi pomohl tátu mít ráda, abych ho dokázala milovat, abych si ho dokázala vážit. A to Bůh způsobil v mém životě. Takže ačkoliv rodiče byli proti tomu, že jsem následovala Pána Ježíše, že jsem chodila mezi křesťany, tak myslím si, že viděli ten rozdíl toho přístupu k ním a té změny té mojí povahy nebo toho mého jednání. Byla jsem tak nadšená pro Ježíše, když se vrátím zpátky, že jsem o něm psala ve všech slohových pracích, mojí maturitní práci, že jsem evangelizovala neustále celou třídu a chtěla jsem, aby všichni věděli, že Ježíš je tady i pro ně. Že je skutečný, že žije, že je má rád. Protože jsem byla ve čtvrťáku na gymnáziu, čekali mě přijímačky a mojí největší touhou bylo právě Bohu sloužit a žít pro něj. A tak i když jsem si vybrala několik vysokých škol, na kterých jsem dělala přijímačky, rozhodla jsem se, že chci studovat biblickou školu, což byl velký problém teda u nás doma, ale já jsem si to prosadila a nakonec jsem šla místo na vysokou, jsem šla studovat biblickou školu do Kolína. Tam jsem strávila 2 roky a poznávala jsem díky té biblické škole Boží slovo mnohem hlouběji a víc a srovnávala si teologii a zároveň jsem mohla žít v té blízkosti těch ostatních jako křesťanů, studentů, poznávat, že život je prostě život s Bohem, že má i svá třeba různé úskalí, kdy mě uvádí do různých zkoušek, kdy chce proměnit skrze různé vztahové problémy, ale zároveň to byly pro mě nejhezčí 2 roky mého vlastně začátku křesťanského života spolu s ním, za které jsem velmi vděčná a moc ráda vzpomínám na to studium, na to, co všechno mi ta škola dala a kam mě posunula. A mojí touhou bylo tolik sloužit Bohu i poté, že když mi nabídli místo práce, zaměstnání na biblické škole, tak jsem tam nakonec zůstala a tam se i seznámila se svým současným manželem, který už tehdy na biblické škole věděl, že ho Bůh povolává, aby byl pastorem. A po několika letech našeho manželství se potom opravdu stal pastorem sboru v Kolíně a ty naše cesty takhle nějakým způsobem jdou dál a my spolu můžeme nejenom Pánu sloužit, ale ho i poznávat a vést i naše děti, kterých máme 5, vést je do Božího království, ukazovat jim, kdo je Ježíš pro ně samotné.

0: Jedním z těch témat, které se vinou tím tvým příběhem jako ta červená nit, je téma modlitby. A to začalo už v tvém dětství, kdy ti Pána Boha skrze modlitbu ten přístup k němu představila tvoje babička a pak si zmínila několik těch modliteb toho tvého volání k Bohu s prosbou, aby něco udělal, aby se něco stalo. A Pán Bůh vyslyšel tvé modlitby a zároveň víme, že ne vždycky to vyslyšení nebo to, že na tu modlitbu reaguje, znamená, že se stane to, co my chceme. I v souvislosti s tím se chci ptát na to, jak ses třeba v životě učila vyrovnávat s tím, že ne každá boží odpověď na tvoji modlitbu je, že se stane to, co ty chceš.
1: Jo, to je, myslím, velice důležitá lekce pro mnohé, kteří znají a chodí s Ježíšem, pro mnohé křesťany, protože Bůh není automat, který odpovídá na každou moji modlitbu, a tohle učím i svoje děti, protože my si tak někdy můžeme navyknout právě na tenhle ten obraz nebo tady tu představu, že my tam hodíme tu modlitbu a vypadne nám odpověď, ale ono to tak není. A samozřejmě byly situace, kde jsem to zvládala lépe, když nebyla vyslyšena moje modlitba, a pak byly situace, které pro mě byly velice těžké, osobní a citlivé, kdy jsem se s Bohem i prala a vlastně mu to kolikrát i vyčítala. Ale musím říct, že právě protože modlitba hraje velkou roli v mém životě už od dětství, tak já se ráda modlím, myslím, že se modlím hodně a že modlitba je pro mě taková důležitá oblast právě z celého toho křesťanského balíčku, kdy chodíme do církve, do sboru, kdy čteme Boží slovo, modlíme se, povídáme si s Pánem, bo sloužíme mu taky, tak právě ta modlitba je pro mě něco velice důležitého a Pán je právě skrze modlitbu mě blízko, nebo tak to vnímám, a proto ho vnímám i jako toho, kterému můžu říct všechno. To znamená i moje zklamání. A to, já vím, že to zní možná zvláštně, ale i zklamání z něho, že mě prostě nevyslyšel, nebo že mi nedal, po čem touží moje srdce, ale zároveň si vždycky hlídám postoj bázně, abych prostě se nepostavila proti němu, ale je tam spíš takový ten postoj nechápavosti nebo nepochopení, prostě otazníků, Pane, proč? Proč to tak nejde? A můžu dát třeba příklad. My máme 5 dětí, jak už jsem říkala. A po 3 dětech jsem si hrozně moc přála mít ještě jedno. A člověk si něco může přát a dokonce si myslí, že to funguje. Tak 3 nám pěkně vyšly, tak proč by ne? Ale ono to nefungovalo. A 4 roky trvalo, než jsem jako kdyby byla vyslyšena. Zpočátku se člověk snad ani nemodlí, prostě to tak bere, že ano, tak chceme děťátko, tak jako to přece půjde. Ale měsíc co měsíc jsem zjišťovala, že to nejde, a pak už jsem se modlila. A modlila jsem se každý měsíc, nebo každý den, ale každý měsíc jsem očekávala tu boží odpověď a ono to nepřicházelo a bylo to silné, bolavé, osobní. Moc jsem potom toužila a čím víc jsem nemohla to děťátko mít, tím to bolelo víc. A najednou mi docházelo, že já nejsem zdrojem života a já nejsem původcem života, že já si prostě nemůžu jen tak říct, tak jo, chci miminko, tak ho mám, ale že skutečně původcem, zdrojem života, toho, kdo dává život, je Bůh sám a že je to na něm. A najednou mi docházelo, že jsem naprosto závislá na tom, jestli on dá. A zároveň se i prala s tím, proč nedá. Teď to není nic špatného, přece to není špatná žádost, ale Pán mě skrze to učil a dneska zpětně vidím, že i když nedal, když jsem chtěla, dal později, tak to byla hodně důležitá lekce pro mě samotnou, proto, abych si uvědomila, že ho potřebuji úplně v každé oblasti a že to není automatické, že si něco řeknu, tak to mám. I to, že mi prostě pán ukazoval moje postoje i moje srdce, odhaloval mi, co v něm je, a to dneska vnímám, že bylo vlastně strašně důležité. A zároveň já můžu zpětně dneska rozumět těm ženám, které chtějí miminko a nejde to, protože jsem si tím prošla a vím, jaké to je, a za takovou zkušenost jsem dneska Bohu taky vděčná, protože můžu těm ženám naslouchat, můžu jim říct, jak jsem to prožívala. Takže já dneska vidím, že všechny naše zkušenosti životní, všechno, co prožíváme, ať těžké nebo snadné, je k Boží slávě a je k tomu, že můžeme tím sloužit druhým, pomáhat druhým. Máme něco, co nás obohacuje.

Přísní rodiče, důležitost babiček, film Ježíš, biblická skupinka na gymnáziu. To je takový stručný výčet některých důležitých okolností na cestě víry Radky Flekové, se kterou natáčel Kuba Lofítek. Rádi druhým zprostředkujeme i váš příběh o setkání s Bohem a o proměně, kterou toto setkání přináší. Pokud byste ho chtěli pro naše vysílání zaznamenat, napište nám na e-mailovou adresu radio7@radio7.cz. Děkujeme všem odvážlivcům, kteří tohle natáčení podstupují, protože víme i z ohlasů, které přicházejí do redakce, že tahle svědectví jsou důležitá a na druhou stranu v poslední době není mnoho takových, kdo by byli ochotní svůj příběh tímhle způsobem nabídnout. O to více se sluší poděkovat vám, kdo to děláte.

před Ježíšem, Božím synem, který na sebe vzal naši vinu, stal se člověkem proto, abychom my mohli být blíže Bohu. Před Ježíšem, synem Božím, se skláněla tahle ta písnička v podání Martina Smise, Krise Tomlina a Chryse Knoxe.

Blížíme se k 6. hodině. Lucie Endlicherová přeje dobrý a klidný sobotní den. Jestli pro vás bude volný, tak si ho užijte naplno. Jestli se do něj vejde i další poslech programu Rádia 7, budeme jenom rádi. Hezkou sobotu a naslyšenou.

Dobré sobotní ráno 30. května vám z Rádia 7 přeje Broňa Procházková. Kéž to ráno je skutečně pro vás dobré a do toho slova dobrý si dosaďte tu vaši dobrou věc. A pokud do toho dobrého bude dosazeno i vysílání Rádia 7, moc rádi budeme s vámi. Co je nachystané k poslechu, jaká bude náplň vysílání pro dnešní ráno? O tom v tuto chvíli. Ranní vysílání začneme s tichým časem za 15 minut ve 6:45. Ve 6:45 začíná úvaha Karla Řežábka o boží výchově. Boží výchova nemusí být někdy příjemná, často by se jí člověk nejraději vyhnul, ale je to projev jeho lásky. O boží výchově Karel Řežábek ve 6:45. V 7 hodin modlitby podle Bible. Minulou neděli jsme si připomínali svátek seslání Ducha Svatého letnice. Jak souvisí s jarními židovskými svátky, budeme přemýšlet spolu s Danou Kenningovou v modlitbách podle Bible po 7 ranní. A s 8 hodinou začíná klíčové slovo, kterým tentokrát bude přátelství. Bůh stvořil člověka pro vztah. Co to znamená pro naše přátelské vztahy? Na jakých základech vznikají, čím je živit? A kdy z přátelství odejít? K hodině přemítání o přátelství zve Lucie Endlicherová se svým hostem, psychoterapeutkou a kazatelkou Ráchel Bícovou. Puste si klíčové slovo v 8 hodin.

Dospívala Jana Zibalová. Ještě vám posílám jednu písničku a poté zvuk tichému času, ve kterém se zastavíme u krátkých slov, u krátké věty z první kapitoly Janova evangelia.

Při pravidelném čtení z Bible jsem aktuálně v Janově evangeliu v první kapitole, tak z této kapitoly mám tu pro vás pro dnešní ráno verš. Je to verš ze známého místa, vůbec

koberce. Ale Ježíš této představě úplně neodpovídá. Ale on také není syn tohoto světa a jeho království není podle způsobů, které máme po ruce. Je tam psáno, spatřili jsme jeho slávu. Kdybych mohla Jana pozvat na rozhovor, tak bych se ho zeptala, ať mi to více rozvede, co tím myslí. Ano, když byl Ježíš vzkříšen, to bylo spatření slávy. Když uzdravoval, když učil jako ten, který má moc, jako ten, jehož slova přitáhla, zasáhla, proměnila. V textu je o synu, synu, který má slávu od otce, psáno, že byl plný milosti a pravdy. Milost a pravda jsou u něj v plnosti, pospolu, netahají se, nejdou proti, kooperují, patří k sobě neoddělitelně, kamarádí se. U lidí, u sebe pozoruji, že to je někdy režim buď milost nebo pravda. Jakoby se akcentovalo jedno a druhé a ustoupilo ze scény. Pravdu dovedu říkat s tvrdostí a bez zájmu o toho druhého, s až zadosti učiněním. No a milost dovedu projevovat tak, že přimhouřím oči, že udělám kompromis s falší. V Božím synu je v plnosti milost i pravda pospolu. A plnost tohoto propojení je slavná, je hodná slávy. Tak do dnešního dne vstupuji s podněty, jednak v čem spatřuji slávu, co mi přijde slavné. A jednak jednám tak, aby v tom byla i milost, i pravda. Přečtu zmíněný verš z první kapitoly, ten 14. verš z Janova evangelia ještě jednou a poté zvu k modlitbě. Spatřili jsme jeho slávu, slávu, jakou má od otce jednorozený syn, plný milosti a pravdy. Náš nebeský Otče, děkujeme za tvého syna. Děkujeme za to, o něm, co o něm můžeme číst. Díky za ty slavné věci, co se děli a v jeho jménu dějou. Díky za učení bez falše, díky za milost uzdravování a proměny bez uhnutí zlému. Díky za jeho oběť a za jeho vzkříšení. A díky, že jsme zváni jít po jeho cestě a jednat jeho způsoby. Prosíme za pokorné srdce, srdce plné milosti a pravdy. A děkuji, že jsi s námi. Ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen.

0: Máme krátce po půl sedmé, ve 6:45 úvaha Karla Řežábka o boží výchově a v 7:00 modlitby podle Bible s Danou Kenningovou.
1: Ty jsi můj pán, řekni běž a já půjdu rád, rozkaž a budu stát v poli, od čeho bych služebníkem

existují dva rysy výchovy Ducha Svatého. Jeden je dočasný a druhý je dlouhodobý. Dočasná výchova trvá jen krátkou dobu a obvykle přichází náhle a odchází rychle. Vezměme si za příklad člověka, který byl sražen autem, utrpěl vážné zranění, avšak nezemřel. Po dvou týdnech v nemocnici se uzdravil a výchova se skončila. Toto je dočasná výchova. Dlouhodobá výchova trvá dlouhou dobu, minimálně několik let a maximálně celý náš život. Bolest je tedy veliká a lámání tvrdé. Představte si například, že Bůh dá bratrovi hašteřivou manželku, nebo že dá sestře nerozumného manžela, čímž jim přivodí každodenní a možná nesnesitelné utrpení. Jelikož jako křesťané se nemohou dát rozvést, manželka se stane celoživotní výchovou manželovi a podobně manžel své manželce. Dlouhodobá výchova se odehrává převážně v prostředí, s nímž přicházíme pravidelně do kontaktu, jako například rodina, zaměstnání, církev či příbuzní. Mezi těmito příklady má výchova prostřednictvím rodiny nejdelší trvání a nejpřísnější podmínky. Mnozí lidé v Číně říkají, že rodina je pro nás dřevěným obojkem. V Orientu se takového obojku používalo k uvěznění krku, někdy i rukou, za účelem potrestání. To je velmi výmluvné. Lidé tohoto světa berou manželství jako požitek, ale prakticky řečeno, když vstoupíme do manželství, dostane se nám bolestivé výchovy a musíme se připravit na to, že budeme nosit dřevěný obojek na zámek. Nic nesvazuje lidi tolik jako rodina. Ten, kdo má rodinu, je tím, kdo přijímá otroctví a výchovu od Boha. Manžel je celoživotní výchovou pro svou manželku a manželka zase pro svého manžela. I děti v rodině jsou prostředkem výchovy. Bezdětní manželé vždy touží po dětech, navzdory svému přání však zůstávají bezdětní. Jiní, kteří mají mnoho dětí, už žádné nechtějí, avšak čím více si děti nepřejí, tím více jich mají. Nějaká sestra může toužit po dítěti něžném jako Jákob, ale na neštěstí má dítě, které je divoké jako Ezau a každý den způsobuje v domě mnoho problémů. Začíná si připadat, jako by její domácnost byla vypalovací pecí. Služebníci mohou být propuštěni, ale o své děti se matka musí postarat, ať už je má ráda nebo nikoli. Jsou až dokonce součástí jejího života a slouží jí jako dlouhodobá výchova. I církev je místem, kde člověk podstupuje přísnou výchovu. Bůh určil, že nemůžeme být izolovanými křesťany, musíme být v církvi a v těle Kristově, sloužit Pánu a být v souladu s bratry a sestrami. Nicméně Bůh nám rovněž dává být s některými velmi zvláštními bratry a sestrami. Milují Pána a jsou mu zasvěceni, ale mají velice zvláštní povahu. Jsou s námi neustále v rozporu a způsobují nám utrpení. I toto je dlouhodobá výchova Ducha Svatého. V celém svém životě se setkáme s mnoha případy tohoto druhu výchovy. Někteří, jako například Pavel, žijí neustále s určitým trnem v těle. Může to být slabost fyzického těla nebo určitá pracovní neschopnost. To je dlouhodobá výchova. Dočasná výchova trvá jen krátkou dobu, takže můžeme doufat ve vysvobození. Avšak dlouhodobá výchova trvá velmi dlouhou dobu a navíc nezmizí ani nezmění svou chuť, zůstává vždy stejná. Jestliže nás tedy potká dlouhodobá výchova, nemůžeme doufat, že rychle pomine. Naopak, měli bychom se vzdát veškeré naděje a být ochotni přijímat tuto výchovu po celý svůj život. Dlouhodobá výchova je vlastně nejvzácnější, způsobuje dlouhé a přísné lámání. Dobrá ponaučení přicházejí právě prostřednictvím dlouhodobé výchovy. Měli bychom tudíž věnovat pozornost nejen dočasné výchově, ale tím spíše výchově dlouhodobé. Pole působnosti výchovy Ducha Svatého je vesmírné. Jeho rozměry jsou shodné s rozměry vesmíru. Vše, co je ve vesmíru, je zahrnuto v tomto poli působnosti.
Proto všechno, co nás potkává, včetně lidí, věcí a událostí, ať už velkých nebo malých, je výchovou Ducha Svatého. Musíme věřit, že nic z toho, s čím se křesťan setká, není tím, co lidé ve světě nazývají náhodou nebo štěstím, nýbrž uspořádáním a výchovou Ducha Svatého. Není pravdou, že některé stránky, věci nebo záležitosti jsou výchovou a uspořádáním Ducha Svatého a jiné ne. Musíme uznat, že v celém našem životě je každá záležitost výchovou Ducha Svatého. Důvodem, proč máte takovou pracovní příležitost, je výchova Ducha Svatého. Důvodem, proč jste se setkali s takovým bratrem a sestrou, je rovněž výchova Ducha Svatého. Přejete si, abyste byli zdraví, ale bohužel jste slabí. To je výchova Ducha Svatého. Očekáváte, že se vaše dílo rozroste tak, abyste mohli dobře sloužit Pánu, ale bohužel narazíte na tolik problémů, že se vůbec nemůžete pohnout z místa. I to je výchova Ducha Svatého. Zda budete moci mít ctnostnou a prozíravou manželku, nebo se vdáte za muže vašich snů, závisí na výchově Ducha Svatého. I to, zda budete či nebudete mít dokonalý rodinný život, závisí na výchově Ducha Svatého. Nemáte zájem o hodně dětí, ale žel vašich dětí bude obzvláště mnoho. To je výchova Ducha Svatého. Nebo si přejete mít dítě, ale žel žádné nemáte. To je výchova Ducha Svatého. Dokonce i ztráta vlastnictví, špatné hospodaření s věcmi nebo selhávání v duchovních záležitostech je výchovou Ducha Svatého. Výchovu Ducha Svatého musíme uplatňovat na všechno v celém našem životě, ve všech okolnostech našeho života. Musíme připustit, že všechny okolnosti, které nám nejsou milé ani příjemné, jsou v rámci působnosti výchovy Ducha Svatého. Tak se nám dostane důkladného poučení. Abychom mohli přijímat výchovu Ducha Svatého, musíme si povšimnout následujících bodů. Uznání předchází přijetí. Přijímáme-li Pána jako svého spasitele, musíme nejprve uznat, že je spasitel. Podobně přijímáme-li výchovu Ducha Svatého, musíme nejprve uznat, že všechno, s čím se setkáváme, má původ ve výchově Ducha Svatého. Jinými slovy, kdykoliv se s něčím střetneme, musíme si uvědomit, že to pochází z Ducha Svatého a uznat to za výchovu Ducha Svatého. Již jsme zmínili list Římanům 8:28, kde se praví, že všechny věci spolupůsobí k dobrému. Matoušovo evangelium 10. kapitola verše 29 a 30 také říká: neprodávají se dva vrabci za haléř a ani jeden z nich nespadne na zem bez vůle vašeho otce. I všechny vlasy na vaší hlavě jsou spočteny. Tyto verše nám ukazují, že všechny věci, které nás potkají, dokonce i tak nepodstatné věci, jako je padání vlasů, povolil a vyměřil Bůh, aby spolu působili k našemu duchovnímu užitku. Proto musíme připustit, že všechny věci jsou výchovou Ducha Svatého. Když uznáme, že všechno, s čím se setkáváme, je výchovou Ducha Svatého, musíme zjistit, co je záměrem této výchovy. Například, když člověka srazí auto, nemůže zůstat v nevědomosti a myslet si, že jelikož se jedná o výchovu Ducha Svatého, stačí jen chválit Pána. V takovém případě nebude mít z výchovy žádný užitek. Musí se ptát, proč do mě narazilo auto, co je záměrem Ducha Svatého, když mě podrobil takové výchově. Stalo se to kvůli trestu, poučení nebo zlomení. Musí mít dychtivé srdce a ducha modlitby, musí se stišit před Pánem a hledat jej, dokud si neujasní, jaký konkrétní problém či potřeba je příčinou této výchovy Ducha Svatého. Tímto způsobem může získat duchovní ponaučení i praktický užitek. Jakmile zjistíme, že záměrem výchovy Ducha Svatého při vypořádávání se s námi je určitý problém, měli bychom ho před Pánem upřímně vyznat.
Kdybychom neměli žádné problémy či těžkosti, žádnou výchovu Ducha Svatého bychom nepotřebovali. Jelikož Duch Svatý zařizuje naše prostředí tak, aby nás podrobil výchově v konkrétní věci, musíme si uvědomit, že právě v té konkrétní věci máme problém před Bohem, ať už kvůli tomu, že jsme zatvrzelí nebo pyšní, umínění či neposlušní, neochotní zaplatit nebo neochotní zapřít sami sebe, je to jedna nebo druhá věc, která musí být odstraněna nebo zlomena, vyřešena nebo zbořena. V každém případě zde existuje problém. Musíme si uvědomit, že výchova Ducha Svatého nám nikdy nespůsobuje utrpení bezdůvodně. Naopak, utrpení přichází vždy kvůli tomu, že je nutné vypořádat se s určitými oblastmi v našem nitru. Možná, že nás Duch Svatý již mnohokrát pomazal, ale my jsme neuposlechli. Proto nám připravil takovou výchovu, která napomůže jeho vnitřnímu pomazání. Proto jakmile jednou zjistíme záměr výchovy Ducha Svatého, měli bychom v dané věci učinit důkladné vyznání. Poté, co vyznáme svůj hřích, musíme se podřídit skrze Ducha Svatého. Tato podřízenost znamená přijetí. Poté, co uvidíme, že záměrem této výchovy je vypořádat se s určitou věcí, musíme se v dané věci podřídit. Jen tehdy přijmeme výchovu Ducha Svatého. Poté, co přijmeme výchovu Ducha Svatého, musíme uctívat Boha. Uctívání je nejvyšší formou vděčnosti. Musíme Boha uctívat za jeho dílo v nás a za jeho vedení. Za to, že jedná v našem životě a za to, že nás láme tímto způsobem, bychom mu měli nejen děkovat, ale měli bychom jej uctívat. Nejjasnějším příkladem člověka, který v Bibli uctívá Boha, je Jákob. Když umíral, uctíval Boha, skláněje se nad vrcholem své hole. Tato hůl, kterou nosil po celý svůj život, na jedné straně znázorňuje celou zkušenost jeho života a na druhé straně jeho život poutníka. My klademe větší důraz na stránku jeho celoživotní zkušenosti, protože ta v sobě zahrnuje i jeho život poutníka. Proto, když se Jákob sklánil nad vrcholem své hole, znamenalo to, že uctíval Boha podle své zkušenosti. Jestliže má člověk opravdovou zkušenost s Božím vedením, potom je schopen Boha také uctívat. Pokud však někdo nemá takovou zkušenost s Božím tříbením, je pro něj obtížné uctívat Boha. Veškeré lidské uctívání Boha se zakládá na zkušenosti člověka před Bohem. Poté, co se nám dostalo výchovy před Bohem, by tudíž mělo následovat naše velmi jasné, jisté a slavné uctívání. Jen tehdy skutečně spolehlivým způsobem přijímáme výchovu od Boha. Někdy se zdá, že jsme přijali výchovu před Bohem, ale přesto jsme se mu důkladně nevyznali, ani jsme nepřijali výchovu a slavně Boha neuctili. Zdá se, že jsme přijali výchovu, ale nepřijali jsme ji úplně. Proto naše přijetí není spolehlivé. Až budeme příště přijímat výchovu Ducha Svatého, měli bychom nejprve zjistit její záměr, uznat své chyby a slabosti, vnitřně se podřídit a nakonec uctívat Boha. Tak se naše přijetí stává velmi spolehlivým.

0: Ze soboty 30. května uplynula 7. hodina. Příjemný čas s Rádiem 7 vám přeje Broňa Procházková a zve k půl hodince modliteb podle Bible, pořadu, který připravuje Dana Kenningová.
1: Modlitby podle Bible. Když Boží slovo promlouvá a my reagujeme.

Chléb, ovoce, víno, beránek. Biblická symbolika je fascinující a pomáhá nám pochopit víc do hloubky boží záměry a jednání. Pesach, svátek nekvašených chlebů, svátek prvotin, svátek týdnů, poslavnost přijetí Tóry na Sinaji. Víte, jak spolu souvisí? A proč Židé počítají Omer, 50 dní od Pesachu po Šavuot, tedy od Velikonoc k letnicím? V modlitbách podle Bible se zaměříme na objevování bohatství židovských kořenů naší křesťanské víry. V dnešním díle si připomeneme svátek letnic, darování Tóry na Sinaji. U poslechu vás vítá Dana Kenningová.

Svátek Pesach je oslavou vysvobození z egyptského zajetí. Je to hod beránka, který si mají Židé provždy připomínat. Jak krev na veřejích dveří zachránila před smrtí vše prvorozené v domě. Jak prošli Rudým mořem, když je dostihlo faraonovo vojsko, které ve vlnách zahynulo. A pak putovali 40 let pouští. Po 400 letech v egyptském otroctví. Pesach. Na něj navazuje svátek nekvašených chlebů a svátek prvotin, který měli za úkol slavit, až dojdou do zaslíbené země. Obětovat první sklizeň ječmene Hospodinu jako výraz vděčnosti za jeho péči. Svátek prvotin připadá na první den po šabatu, který následuje po Pesachu. A je to den, kdy byl Ježíš vzkříšen jako první z mrtvých. Předtím zanechal v hrobě starý kvas našeho hříchu, který na sebe vzal. Zasvěcením první úrody je posvěcená celá sklizeň. Za okamžik si přečteme texty, které o tom mluví. Od svátku prvotin se počítá takzvaný omer, což znamená snopek. Snopek obilí, který obětovali Hospodinu. 7 týdnů. To je 7×7 dní, tedy 49. Číslo plnosti 40, ale ještě víc, 40 a 10. Číslo 40 má důležitou symboliku v Bibli. Kromě zmíněných 40 let putování Izraele pouští, byl i Ježíš 40 dní na poušti po svém křtu v Jordánu před začátkem své služby. 40 dní byl Mojžíš na hoře Sinaj, když mu Hospodin dal zákon. A to dokonce dvakrát, když první desky v hněvu roztříštil o zem při pohledu na Izraelce a zlaté tele. 40 dní se zjevoval vzkříšený Ježíš učedníkům a vyučoval je před svým na nebe vstoupením. Desatero je Božích přikázání. 50. léto je léto milosti, kdy se propouštěli otroci, navracela se půda původním majitelům a odpouštěly se dluhy. A z tohoto pohledu jsou letnice, Šavuot, svátek darování Tóry na Sinaji, 50 dní po Velikonocích, zároveň svátkem Boží milosti. Protože Boží zákon je vždy spojen s milostí, je pro naše dobro. Ale k tomu se ještě dostaneme. Šavuot se vždy slaví v neděli, první den po šabatu, tedy po posledním dni v týdnu, jako začátek něčeho nového. Podle rabínských výkladů je Izrael sice vysvobozen z egyptského zajetí, je vykoupen krví beránků, ale teprve při darování Tóry se stává Božím lidem ve smluvním vztahu a zavazuje se k poslušnosti a oddanosti Hospodinu jako jedinému Bohu Izraele. A postupně se podíváme, jak seslání Ducha Svatého zrcadlí a posunuje právě tuto událost. Na začátek pojďme prosit, aby nám Duch Svatý pomohl tyto důležité pravdy pochopit a přijmout za své celým srdcem. Duchu Svatý, jak nezměrná je Boží moudrost, kterou můžeme zahlédnout v symbolice biblických svátků. Prosíme, pomoz nám proniknout do reality, kterou tyto svátky znamenají i pro nás, křesťany z pohanů, o několik tisíc let později. Kéž promění náš pohled na Pána Boha, pomohou nám víc poznat jeho věrnost, moudrost, milost, plán spásy a jeho záměry s tímto světem. Proto, abychom mu mohli více důvěřovat i v našich osobních životech, situacích, kde se nacházíme. Otevři naše oči, uši i srdce. Jsme tady a teď, nasloucháme a odevzdáváme se ti. Amen.

Ustanovení Pesachu, svátku nekvašených chlebů a svátku prvotin najdeme v knize Levitikus 23. kapitole. Toto jsou slavnosti Hospodinovi, bohoslužebná shromáždění, jež budete svolávat v jejich určený čas. 14. dne prvního měsíce na večer bude Hospodinův hod beránka. 15. dne téhož měsíce začne Hospodinova slavnost nekvašených chlebů. Po 7 dní budete jíst nekvašené chleby. Prvého dne budete mít bohoslužebné shromáždění, nebudete konat žádnou všední práci. Po 7 dní budete přinášet ohnivou oběť Hospodinu. 7. dne bude bohoslužebné shromáždění, nebudete konat žádnou všední práci. Hospodin dále mluvil k Mojžíšovi. Mluv k Izraelcům a řekni jim, až přijdete do země, kterou vám dávám, a budete sklízet obilí, přinesete snopek jako prvotiny své žně knězi. Podáváním nabídne snopek Hospodinu, aby ve vás našel zalíbení. 2. dne po dni odpočinku jej nabídne kněz podáváním. Ke vzkříšení Pána Ježíše 1. dne po sobotě, tedy na den svátku prvotin, se vztahují tyto texty. Koloským 1. On je obraz Boha neviditelného, prvorozený všeho stvoření, neboť v něm bylo stvořeno všechno na nebi i na zemi, svět viditelný i neviditelný, jak nebeské trůny, tak i panstva, vlády a mocnosti. A všechno je stvořeno skrze něho a pro něho. On předchází všechno, všechno v něm spočívá. On jest hlavou těla, totiž církve. On je počátek, prvorozený z mrtvých, takže je to on, jenž má prvenství ve všem. Plnost sama se rozhodla v něm přebývat, aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích, protože smíření přinesla jeho oběť na kříži. A 1. Korinským 15. kapitola. Avšak Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli. A jako vešla do světa smrt skrze člověka, tak i z mrtvých stání. Jako v Adamovi všichni umírají, tak v Kristu všichni dojdou života. Římanům 11.16. Je-li první chléb zasvěcen, je svatý všechen chléb. Je-li kořen svatý, jsou svaté i větve. Pane Ježíši, chválíme tě, že jsi přemohl smrt a že skrze tebe a v tobě máme i my naději na vzkříšení. Nemusíme se bát smrti, protože ta je jen branou k věčnosti s tebou. Prosíme za všechny, kteří žijí svázáni strachem ze smrti, s pocitem viny, hanby, s břemenem hříchu, se kterým si neví rady. Pane, dej jim zakusit tvou lásku, která je silnější než strach. Dej jim ujištění o tvé milosti. Amen.

V modlitbách podle Bible dnes objevujeme hluboký význam jarních židovských svátků a především letnic, který dostávají skrze život a oběť Pána Ježíše. Než se dostaneme ke svátku letnic, přečteme si ze Starého zákona o svátku seslání Tóry na Sinaji, který se k němu pojí. Protože je to dlouhý text, přečtu jen část před tím, než dá Hospodin Mojžíšovi desky zákona. Exodus 19. Mojžíš vystoupil k Bohu. Hospodin k němu zavolal z hory. Toto povíš domu Jákobovu a oznámíš synům Izraele. Vy sami jste viděli, co jsem učinil Egyptu. Nesl jsem vás na orlých křídlech a přivedl vás k sobě. Nyní tedy, budete-li mě skutečně poslouchat a dodržovat mou smlouvu, budete mi zvláštním vlastnictvím jako žádný jiný lid, třeba že má je celá země. Budete mi královstvím kněží, pro národem svatým. To jsou slova, která promluvíš k synům Izraele. Hospodine, chválíme tě za tvou věrnost. Přijal jsi Izrael za svůj lid, abys skrze ně zjevil svou svatost celému světu. A přestože ve svém úkolu selhali, nezavrhl si je, ale stále s nimi počítáš. Prosíme, aby se k tobě navrátili a aby poznali v Ježíši svého Mesiáše, který sám naplnil to poslání. Amen. Od svátku prvotin se počítá 7 týdnů do svátku Šavuot, letnic. Text z Levitiku

nepražené ani čerstvé. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení ve všech vašich sídlištích. Potom si odpočítáte ode dne po dni odpočinku, ode dne, kdy jste přinesli snopek k oběti podávání, plných 7 týdnů. Ke dni po 7. dni odpočinku napočítáte 50 dní a pak přinesete Hospodinu novou přídavnou oběť. Přinesete ze svých sídlišť chléb k oběti podávání. Budou to 2 chleby ze 2 desetin éfy bílé mouky. Budou upečeny kvašené, jakožto prvotiny Hospodinu. I zde je mnoho symboliky. Zmíním jednu. Při svátku týdnu se už přináší 2 chleby kvašené, což je výjimečné, protože kvas je ve Starém zákoně vnímán jako symbol hříchu. Podle výkladu mesiánských Židů je to symbol toho, že Bůh nás přijímá takové, jací jsme, i s našimi hříchy. Hřích je vidět na pozadí zákona, který sami nedokážeme naplnit. Ale Bůh sám nás posvěcuje a proměňuje skrze Ducha Svatého, kterého seslal o letnicích do našich srdcí. A k tomu se ještě dostaneme. Proč právě 2 chleby a ne 1 nebo 3? Můžeme v tom vidět symbol Židů a pohanů, které Bůh přijímá. Proč? Souvislost nacházíme v příběhu Moábské Rút, který se odehrává právě o letnicích a který končí sňatkem pohanské Rút a Žida Boáze. A z jejich manželství se rodí o pár generací později král David a ze stejného rodu i Mesiáš. Není to úžasné? Bože, chválíme tě, že jsi vyvolil Izrael jako svého prvorozeného syna, abys skrze něj přinesl spásu celému lidstvu. Chválíme tě, že v Mesiáši a jeho oběti si spojil Žida i pohana v jednoho nového člověka. V církev, tělo Kristovo, při seslání ducha o letnicích. Pane, prosíme za církev z národů, aby znovu objevila své židovské kořeny a přijala zpět ty, od kterých se vědomně oddělila, mesiánské židovské bratry a sestry. Prosíme o jednotu v Ježíši, tak jak si ji zamýšlel, jak po ní toužíš, jednotu, kvůli které Ježíš umíral. Kéž jsme chlebem pro tento hladový svět. Odevzdáváme se ti. Prosíme o smíření všude tam, kde je rozdělení ve tvém těle. O milost pokání pro ty, kdo postavili zeď rozdělení. Abychom se sytili všichni z jednoho chleba u tvého stolu a pili z jednoho kalicha nové smlouvy lásky. Amen. Zaslíbení o Duchu Svatém podle Ezechiele 36. A dám vám nové srdce a do nitra vám vložím nového ducha. Odstraním z vašeho těla srdce kamenné a dám vám srdce z masa. Vložím vám do nitra svého ducha. Učiním, že se budete řídit mými nařízeními, zachovávat moje řády a jednat podle nich. Hospodine, zákon byl napsán na kamenných deskách a naše srdce je kamenné kvůli hříchu. Prosíme, stvoř v nás nové srdce. Vlož do našeho nitra svého ducha. Uzdrav nás a budeme uzdraveni. Odpusť nám všechny naše hříchy, všechno, čím jsme se provinili proti tobě, proti bližním, proti lásce a proti životu. Odpusť nám naše vědomé i nevědomé hříchy. Odpusť, že se tak často necháváme vést srdcem, které nás ale vede na cestí, k tomu, co je pro nás pohodlné, protože naše srdce je plné sobectví, strachu, pýchy, různých klamů a falešných obrazů o tobě i o nás. Dej nám nové srdce, tvé srdce, které se nechá vést tvým duchem, bude mu podřízeno a bude vnímavé na jeho tichý hlas. Amen.

O letnicích, které si dnes připomínáme, slavíme seslání Ducha Svatého. Pro Židy je to svátek Šavuot, svátek slavení darování Tóry na hoře Sinaji. A o souvislosti těchto dvou svátků dnes mluvíme v modlitbách podle Bible, které připravila Dana Kenningová. Zajímavé symboliky je v těchto svátcích opravdu hodně. Při počítání omerů od svátku prvotin do svátku týdnů je například 9. omer věnován písmenu Tav, které symbolizuje skrytou boží dobrotu. Něco, co se děje pod povrchem, co se chystá, ale ještě není vidět. Stejně jako rašící pupeny skrývají dobrotu ovoce, které z nich vyroste a dozraje, tak se počítáním vyjadřuje očekávání a těšení se na něco nového, krásného a dobrého, co Pán Bůh chystá. Ovoce Ducha Svatého, láska, radost, pokoj. Abychom takové ovoce nesli, potřebujeme být připojeni na pravý vinný kmen. Pane Ježíši, uč nás věrně zůstávat ve tvé blízkosti, v tobě, a ty zůstávej v nás. Aby skrze nás proudila míza tvého ducha, tvoje láska a tvůj život, abychom nesli ovoce ke tvé chvále. Aby byl na nás vidět tvůj život, prosíme, zachovej nás při svém slovu. Amen.

Je ještě jeden hodně zajímavý detail, který se odehrál při uzavření smlouvy na Sinaji a seslání ducha o letnicích. Mojžíš byl nahoře Sinaj 40 dní a Izraelci nevydrželi tak dlouhou dobu čekat a přinutili Árona, aby jim stvořil zlaté tele. Když pak Mojžíš sestoupil z hory s deskami zákona a viděl Izraelce, jak uctívají zlaté tele, a viděl jejich nemravné jednání, přestože 40 dní předtím slibovali věrnost Hospodinu, rozlobil se. Levíovci ten den dostanou za příkaz pobít všechny, kteří toho činu nelitovali, a bylo jich na 3000. Ve Skutcích 2. kapitole pak čteme toto. Když nastal den letnic, byli všichni shromážděni na jednom místě. Náhle se strhl hukot z nebe, jako když se žene prudký vichr, a naplnil celý dům, kde byli. A ukázali se jim jakoby ohnivé jazyky. Rozdělili se a na každém z nich spočinul jeden. Všichni byli naplněni Duchem Svatým a začali ve vytržení mluvit jinými jazyky, jak jim duch dával promlouvat. V Jeruzalémě byli zbožní Židé ze všech národů na světě, a když se ozval ten zvuk, sešlo se jich mnoho a užasli, protože každý z nich je slyšel mluvit svou vlastní řečí. Pak následuje Petrovo kázání a ve verši 42 čteme. Ti, kteří přijali jeho slovo, byli pokřtěni a přidalo se k ním toho dne na 3000 lidí. Pane, tam, kde zákon přinesl smrt kvůli naší svévoli, tam duch přináší život. Chválíme tě za dar tvého ducha, za dar nového začátku, za tvou velkou nezměrnou milost a prosíme o čerstvý přídavek tvého ducha pro tvůj lid. Abychom ve tvé moci žili věrně nový život a šířili dobrou zprávu o naději. Byli jedním tělem, žili a zvěstovali tvé slovo s odvahou, ve tvé lásce. Amen. S přáním, aby Pán vylil svého ducha do vašich srdcí, jako jarní déšť na všechna místa sprahlá žízní, se s vámi loučí a za týden naslyšenou těší u modliteb podle Bible Dana Kenningová.

Příští vydání pořadu Modlitby podle Bible je plánováno na nedělní večer na 21. hodinu. Dana Kenningová bude pokračovat ve své sérii o Ježíšových modlitbách.

Bůh stvořil člověka pro vztah. Co to znamená pro naše přátelské vztahy? Na jakých základech vznikají, čím je živit a kdy z přátelství odejít? K hodině přemítání o přátelství zve Lucie Endicherová se svým hostem, psychoterapeutkou a kazatelkou Ráchel Vícovou. V klíčovém slově v 8 hodin.

a doufat, že se vzájemně unesou, když vrazí do sebe jako dva cizí světy s neuchopitelnou adresou. Přesto je říkej ještě chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije, když vítr spouště povážlivě síří a z kostela zní.

těžké udělat dva kroky, když přímo pod nohama propadá se zem a pohled hvězd mrazivě jasnooký, jako by varoval, že k cíli nedojde. Někdy je krutý každý ohyb cesty, zavátý sněhem dávných neskončených zim, ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije.

Řekl jí, nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením. Řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá,

Máme 30. května a svátek slaví Ferdinand, a to jak v Česku, tak na Slovensku. Původní význam tohoto jména je asi připravující se k jízdě. Někteří jazykovědci se ovšem domnívají, že znamená spíše ten, kdo riskuje mír. Jaký je pravý původ jména, dnes už asi nezjistíme. Jisté však je, že toto jméno k nám přinesla Habsburská dynastie. A jisté také je, že Ferdinandům dnes posíláme velkou gratulaci.

sobotním ránu je s vámi Broňa Procházková. Máme krátce před 8 hodinou a s 8 hodinou začíná klíčové slovo, které se zaměří na přátelství. Lucie Endlicherová a Ráchel Bícová se na vás těší za pár minut.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
1: Tenhle pořad se jmenuje Klíčové slovo právě proto, že v něm chceme mluvit o slovech, která jsou důležitá, poukazovat na ně, zaměřovat na ně pozornost a rozebírat je z nejrůznějších úhlů pohledu. Tak právě o to se chci pokusit se svým dnešním hostem, psychoterapeutkou, kazatelkou Ráchel Bícovou, se kterou budeme mluvit společně o přátelství. Ahoj Ráchel, vítej.
2: Ahoj,
1: Lucia. Přátelství je takové téma, o kterém podle mě se jako buď hodně mluví, nebo moc nemluví, protože to považujeme za úplně takovou obyčejnou a samozřejmou věc. Přijde mi to něco jako vzduch, voda, dýchání, prostě takové ty jako klasické věci, které do toho života patří, tak to bereme jako něco, co je úplně samozřejmé a netřeba o tom příliš mnoho mluvit. Když Bůh tvořil člověka, tak hned na úvod říkal, že není dobře, aby byl člověk sám. Takže stvořil člověka jako bytost vztahovou a mluví tím nejenom o tom nejbližším vztahu v partnerství a tím teď myslím nejenom s člověkem, ale i s Bohem. Když tohle říká, mluví v tom i o přátelství?
2: Já si myslím, že to je o naší potřebě mít vztahy, že jsme stvořeni jako sociální bytosti a ono to ani jinak nejde, protože Bůh sám jako Trojice, Otec, Syn a Duch Svatý je vztah. Bůh je vztah. Občas někde jsem zaslechla takový zvláštní jako teorie, jako že třeba Pán Bůh si nás stvořil, že mu bylo smutno, tak aby s kým měl mít vztah, tak si stvořil člověka. No ale směm se tomu, já jsem to neslyšela jednou, bohužel. Jo. Ale to je nesmysl. My jsme produkt toho vztahu vlastně, nebo jako stvořený jako to dílo té lásky v Trojici. A jsme stvořený k Božímu obrazu a tím pádem taky musíme být vlastně vztahový bytosti. Jo? Takhle já tomu rozumím teda. Takže rozhodně za mě to je o vztahovosti obecně, nikoliv jenom v vztahu s partnerem, s partnerkou.
1: Tím pádem je to opravdu i o tom přátelství nebo o nějakých těch sociálních vazbách na všechny strany?
2: Pro mě je to o sociálních vazbách na všechny strany a také je zajímavý, když třeba vidíš, jak jo, když jsou děti, které se narodí a třeba mají veškerou fyzickou péči, ale nemají tam tu vztahovou péči, tak neprospívají. Když ještě byly kojeňáky, tak tam byly děti, které byly úplně jakoby zdraví, jako se narodili, ale vlastně opožďovali se mentálně i fyzicky, protože tam nebyl dostatek toho láskyplného kontaktu. A přitom byly najezený, přebalený, všechno jakoby v pořádku. Protože právě máme tu potřebu té vztahovosti vrozenou. Není to něco, co jako někdo má, někdo nemá. Prostě je to nějaká součást toho, kým jsme jako bytosti.
1: Když tohle to zmiňuješ, tak tohle je určitě velké téma, předpokládám i ve spoustě tvých terapeutických rozhovorů, protože nějaká ta případná nedosycenost, co se týká vztahů v tom úplně začátku života, je něco, co se do člověka otiskává a co dřív nebo později potřebuje často řešit. Je možné tahle zranění nebo ty nedostatky, které člověk nabere na tom začátku života, potom nějak dohnat? A nebo už je to to, že tam prostě ty díry jsou a spíš se s nimi potřebujeme naučit nějakým způsobem vycházet?
2: Já si myslím, že je pravda obojí, že do určité míry v tom našem slangu se tomu říká, že můžeme mít nějakou korektivní zkušenost. To znamená vlastně zkušenost, která nám nějakým způsobem nahradí to, co jsme nedostali. A zároveň si myslím, že nějaký třeba kus, dejme tomu bolesti, nebo kus toho, že jsme si v nějakých věcech nejistí, nebo prostě to tam se doplní, jako co potřebuješ. Takže se s náma klidně může nést celý život, ale že díky těm korektivním zkušenostem s tím umíme pak líp a líp fungovat a žít. Tak, takhle tomu já rozumím. Neříkám, že je to nějaká všeobecná pravda, ale takhle já tomu rozumím.
1: Jo, mě jde asi hlavně o to poznání, které člověk získává v průběhu života, alespoň tak, jak to vidím na sobě, nebo jak to vidím i kolem sebe, a které právě mluví o nějakých těch dírách, i o tom, jak mě to potom ovlivňuje v těch vztazích dál. A proto to vlastně zmiňuju, protože mi přijde, že když chci mluvit, nebo chceme mluvit o přátelství. Takže vlastně do přátelství člověk nevstupuje jako tabula rasa, jako ta nepoznamenaná bytost. Že tam neseš něco svého a to jsou ty výchozí body, které ovlivňují to, jakým způsobem ty vztahy navazují.
2: Určitě jo. Já kdybych měla teď dát nějaký příklad ze svého života, teď mě napadá právě taková korektivní zkušenost, který se mi dostalo. Já když jsem vyrůstala, tak jsem vlastně pak na základce neměla jako kamarády, přestože jsem sněla o takových těch jako partách, jak z Foglara, víš, nebo něco takového, tím jo. Já jsem žila prostě. Spíš bych řekla, že jsem byla v té třídě dost ostrakizovaná, až to hraničilo s nějakou, dejme tomu, šikanou. Byla jsem hodně sama, byla jsem hodně osamělý dítě, musela jsem si nějak vystačit. A potom se podařilo, že nějak až v sedmý třídě jsem se dostala do takového jako prostě turistického přírodovědného oddílu, kde najednou to bylo jinak. Kde najednou já jsem vlastně velmi rychle tam zaplula, přestože oni už spolu jako se znali dlouho. Vlastně jsem tam měla najednou i docela takový dobrý až vůči postavení. A pro mě to byla velice silná korektivní zkušenost, protože do té doby já jsem už jako získávala dojem, že jsem jako neschopná toho kamarádství, že se jako, že prostě se mnou je asi něco špatně. A najednou jsem přišla do jiný party a tam to šlo úplně jako samo a v pohodě. A já vždycky říkám, že mi to docela zachránilo jako sebevědomí právě v oblasti přátelství, že jsem toho jako schopná a že to někdo dokonce oceňuje, to moje přátelství. A vlastně potom, když jsem už šla na střední školu, tak už jsem to měla jako hodně, hodně jinak. Jo? Takže jo, jako jsou korektivní zkušenosti, které nám dokážou hodně přehodit tu výhybku. Mm-hmm.
1: Když jsem tě poslouchala, tak mi došlo, že vlastně o přátelství se dá mluvit i na takových dvou osách. Jedna ta osa je časová, přátelství v dětství, v dospívání a tak dále a tak dále. A jedna může být, co se týká hloubky. Jo, něco jiného je někdo, kdo je takový jako známý, něco jiného je, kdo je kamarád a něco jiného, kdo je opravdu blízký přítel nebo až jako hluboký přítel. A tak možná i tyhle dvě osy by mě zajímaly, jestli bychom o nich mohli něco říct. A možná ta časová mě zajímá o to víc, že si říkám, jaké to je, když člověk založí nějaké přátelství, které opravdu vydrží celý život. A na druhou stranu, jestli náhodou, když předpokládám, jako spousta z nás o něčem takovém sní, tak jestli nezapomínáme na to, že úplně stejně kvalitní přátelství můžeme začít nebo navázat někde třeba ve středním věku nebo jako i později, že prostě to neznamená, že když to dobré, hluboké přátelství nezačalo v mateřské školce, takže nemůže začít třeba v 50.
2: Dokonce někdy to přátelství z mateřské školky najednou zjistíme ve zralém věku, že to vlastně jako nějak nám nefunguje. Jo, že to vlastně nějak není ono. Že jako těžíme jenom z něčeho, co bylo, ale vyvinuli jsme se v různý bytosti, které mají různý životní příběh, různé hodnoty a nemusí to vydržet. Jo. A přesto se můžeme mít vlastně rádi. A určitě za mě, moje takové, jako, čemu já opravdu hodně věřím, je, že přátelství se dá navazovat v jakýmkoliv věku. Musím říct, že v tomhle mi vlastně byla docela velkým vzorem moje máma, která toho nějak dokázala. A dokázala vlastně navazovat ty vztahy i napříč generacema. To se mi na ní hrozně líbilo, že vlastně ona kolem sebe vždycky měla docela jako hodně těch lidí. Možná nešla tolik do hloubky, jak jsem třeba zvyklá já, ale nebála se prostě navazovat na vztahy, i když už byla důchodce třeba nebo tak, jo. Takže určitě to je kdykoliv, no. Ale vyžaduje to nějakou péči, nestačí jenom jakoby chemie, nebo jak to říct. No.
1: Děkuju, děkuju. Já ještě, to je přesně to, kam jsem chtěla mířit, ale ještě předtím nechci ztratit i ty různé hloubky, protože to mně přijde taky hodně podstatné, jakože uvědomit si, že prostě ne každý je ten úplně nejbližší přítel, že to má nějaká, no, jako, nějaká patra, nebo jak to pojmenovat.
2: Já někdy mám problém, že v tomhle tom je to pro mě těžký jakoby si to škálovat a zároveň vím, že to je strašně nutný, protože když bych vzal biblický příběh, tak Ježíš taky měl 12 učedníků, z toho měl ty 3 nejbližší, kromě těch 12 měl nějakých těch 120 a tak dále, pak byly ještě ty zástupy a pak taky někdy potřeboval být teda sám s otcem, že jo. A mě tohle ten obraz hodně jako pomáhá. A zároveň nechci, aby to bylo nepropustný, víš, jako ty okruhy, jo, aby jednou provždy někdo byl v nějaký jako škatulce u mě a nebylo možný se ke mně třeba přiblížit víc, když nám to oběma bude dávat smysl. Je v tomhle taky zajímavý, různí lidi používají různý pojmenování. My jsme až po docela dost dlouhých letech manželství s mým mužem, s Honzou, přišli na to, že používáme opačně slovo kamarád a přítel. Pro něj ti bližší jsou kamarádi, když to pro mě jsou zase blížší ty přátelé, jo. Takže to bylo pro mě úplně jako fascinující a pochopila jsem mnoha naše nedorozumění, jako, když jsme se to konečně vysvětlili. Takže jako v tom máme různý, někdo je třeba jenom známý. A pak mám třeba lidi, který bych zařadila mezi přátelé, byť vlastně je to takový vztah, že se vidíme opravdu velice zřídka z různých důvodů, vzdálenostních nebo tak. Ale já jako vím, že když se potkáme, tak navážeme, kde jsme přestali a funguje nám to. Jo. A to je moc hezký. No. Takže i ta četnost třeba, jak se vidíme. A u někoho vím, že je potřeba se vidět pravidelně, že jinak by vlastně jsme zbytečně o tu blízkost přišli, která je pro nás přitom důležitá.
1: Myslím, že péče o přátelství je velké téma, ale ještě ho nechci otevřít, protože ještě předtím chci se dostat k jedné podstatné otázce, která zase už tu byla trošku naznačena. Vlastně můj celoživotní velký otazník se týká toho, jak vzniká jakýkoliv vztah. Ten partnerský to vůbec, to jako tomu vůbec nerozumím, jak se to uděje, ale tam určitě hraje nějakou roli ta chemie, která tu taky padla. Ale vlastně mi dochází, že ani nevím, jak vzniká přátelství, nebo že bych to neuměla popsat, jako že by se řeklo, takhle se pozná, že takhle jako roste přátelství a něco. Když jsi tu zmínila to, že ti pomáhá uvědomit si, jaké skupiny lidí, jak blízké či vzdálenější měl kolem sebe Ježíš, tak vlastně on si všechny učedníky povolal, že jo? Jakým způsobem jim řekl, pojď za mnou. Jo. A teď jako je přátelství to, že si někoho vyberu, anebo to vznikne i jinak, víš? A to je možná opravdu ta moje nejzákladnější otázka týkající se přátelství. Jako, jak se stane, že někdo je můj přítel?
2: To jo. Otázka za milion. Já myslím, že to totiž hlavně různorodý ví, že jako na to není jeden návod. Některé přátelství vzniknou tím, že jsme prostě na ve stejný čas, na stejném místě zažijeme podobné věci a to nás tmelí třeba, jo. Některé přátelství vzniknou třeba z nějakého pracovního kontaktu, kdy najednou zjistíme, že vlastně to je ještě něco jiného, než jenom jako práce. Některé přátelství vzniknou tím, že se třeba kamarádili naše rodiče. Já mám takhle doteď jednu kamarádku, která i když je jinde v Evropě, tak prostě když se vidíme, tak něco tam funguje. Některé přátelství typicky vzniknou na škole, ne všechny samozřejmě přežijou. Přijde mi, že jakože tam ale právě potřeba i nějaká chemie. Já když jsem byla fakt malá, tak já jsem se seznamovala na hřišti tak, když mi bylo třeba 5, tak já jsem měla vyražený zub předně a měla jsem tam takovou jako protézu na ten jeden zub, víš. A vždycky jsem přišla na to hřiště a vytáhla jsem tu protézu, ukázala jsem to tomu dítěti a říkám, hele, co mám, budeš se mnou kamarádit? Že se vyvíjí i asi to, jak navazujeme ty kontakty, jako jo. Nebo my máme kočku, budeš se mnou kamarádě, víš, nebo jako jo, z takových těch jako naivních, zvláštních způsobů, jak to ty děti dělají. A pak vlastně najednou třeba s někým, já mám i přátel, s kterýma jsem se setkala vlastně na internetu a přerostlo to v nějaký jako přátelství, který je vlastně docela, bych řekla, i hluboký a málo kdy se třeba vidíme, ale jsme v kontaktu. Takže fakt Ty způsoby jsou různý a těžko tam asi vysledovat nějakou zákonitost.
1: Jo, ale možná stojí jenom za to říct si, může to být různé, jo? A zároveň,
2: jo, určitě.
1: Zároveň ještě se chci vrátit k tomu, jestli je přátelství i to, kdy si nějakého člověka vyberu. Víš, kdy mě něčím zaujme, je pro mě zajímavé.
2: Já si myslím, že tam je součást toho i to, že i nějaký, minimálně v nějaký fázi, že je nějaký rozhodnutí, hele, od tohle přátelství já stojím, jo, a i se to třeba ukáže v nějaký napjatější situaci klidně, jo, nebo nepříjemný třeba, nebo v nějakém neporozumění, kdy si řeknu, jo, ale o tenhle vztah já nechci přijít, tak se to vyříkáme třeba, jo, a najednou si uvědomu, aha, to je vlastně někdo, koho si vybírám, že se, jako, že mi to za to stojí, do toho jako investovat tu energii a tu péči a tu, ten zájem o toho druhého člověka. Vlastně v tomhle s tom se volím některý lidi a mám lidi některý ve svém životě, u kterých jsem si vědomě zvolila, jo, tohle jsou lidi, s kterýma jako fakt chci dlouhodobě tenhle výlet teda jako jít. Vlastně jedno z mých asi nejbližších přátelství vzniklo fakt jako tak, že já jsem si říkala, to já bych potřebovala se s někým pravidelně modlit, s někým jako sdílet ten život a prostě jsem šla za jednou sestrou ze sboru a říkám, hele Petro, co kdybychom se pravidelně scházeli prostě a jsme byli obě na mateřský tehdy a modlili se spolu a tak jsme to začali dělat a je to nějakých, já nevím, 25 let.
1: Fakt, to je krásný.
2: Jo, už nemáme ty pravidelný takhle, jo, už nejsme na té mateřské, obě pracujeme, ale jako díky tomu něco vzniklo. Jo.
1: Já jsem tam předtím řekla to slovo péče a teď je asi na místě. A už toho spoustu si zmínila, protože jsou asi místa, kde kvůli přátelství člověk něco dělá nebo naopak něco nedělá. Je něco, co spolehlivě tomu přátelství pomůže nebo něco, co mu spolehlivě ublíží?
2: Já si myslím, že ty přátelství potřebují takový mikroinvestice. Že to nemusí být nutně vždycky velký gesta, i když tak to je hezký jednou za čas, ale nějaká krátká zpráva, nebo že se zavoláme, nebo já máme nějaký rituál, já nevím, třeba to, jak si spolu dáme kafe, klidně jenom, jo, to nemusí být nic extrémního. Nebo to, že se jako zeptáme toho druhého, jak se má s nějakým skutečným zájmem. To, že si řekneme, hele, fakt ocením za tohle, když se pomodlíš třeba, jo? Že je v tom nějaký kus věrnosti. Myslím si, že co je největší nepřítel přátelství za mě, nemusí být nutně konflikt jako nějaký, i když i to se stává a bohužel jsem se tím prošla. Ale určitě

0: Jako, no. Buď ho toho druhého stojím, nebo ne, že? Jo? A ta blízkost ale není to, co neustále kontakt, jo? Fakt někdy přátelství můžou přežít dlouhý pauzy, pokud tam existuje pocit nějakého vzájemného uznání a důvěry. Jo, není to o tom, kolikrát týdně se píšeme. Jo, to bych nechtěla, aby to takhle jako vyznělo.
1: Zároveň, jestli tomu dobře rozumím, tak důvěra a blízkost jsou něco, co budují hloubku toho přátelství, co se na tom podílí v základu.
0: Já jako často říkám, mám takový obrat slovník, který jsem si kdesi našla, jako jednou jsem psala nějaký článek o přátelství, vlastně jsem to takhle nějak jako nazvala, protože mi to přišlo jako nejvýstižnější, to, jak já vnímám přátel, obzvláště, který už mám třeba delší dobu, že jsou to vlastně svědci mýho života. Jo? Že vlastně jsou to lidi, kteří mě fakt vidějí. Jsou současné historie, vědějí třeba i kým jsem byla v různých obdobích života, připomínají mi nějaké stránky mě samotný, který bych jinak třeba ztratila a vědějí mě tak, jak jsem a takhle mě mají rádi. Jo? A to je pro mě strašně cenný. No.
1: Úplně rozumím, že to, na co se teď budu ptát, je hluboce individuální, ale chci se na to zeptat právě, protože mi přijde, že i tohle se v průběhu života člověka může proměnit a je dobré to nějak reflektovat. Mně se to stalo asi před 5 lety na terapii, když jsem si uvědomila, že mám tendenci být jako chobotnice a držet strašně moc vztahů, ale přitom je to něco, co mi ubližuje. A chci se zeptat na to, kolik vlastně těch hlubokých velmi důvěrných vztahů je člověk schopný udržet.
0: No to já nevím, Lucie. To já nevím. A já zase procházím takovým procesem v poslední době, kdy vnímám, že možná udržet je těžký, jo? To je pak fakt jak chobotnice. To by mi asi taky nedělalo úplně dobře. Ale otevřít se vztahům, to je pro mě ještě trošku něco jiného. A že v tomhle tom vlastně já spíš procházím procesem toho většího otevírání se ještě než dřív, byť já jsem vždycky v tom byla velice otevřená, jo? A že jako v tom chci být asi štědrá. Nebo já nevím, jak bych to řekla, jo?
1: No to je krásná formulace. To je moc pěkné, děkuju. To z někoho, že být štědrá ve vztazí, je super.
0: A že to není ale držet si ty lidi, víš?
1: Jo, já tomu že rozumím, však. To je ta chobotnice, že jo, totiž.
0: Přátelství je pro mě forma lásky a pokud miluju druhý lidi, tak je nepotřebuji držet. Tak jim můžu dávat svobodu. Dokonce i odejít. Dokonce i mě až tak moc nemuset. Nebo dokonce se mnou chtít trávit mít času, než já bych chtěla s tím druhým. Nebo a tak dále. Jo. To se tam doplně, co potřebuješ. A to se učím nějak, no. Že to je pro mě nějak teď takový docela téma.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: My tady mluvíme o přátelství jako o něčem cenném, jako o něčem vzácném. Nechci minout i tu oblast, kdy přátelství nebude něco hezkého, ale bude to něco bolavého, nebo dokonce něco toxického. Protože to mi přijde, že je... A o to víc možná v dnešní době, kdy se valná část kontaktu může odehrávat skrze nějaké komunikátory, které nejsou osobní, tak mi přijde, že to má o to víc v základu tu možnost, aby se to stalo toxickým, aby to bylo nebezpečné. Aby tam právě nebylo to, chci se tomu člověku otevřít, ale nějak ho chci vlastnit, nějak ho chci držet. A tak se chci ptát, co nedělat a taky jak to poznat, pokud se to děje. Pokud je něco v tom vztahu, co není úplně zdravé a co mu může ubližovat.
2: Jednak bych řekla, že vlastně já třeba asi takový jako mě nejvíc dramatický rozpad přátelství, když bych to takovou jmenovala, jsem zažila úplně mimo nějaký technologie, jo, nebo nějaký prostě, jo, že to vůbec s tím nesouvislo a že bych řekla, že to zvládneme i bez nich. Myslím si, že je blbý, když ten vztah jako přetěžujeme. Když jako od toho člověka očekáváme jakoby všechno, pokrytí těch všech našich potřeb. A to platí jak pro partnerství, tak pro přátelství. Žádný člověk nám nedá všechno a to je v pořádku. A ani my nedáme jednomu člověku všechno, je to taky v pořádku. To je to, co potom tvoří totiž tu závislost na tom druhém. A to bych já... Když by jsem teda použila to slovo toxický, tak jsem by se asi jako hodil. Někdy si prostě některý jako vztahy držíme zuby nechty, když to právě už nefunguje, místo abychom se laskavě vlastně nějak jako rozešli. A zatímco to, že romantický vztah jako může skončit, o tom se běžně mluví, jo, prostě to je normální součást života, tak jako u těch přátelství máme nějakou naivní představu, že to přece musí vydržet úplně všechno, ne? Jako od Shatterhand a Vinnetu. Ještě navíc církvi, že jo? My křesťani se přece musíme vždycky na všem dohodnout a tak dále. Ale přitom to, když se rozpadne přátelství, tak může být pro někoho emočně náročnější než třeba právě rozpad nějakého partnerského vztahu, protože tomu chybí nějaký rozchodový rituál.
1: Jo. Já jsem se přesně na tohle chtěla ptát, no. Že mi přijde, že prostě zatímco vztah jakoby partnerský se ukončuje nějakým, přesně se to řekne a něco to znamená, nějak to můžu odbrečet, odbolet a všichni tomu budou rozumět, když to o tom budu mluvit, tak navzdory tomu, že jsem zažila spoustu rozpadů přátelství, tak až na pár výjimek to nebylo tak, že bychom si to řekli. A přitom já jsem přesně ten člověk, který potřebuje mít ty věci vydefinované a vyříkané.
2: No jasně.
1: A nejvíc mi ubližovalo to, jak to skončilo a přitom to neskončilo, že jo? A nic se neřeklo. Jasně. A teď jako vůbec nerozumíš tomu, co se děje a co to znamená.
2: Často tomu právě potom chybí nějaký jasný konec a tím pádem prostor pro zármutek. A potom třeba ani to okolí nechápe, co nás tak bere nebo proč nás to tak bolí. Jo, a přitom některé vztahy ani nemusí znovu končit konfliktem, jo, a je přitom v pořádku, že skončí, že vlastně nás je těžký, že když ztratíme ty přátelé, tak ztratíme kus společní historie, kus vlastně jakoby sebe, a protože sice máme ty vzpomínky, vlastně už je nemáme jako s kým sdílet. A jasně, existují přátelství, který vydrží desetiletí a mám takový, díky bohu, ale není to pravidlo a nemělo by to být vlastně to, jak my hodnotíme, jestli ten vztah jako nám teda něco dal nebo nedal. Protože lidi se mění v průběhu života, mění se naše priority, způsob, jak žijeme a některý přátelství prostě vyhasnou, že už se nerozumíme tak jako dřív a můžeme se být rádi, mít jako vlastně dál rádi, být vůči sobě pozitivně nastavený, i když vlastně to přátelství třeba vyvolá, no.
1: Máš něco, co ti pomáhá něco takového uzavírat, pokud se ti to stalo, víš? Jak jsme mluvili o tom, že vlastně neexistuje něco, nějaký rituál nebo něco, čím by se taková přátelství ukončovala, tak jako se to děje ve vztazích. Tak prošla jsi někdy něčím takovým?
2: Je jedna věc, která vlastně mě pomohla v nějakých takových situací, že byli kolem lidi, kteří chápali moji bolest, kteří jako viděli a uznali, že byli jako ty jiný přátelé, který to nezlehčovali, který rozuměli té závažnosti, kterou to pro mě má. Protože jinak si člověk připadá pomalu jak hysterická kráva, jako jo, s prominutím. Ale to, že někdo mě vnímá tak, jak jsem, že i ta moje bolest, nebo to, že ty věci jako já ty vztahy jako prožívám dost jako intenzivně, jako když nějaký mám. A že to nikomu nepřekáží. Že nejenom jako, že no dobrý, tak Rachel je taková, tak ji teda přijmem, ale že ji takovou vítám, že jsem s tím braná, jako že to je i nějaký můj dar, to, že ty vztahy mám třeba jako intenzivní nebo tak. To, že mě v tom někdo takhle jako je schopen potvrdit a přijmout a třeba i z toho mít radost, tak to je to, co mě pomáhá se vyrovnat s tím, kde to jako třeba nedopadlo dobře. To je pro mě strašně cenné. Takže možná nemám rituál, ale jako opravdu jsem vděčná za lidi, kteří v tomhle to mě podepřeli.
1: Zažívá člověk úplně stejný pocit selhání, jako když se rozpadne vztah, když se rozpadne přátelství?
2: Může být v některých případech i horší. Právě tím neporozuměním od toho okolí třeba. Je to ztráta v každém případě. Ztráta se nestahuje jenom na to, když někdo umře, nebo když se rozpadne manželství třeba, nebo jeho partnerství. Ztráta může být i právě ztráta jiného vztahu, nebo a tak dále. Že?
1: Vždycky znovu mě překvapí, když manželé řeknou, vzala jsem si svého nejlepšího přítele, vzal jsem si svoji nejlepší přítelkyni. Opravdu to tak je, že můj partner může být zároveň můj nejlepší přítel? Funguje to takhle?
2: No, asi by mi to nestačilo. Kdyby byl Honza jenom můj kamarád, tak by to bylo asi málo. Pro mě. Kamarádů mám víc. Hodně dobrý. A i mužů, jako jo. Ale rozhodně to přátelství je pro mě velká složka toho našeho vztahu. Je fakt, že jsme byli velký přátelé, než jsme vůbec začali uvažovat, že vlastně aha, vlastně možná nejsme jenom přátelé. Možná jsme taky něco ještě jiného, jo. Nebo možná můžeme být něco jiný. Takže to přátelství je určitě důležitá složka toho partnerského vztahu za mě. Já asi o Honzovi neříkám, že je to můj nejlepší přítel. Běžně, byť když nad tím přemýšlím, tak asi by se to tak dalo taky nazvat. Ale on je pro mě prostě jiná kategorie ještě, jo. Takže proto možná tomu tak neříkám. Ale rozumím tomu, že to tak někdo i řekne, jo. To je v pořádku, jo. Jenom pro mě on je prostě můj manžel, on je můj muž. A to je prostě jiná kategorie ještě pro mě.
1: Ty jsi to sama řekla, že jako by ti to nestačilo, nebo že přátel máš spoustu, kamarádu máš spoustu i mužů. Proč vlastně teda člověk, když má někoho tak blízkého, jako je manžel, manželka, potřebuje ještě další přátelství, další vztahy? Já vím, jsme bytosti vztahové, ale jde mi o to...
2: Já to chápu.
1: Proč?
2: Já si myslím, že to očekávání, že ten partner má být prostě ten milenec a nejlepší přítel, pomalu terapeut náš a spolurodič a zdroj veškerého naplnění, že to je prostě úplně mimo. Protože je to strašně přetížený, opět je přetížený ten vztah tím. A to přátelství část té zátěže vlastně zdravě rozkládá. To, že mý emoční třeba potřeby jsou naplňované i v jiných vztazích. To, že moje potřeby třeba i nějaký intelektuální, jako nějakého rozhovoru. To, že já si rozhovorama na jiných lidech testuju některé své třeba myšlenky nebo svoje jako přemýšlení. To přece nemůže všechno splnit jako můj muž, který ho miluju a jako tomu neudělám. Právě protože ho miluju. A jsem hrozně ráda, že i on jako na to není jako sám. Nebo jak to říct. Myslím si, že taky přátelé můžou pro ten vztah dát takový trošku reality check. Víš, jako takovej reality check. Jo? Že lidi, kteří jsou až moc uzavřený, tak je to až jako nebezpečný v tom, že nemají jako srovnání, jak jako žijou jiní lidi, jo, a co je vlastně ve vztahu normální a že když v tom vztahu je třeba něco hodně nezdravýho, tak vlastně nemají jakoby to měřítko, jak to vůbec jako odhalit třeba, jak to poznat. Takže pro mě jako lidi, kteří říkají, mě stačí jako můj muž nebo jenom moje žena, nikoho jiného nepotřebujeme, tak pro mě je to spíš takové jako... Kontrolka se mi rozsvítí.
1: No já přesně proto se na to ptám, protože pár takových lidí znám a vlastně vždycky znovu je to pro mě velký otazník směrem k tomu jejich partnerskému vztahu, protože přemýšlím, nakolik musí být zatížený, co všechno v něm jeden i druhý vlečou a jak je možné, že to funguje opravdu, nebo jestli vůbec může ten vztah fungovat jako perpetuum mobile, že jo? Jestli není jako potřeba cítit to a dostávat podněty i z jiných stran, že skutečně je to jenom já na bráchu, brácha na mě a pinkáme si to prostě z jedné strany na druhou pořád dokola. A je to něco, z čeho jsem jako nejistá od počátku úplně.
2: Já si myslím, že je skvělý, když máme dobrý přátelství, s kterýma navíc ty naše polovičky jsou jako v pohodě, jo? Jakože to není nějaká žárlivost, nebo já nevím, něco takového. Takže nám to hrozně pomáhá v tom vlastně, že máme bezpečný prostor, kam se můžeme i od toho našeho partnera jakoby vzdálit, abychom se mohli zase přiblížit. Dává to nějak smysl? Jo,
1: myslím, jako, že jo.
2: Jo, že abychom měli vlastně i nějaký jiný život, protože o to pak je přece cennější, že ale ten svůj život sdílím právě tady s tímhle jedním člověkem, jo. Právě s tímhle partnerem nebo partnerkou. Že tam je ta exkluzivita potom, jo. Která je jako vlastně krásná.
1: Potvrzená tím, že někdy prostě odejdu, abych se vrátila. Jo.
2: A jedna taková hrozně hezká písnička, jmenuje se Don't Go Far, jako nechoď daleko. Jo, která je vlastně do téhle tenzy, jo, mezi tím, že potřebuji osobní prostor a zároveň potřebuji taky kus pohody jít a tam se zpívá právě, ale nejdi moc daleko. Tak něco takového.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Jakou roli hraje to, když součástí toho vztahu přátelského je taky Bůh? O co je ten vztah obohacen? A může to být někdy i těžší právě proto, že ty lidi Boha znají?
2: Těžší to může být v tom, že někdy v církvi si myslím, že máme nerealistické očekávání. Právě od vztahu, právě že si říkáme, tak přece když Pán Bůh nás dal dohromady, tak to všechno vždycky bude jako růžový a tak. Jo? Tak v tom si myslím, že to může být zátěž. Ale to není jako, že je v tom Bůh, ale spíš jako, že je v tom nějaké naše jako nerealistické očekávání. Za mě je to hrozně důležitý, že mám přátelé, s kterýma jdu nějak tu cestu víry v tom, že prostě některé věci si nevysvětluje, máme nějaké jako společné hodnoty, byť je třeba různýma způsobama žijeme a to je pro mě obohacující teda. Je pro mě důležitý, že mám lidi, kterým můžu napsat, prosím tě, modli se za mě. Jo, a vím, že to udělají, že mě podepřou, modlete mě a já se můžu modlit za ně. Tak to nějak, no.
1: Já mám moc ráda ta slova, která jsou o přátelství napsaná v knize Přísloví, speciálně to, kde se říká, že byl přítel stvořen jako ten blízký pro ten náročný čas, pro ten těžký, proto by miloval v té době soužení. Je doba soužení něco, co prověří přátelství?
2: No často jo, často to tak je. Já jsem to tak měla, no, v nejtěžších jako obdobích mýho života, že jsem pak viděla, kdo. Ale já se ani nezlobím třeba na lidi, kteří to se mnou jako nedali, jo, že to nezvládli se mnou ujít, protože prostě to bylo moc těžký. A vlastně respektuju i tu volbu, že se rozhodli, že ne. Tak to jenom chci říct, víš, že jako to není, tak ty jsi nevydržel, jo, tak prostě to se stane, jako že je to na někoho moc. A zároveň jsem vděčná za ty, kteří to se mnou jako prošli. Mm-hmm. A kteří právě vědějí, takže když jako řeknu, hele, nic moc zrovna, jako, jo, nebo něco se děje, tak já vím, že to mají v nějakém kontextu třeba taky mým a že to nějak rozumějí. Ale jo, jako v nouzi poznáš přítele, že nějak to přísloví vzniklo a za mě, já tohle chci nabízet svým přátelům, jako tady bejt pro ně, když to potřebujou, třeba i když třeba na ně někdo háže zrovna kamení, jo, nebo když třeba selžou, nebo já selžu, že jsou tady pro mě, jo. A jsem těčná za lidi, kteří právě mi dokážou naslouchat těch těžkých chvílích a je to taky to, co já nabízím ve vztazí. Že umějí mlčet, když je čas mlčet a mluvit, když je čas mluvit. Jako. A taky máme, že v Galatce nejsme břemena jedni druhých, jo, že tak naplníte Kristův zákon, že to nějak pro mě patří do přátelství, to nesení těch břemen vzájemný. A je pro mě vlastně těžký potom, třeba někdy v tom přátelství je to moc jednostranný třeba, jo, a to já pak mám potřebu to nějak jako něco s tím udělat, že jako pro mě důležitý, pokud ten druhý nese nějaký mý břemena, aby si taky občas o něco řekl třeba, jo, aby mě o něco poprosil, nebo aby typicky právě třeba prosbou o modlitbu nebo něco takovýho, jo. Nebo abych mu v něčem vyšla stříc, nebo ho nějak podpořila, nebo vyslechla. Tak to je pro mě důležitý. Nějaká ta vzájemnost. Že to není něco za něco.
1: Rozumím.
2: Ale že je tam ten pocit vzájemnosti, že jsme v tom spolu, v tom vztahu.
1: Jo. Že to není jenom, že jeden investuje a druhý přijímá, že je to prostě, každý z nás něco investuje a něco přijímá.
2: A zároveň máme i vztahy, kde je o mě prostě pečováno a tečka. A to je v pořádku. Mm-hmm. A mám vztahy, kde peču, ale jo, za mě to je jiný druh vztahu.
1: Jo.
2: Který je taky v pořádku.
1: Vidíš, to je možná taky zajímavé téma, na které jsem se vůbec neptala. Na taková ta přátelství, která jsou rovnocená versus ta, kdy prostě jeden nebo druhý má nahoru na jakoby převahu, nebo jak to říct. A možná i na to, jak se, že většinou, když jeden má převahu a ten druhý jde vedle, tak se dřív nebo později stane, že ten druhý toho prvního dožene. A pak to možná může být výzva, ne? Víš, takové to, že najednou se z toho nerovnoceného přátelství stává to rovnocené přátelství a co s tím?
2: A se to ustojí třeba, že?
1: Jo, přesně tak, no. Protože to je podle mě jako velmi bolestivé tohle.
2: Jo. A jak jsi říkala, že máš potřebu vydefinovávat si tyhle věci, tak tím jsem teda taky postižena. Protože já strašně nerada něco nazývám nějak, když to tak není, jako jo. A je pro mě i v pořádku, že je to něco jiného, ale říkejme tomu tak. Já se v tom tak neorientuju. Vlastně mě to až zúzkostňuje, musím říct, jo? Že si pak připadám, jestli nejsem nějak mimo, nebo jako, že ztrácím důvěru vlastně v sebe. Moje zkušenost je, že s lidma, který jsou mi fakt blízko a který jsou fakt jako přátelé, tak se tohle dá vyříkat. Že se to dá vlastně otevřít, že se dá, že to, ten vztah právě ustojí. A mám zkušenost tak i tak, že jsme to neustáli s někým a s někým, že jsme to ustáli.
1: My tu celou dobu mluvíme o přátelství jako o nějakém pingpongu nebo tenise nebo prostě nějaké kooperaci nebo prostě něčem, co je rovnocené, nebo co je prostě, na čem se podílíme oba. Ale co má nějaký soulad, tak to je možná to, kam se chci dostat. Protože přece jsou ale chvíle, kdy se ten soulad nějakým způsobem naruší. Kdy tomu druhému potřebuju říct něco, co by nechtěl slyšet. Přítel není vždycky jenom ten, který říká ty hezké věci. A to, kdy my mažeme med kolem pusy, nebo prostě, jo, kdy je to růžové a zalité takovým tím krásným světlem. Přijde mi, že tohle je velká zkouška přátelství. Takové to, jako kdy ta upřímnost vítězí nad tím, aby to bylo krásné a zalité sluncem, protože je to něco úplně jiného. Zároveň to může být něco, co toho člověka znejisťuje. Jednoho i druhého. Zažila jsi někdy něco takového a co ti pomohlo nestratit důvěru v to, že to přátelství je pevné? Byť to mohlo být třeba znejisťující tohleto.
2: No, jako kritiku nebo nějaký toho mi vadí, no to není nikdy jako jednoduchý nebo úplně skvělý to přijmout, ale vlastně zároveň pro mě je to hrozně cenný, když to od toho druhého slyším. V písmu máme vlastně i varování před lidma, který nám jenom pochlebujou, jo? Že s takovýma vlastně úplně přátelit jako není ideální. Jo. Takže není možný někomu být přítelem a nevidět i jeho chyby, i jeho slabý stránky. A jsou slabý stránky, které prostě přijímáme a bereme toho člověka tak, jak je. A jsou některé věci, které musíme prostě otevřít. Jo? Že třeba hele, tohle, když mi děláš, tak pro mě je to prostě nějaké jako náročné nebo moc. Nebo můžeme dát třeba i zpětnou vazbu, že se nám nějak nezdá třeba rozhodnutí toho druhého, jo, když máme dostatečnou důvěru. A to je asi to slovo, když je tam vzájemná důvěra, že nám jde o dobro toho druhého. Zase je tam ta vzájemnost, zase je to ten ping-pong nějaký, jo. A ta důvěra není ze dne na den, ta nějak se buduje. Právě i těma chvílema, kdy si řekneme, hele, tohle jako není OK. A ten druhej to fakt vyslechne a nějak na to reaguje. A nějak to přijímá. A nějak s tím s náma v tom je. A tohle, když se děje, tak vlastně ta důvěra se buduje. Když je to vždycky děsný drama, že jsme si dovolili třeba něco říct, nebo když my sami na to reagujeme jako nějak příkře třeba, tak vlastně se narušuje ta důvěra toho, že se můžeme navzájem opravdu vidět jako reální lidi, který mají reální emoce, reální potřeby a tomu vztahu to ubližuje. Takže pro mě to, jak ten druhý reaguje na to, když si dovolím teda říct, hele, tohle ne, tak je pro mě vlastně může být jako úžasný budující moment jako pro ten vztah. A já bych fakt jako, pro mě je strašně důležitá ta vzájemnost a ta spolupráce v tom, jo, že třeba i společně hledáme, OK, tak co s tím budem dělat, nebo jaký najdem řešení, jo. Protože některý věc je mi jasný, že třeba ten druhý nebo ta druhá, že jo, se nezmění, jo, nebo tak, jo. Ale to ještě neznamená, že musí skončit naše přátelství, ale musíme najít způsob, jak třeba o tom mluvit, jo, nebo jak, když se to stane, tak jak to spolu vyřešíme, jo, nebo prostě něco. A když já vidím u toho druhého tuhle ochotu, tak věřím, že to naše přátelství bude pře naše dohody.
1: Nedávno jsem četla článek, který vyjadřoval skoro až zoufalství především současné mladé generace nad tím, jak se čím dál víc přátelství posouvá do takové roviny, potkáme se, dlouho trvá, než naplánujeme, kdy se potkáme a až se potkáme, tak si vlastně jenom vyměňujeme informace o tom, co žijeme a vlastně tohle není přátelství. Není to nějaký seznam toho, co jsem zažila za poslední 3 týdny, měsíc nebo prostě od našeho posledního kontaktu. Já jsem se na to záměrně neptala celou dobu, ale chci se na to ptát teď. Co je to přátelství?
2: Já jsem úplně zmatená jako tím kontextem, do kterého jsi to dala, jo. Já samozřejmě chci vědět novinky, jako jaký jsi měla den. ale zároveň pro mě přátelství rozhodně víc než jenom tahle výměna informací. Pro mě je přátelství nějaký bezpečný prostor, kde můžu být to já, nejenom se svýma, jako se svojí agendou, kde můžu být se svýma zkušenostma, se svýma s tím, co mě zajímá, kde si můžu, jak už jsem zmínila, jako testovat třeba, jo, jako hele, teď přemýšlím o tohle. A ještě to nemusí být hotový. Jo, jako nebo teďkom prožívám takovýhle období a vlastně formuluju si nahlas s tím člověkem a toho druhého to fakt zajímá. To je pro mě třeba přátelství. Je to pro mě prostor, kde je mi odpuštěno a kde odpouštím. Je to pro mě prostor, kde vím, že ten druhý taky se nebojí za mnou přijít, když něco potřebuje. Mě vlastně několikrát ranilo, že se mi stalo u nějakých přátel, že něco prožívali a vůbec jako mi neřekli, jako a tím pomůžu třeba, jo. Jakože to je samozřejmě, oni nemusí, jo, ale jakože mě to zaskočilo, že vlastně a odůvodnění bylo, nechtěl jsem tě otravovat, jo. No, tak jako Ježkovi oči, jo. Co to je, jo. Je to pro mě taky prostor, kde ten druhý respektuje moje ne, umíme ho říct. Naopak taky. A hodně mi pomáhá přátelství v tom, jakože mít nadhled, jo. Že vlastně no, nějaký nadhled asi životní, že trošku nahlídnu do ještě jiným způsobem, než třeba v mý práci, v terapii, tam taky nahlížím do lidských životů, ale tohle je jiný prostě, no.
1: Rachel, moc děkuji, že jsme spolu mohli reflektovat přátelství, pro mě to bylo takové osvobozující a obohacující, tak doufám, že i posluchači si tam našli to, co potřebovali. Hostem dnešního klíčového slova byla psychoterapeutka Rachel Bícová. Děkuji za povídání a přeju ti, aby zůstávala ta tvoje otevřenost vztahům, o které jsi mluvila. Díky moc.
2: Děkuji, Lucie.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Naslyšenou.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.

Dnešní klíčové slovo zachytíte ve vysílání v reprízách ještě ve středu ve 13 a ve čtvrtek ve 22 hodin. Najdete ho také na podcastových místech i v archivu na webu rádia. A příští vydání klíčového slova se vydá za Gen Z. Kateřina Hudecová pozve k mikrofonu Lukáše Stejskala.

Bylo 9 hodin, máme sobotu 30. května. Dobré dopoledne vám od mikrofonu přeje Broňa Procházková. Hodina před námi nabídne pestrou mozaiku písniček a informací z dění kolem nás. Upozorníme na akci Den pro Brno se spoustou hudby i zábavy. Také si posvítíme na 7 nemocí srdce a zavítáme za pořadateli festivalu United, přesněji za dobrovolníky, co stojí za touto akcí. Ať už vás dnes čeká den se spoustou hudby i zábavy, nebo den, ve kterém přiložíte ruku k dílu, pokud možno dobrovolně. Kéž je vám s rádiem 7 fajn.

0: Den pro Brno. To je název akce, která dnes v 11 hodin odstartuje na prostranství před Janáčkovým divadlem v Brně. Jaké byly začátky Dne pro a co je hlavní myšlenkou? Ptali jsme se Kristýny Exnerové z organizačního týmu.
1: Úplně první Den pro vznikl ve Zlatých horách, kdy jsme takovou premiéru měli tohodle Den pro. Už bych řekla, že to je taková značka Den pro. Probíhal ve Zlatých horách, potom probíhal v Opavě, probíhal v Krnově a nakonec bude i v sobotu v Brně. A ta myšlenka vznikla, myslím si, že to má dvě roviny. Jedna rovina, že máme určitě srdce pro evangelizaci, máme srdce pro to říct o Ježíši lidem ve městech. A druhá taková myšlenka je spojit církve dohromady. Dělá to opravdu zázraky. Je to nádherný, když se církve spojí a udělají jednu velkou akci společně.
0: Říká Kristýna Exnerová z organizačního týmu akce Den pro Brno. Festival probíhá celý den až do 20. hodiny a nabízí spoustu programu, hudby, zábavy pro děti a další. Setkat se můžete mimo jiné i se zástupci našeho rádia. Těšíme se na viděnou.

0: Už příští víkend se ve Starém dvoře nedaleko Chrudimi uskuteční konference s názvem Sedm nemocí srdce, kterou pořádá spolek Boží dům. V čele spolku stojí Štěpán Kafka.
1: Jediným řečníkem je Dave Petty, který nás provede právě touhletou oblastí. Určitě možná posluchači znají jeho knížku Bůh otec, kde se zabývá právě tématem identity člověka, jeho vztahem k Bohu, přijetím a nemocema srdce. On bude mluvit o různých aspektech toho, co lidi trápí, takže budou přednášky. Bude tam potom čas práce v malých skupinkách, kde vlastně si lidé budou trénovat pastorační dovednosti v nějakém bezpečném prostředí. A bude zde i čas na osobní odpočinek, je to v krásném místě v přírodě, takže myslím, že je to i příležitost se navzájem poznávat a třeba si sdílet o svých službách nebo si předávat nějaké zkušenosti mezi účastníky a prosto tak spontánně.
0: Dává do pozadí konference nahlédnout Štěpán Kafka. Pokud máte zájem se setkání zúčastnit, navštivte facebookové stránky facebook.com/Boží dům.

0: Součástí letního křesťanského festivalu United je tým dobrovolníků, kteří se podílejí na přípravách celé akce. Co obnáší jejich služba? Prozradí Bětka Hanáková z přípravného týmu United.
1: Dobrovolníci, kteří přijedou k nám na Vsetín, jsou velmi klíčoví lidé pro nás, protože bez nich by festival nebyl. A jsou to lidé, kteří nám pomůžou festival postavit a pak během několika hodin uklidit. Takže jsou to ti nejpodstatnější lidé v podstatě. Hledáme převážně mladé lidi, ale samozřejmě není to úplně, že bychom nechtěli ani ty starší a střední generaci, ale hledáme teda mladé lidi ideálně od 18 let, kteří mají chuť posilou týmu United a pomoct celý festival postavit a nachystat. Je to jedno, jestli se jedná o muže nebo o ženy, pro každého se v podstatě najde vhodná pozice.
0: Povzbuzuje Bětka Hanáková. Více informací o dobrovolnících a případném zájmu o zapojení se najdete na webu festivalunited.cz/dobrovolníci.

každý můj dech ty z doplic mých dal. Viděl jsi můj pád, ale měl jsi sen dívat se jen na dětskou mou tvář. Viděl jsi můj hřích a viděl jsi můj vztek, každý tvůj dar jsem nenávěděl.

zem. Co dělat má si milosti děl, vždy spravedlnost je podstata má. A nemůžu před zapřít jméno své, on zaslouží smrt a zaslouží hněv. Smrt tvořil jen, i dostat by měl, by sebe viděl, jak vidět se má. Ale on sám je zraněný zlem, co počít si je.

nepozná, kolik stálo mě to držet se kříže a nechat se rvát a z octa sát, když setník mě klel opustit svět, pro něj umírat.

Bůh však prokazuje svou lásku k nám tím, že Kristus za nás zemřel, když jsme ještě byli hříšní. Epištola Římanům, 5. kapitola, 8. verš.

0: Lektoři kurzů Alfa navštěvují školy, aby mladým lidem přibližovali evangelium. Jak? Podrobnosti má koordinátorka Alfy pro mládež Iva Jeníčková.
1: Podařilo se nám Alfu pro školy už uspořádat na několika místech, nebo spíše učitelům se to podařilo a měli jsme s tím dobrou zkušenost. A tak jsme teď udělali například školení pro dalších 10 potenciálních vedoucích kurzů Alfa na několika školách. Zase jsme se setkali, řekla bych, s poměrně úspěchem, že se to líbilo. A dál se tedy snažíme oslovovat učitele a seznamovat je s tím, že Alfa ve škole vůbec není problém uspořádat, že je to možné, že teď máme nový kurz, který je uspůsobený jak časově, tak způsobem, tak i moderností vlastně mladé generaci, takže z toho hlediska je to ideální materiál a je použitelný jak na církevních školách, kde se snažíme tedy informovat. Posílali jsme přes autority do škol i materiály, aby se učitelé s tím mohli seznámit a nabízíme školení jak individuální, tak hromadná. A potom do budoucna bychom učitele v momentě, kdy se rozhodnou pořádat Alfu ve své škole, tak rádi doprovázeli, což jsme všem nabídli, takže v momentě, kdy ten učitel a řekne, ano, já bych rád Alfu do školy, tak my se s ním domluvíme a třeba, když se rozhodne pro září, tak my budeme do té školy skutečně docházet, buď já nebo kolegové, a seznámíme s tím ten tým studentů, kteří by se zapojili do Alfy a do jejího pořádání spolu s učitelem a budeme vlastně tomu učiteli kruce.
0: Prozrazuje Iva Jeníčková, která je součástí kurzů Alfa pro mládež. Pokud vás jejich práce zaujala nebo se chcete dozvědět více, navštivte webové stránky kurzyalfa.cz.

0: Od 10:00 nás dělí už jen pár minut. Pro tuto chvíli se z vysílání loučí Broňa Procházková s přáním krásného dopoledne s Rádiem 7.
1: Někdy se slunce skrývá, někdy je za mrakem, někdy je noc a ptáš se, kdy už přijde den. Někdy je bouře všude, kam můžeš dohlédnout. Víra je jediná věc, na co se spolehnout.

sliby plní. Spolehlivý jeho slovo platí.

0: bude pan Ježíšek král.
1: www.radio7.cz Novinky, informace o vysílání, dění v redakci, tipy na zajímavé pořady, archiv pořadů ke stažení a mnoho dalšího. 3x2tv.radio7.cz

Znělka oznámila překročení 10. hodiny. Je sobota 30. května. Moderace vysílání Rádia 7 se ujímá Petr Raus. Co tu mám na dnešní den připravené? Nejprve první ohlédnutí za letošním ročníkem ostravského Church Mashupu, které nabídne talk show No Filter. Umění žasnout si můžete procvičit 15 minut po 10. Bůh má schopnost oslovovat srdce a používá si k tomu různé způsoby. Jak může oslovit 16-letého hocha v džínové bundě s plackami a nášivkami různých heavy metalových kapel spolu s cínovou lepkou Letáček Ježíště miluje? I o tom uslyšíme v rozhovoru s kazatelem Karlem Fáberem ve Fortepiánu po 11. hodině. Putování tvorbou amerického zpěváka Jeremyho Kempa uzavřeme přímo na tiskové konferenci festivalu United 2025 v záznamu rozhovoru s ním samotným. Uslyšíte také ukázky z jeho alba Deep Waters z roku 2024. Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic. Do hrsti se to vešlo. Takhle uvítají korálky naše dětské posluchače dnešní pohádkou. Věříme, že vás potěší, vždyť zalistujeme jednou z nejklasičtějších dětských českých knížek, Dášeňkou Karla Čapka. Život štěněte sledujeme v osobitém podání Jiřího Daniela. Už po třetí vás v pořadu Večer pod lampou zveme k poslechu čtení z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu. Závěrečnou kapitolu zhrnující život a dílo Petra Figula Jablonského, včetně dobové korespondence, uslyšíte od 14 hodin. Ve 3 hodiny nabídneme další díl písniček vybraných z našeho hudebního archivu. Tentokrát nebudeme hrát z jednoho alba. Vybrané písně spojí téma modlitby a žízně po Bohu. Poznání je velmi dobrá věc. I tak ale nastanou chvíle, kdy nám může překážet a kazit schopnost vidět věci v dobrém světle. O poznání mluví na základě 8. kapitoly 1. listu Korinským v pořadu Studna slova Jiří Hurta. Nalaďte si jeho zamyšlení o 15:30. Věk označovaný za teenagerovský není snadný. Mladý člověk hledá své místo ve světě. Jak mu pomoci, řešil jeden z pořadů našeho vysílání v roce 2007. Pořad Poklady z archivu nabídnou jeho reprízu. Poslouchejte v 16 hodin. Výraz požehnání patří do základního slovníku biblické víry. Co to slovo ale vlastně znamená? Zkoumat biblické souvislosti můžete s evangelickým farářem Jiřím Tenglerem v pořadu Kudy kam v 17:00 odpoledne.

0: Svůj svátek dnes v českých zemích i na Slovensku slaví Ferdinand. Původní význam tohoto jména je asi připravující se k jízdě. Někteří jazykovědci se ovšem domnívají, že znamená spíše ten, kdo riskuje mír. Jaký je pravý původ jména, dnes už asi nezjistíme. Jisté však je, že toto jméno k nám přinesla Habsburská dynastie. Po těch několika Ferdinandech Habsburských však nejlepší památka nezůstala. Ferdinand I. usadil roku 1526 dynastii pevně na český trůn. Druhý v pořadí, řečený Štýrský, byl roku 1618 z našeho trůnu sice sesazen, dobil jej ale zpět, přičemž prolil krev českých pánů při popravách na Staroměstském náměstí 21. června roku 1621. Konečně Ferdinandu III. Se podařilo při mírových jednáních v roce 1648 přiřadit naše země pevně k domu Habsburskému. Poslední Ferdinand byl na rozdíl od svých bojovných předků velmi klidné a mírné povahy, dokonce se mu dostalo přízviska dobrotivý, nebyl ale duševně právě na výši, do politiky vůbec nezasahoval. Po revoluci v roce 1848 musel korunu předat svému synovci Františku Josefovi I. V českém křesťanském kalendáři má dnes také svátek Zdislava z Lemberka. Toto jméno je slovanského původu a má ještě tvar Zdeslava. Význam slova je zde slavná a jeho nejznámější nositelka takovou skutečně byla. Šlo o Zdislavu, která žila ve 13. století a provdala se do severních Čech na hrad Lemberg. Měla početnou rodinu. Manželé spolu měli 4 děti, Havla, Markétu, Jaroslava a Zdislavu. Vedle toho se starala o nemocné a chudé. Vyčerpána mnohými starostmi a mateřskou péčí o velkou rodinu všech pocestných, chudých, nemocných a postižených, zemřela velice mladá v roce 1252. Paní Zdislava vstoupila i do české beletrie a poezie, psal o ní například Jakub Deml a literárním skvostem se stal román Jaroslava Durycha Světlo v tmách. V 70. letech 20. století vyšel román Aleny Vrbové V erbu lvice, podle kterého vznikl také úspěšný film. Všem Ferdinandům i Zdislavám dnes přejeme všechno dobré od našeho dobrotivého nebeského Otce. Ať vás Pán Bůh provází, chrání a žehná vám.
1: Dlouhé stíny černých jeřabin, srdce plné strachu, ztracená duše pláče do peřin, s nadějí zapadlou v prachu. Tak už

z nebe. Netoužím navštívit Karibik. Chci mámu mít s tátou vedle sebe a neslyšet doma křik.

jsem vzduch a hračka bez citu. Malý dítě, co si pod peřinou zoufá, schoulený ve svým úkrytu. Tak už víš.

0: Účastníci letošního ročníku ostravského Church Mashupu, za kterým stojí platforma City Church, si od 15. do 17. května mohli procvičit své umění žasnout. Dejme teď prostor organizátorům k malému ohlédnutí.
1: Tohle je No Filter. Pořad, který čerpá z historicky a duchovně hlubokého zdroje, kterým je Bible. Pořadem vás provází Milan Michalko a Tom Michalko, vedoucí CityChurch.cz. No Filter můžete poslouchat na Rádiu 7 nebo na podcastových platformách. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Vítejte u další epizody No Filteru.
2: Další No Filter máme tady. Tak vás zdravím, milí posluchači, a zdravím taky Tomáše a Lukáše. Ahojte.
3: Ahoj.
4: Ahoj.
3: A všechno nejlepší, všechno nejlepší. My nahráváme a Milan má narozeniny.
2: Ano, děkuju za přání.
3: Vy už to posloucháte jindy, ale to nevadí.
2: Jo, tak já si to tady užívám, mám kávičku doma a...
3: No, jak se cítíš?
2: Jak se cítím? Cítím se dobře. Dal jsem po ránu 20 kliků, tak si říkám ještě dobrý pořád.
4: Buď zdrav je opravdu důležitá výzva.
2: Ano, ano, tak vlastně to zapadá do série, kterou teda dneska opustíme. Uděláme takový jako odskok od série Buď zdrav.
3: Ale vrátíme se k ní zase, nebojte.
2: Vrátíme se, ještě je tam hodně o čem mluvit, ale dneska se posuneme nebo budeme mluvit o mashupu, protože minulý víkend proběhl Church Mashup v Ostravě a teďka možná jenom krátce připomenu, co to je. Mashup je vlastně, a nerad to říkám, jako, ale aby si to lidi dovedli představit, tak je to něco jako divná jiná konference, která by sice mohla na první pohled vypadat, ano, tak se sjeli někde na jedno místo nějací lidi, takže to je konference, ale mashup je vlastně, že se na jedno místo sjedou různí lidé z různých míst a dělají něco se stejným záměrem. A je to tak, že vlastně do Ostravy, kde jsme tu akci pořádali, do divadla pod Novou radnicí, čili úplně centru města, se sjeli různí lidé z Ukrajiny, ze Slovenska, z Česka samozřejmě, nevím, jestli tam byl někdo z Německa, z různých prostě míst a byli jsme spolu. A taky vlastně na tu akci přišli lidé, kteří jsou z města, kteří nemají žádné církevní prostředí jako za sebou. Takže to fakt byl takový mashup. Dělali jsme nějakou venkovní hru pro děti zážitkovou, ale pak jsme měli skvělé hosty pozvané, kteří měli přednášky v průběhu toho dne, a večer jsme se rozprchli do místních podniků, kde jsme seděli, vykládali.

0: lidé, kteří tam byli, čili vidíte, skvělá sestava a ty témata pod tím hlavním tématem umění žasnout byly žasnout v biologii a teologii, nebo taky když dobro bolí, Ježíš je odpověď, ale co je otázka, žasnout v době války, na počátku bylo aha a ozvěna věčnosti v nás. A ještě jsem zapomněl jednoho významného řečníka, to je Petr Hůšť, který tam taky byl. Doplnili byste ještě něco na úvod k mashupu, co je potřeba říct, na co jsem zapomněl?
1: Taky tam byly chvály a tady bych jako vyzdvihl třeba Toma a jeho skvělé bubenické výkony, ale i organizačně technické, protože to bylo úžasné. I když to byl třeba jenom Marián ráno, tak byly ty jako vlastně velmi, velmi hezké a velmi příjemné chvály, tak já jsem si užíval i tuhletu část.
0: Jo, jo.
1: Takže mashup není jenom o slovech, ale je to o potkávání se, je to o chválách a právě, že jsme tam nebyli jenom sami pro sebe, ale byli jsme tam vlastně s naším Bohem, se kterým jsme měli možnost potkávat i skrze ty řečníky, i skrze to téma.
0: Jo, přesně tak a chvály mimochodem. Já jsem se to taky strašně užíval. Prostě mám rád chvály, kdy člověk se nemusí bát za hudebníky, že něco zkazí. Jako, já vím, že taky jste tam měli slabší chvilky, to moje, ale ne to, že by to člověk jako úplně poznal, nebo by mu to trhal uši, jo, nebo něco, tak jsem rád.
1: A v pátek to byly Lachovi, takže i ty a jejich skupina skvělá, která překvapila tahací harmonikou a saxofonem,
0: jo, jo.
1: Což ke chvalám je vlastně absolutně divný, ale vlastně superový, superový zvuk.
2: A mě baví, na Lachových mě baví to, že vždycky vytáhnou hodně mladou sestavu nebo mladé lidi do té kapely a dávají možnost jako si zahrát takhle různým lidem, co mě na tom baví, že to není jako pojďme po té nejlepší možné kvalitě nebo nejlepších možných hudebnicích, co máme, ale pojďme zapojit lidi, co je třeba jim dát příležitost. A to mně přijde, že je součástí toho jejich stylu těch chval, že prostě dávají příležitost lidem, kteří by třeba normálně tak na takovou akci nepřišli.
0: Jo, a to je taky asi silný prvek. A už se dostáváme k tomu, jakože i moderace. Klára, která je vlastně z generace jako Toma, to znamená 30, a k tomu Kamča, které je 18 nebo 17, a učí se moderovat, jakože zase ten princip i toho, prostě zatahujeme nové mladé lidi do služby a učíme se, nebo učíme je, jako jo, že vlastně potom jsem viděl, že vlastně ty prvky jako dobré moderace fakt se projevují v konkrétní církvi, jako protože v neděli jsme měli vlastně normální církevní den, že jo, tak jsem viděl, jak prostě Kamča jako moderovala v podstatě tu kvalitu přenesla jako do lokální církve, jo, což bylo super.
3: Zaujalo vás toto téma a chcete slyšet celou neskrácenou verzi? Stačí otevřít stránky citychurch.cz a kliknout na tlačítko No Filter Speciál. My vám pošleme odkaz na neskrácenou verzi epizody přímo na váš e-mail. Děkujeme, že nás posloucháte.
0: Ale pojďme se podívat na highlighty, jo? Co bychom zmínili, nebo takhle, když teďka s odstupem několika dnů se díváme na mashup, na to téma umění žasnout, tak co z toho bychom označili jako top, jako něco, co bylo fakt, jako co nám zůstane v mysli, to bychom s vámi chtěli sdílet teďka a možná pojďme od Lukáše, Luky, pojď do toho.
1: Jo, jo, samozřejmě já mám strašně moc rád Marka Rukováchu, protože on spojuje právě ty světy, které jsou tak strašně daleko od sebe, a to je teologie, etika a zároveň biologie nebo věda. To samo o sobě bylo pro mě úžasná věc ho vidět naživo, protože jsem ho viděl poprvé, ale posloucháno mám spoustu přednášek. Je fakt, že pro některé mohlo být těžké, hlavně těch záplava jmen filozofů a různých vědců. To téma obecně se přesně jako hodilo k tomu, co on vlastně je. On se opravdu umí žasnout, nebo on umí žasnout nad čímkoliv a nad vším, co vlastně řeší ve svém životě, protože právě má roli i toho kněze. Ale mě zaujalo takový ten poslední část toho jeho kázání nebo povídání, kde on povídal o moci slova. Já jsem si to nikdy neuvědomil, ale on vlastně říkal, že i katolický kněží vlastně mají možnost ustanovovat slovem do nějakého nového stavu, do nějaké nové podstaty. Že vlastně tě ustanoví tím, že řeknou, staňte se manželi a oni jsou pak manželé. Takže vlastně on tím demonstruje demonstroval to, že člověk má obrovskou moc v rámci toho, když použije

0: používá slova. A že ta moc je vlastně nebezpečná, ale zároveň i velká a důležitá. A mně to přišlo jako úžasná věc si nad tím tak trochu jako zameditovat a popřemýšlet, že i jako je opravdu u mě, jako že žasno nad tím, jak lidské slovo může ovlivňovat okolí. Jo? To znamená, když někoho pochválíš a pozbudíš, tak to může mít jako mnohem, mnohem větší důsledek v jeho životě, než si osobně myslíš. No a taky obráceně, že jo, ve chvíli, kdy jsi kritický nebo kyselý na lidi, tak můžeš být jako ten, který otráví nebo znepříjemní někomu život. Tak to byl takový, pro mě takový aha moment.
1: Super. Je pravdou, že Marek Orkovácha po jeho přednášce jako sebevědomí většiny posluchačstva jako jde rapidně dolů, protože on jede prostě hodinu bez poznámek v zásadě. A teď tam jako strká ty citáty, letopočty a tak. To je, a je to hluboké, tak jak ty si říkal, prostě tyhle ty myšlenky tam prostě jsou. Jo, jakože byl to docela zážitek. No. Tome, co pro tebe byl highlight?
2: Jo, tak pro mě už ten samotný to téma, to umění žasnout, tak když k tomu právě Marek Orkovácha dělal ten úvod nějaký a už když jsme s ním komunikovali v přípravě, tak vlastně to umění žasnout není v těch velkých věcech nebo v těch zázracích, ale umění žasnout je v tom se radovat z těch každodenních záležitostí a nacházet tady ten úžas úplně v těch obyčejných věcech. A myslím si, že to je pravda, že člověk, kdyby si třeba navykne na nějaké věci a přijde mu to normální a vlastně tím pádem ztrácí to umění a ta motivace toho slova nebo celé té přednášky bylo jako nacházet to právě v těch malých každodenních věcech a tím si člověk udělá i lepší život, jo? Nebo radostnější život, když se naučí žasnout jenom z toho, že opravdu to sluníčko ráno vyšlo a že je hezký den a že prostě se ráno člověk probudil a má před sebou další dobrodružství, tak to mi přijde moc hezké. Jo, a pak měli jsme nějaké rozhovory i po cestě v autě, když jsem ho vyzvedával a tak, a to bylo všechno moc, moc příjemné. Je to takový ten řečník, co je stejný, jak kdyby mimo stage, jako na stage, vlastně povídá dál, ta přednáška neskončila, ani nezačala, ona sotva vystoupil, tak vlastně ta přednáška pokračovala, navazovala na sebe až do oběda a potom zpátky na vlak.
1: K těm maličkostem, vlastně on tam často používal i příměr dítěte, jo, že děti to umí žasnout. A já jsem včera viděl kratoučké video od mého vnuka, který měl jako bublifuk. A oni mají pejska, jo, a ten pejsek prostě skákal za těma bublinama a ten týmík se tak jako řechtal, tak se smál, jo, že je to prostě přesně pro mě ten obraz toho umění žasnout jako dítě, jako jo, že prostě tak se jako, no prostě, jo, že úplně to na tom dítěti jako, jak poskakuje smíchy, jako, je to vlastně krásné, no, takže to je prostě umění žasnout nad takovýma drobnostma, to je umění. Jako za mě tam bylo víc věcí a já jsem samozřejmě nesl nějakou jako takovou tu zodpovědnost nebo nervozitu celý ten víkend, jestli řečníci přijedou včas nebo budou mít České dráhy zpoždění a my tam budeme zpívat chvály ještě další půl hodinu. Takže to ovlivňovalo moji jako soustředěnost, ale jedna věc, která vlastně nezazněla v přednášce, ale až potom u oběda, kdy seděl u stolu jako Saša Flek, my jsme tam seděli v takovém jako kroužku, Zdenka, moje žena, taky ten Vácha a tak. A vlastně tam zaznělo ten jeden citát: když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato. Údajně to řekl nějaký papež, jako původně, neví se, kdo to jako přesně jako vyřknul. Mně to úplně zapadá do toho citátu z Bible, Římanům 8:28, víme, že všechno napomáhá k dobrému těm, kdo milují Boha. Jo, ale to vyjádření, že když zakopneš, podívej se, jestli jsi nezakopl o zlato, jako je to pro mě, je to trochu mimo to téma, jako umění žasnout, nebo nevím, ale mně to přijde strašně výstižné, jo, že jako budeme dělat chyby ale podívejme se, jestli to není zlato, co jsme zakopli, jestli jsme tím nenašli něco prostě cenného, nebo respektive možná to tam dokonce i hledat v tom, jako jo, nebo já nevím, jak to interpretovat, tohle tu myšlenku, ale podívat se a hledat, jestli to není náhodou něco cenného, co se dá vlastně, nebo z čeho se máme poučit, prostě, co je to zlato pro budoucnost. Jo. Tak to je asi pro mě nejsilnější myšlenka a je to teda od oběda, není to úplně z přednášky. No.
0: Mě obecně u něho bavilo, jak vlastně říkal i to, že čím je starší, tak tím se ještě víc diví, i když toho jako zná jako strašně moc a mohl by dělat přednášku v podstatě kontinuálně. Tak sám vlastně se nazval jako ten, který čím je starší, tím má větší údiv nad tím, jak vše funguje, jak jako je vše dobře uděláno. Tak jenom malá inspirace, že čím starší budeme, tak možná více umět divit a více jako padat do takové ne infantilnosti, ale jako spíš úžasu.
1: Jo. A já myslím, že ještě jedna věc, kterou možná můžeme otevřít tady už jako na rádiu a v tom veřejném podcastu. Jedna věc je podívat se na ten obsah, ale druhá věc je, a možná to můžeme ještě ve speciálu potom víc rozebrat, ale teďka jenom otevřít, podívat se na akci nebo na mashup nebo na konferenci nebo nedělní bohoslužbu z pohledu hodnot a vize. To je něco, co si myslím, že je hrozně důležité. Obvykle, když skončíme nějakou akci nebo něco, tak to hodnotí, jo, tak byli tam lidi, nebyli tam lidi, jo, bylo tam kafe, nebylo tam kafe, jo, nebo jakože hodnotíme takové ty věci jako povrchně, ale pro mě je zajímavé se na to podívat jako z toho pohledu, jako skutečně ta akce naplnila to, co jsme chtěli. Vlastně stalo se to, co, za co jsme se modlili, za co prostě, jo, a zapadá mi to jako do vize. Vlastně první věc, kterou jsem dělal, tak jsem si říkal, takže jaká je vlastně, jaký je ten sen, jo, takže City Church má vizi skutky 16.5 a tak církev rostla vnitřně i navenek a počet bratří rostl každým dnem, jo. A tak jsem se na to díval jako z pohledu, tak rostla vnitřně, to znamená, rostli jsme vnitřně, jako. A potom taky ale navenek. A ta otázka je, jako byli jsme relevantní pro lidi kolem sebe, aby i ti, kteří jsou necírkevní nebo nevěřící, tak prostě, aby tomu rozuměli, jo? A byli tím přitahováni. Jo? Takže to byl můj pohled taky a myslím, že to je i inspirace, jako nedívat se na akci, jenom jestli byli tam lidi nebo nebyli, nebo něco a pršelo, nepršelo, ale jako jestli to naplnilo to, k čemu jako směřujeme. Máte k tomu třeba nějaký koment, nebo jak vy jste to vnímali třeba z pohledu vize?
2: Tak vize té akce byla daná nějaká od tebe nebo od toho našeho core týmu. Tak tam jsme některé měřitelné cíle, některé jsme splnili, některé ne, nebo ne úplně. Pak byly nějaké neměřitelné cíle. Ty si myslím, že ještě na to potřebuji nějaký čas to zhodnotit, jestli to tak bylo nebo ne. A pak ty hodnoty v City Church máme tři. A to je to, že jsme tam, kde je nás potřeba, tak to bych řekl, že částečně jo, jsme potřeba, nebo chceme být ve městě, takže asi jo, částečně. Mělo to přesah i v tom, že jsme komunikovali některé příběhy, které vyjadřovali to, že jsme tam, kde nás potřeba. A pak je tam to, že chceme být autentičtí, ale zároveň usilovat o kvalitu. To si myslím, že se splnilo. Spíš ta autenticita, než ta kvalita, ale zase na druhou stranu, když se člověk podívá na ty řečníky, ty přednášky, tak vlastně všechny byly super. I přednášející, které jsem třeba nikdy předtím v životě neslyšel, tak předčili mnohonásobně očekávání. Takže vlastně jo, možná některé jako technické věci nebo tak, tak se nepovedly. To už je ta autenticita zase, že to prostě nějakým způsobem přiznáš a vlastně uděláš z toho nakonec výhodu než nevýhodu. Jo, tak to je asi...
1: No, a ten růst vlastně, to trochu souvisí s tím měřitelným.
2: Ano.
1: Jako, jo, tak to je to, na čem nám záleží, to hodnota, tak to jo, se povedlo rozhodně.
2: Oproti minule to rostlo, no, takže no, výborně. No. Už jenom v pátek, když začínal předprogram, který probíhal venku, tak vlastně už jsme měli 60 lidí, kteří prošli tím předprogramem a to ještě akce ani nezačala, takže to bylo moc fajn.
1: Loki, tvůj pohled no, na tyhle ty věci?
0: Já myslím, že se na to díváme strašně jako subjektivně a každý se na to dívá subjektivně. Já jsem zažil právě ty post věci, kdy jsme seděli s lidma a povídali o tom, co zažili a podobně. A já mám pocit, že jsem v těch lidech viděl jakože určitý jako naplnění nebo nějaký jako, že nebylo tam nějaký naštvání, nebylo tam nějaký jako zklamání nebo rozjaření z něčeho. A proto pocitově hodnotím to, že to vlastně bylo úspěšný v tom, že to zasáhlo. Jo, jestli jsme se chtěli jako se propojit, jo, a propojili jsme několik věcí dohromady, bylo to město, byli to lidé, kteří jako možná jsou dál od církve, ale jsou to i lidé, kteří jsou v rámci církví a v rámci i společenství, jako v rámci City Church, tak se vlastně podařilo udělat jako zvláštní mix jako lidí, kteří se potkali na jednom místě. A jestli je něčem ta akce jako úžasná a zajímavá, tak si myslím, že právě v tomhle tom, že se potkají zvláštní lidi, kteří by možná běžně se nepotkali z různých jako zkušeností církví, z různých jako historií a podobně. A to, když se dá na jedno místo, tak vznikne vlastně něco zajímavého. Já jsem vnímal to zajímavý, jo? Že to bylo jako fakt jako inspirující. Čímž to maličko jako říkám, že pojďte se na příští mashup, který pravděpodobně někdy bude v budoucím příští rok, přijďte se podívat, protože si myslím, že tohle není úplně běžný, že většinou ty konference se dějou buď uvnitř denominace nebo nad jedním konkrétním problémem, ale tady já mám pocit, že ten mashup je právě dávání věcí dohromady, že to téma sice je nosné, ale zároveň nosné je i to propojování a to se povedlo úplně skvěle za mě.
1: Super. A jenom jeden příběh, ještě to, co mě vlastně těší, vždycky hledám takové ty duchovní dotyky tam. A slyšel jsem jeden příběh, jedna mladá slečna se potkala s druhou na mashupu z jiných společenství, vlastně se viděli jenom párkrát, neznají se. Ta jedna říká té druhé, jako, že se za ní by chtěla modlit, takže se modlili spolu, ale pořád to bylo takové jako, ok, tak trochu jako, že bez nějakého hlubšího vztahu, ale pak se dostali jako po té modlitbě, začali si povídat o tom, o pocitu nedostatečnosti, jo. A najednou to začalo nabírat jako hloubku a ta jedna z nich řekla, že pořád si připadá před Pánem Bohem jako nedostatečná. Jo? Ano, a ta druhá holka 2 dny předtím koupila nějakou maličkou taštičku, na které bylo napsáno anglicky jako ty jsi jako dostatečný, jo, enough, nebo něco takového. A prostě najednou ona vytáhla jako tu malou taštičku s tím nápisem a prostě dala jí to. A prostě tam to jako brutálně zarezonovalo, jako že si padli kolem krku a modlili se potom dál. Tak to jsou ty dotyky jako duchovní, které tam vždycky hledám a jsem vděčný, že tyhle ty příběhy jako začínám slyšet, nebo už to začíná jako dobíhat, tak věřím, že i tohle to se tam prostě dělo. No. Tak to je hezký, no. Dobře, já myslím, že jsme na konci no filtru teďka, takže posuneme se do speciálu, takže tím se loučíme s našimi posluchači, mějte se moc hezky, nebojte, budeme pokračovat v sérii Buď zdrav zase, ale taky budeme tady sdílet postupně třeba z nějaké části nějakých slov nebo přednášek, ukázání, to, co bylo na mashupu, tak aspoň máte teďka takový jako obecný přehled o tom, co se tam dělo nebo o čem to bylo. Takže děkujeme za pozornost. Díky Luky a Tome, že jste byli dneska v No Filtru a my jdeme teda všichni 3 do speciálu. Mějte se hezky.
2: Čau, čau.
0: Ahoj.

0: Toto byla další epizoda pořadu No Filter. Doufáme, že vám přinesla inspiraci. Podpořte tento pořad sdílením na svých sociálních sítích. Děkujeme a za týden opět nashledanou u No Filteru.
1: Vyslechli jste reprízu pořadu No Filter. Příští premiéru tohoto pořadu vám nabídneme v pondělí předpolednem ve 11:15.

0: kalendárium.
1: 30. května roku 1434 došlo k bitvě u Lipan, rozhodujícímu střetnutí, které ukončilo husitské války. Tu neděli proti sobě stanuli poblíž malé vesnice Lipany spojené síly radikálních husitů, tedy táborité vedení Prokopem Holým, a takzvaní sirotci Jana Čapka ze Sán na straně jedné a koalice umírněných kališníků a katolíků na straně druhé. Vyhráli umírnění a pro poražené skončila bitva masakrem. Roku 1881 byla na památku této události na návrší u Lipan vztyčena pamětní mohyla. Před 160 lety, 30. května 1866, byla v Královském českém divadle poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. 30. května 1719 se narodil Gelasius Dobner, český historik. Bývá označován za zakladatele moderního kritického českého dějepisectví. Mimo jiné je i autorem komentáře k Hájkově kronice české. V roce 339 zemřel 30. května Eusebius, autor prvního zaznamenaného soupisu církevních dějin. A roku 1416 zemřel 30. května, tedy před 610 lety, Jeroným Pražský, český filozof, náboženský myslitel a reformátor. Pocházel z Nového Města pražského a byl o pár let mladší než Jan Hus, se kterým se seznámil na studiích v Praze. V Oxfordu se setkal s učením anglického reformátora Jana Wyclifa a po ukončení studia přivezl z Anglie jeho spisy. Od roku 1407 působil Jeroným na pražské univerzitě. Při pobytu ve Vídni v roce 1410 byl uvězněn a obviněn z kacířství, soudu se ale vyhnul útěkem. O dva roky později se účastnil odpustkových bouří v Praze. Po Husově smrti se vydal na Kostnický koncil, kde chtěl své učení obhájit, místo toho byl ovšem necelý rok po smrti Jana Husa upálen na stejném místě. Téhož dne, tedy 30. května, ale o 15 let později, v roce 1431, zemřela Johanka z Arku, francouzská bojovnice. Tato francouzská dívka toužila po osvobození své země od nadvlády Angličanů. Svým přesvědčením a statečností skutečně pomohla francouzským vojákům ve stoleté válce, kouzlo její osobnosti i její víra se ale staly nebezpečnými. Najednou byla nepohodlná a v církevním procesu byla odsouzena jako čarodějnice. Po vynesení předem rozhodnutého rozsudku byla Angličany upálena v Rouenu, bylo jí 19 let. Od její smrti uplynulo právě 595 let. O tři roky později, 30. května 1434, zemřel Prokop Holý, husitský kněz, politik a vojevůdce. Od roku 1426 byl vůdčí postavou radikálního husitského táborského svazu. Postavil se do čela táborského vojska v bitvě u Lipan, které ovšem vedl jako vůdce, nikoli jako bojovník. Zde také padl. 30. května 1960 zemřel Boris Pasternak, ruský básník a spisovatel. Za zmínku stojí především jeho román Doktor Živago, který popisuje život ruské inteligence za revoluce. Dílo natolik pravdivé, že za jeho napsání byl Pasternak vyloučen ze svazu spisovatelů a byl vyhnán na Sibiř. V roce 1959 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. Na nátlak státních orgánů se jí ale musel zříci. A v roce 1972 zemřel 30. května Wo Chmen Ni, čínský kazatel a spisovatel. Od 30. let zakládal sbory po celé Číně. Tato práce se rozšířila i do Indonésie, Malajzie a Singapuru. V roce 1952 byl pro svou víru uvězněn, ve vězení také zemřel. Jeho knihy vycházejí v mnoha jazycích po celém světě, mimo jiné i v češtině.
2: Kéžte, Hospodin, vyslyší den soužení, jméno Boha. chrání.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

přesto je říkej ještě chvíli a snad tu tíseň spolu nějak přežije. Když vítr spouště pomážlivě sílí a z kostela zní.

každý ohyb cesty, zalátý sněhem dávných neskončených zim. Ale kdo jiný by tady měl pomoct než ty, když vím jistě, že sám sebe nespasím. A tak pojď se mnou aspoň chvíli a snad tu tíseň z

Řekl jí, nevěřím, že je možné věřit, že může nebe být už tady na zemi. Pokud je člověk člověku vlkem, nebo přinejmenším vězením. Řekla, ač netuším, co pro nás Pán Bůh chystá,

0: Znělka ohlásila 11. hodinu. Je sobota 30. května. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Petr Raus.
1: Fortepiano.

0: Bůh je neskutečně kreativní. Vidíme to všude kolem sebe, když pozorujeme přírodu i veškeré tvory, které na ní žijí. Ovšem tím jeho kreativita nekončí, protože nás miluje, hledá způsoby, jak nás oslovit. Uslyšíme to i v dnešním pořadu, ve kterém vítám Karla Fábera. Začíná fortepiano a u mikrofonu je také Lenka Malinová. Karle, vítej.
1: Ahoj.
0: Odkud jsi přijel?
1: Já jsem přijel z Říčan, z těch vzdálenějších, tedy od Prahy.
0: A čím se zabýváš, co je tvoje povolání?
1: Jsem kazatelem církve bratrské, tam v Říčanech.
0: A rodinu máš?
1: Mám dva dospělé syny a manželku.
0: Manželku taky máš.
1: Tu mám taky, ano.
0: Tak je to v pořádku. Tak my si dneska budeme povídat trošku o tom tvém životě, jak to bývá pravidlem v tomto pořadu. Já budu ráda, když nám dáš nahlédnout do těch různých zákoutí. A když jsem o tobě se chtěla něco trošku dozvědět a psal jsi mi, tak jsem zjistila zajímavé věci a já budu ráda, když je osvětlíš potom. Rychlé šípy... První bod. Milovník přírody, ale také příznivec metalové hudby a hospody. Jak to jde dohromady? Je to trošku proti sobě, ne?
1: No, z dnešního pohledu i mně to přijde hodně proti sobě, až bych to označil, že to byla taková schizofrenie, kdy vlastně neslučitelné životní styly jsem žil v jedné osobě, kdy přes víkend jsem byl ten milovník přírody, jezdili jsme na vandry, hráli jsme si na rychlé šípy, na skauty a přes týden jsem chodil do hospody na fotbal a žil jsem úplně jinak.
0: Pak si zase v té přírodě trošku načerpal kyslík, že? Protože v té hospodě ho moc není.
1: No, je to tak.
0: O jaké době se to bavíme? Jaká jsou to léta, kdy si tohle prožíval? To už si nebyl asi malé dítě, do hospody by tě nepustili, nebo by ti tam minimálně nenalili?
1: No, to je jako zajímavé, protože já vlastně to občas tak jako říkám, že já jsem na své osmnáctiny se přestal opíjet. Takže oni mi nalili, ale já jsem vlastně těsně před 18. narozeninama uvěřil a pak už jsem tuhle tu potřebu neměl.
0: Aha, tak to jsem teda netušila, že tě to postihlo ještě dřív, než jsi byl plnoletý. No dobře, tak vyrůstal jsi v době, kdy ještě tady byl ten komunistický režim, je to tak?
1: Je to tak.
0: Kdy jsi dětství si prožil tedy v komunismu, nebo jak to bylo? Zasaď nám to trošku časově.
1: No tak já jsem vlastně se narodil v 69. roce, takže krátce po okupaci a celé dětství jsem prožil v komunismu a vlastně to bylo i zajímavé, že já jsem nikdy nějak neměl moc příležitostí se o Pánu Bohu něco dozvědět a možná to tak komunisti nemysleli, ale díky tomu, jak to zakazovali, tak ve mně vyvolali o tu větší touhu po něčem takovém.
0: Po čem jsi vůbec toužil? Chodil jsi do přírody, ale zároveň do hospod. Co jsi hledal?
1: No, to je právě to, že to zní trochu jako divně, ale já jsem na obou dvou těch místech hledal lásku, přijetí, opravdovost, na nějaký naplnění a smysl života, jako taková touha potom být někde, někam patřit, tak vlastně to všechny ty místa, kde jsem byl, tak to naplňují.
0: Je zajímavé, že Pán Bůh jedná zvláštním způsobem a jednal i za komunismu a i když církev nebyla žádaná a nebylo to něco, co by ten režim podporoval, tak přesto tady byla. Kdy ty ses dostal poprvé do církve? Jakože církve.
1: No, já jsem do církve se dostal vlastně až hrozně pozdě, někdy v 16 letech. A do té doby jsem vlastně jako o křesťanství věděl akorát, že teda na Vánoce je to o nějakým Ježíškovi, což mě ale až tak nezajímalo. Mě zajímaly ty dárky a to, že je volno. A pak občas jsem se, že tak člověk potká nějaký kostel občas, ale to vůbec, tomu jsem vůbec nerozuměl a přišlo mi to prostě, že s tím nemám nic společného.
0: Je zvláštní, že Pán Bůh oslovuje člověka tak, jak to potřebuje. Co oslovilo tebe? Co bylo takovým tím prvním ťuknutím?
1: Tak mě celkově, jako co se týče vůbec vztahu k Bohu, přišlo, že vždycky jsem od malička nějak věděl, nebo to je příliš silné slovo, ale prožíval, cítil, že něco jako musí být, jo, něco nad náma, nějaký. Neuměl jsem to pojmenovat, v té době jsem hledal různé věci, takže moje oblíbené zájmy jako mimozemšťani nebo indiáni s jejich manituem. No a vlastně pak až po té, co jsem nějak se trošku dozvěděl o křesťanství, tak to mi zapadlo. Že to
0: a kde
1: se
0: dozvěděl
1: co
0: o křesťanství?
1: O křesťanství jsem se dozvěděl takovým zajímavým způsobem, zvlášť na Rádiu 7, z toho budou mít radost, protože můj starší bratr, někdy to bylo rok 85, 86, můj starší bratr jako poslouchal různá zahraniční rádia a psal si, tenkrát ještě poštou, jo, psal si o vysílací časy. A mezi těma různýma zahraničníma rádiama bylo taky TVR a oni mu poslali ty vysílací časy a spolu s tím mu poslali nějaké brožurky, například právě vztah jako stvoření a stvořitel a taky mezi těma věcma byly i samolepky, z které jedné jsem si udělal placku, kterou jsem pak nosil. Na té samolepce bylo Ježíš tě miluje. A kdybyste mě tenkrát potkali, tak byste se mě asi lekli, protože jsem měl džínovou bundu s různýma nášivkama, jako Iron Maiden a další. Takovou olověnou lepku jsem měl pověšenou na kapse a mezi tím vším jsem měl Ježíš Kristus tě miluje.
0: To, zajímavá společnost. V zajímavé společnosti se ocitl ten nápis Ježíš tě miluje.
1: Je to tak a vlastně takhle vymoděn jsem jednou jel do Tuzexu, to ano. Mladší nebudou vědět, co to znamená, ale...
0: No popiš to, co to byl Tuzex.
1: To byl speciální obchod, kde se dalo koupit zahraniční západní jako zboží za bony, který se legálně nedali koupit, že? To se muselo někde vyšmelit. A já jsem si jel koupit džinovou bundu novou. A na zastávce mě potkal jeden kluk z Žižkovského sboru v Praze a ten mě oslovil překvapivě, říkal, jako jestli věřím, když nosím placku s nápisem Ježíš Kristus tě miluje. A já jsem mu celkem popravdě řekl, že ne, ale že mi to zajímá, že to je něco, co nějak...
0: Se ti asi líbila hledám. Nějak. Se ti líbila ta placka, nebo ta samolepka.
1: Ta placka byla velmi jako zajímavá. Ve škole si ji spolužáci pučovali. A jeden, když takhle s ní chodil, tak se vrátil a říkal, že v tramvaji nějaký lidi to od něj chtěli koupit. A tak já jsem mu vynadal, že to neprodal, protože jsme mohli mít na pivo.
0: No, vidíš to. Když se vrátím ještě k tomu vysílání Transport Rádia, jenom osvětlíme, že se vysílalo ze zahraničí, tedy z Monte Carla. A pokud si dobře pamatuji, tak to vysílání bylo, ta stanice šla naladit, byla velmi blízko Rádia Luxemburg. A tak když někdo chtěl poslouchat zahraniční vysílání v češtině, tak mohl docela snadno se tam k tomu dostat.
1: Je to možné, že tady tím způsobem se to dostalo až k nám.
0: Takže je tady nějaká propojka, že Transport Rádio nějakým způsobem zasáhlo i do tvého života, tehdy ještě co by mladí. Díka. Ale to ještě nebylo to, kdy Pán Bůh zaklepal na to tvoje srdce.
1: Ten kluk, který mě oslovil, tak mě pozval na shromáždění, tenkrát na Žižkov v Praze, kam jsem skutečně dorazil. Akorát to pro mě nebylo úplně jako ideální, protože jsem přece jenom poslouchal ten metal a nechci se nikoho dotknout, ale dýchavičné harmonium a kancionálové písně nebylo to můj šálek kávy, co by mě oslovilo.
0: Se dostal do jiného světa najednou.
1: Ale úplně. Ale je zajímavý, že mě, jakoby pro mě to, mě to až tak jako nezajímalo, protože já jsem to tak nějak byl spojený, že to asi patří k tomu křesťanství, a tak jsem to jakoby úplně neřešil. Jo? Nelíbilo se mi to, ale zároveň to pro mě nebyl důvod, proč bych jakoby nějak s tím nechtěl nic mít.
0: Je zajímavé, že tuto zkušenost má asi mnoho lidí, zvlášť z minula, že když přišli do církve, že tam se zastavil čas, že jako kdyby se ocitli v jiném století a úplně v jiném světě, že...
1: Je to tak, no. Ale tenkrát mě to nepřišlo nic jako
0: ale přesto,
1: divného.
0: No. Přesto všechno, Pán Bůh tam byl a Pán Bůh nějakým způsobem oslovoval člověka, i když přišel do takového prostředí.
1: Je to tak?
0: To je ten zázrak. No takže jsi přišel tady do toho jiného světa a co?
1: No tam jsem párkrát chodil, ale problém byl samozřejmě, že já jsem o víkendech jezdil na ty vandry, takže v neděli jsem jako nechodil, jenom občas, na mládež jsem chodil různě nějakou dobu, ale pak to postupně vyšumělo. No a po roce mě ten kluk potkal znova. A říkal, co, jako kde jsem, jak jsem na tom. A zase mě pozval a to byla evangelizace v Praze, v Soukenické ulici, v Církvi bratrské. A já jsem tam šel a tam byla výzva, abych povstal, já jsem celou dobu stál, tak to bylo. Ale zároveň byla výzva, aby jsme šli jako, kdo má zájem, tak o tom dál hovořit, tak jsem šel do té místnosti a tam jsme se bavili a jedna sestra, která potom v mém uvěření hrála celkou významnou roli, tak na mé otázky s mimozemšťanama a s indiánama a tak říkala, no o tom se můžeme bavit celé hodiny, ale jestli nějaký mimozemšťani jsou nebo nejsou, to pro tvůj život nemá vůbec žádný význam. Ale to, jestli přijmeš Ježíše, to může tvůj život změnit. A já jsem říkal, že chci, akorát jsem říkal, no já až přijdu domů, tak to udělám. Což k čemu už nedošlo v tu chvíli.
0: Jak to tak bývá.
1: Ale vlastně začal jsem si číst Bibli, začal jsem se modlit. Asi jsem v té době o sobě říkal, že jsem křesťan, zároveň jsem neměl úplně problém chodit do té hospody. A vlastně takový ten okamžik, který bych označil jako znovuzrození nebo uvěření, už dlouho, dlouho potom, bylo, když jsem se jeden večer modlil k Bohu, čet jsem kázání nahoře, kde Ježíš celkem jasně představuje nějaký svůj program. A tak jsem se pak modlil a řekl jsem, Bože, jako chci takhle žít, ale asi to nedokážu. Tak mi s tím budeš muset pomoct. A myslím, že Pán Bůh to vzal vážně.
0: Co to znamená, že to vzal vážně? No, co se stalo? Stalo se něco?
1: No, stalo se spoustu zajímavých věcí. Například jsem se přestal opíjet.
0: Už ti to nechutnalo?
1: Ne, to by pořád chutná, ale nemám potřebu to přehánět. Ale hlavně já jsem tak nějak vždycky cítil, že to, co jsem od Pána Boha přijal, že chci dávat dál. Takže pro mě bylo tak nějak jako samozřejmé, že jsem se snažil zapojovat do různých jako aktivit, do dorostu, pak do mládeže. A pak nastal takový čas, kdy jsem přijal pozvání na kazatelskou stanici, kterou jsem nějakou dobu vedl. A nakonec přišlo pozvání do vikariátu. A do kazatelské služby teda.
0: To ale byl nějaký proces, který určitě trval několik let.
1: Dlouhý proces.
0: Tak po písničce ještě se k tomu trošičku vrátíme.

Na Rádiu 7 posloucháte pořad Fortepiano. U mikrofonu je jako obvykle Lenka Malinová, mým hostem Karel, a to Karel Fáber, který přijel z Prahy, aby nám povykládal o svém životě. Už jsme se dozvěděli takové ty základní obrysy tvého života, co naplňovalo tvůj život, když jsi byl náctiletý, když jsi miloval přírodu a zároveň hospodu i tu metalovou muziku, prostě takový zvláštní koktejl si měl ve svém životě. A potom si přišel do církve, kde si začal poznávat něco úplně jiného, tvůj život se začal pomalu měnit. A já bych chtěla, abychom se zastavili chviličku u té sestry, o které jsi mluvil, protože si myslím, že to je docela jako důležité, když člověk, který je v tom procesu hledání nebo objevuje teprve i co to znamená věřit v Boha, že je hrozně důležité, když má někoho, za kým může přijít a kdo ho podepře, no, možná chápe, že?

0: chci Pánu Bohu poděkovat, že jsem to udělal. A tak jsem se sebral a šel jsem na biblickou hodinu, kde ve dveřích mě teda odchytla tahle sestra. Ptala se, jako, co se děje, tak jsem jí říkal, že jsem udělal tu školu a že chci Pánu Bohu poděkovat. A ona byla tak moudrá, že mě nevyhodila rovnou, ale že to vzala vážně a pomodlila se se mnou, poděkovali jsme Pánu Bohu a pak mě teda poslala, ať se jdu domů vyspat.
1: Ona viděla, v jakém si stavu.
0: Myslím, že každý musel vidět, v jakém jsem stavu.
1: Moudrá žena. Už to byla starší sestra?
0: To byla v té době mi připadala samozřejmě starší, takže mohla být v mém věku dneska.
1: Díky Bohu za takové lidi.
0: Je to tak.
1: Já si myslím, že je strašně důležitý ten start, který člověk má i myslím na to, když začne žít jinak, než doposud žil, že ten start je strašně důležitý a je strašně důležité, kým je obklopen. Jo, co mu pomáhá a co nepomáhá, protože potom tím se nastaví ty věci do budoucna. Aspoň já to tak ve svém životě mám, že také vzpomínám, jak jsem mohla chodit do kazatelské rodiny a jak mi to hrozně pomáhalo, že jsem tam mohla složit svoje starosti, bolesti i radosti, že tam vždycky byl ten čaj a buchta a prostě ta otevřená náruč, že jo?
0: Je to vždycky úžasný, když se člověk potká s někým, s kým může u koho může být takový, jaký je, že jo, na nic nehrát. Navíc já jsem opravdu moc rád za ten sbor, kde jsem vyrostl, protože aspoň tenkrát to bylo takové jasné, že evangelium je jasná záležitost. Naučil jsem se opravdu milovat Bibli, brát jí vážně a všechno kolem toho. Pak na druhou stranu Pán Bůh mě tak vedl, že jsem se setkal s charizmatickým hnutím. Tenkrát na Maniny jsem chodil k Danu Drápalovi, že církev křesťanské společenství ještě neexistovalo. A tak tam jsem zase se učil, že to, co čtu v té Bibli, že to není jenom a nemá být jenom teorie, ale že máme to očekávat ve svém životě, tak jsem se modlil za různé věci a tam vlastně by asi stálo za to říct taková událost, která mě potkala, než jsem šel na vojnu, protože to bylo v 89. roce, a takže ještě za komunistů. A já jsem vlastně měl jít na vojnu, kde jsem měl přísahat. Jednak jsem měl problém s tím, že nechci přísahat, protože v Biblii nepřísahejte. A jednak jsem nechtěl přísahat věrnost komunistické straně a našim věrným spojencům v Sovětském svazu. To bylo to poslední, co mě napadlo.
1: Rozumím.
0: A problém byl, ale že druhá alternativa byla asi vězení nebo nějaká jiná jako komplikace. Tak jsem se modlil k Bohu a co mám dělat, že nechci přísahat, že jak to mám jako zařídit. A tam jsem prožil vlastně takový nejradikálnější mojí zkušenost, kdy ke mně opravdu, věřím tomu, Pán Bůh promluvil a řekl mi, jdi na vojnu, já tam tu přísahu zruším.
1: No, to je docela troufalá myšlenka, že? Já přísahu zruším.
0: To bylo uprostřed komunismu, i když někteří říkají, že to už bylo na konci, akorát já jsem to tak rozhodně nevnímal. A tak jsem šel na vojnu. To v říjnu, 28. října jsem skládal přísahu, no a pak byl 17. listopad, kdy se všecko změnilo a já jsem někdy v červnu roku 90 šel domů, mám propouštěcí list z armády a přísaha pro mě neplatí.
1: Tak se to naplnilo.
0: Tak se to naplnilo.
1: Co se stalo s tou metalovou muzikou? Přestal jsi úplně poslouchat, nebo jsi jenom vyhledával podobný žánr, ovšem s jiným obsahem?
0: Metalovou muziku mám pořád rád. Všimně mi to, že když to je nahlas a rychle, že to je dobře. Ale samozřejmě jsem vděčný za křesťanské, takže například Ram Adonai je moje milovaná skupina. No. Ale moc jich není, no.
1: Moc jich není, no. No, o muzice se nebudeme dál bavit, to je zase moje téma a já bych se rozvykládala, ale nejsem tady

0: Od toho, abych vykládala, já mám tady svého hosta Karla Fábera, kterého jsem si pozvala proto, aby dal nahlédnout do toho svého života. Ty jsi říkal, že od té doby, co vstoupil Pán Bůh do tvého života, tak jsi měl touhu vyprávět o něm a říkat dalším lidem to evangelium, tu dobrou zprávu. Ovšem, každý se nestane potom kazatelem jako ty. Jaká tam vedla cesta?
1: No, já jsem neprožil žádný takový jako nadpřirozený povolání do kazatelské služby, ale právě takovým postupným procesem. Pamatuju si jednu situaci, kdy jsme s jedními americkými misionáři dělali English campy a oni se ptali, proč nejsem kazatel. Tak jsem říkal, no nikdo mě do toho nepozval. A oni se shodli, říkali, no hele, kdyby jsme čekali, až nás do toho někdo pozve, tak bychom nikdy nezačali dělat tady tu práci. Tak to byl jeden z takových střípků, který mě vlastně potom dovedl až do toho, kdy jsem přijal to pozvání do vikariátu a nakonec se mi podařilo i dosáhnout té ordinace, což nebyl úplně jednoduchý proces v mém případě.
0: Nebyl jednoduchý proces možná. Ten proces, to slovo proces je tady na místě, protože člověk asi musí projít nějakým i tím vnitřním procesem k tomu, aby mohl takovou službu dělat. Čím ty jsi prošel takovým těmi změnami, které Pán Bůh chtěl udělat ve tvém charakteru, v tom, jak jsi žil, protože nějaká cesta vedla k tomu, než se stal tím kazatelem, byl jsi, říkal, v Betlémě, to byla také určitě cenná zkušenost.
1: To právě chci říct, že to asi nejradikálnější nebo největší dopad na moje nějaké formování měla právě ta zkušenost, že jak jsem odešel z té vojny, tak jsem pak musel na civilku a to jsem si zařídil v Kloboukách u Brna v komunitě Betlém, kde jsme se starali o tělesně postižený a to byla vlastně pro mě obrovská škola. Jednak jsem nikdy do té doby s žádnýma tělesně postiženýma neměl jako zkušenost nějakou zásadní. A tam jsem objevil, že to není tak, že já jim někomu pomáhám, ale že naopak od nich spoustu věcí přijímám a obohacuje to můj život. Když vidím lidi, kteří nemůžou chodit a zvládají krizové situace líp než já, tak si říkám, to je, oni by si měli právo stěžovat a ne já. A oni mě pozbuzovali a dodávali jako naději. A zároveň ta druhá stránka věci byla, že v té komunitě bylo zastoupeno vlastně všichni lidi z různých aspektů křesťanství. Takže od ultracharismatiků až po katolíky. A bylo jako zajímavé s těma lidma jednak vést rozhovory, ale vlastně ve finále potom zjistit, že tam jsme stejně proto, aby jsme někomu druhému pomáhali a sloužili a ne, aby jsme vedli řeči, tak to bylo, to mi hodně otevíralo oči.
0: Pomohla ti tahle zkušenost potom v té následné práci, kterou jsi dělal? Uvědomil jsi třeba jako, protože jsem proto, tak třeba se umím zorientovat nebo cokoliv?
1: To nevím, to se neuvědomuji takhle přímo, ale určitě, protože že do té doby jsem tak byl v nějaké bublině, jak se dneska říká,
0: ano.
1: A přišlo mi něco samozřejmého z těch křesťanských věcí a najednou jsem zjistil, že jsou křesťani, kteří to vidí úplně jinak.
0: Trošku jiné náhledy.
1: A jsou to stejně dobrý křesťani jako já, takže to je celkem jako obohacující.
0: Jo, určitě ano. Možná bys mohl trošku přiblížit, v čem spočívala ta tvoje práce. Myslím si, že mohl by tady být takový trošku idealistický náhled na to, že to spočívá v tom, že ty lidi na tom vozíčku různě postižené prostě vezmeš někde, aby se dostali mimo zdi té budovy, kde trávili ten čas, ale to je docela náročná práce.
1: No, asi to náročná práce je, ale to jsem byl ještě mladý, takže to jsem jako zvládal, ale samozřejmě to znamenalo jakoby fyzicky těm lidem pomáhat, nebo my jsme to měli tak rozdělený, že já jsem měl na starost jednoho kluka vlastně pořád a on nemohl ani sedět, ten na takovém vozíku vlastně ležel a s tím jsem trávil většinu času, ale my jsme se snažili právě vytvářet komunitu, kde bylo jedno, jestli je člověk zdravý nebo má nějaký handicap a rozhodovali jsme o všech těch věcech společně a snažili jsme se opravdu jim dát zakusit, že jsou normální lidi ze všim všudy. Pamatuju se nějakou situaci, kdy jsem s jedním klukem jel do obchodu, on byl návštěvník a on měl hrozně rád kravaty. Jo. A on si jel koupit kravatu a byli jsme v tom obchodě a paní prodavačka samozřejmě mluvila na mě, jako co chceme. A já říkám, já nic nechci, zeptejte se jeho. On normálně umí mluvit a řekne vám to. Jo, že prostě člověk si najednou uvědomí.
0: Nevíme si rady, že jak ano, mluvit s takovými lidmi.
1: Uh-huh. Jo, tak jsem zjistil, že nejlepší je mluvit s vámi normálně. Oni buď to nám odpovědi nebo nějak naznačejí, ale...
0: Koupili jste kravatu?
1: Koupili jsme asi tři.
0: Tři kravaty. Tak si dovedu představit, jak v Betlémě v tom středisku někdo je na vozíčku nebo na tom lehátku a má tu kravatu. Nosili potom?
1: Ano, pořád. A oblek.
0: A oblek. No, to je hezký.
1: Což já jsem nikdy nedělal, takže on mě furt jako nutil a tak jsme se navzájem jako...
0: Zůstalo v tobě něco tady z toho období, k čemu se třeba občas vracíš, nebo co přineslo nějaké hodnoty do tvého života?
1: No, taková ta úcta k jinakosti, to určitě. Na druhou stranu jsem přesvědčený o tom, že člověk potřebuje mít nějaké pevné kořeny, aby mohl mít tu úctu k jinakosti. Jo, že někdy jako mám pocit, že dneska ten důraz na to, jak všechno, všichni všechno, takže vlastně potom nikdo neví, kdo je kdo, ale pokud jsme si jistí, jsem přesvědčený o tom, že když jsem si jistý, kým jsem, tak pak můžu přijímat a necítit se ohrožený tím, že je někdo jiný.
0: Znát tu svou identitu, tak. Že se to tak jako dneska říká ano. Hodně, ale víme všichni, co to znamená. Přesně jsi to řekl. Vědět, kým jsem. Mít tu jistotu, kým jsem. Tak dáme další písničku.

0: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio 7.cz. Na číslo 608 566 773 můžete psát přes SMS nebo WhatsApp. Nebo můžete využít e-mail studio@radio7.cz.
1: Na Rádiu 7 pokračuje pořad Fortepiano, u mikrofonu je Lenka Malinová a host je Karel Fáber, toho času kazatel už jak dlouho? Dlouho, že?
2: Dlouho. Zůstaneme u toho, že dlouho.
1: Já vím, no, ta čísla, já taky ta čísla moc, než bys to spočítal, tak budeme radši mluvit dál. Povídáme si o tvém životě, co tebe oslovilo, co tebe přivedlo k tomu, že jsi otevřel svůj život Pánu Bohu a co tě přimělo k tomu, abys potom dál byl tím nositelem té dobré zprávy. Funguje pořád ta věta Ježíš tě miluje?
2: No, věta Ježíš tě miluje, to je otázka, jestli funguje. Já myslím, že na jednu stranu je to pro spoustu lidí takový klišé, že to prostě jenom nějaký reklamní poutač bez obsahu. Ale na druhou stranu všichni toužíme po lásce, všichni toužíme po přijetí, po vztahu, který naplňuje náš život. A tady je potřeba říct, že Ježíš to všechno naplňuje, že to doopravdy je v něm. A tak tedy to nefunguje jako nějaká hláška, ale funguje to jako příklad, funguje příklad našeho života s Kristem. Pokud lidi na nás uvidí, že odpouštíme našim nepřátelům, vždycky milujeme, že pomáháme druhým a že náš život s Kristem má stabilitu, získává v něm stabilitu, tak to je mnohem víc než nějaké řeči o lásce a o tom, že Ježíš nás miluje. Lidi potřebují vidět tu realitu. Jenom mě u toho napadá můj oblíbený citát Františka z Assisi, který údajně řekl, kažte evangelium všemi způsoby, a když to bude nezbytně nutné, použijte i slova.
1: To je asi to ono, tím životem, že? Tím životem být světlem, být svědectvím o tom, že Pán Bůh je živý a že něco dělá v lidském životě. Určitě ano.
2: Myslím, že lidi byli na to vždycky hákliví a dneska o to víc na nějakou přetvářku a dělání věcí jenom proto, aby se dělali bez toho vnitřního obsahu. A pokud chceme být přesvědčivý, pokud chceme přinést někomu něco, tak musíme mít ten vnitřní obsah.
1: Myslíš, že se evangelium je pořád stejné, ale trošku se mění způsob, jakým je neseno určitě během té historie až do dnešní doby a i v tom našem životě, jak ho procházíme, tak se mění věci a mění se způsob vyjadřování a všechno. Teď na tohle jsem tě nepřipravovala, jo, na tuhle otázku, ale schválně. Jo. Myslíš si, nebo je to tak, že když jsi začal tu kazatelskou službu, já nevím, v 90. letech, nebo já nevím, kdy to bylo přesně, a teď, že říkáš trošku něco jiného, máš takovou nějakou ústřední zprávu, ústřední poselství, které je pořád stejné, nebo je to teď trošku jiné, než to bylo?
2: No, zase se na to dá odpovědět dvěma způsobama. No. Myslím si, že to ústřední poselství je pořád stejné, jenom to provedení se doufám mění k lepšímu teda. No. Takže někdy jsem objevil nějaké nahrávku svého starého kázání a říkal jsem si, že obdivuju ty posluchači, že to poslouchali.
1: Tak asi tak, jo.
2: Nevím teda, co říkají dneska, jo, ale...
1: Myslím na to, že třeba vznikají různé církve, společenství, kde se klade důraz na to oslovit mladé lidi, tak musíme mluvit jejich jazykem, musíme dělat to, co se jim bude líbit, musíme přizpůsobit tu církev tomu způsobu života, který žijí ti lidé a tak dále. Mohla bych pokračovat dál a dál.
2: To má zase dva rozměry, jo, protože dá se to udělat dobře a dá se to udělat špatně. Když jako se budeme přizpůsobovat lidem ve světě za každou cenu, tak nám vlastně z toho evangelia nic nezbyde. A zároveň, když budeme chtít trvat a lpět na těch našich starých osvědčených postupech, tak budeme nesrozumitelní. Tak jsem přesvědčený, že je potřeba se držet té staré zvěsti, která je pořád stejná, ale dávat jí nový obsah a novou formu a nové způsoby tak, aby tomu lidi v dnešním světě rozuměli. Což, když se podíváte na Ježíše, tak ten to přesně dělá.
1: Mm-hmm. Co potřebují lidé dnes slyšet? Je to jiné než před 20 lety třeba?
2: Já myslím, že to je pořád stejné. Ale ten způsob se trošku mění a tam mi přijde, že občas ne úplně k dobrému, že já když jsem uvěřil, tak jeden z motivů, proč když jsem nad tím přemýšlel, tak bylo, že pokud Bůh existuje, a tak ten můj život, který žiju, tak kvůli tomu musím skončit v tom pekle. No. A říkal jsem si, no co mám dělat, abych tam neskončil. To byla ta hlavní otázka. A dneska mluvit o pekle je v podstatě jako neslušné. To se vlastně nesmí. A mluví se o tom, jak nás Bůh miluje. Což je samozřejmě pravda. Bůh nás miluje a je tady pro nás. Ale pokud zůstane jenom u toho a neposuneme se i k tomu, že my jsme vůči Pánu Bohu taky něčím povinováni a jsme tady pro něj, tak máme jenom půlku toho evangelia.
1: Je to jenom půlka, není to celé evangelium. Je to tak a možná jsme v době, kdy je to čím dál těžší nazývat ty věci tak, jak jsou v Bibli napsané, takové to nekompromisní. Jak to řekl Pán Ježíš, že? Pán Ježíš jako nedělal žádné takové kompromisy, říká ano, ano, ne, ne.
2: Je to tak a v podstatě to je moje jako celoživotní otázka, nebo celoživotní, co jsem křesťanem. Když se díváme na Ježíše, tak on nehřešil, byl právě nekompromisní, šel jasně za Pánem Bohem a zároveň ho ty lidi, ty hříšníci ho milovali. Tak to je pro mě otázka, na kterou nemám odpověď. Jak to ten Ježíš dělal? Že je miloval, neříkal jim, že je všechno v pořádku, říkal jim naopak, že je potřeba něco změnit, a zároveň je miloval a oni to tak vnímali. A my to neumíme a vždycky si vybereme jenom tu jednu polovičku. Buď to je všecko jedno, Pán Bůh je kamarád, s kterým, který tady dělá tvoje přání, anebo zase dáme důraz na to, že na toho přísného Pána Boha. Ale Ježíš to uměl tak pěkně propojit.
1: No máme se co učit od něj.
2: Neustále.
1: Máme se co učit od něj. V čem je to tajemství? Jestli je to opravdu to, že ty lidi vnímali, že je má rád? A potom také, i když to bylo těžké slyšet někdy, ta jeho slova, tak potom ale dopadala do těch srdcí a přinesla něco, nějaké ovoce. Jestli ta láska je to nejdůležitější? Asi jo?
2: Já bych řekl, že ano. Už nepochybně. Nejméně 2000 let.
1: Nejméně 2000 let. No, my jsme už skoro trošičku v té poslední části našeho dnešního povídání a mě by zajímalo, jestli jsi někdy za tu dobu, co jsi kazatelem, z toho chtěl utéct. Jestli jsi řekl, tak už toho bylo dost.
2: Jestli utéct, to nevím, ale vím, že jednou byla taková situace, kdy jsme řešili co dál a pro mě bylo obrovským vysvobozením, kdy jsem právě hledal, jak to řešit a byla to situace, kdy jsem si uvědomil, že Pánu Bohu můžu sloužit i jinak než jako kazatel. Že to není...
1: Opravdu.
2: Že to není bezpodmínečně nutné. Tak pak nakonec jsem tím kazatelem zůstal, ale bylo to pro mě jako důležitý, že Pán Bůh, když bude chtít, tak si mě použije nějakým jiným způsobem.
1: Myslím na to, že ten život, který žijeme, není život bez překážek. Musíme překonávat různé překážky, někdy i krize, zkoušky a tak dále. A že někdy, když si tady povídáme, tak mohlo by se zdát z těch rozhovorů některých, že všechno plyne tak nějak jako volně, krásně a že to na sebe navazuje. Jak bys nazval ty ten svůj život? Od té doby, co jsi uvěřil, plyne to v klidných vodách? A nebo jsi měl také období, kdy jsi fakt jako musel bojovat?
2: No já myslím, že mám neustále období, kde musím bojovat. Mm-hmm.
1: Za co bojuješ?
2: No jednak, abych byl věrnej tomu, co říkám. Že bych nechtěl se dostat do bodu, kdy o něčem kážu a něco jiného žiju. A to není úplně samozřejmé a jednoduché. A taky mě trápí to, že ty lidi okolo mám pocit, že o to evangelium nemají zájem a přitom vím, že je to nejlepší, jako co by ve svém životě potřebovali.
1: A mají nebo nemají?
2: Zájem? Mm-hmm. Já myslím, že to je právě složitá otázka, že oni dneska nemají zájem o to organizované křesťanství, ale když potom člověk vidí, jaký mají zájem o ty jako jiné duchovní jako věci, tak to mě úplně fascinuje.
1: My jsme se o tom bavili s mladými lidmi, se kterými se scházíme, že máme takové ty určité zábrany oslovovat lidi, že nám to přijde někdy trapné a bojíme se dopředu, máme ty předsudky, bojíme se dopředu toho odmítnutí. Ale že když to překonáme, takže většinou ta odezva není negativní.
2: Asi jakdy. Já mám takovou zkušenost, ta je teda negativní trochu. Přečetl jsem si v nějaké příručce, že apoštol Pavel, když kázal, tak šel na ta místa, kde bylo hodně lidí. No, tak jsem si říkal, jo, tak dobrý, tak jsem někde v Praze na ulici viděl nějakou skupinu lidí, říkám, tak musím jako apoštol Pavel, vezmeme jich 5 na 1. A když to celé skončilo, tak jsem si já doplnil teda k příručce další jako poznámku, že to je hezké, že když osloví člověk víc lidí, tak to má větší jakoby účinnost, anebo je to taky o to větší jako ostuda.
1: No, trapas.
2: Když vám vynadá jeden, je to dobrý, když vám vynadá 5, tak je to horší.
1: Vynadali ti.
2: Nedopadlo to úplně dobře.
1: I takové věci se někdy stávají a zase se můžeme podívat na to, že nejsme jediní, kdo něco takového zažívají a že je to v podstatě úplná maličkost oproti tomu, co prožívají někde křesťané v jiných koutech naší země koule, tak nám to může pomoct překonat, že jo?
2: Tady je to tak.
1: Tu nepříznivou situaci. Poslední otázka. Jaká byla církev, když jsi ji poznal a jaká je teď a co potřebuje podle tebe, podle tvého vnímání?
2: Církev, kterou jsem poznal, tak byla vlastně hrozně uzavřená. Byli jsme, že bylo ten komunismus, byli jsme, jakoby, církev byla, jak bych to řekl, církev byla takovou oázou proti tomu nepřátelskému světu tam venku. A to myslím, že díky Bohu jsme tady tu mentalitu buď to opustili, nebo se snažíme opustit.
1: Už jsme taky úplně v jiném kontextu.
2: Ano, no ale myslím, že některým lidem to zůstalo pod kůží hodně.
1: Ano.
2: A že potřebujeme se to učit, co to znamená, že jsme součástí té společnosti a můžeme oslovovat lidi různýma způsobama. A hlavně přijímat a ukazovat jim tu lásku Kristovu, tak jako ta sestra, která mě přijala v mém pivním opojení, tak a neodmítla mě, ale brala to vážně, tak já se pořád znovu a znovu musím učit brát vážně ty lidi, kteří ty věci dělají úplně jinak.
1: Aby církev byla otevřená pro všechny.
2: Přesně tak. Jenom taková ilustrace malá. My jsme vždycky se snažili, aby teda byly i jiné písně než kancionálové na shromáždění a pro některé to bylo nepochopitelné a pro mě je taková jakoby dneska výzva. Vždycky si říkám, jestli až přijde nějaká mládež, že by chtěli na shromáždění chválit Pána Boha třeba hip-hopem, tak jestli jako...
1: Jestli by to někteří přežili.
2: Jak to, no ale jestli bych to přežil já, jako...
1: No, no, to je opravdu otázka. To je slovo do pranice.
2: Ale je to jenom muzika.
1: Je to jenom muzika a je to jenom otázka nějakého vývoje, že? A nějakého i vkusu a životního stylu, protože to se mění.
2: Je to tak.
1: Takže buďme otevření, to myslím, že bychom si mohli z rozhovoru s Karlem Fáberem vzít. Buďme otevření pro lidi, kteří jsou jiní než my. Není to snadné, ale můžeme se to učit, že, společně.
2: Je to stálý zápas.
1: Měl bys na závěr nějaké povzbuzení pro lidi, kteří poslouchají?
2: Povzbuzení bych měl v tom, že má smysl se držet Krista. Má smysl ho brát vážně a i když celý svět bude říkat, že to je jinak, tak mu můžeme věřit. A zároveň, aby jsme právě byli otevřený a milosrdní k těm lidem okolo nás. Aby jsme, tak jak jsem říkal, tak jak to dělal Kristus, tak podle mého jsme povoláni k tomu, aby jsme tady ten boj, ten zápas každodenní vedli o to být věrní té pravdě a zároveň byli otevřený lidem v těch situacích, ve kterých jsou.
1: Tak to jsou slova Karla Fábera, dnešního hosta pořadu Fortepiano, které zrovna teď končí. Od mikrofonu se loučí také Lenka Malinová. Přeji vám boží blízkost a také další dobré kroky směrem k Pánu Bohu i k lidem.

říct, jako David tančil, jak Pavel výrobný, jak síla zpívat ze všech sil a být svobodný. Nebojím se ohně, nespálí kůži mou, mám Boha jak Šadrák, Mešak a Abednego. Jako Mojžíš projdu, hory se rozdělí, uvidím zemi zaslíbenou, konec otroctví. I když strach se

0: být jak Ježíš, jeho srdce má. Nechci žít prázdně, každá minuta se počítá. Chci mu chválu vzdávat, svůj každý dík, protože není nikdo podobný a to je můj Bůh.
1: Jsme s vámi dnem i nocí.
2: Rádio 7.
3: Skončila repríza pořadu Fortepiano. Příští premiéru si naladte v pondělí v 10 hodin. Hostem moderátorky Lenky Malinové bude Čenza Šeda. Mluvit budou o tom, co začalo na hřišti.

Znělka upozornila, že jsme vstoupili do druhé poloviny dnešního dne. Máme sobotu 30. května, posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Petr Raus. Uprostřed dne se soustřeďme k modlitbě. Modleme se společně Kristovou modlitbou. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěcej jméno Tvé. Přijď království Tvé. Buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes. A odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého, neboť Tvé je království, i moc, i sláva, na věky. Amen.

0: A teď se už přesuníme na tiskovou konferenci s Jeremym Kempem a nahlédněme do jeho hudebního, osobního i duchovního života. Rozhovor byl natočený na festivalu United 2025. Uslyšíte většinou skladby z alba Deep Waters z roku 2024.
1: Hodina hudby pro vás na Rádiu 7. Novinky a objevy z křesťanské hudební scény. Nechejte se inspirovat.
2: Ladíte pohovku na Rádiu 7. Dnes se vrátíme na letní festival United 2025, abychom připomněli rozhovor z tiskové konference s Jeremy Kempem. Rozhovor vznikl ve spolupráci s Radiem Proglas, redakcemi časopisu Život víry a brána. Rozhovorem provází a nadabovali Karolína Vološinová a Pavel Hromádka.

0: Pokud se nemýlím, jste v České republice poprvé. Co tedy předcházelo tomu, než jste sem přijel? Mám na mysli, jestli můžete trošku popsat tu situaci, co vás sem vlastně přivedlo. Proč Česká republika, tak malá země a tak dále?
1: Já měl vždycky srdce pro cestování, poznávání různých národů. Navštívil jsem 44 zemí, hrál jsem po celém světě, miluji různé kultury, rád poznávám nové lidi. Vy jste moji bratři a sestry a to miluji. A tak se tady prostě stalo, že Bůh otevřel dveře. Můj přítel Danny vede organizaci Speaking Louder Ministries, neziskovou organizaci, se kterou jsme mohli spolupracovat. Byli jsme na Filipínách, v Kyrgyzstánu, vlastně jsme hráli na Ukrajině, než se to všechno stalo. Hráli jsme v Ugandě a v Indii. Takže jsme cestovali po celém světě a pomáhali předávat našim bratrům a sestrám poselství o tom, jak moc je Bůh miluje. Danny se před rokem setkal s Tomášem Polívkou v sauně, kde mu vyprávěl o tom, co děláme. Zní to legračně, ale Bůh jedná zvláštními způsoby. Tomáš řekl, pořádáme festival a byli bychom rádi, kdyby se ho zúčastnil. Viděli jsme otevřenou náruč, která nás vítala a opravdu silně jsme vnímali, že nám Bůh otevřel dveře. Šlo vlastně o náhodnou situaci, ale v podstatě mám pocit, že to byl Bůh, kdo otevřel dveře. Jak jsme se potkali a Bůh řekl, chci, abys jel do České republiky. A já jsem řekl, že pojedu.
0: Když už jste v Evropě, máte nějaké plány na cestování nebo ne?
1: Máme plány. Přiletěli jsme do Budapešti, kde jsme strávili pár dní s mojí rodinou a zítra se jedeme podívat do Osvětimi. Bude to náročné, ale těším se, že jim to ukážu, jen aby pochopili tu hloubku, hlavně můj syn. Je mladý a chci, aby měl povědomí o tom, co se opravdu stalo. Pak pojedeme do Prahy, pak do Salzburku v Rakousku, k jezeru Bled ve Slovinsku a pak do Vídně v Rakousku. Uděláme si takový okružní výlet. Tohle je místo, kde nás Bůh na těch pár dní chce mít. A my jedeme s tím nejlepším a vytěžíme z toho maximum. A moc se těšíme.
0: Vaše první manželství bylo poměrně krátké, ale intenzivní, jak v lásce, tak v bolesti. A myslím, že vám celkem dost ovlivnilo další život. Když se tedy ohlédnete zpět, čím vás hlavně ovlivnilo? Co si odnášíte? Jak si to Bůh použil pro to, co děláte teď?
1: Víte, vyrůstal jsem v křesťanské rodině a víra byla velkou součástí toho, o čem jsme vždycky mluvili. Jak důvěřujete Pánu a vkládáte v něj svou víru. Ale když jsem přišel o manželku, která onemocněla rakovinou, moje víra byla podrobena zkoušce. Myslím tím situace, kdy jsem se díval, jak trpí, jak bojuje s rakovinou, jak si přeje už být s Ježíšem. Musel jsem se opravdu vyrovnat s tím, jestli skutečně věřím Ježíši celým svým srdcem. A upřímně, nějakou dobu jsem s tím zápasil. A jednou jsem se dostal do bodu, kdy jsem si řekl, Bože, věřím ti bez ohledu na všechno, i v bolesti, stále ti věřím. V té písni I Still Believe, kterou jsem napsal pár týdnů po její smrti, se zpívá o prázdných slovech a prázdných myšlenkách. Refrén však vyjadřuje odhodlání, ale já stále věřím ve tvou věrnost, stále věřím ve tvou pravdu, stále věřím ve tvé svaté slovo, i když nevidím, stále věřím. A tak si myslím, že každý z nás prožíváme bolest. Víte, všichni jsme v životě zažili nějakou bolest. Co s ní uděláte? Položíte ji k nohám Ježíše? Nebo ji ponesete a pokusíte se ji pohřbít? Já se rozhodl položit ji k nohám Ježíše a dovolit mu, aby uzdravil mé srdce a řekl lidem, že on je jediná naděje. A tak to budu dělat stále. Až do dne, kdy mi řekne, abych přestal, nebo do dne, kdy budu s ním. Budu dál vyprávět lidem o Ježíšově naději, protože díky ní jsem prošel tím, čím jsem prošel.
0: To je něco, co je ve vaší hudbě slyšet. Bolest i naděje.
1: Díky.

0: Jak se vám daří vyvažovat osobní zranitelnost s poselstvím radosti a víry?
1: To je dobrá otázka, protože když se takhle otevřete a jste zranitelní, setkáváte se s mnoha těžkými příběhy. Když tolik let vyprávíte o naději a víře, spousta lidí vás sleduje a chce vidět, jak se s náročnými situacemi vypořádáte. Před 8 lety jsem si prošel šílenou depresí a úzkostí, kterou jsem nikdy v životě nezažil. Musel jsem to překonávat. Ptal jsem se, OK, pane, mám dál pokračovat, budu uzdravený. Uzdravil mé srdce, ale bylo to těžké a byl jsem zraněný. A dnes říkám, Bůh mě z té temné situace vytáhl. Mám rád verš z 2. listu Korinským, který říká, že můžeme povzbuzovat druhé tím povzbuzením, kterým Bůh povzbuzuje nás. Procházím těžkými věcmi, ve kterých jsem zažil Boží dobrotu a milost, abych pak mohl říct, toto pro mě udělal Bůh, může to udělat i pro vás. Myslím si, že mě Bůh povolal k tomu přinášet lidem útěchu, kterou mi dal On. A to je výsada, přestože je toho na mě někdy moc.
2: It's a lot sometimes, to be honest, but it's a privilege.
0: Kdybyste si měl vybrat jednu píseň, která nejlépe

0: lépe zachycuje vaši cestu víry v posledních letech, která by to byla?
1: Kromě I Still Believe bych zmínil písničku Out of My Hands, je z těch novějších. V podstatě se v ní zpívá o tom, že se má člověk vzdát, otevřít ruce a říct, vezmi to z mých rukou, všechnu tu bolest, všechno to harampádí, ty věci, které mě brzdí a které mě tíží. Myslím si, že všichni musíme téměř každý den zaujmout tento postoj a říct Pánu Bože, vezmi si tuhle depresi, tuhle úzkost, tenhle strach, tuhle starost, tuhle vinu, tuhle hanbu, ať už je to cokoliv. Vyznávám, že už to nechci. Prosím, končím, chci ti to prostě dát. V tomto odevzdání nacházíte svobodu. I já, když ji zpívám, odevzdávám. Je to opravdu hluboké, rozhodně.
0: V zemi s tak silným ateistickým pozadím, kam patří Česko, může být opravdu náročné žít podle křesťanského způsobu života. Myslíte si, že hudba může být tím, co mou generaci mladé lidi spojuje?
2: I do, because I've realized that everybody, no matter where I've gone in the world,
1: ano, protože si uvědomuju, že ať už jsem byl kdekoliv na světě, tak všichni mají rádi hudbu. Je to společný jazyk. I když třeba nerozumíte tomu, co je to za slova, něco cítíte. Podělím se s vámi o jeden příběh. Před lety jsem se vydal na místo, které se jmenuje Faerské ostrovy. Nevím, jestli víte, kde jsou Faerské ostrovy. Spousta Američanů to neví. Ale vy to určitě víte, protože jste mnohem kulturnější než Američani. Vzpomínám si, jak jsme tam hráli na jednom festivalu. Po koncertě mi nějaký muž řekl, že za ním s pláčem přišel jeden starší pár. Mluvili ve faerštině s tím, že vůbec nerozumějí tomu, co anglicky zpívám, ale cítí Ducha Svatého. A tak si myslím, že Duch Svatý může překonat jakoukoliv jazykovou bariéru. Věřím, že spojuje lidi. Chci být dobrým správcem toho, co mi Bůh dal. Abych mohl lidem pomáhat, povzbuzovat je a spojovat je. Jsme možná z různých zemí, ale jste moji bratři a sestry. Všichni jsme jedno v Kristu. Ano, jsou mezi námi kulturní rozdíly, ale ta duchovní jednota je krásná a jsem z toho velmi nadšený.
0: Vyrostl jste jako pastorovo dítě. Zmiňovaná píseň I Still Believe, stále věřím, se týká osobní víry, která není samozřejmá. Musel jste někdy bojovat o svou osobní víru?
2: Absolutely. Many times actually.
3: Okay.
2: I think the biggest challenge was after my wife died.
1: Rozhodně, vlastně mnohokrát. Myslím, že největší výzvou bylo, když mi zemřela manželka. Zpochybňoval jsem svou víru. Ptal jsem se, opravdu ti na nás záleží? Celý život jsem v tebe věřil, tak proč si dopustil toto utrpení? Musel jsem dojít k tomu, že můj král také trpěl. Ježíš šel na kříž, zažil bolest a odloučení a trpěl proto, abychom měli život a svobodu. Pokud dám průchod své bolesti a posadím se k nohám Ježíše, můžu tím projít. Máte na výběr. Buď řeknete, příliš to bolí, odejdu od Boha, nebo se nasměrujete k řešení a tím je Ježíš. Rozhodl jsem se, že poběžím za ním, protože on je moje jediná naděje. Každý má nějaké otázky, pokud je upřímný. Když se díváte na utrpení po celém světě, máte prostě otázky. Bůh nemá s otázkami problém, je to velký Bůh. On sám se na kříži ptal, Bože můj, proč jsi mě opustil? Nebylo to proto, že by si říkal, ale ne, co se to děje? Bylo to spíš takové odloučení, které nikdy předtím nenastalo. Také ale řekl, do tvých rukou odevzdávám svého ducha. Takže se odevzdal až do konce. Podle mě můžeme mít otázky. Můžeme procházet zápasy, protože Bůh chápe, on se nebojí. My jsme lidé, on to ví, ale jde o to, co s tím uděláme. Není cílem v tom uvíznout.
0: Procestoval jste celý svět a to jistě formuje i váš pohled na církev. Zdá se, že stále potřebujete být zakořeněný v lokální církvi. Jaký je tedy váš vztah k církvi po všech těch letech cestování po světě?
1: Vždy jsme v nějaké komunitě, vždy máme církev, kam patříme. A nikdy nevyrážíme do světa bez podpory naší rodiny, našeho rodinného sboru. Naše církev se jmenuje Church of the City, je v Nashvillu v Tennessee. Moje dcera někdy zpívá v týmu chval, moje žena teď pracuje s uprchlíky. Do značné míry jsme zapojení všichni, i já osobně. Nechci jen cestovat a nebýt vykazatelný, nemít církevní domov. Vždy jsme se snažili, aby to tak bylo nastavené.
0: Považujete svou rodinu za součást své služby?
1: Moji ženu a děti? Určitě, na 100%. Od doby, co se této formě služby věnuji, tvořil podíl mojí rodiny na mé službě asi 50% času, což je docela dost. V poslední době je to trochu méně, protože moje dcery jsou už dospělé. Víte, je to divné, je jim skoro 21 a 19 let, já stárnu. Ale vždycky byly součástí. Když jsem odjížděl a nejeli se mnou, tak moje žena řekla, dobře, pojďme se teď pomodlit za tátu. Podílíte se na jeho službě tím, že se za něj modlíte. Jste toho součástí tím, že mu dovolíte jít ven, když není s námi. Jejich oběť spočívala v tom, že se museli dívat, jak odcházím, že jsem polovinu času nebyl přítomný. Ale ne, nikdy to nebudu považovat jen za svou službu. V žádném případě. Bez své ženy a svých dětí bych nic nedokázal. To je jednoznačný fakt.
0: Jakým způsobem jste se snažil svým dětem předat víru, aby to nebylo jen tatínkovo povolání, ale jejich osobní vztah s Bohem?
1: Vždycky jsme jim říkali, že víra je něco, co vám Bůh musí zjevit sám osobně. Ale co jsme mohli, to jsme dělali. Četli jsme jim Bibli, modlili jsme se za ně, učili jsme je všechno, co jsme věděli. Nechali jsme je sledovat náš život a žít ho. Moje dcera před několika lety řekla největší kompliment, který mohla říct. Natáčel jsem rozhovor s jednou velkou mediální společností a oni přišli k ní a zeptali se jí, hele, pověs nám o svém tátovi, co na svém tátovi miluješ. A ona řekla, že na svém tátovi miluje to, že tady je to stejný člověk, jakého vidí doma. A tak si myslím, že pro mě je tím největším komplimentem, když vám tohle děti říkají přirozeně. Nikdo ji netlačil do toho, jak má o mě mluvit. Prostě se zeptali, co máš na svém tátovi ráda, a ona odpověděla. Neříkám to rozhodně proto, abych se poplácal po rameni. Často si neuvědomíme, jak moc nás děti sledují, dokud něco takového neřeknou. Ano, modlíme se za ně a s nimi, předáváme jim Boží slovo, ale hlavně musí vidět příklad.

0: Vaše písně mají silné texty. Podobně jako Ježíš, než začal mluvit s lidmi, tak strávil nějaký čas na pustých místech, na osamocených místech. Kde máte svůj zdroj síly, svá pustá místa, kde jste s Bohem sám?
1: Snažím se ráno vstát, dát si šálek kávy, přečíst si Bibli a strávit s Bohem nějaký čas. Pak si vezmu svůj modlitevní deník a modlím se za svou rodinu, přátele a různé situace. Snažím se být před Pánem i pár minut v tichosti, nic neříkat. Nedělám to každý den, kéž bych to dělal, ale snažím se o pravidelnost. A pak máme modlitební setkání v kapele pokaždé, než jdeme hrát. Není to jen rychlá modlitba, ale snažíme se připravit svá srdce. A tak to dnes večer uděláme také. Sedneme si ve skupině a budeme si všichni modlit, aby se naše srdce připravilo.
0: Jak dlouho to tak trvá?
1: Pravděpodobně jen asi 15 minut. Nás je 6, víte, tak asi 3 minuty na jednoho, kdy si každý tak nějak vylije své srdce.
0: Jasně, mě to zajímalo, děkuji.
1: Jo, to se mně líbí.
0: Prodal jste miliony alb. Jak snášíte slávu? Obdivuje vás mnoho lidí, miliony lidí. Tak jak se s tím vyrovnáváte? Se slávou a s tím, že vás lidi mají rádi. Jak to děláte, aby vaše srdce zůstalo pokorné před Bohem?
1: Myslím, že jednou z věcí je vždycky si uvědomit, že je to dar od něj. Dobré je mít v okolí lidi, kteří vás drží ve vykazatelnosti. Já mám. A myslím si, že kdybych si za to připisoval zásluhy, tak mi nafackují. Samozřejmě každý má nějaké momenty, kdy to tak není, ale myslím, že celkově jsem se vždycky snažil zachovat si myšlení typu jsem služebník evangelia, který shodou okolností dělá muziku. Takový postoj pomáhá, aby všechny ty ostatní věci nějak vybledly. Je to pomíjivé. Lidé jsou přelétaví. Jednou máte období, kdy jste jako jednička, a pak zase někdy ne. Ale pak jste najednou zase jednička. Stejně je to všechno vrtkavé. Tak proč se toho snažit držet, když na tom ve skutečnosti nezáleží?
0: Jak vnímáte roli křesťanského umělce v dnešní kultuře, která často víru odmítá nebo zesměšňuje?
1: Byl jsem v Irsku a hrál jsem v parku. Chtěl jsem tam jít a prostě milovat lidi a hrát muziku. A přišel ke mně jeden kluk, ukazoval na mě prstem a nadával mi. A to přímo do obličeje. Prostě mi řekl, víš co, já nevěřím v to, v co ty věříš, a tak dále, a tak dále. Tak jsem mu řekl, ať si rychle sedne. Rychle si sedni, říkám. Tak se jak posadil a já jsem začal hrát písničku a začal jsem zpívat. A protože jsem si to nevzal osobně a nevyšiloval, víte, neudělal jsem něco jako hou, hou, hou, vypadni, nebo pomozte mi někdo. Byl jsem v pohodě, chtěl jsem mu ukázat, že ho budu milovat, ať se děje, co se děje. Ten týpek nakonec zůstal, sledoval nás a pak chtěl být celou dobu s námi. Myslím, že protože viděl, že jsme prostě opravdoví. Nesnažili jsme se mu jenom kázat. Chtěl jsem mu projevit Boží lásku. Chtěl jsem mu říct, že je milovaný a nemusí tomu uvěřit. To je úplně v pořádku, stejně ho ale budu milovat. Lidé se vám budou posmívat. Ježíš byl zesměšňován. Buďme upřímní. Mučili ho. Bylo to hrozné. A tak pokud se nám trochu posmívají kvůli naší víře, myslím, že se to dá zvládnout. Jak jinak byste očekávali, že budou reagovat? Na někoho, kdo nezná Ježíše, nemám vysoké nároky. Očekávám posměch. Očekávám ho tak, že mě to nevyděsí. V některých zemích jsou lidé kvůli své víře pronásledovaní a dokonce umírají. Myslím, že se s tím musí smířit a říct si, budu stát za pravdou, ať se stane cokoliv, i kdyby mě to mělo stát život. To udělali i Pavel nebo Petr. Ježíš, samozřejmě. Myslím si, že bez ohledu na to, v jaké situaci se nachází, jde prostě o to, rozhodnout se sloužit Pánu z celého srdce.

0: Co vás při tvorbě hudby nejvíce inspiruje? Je to četba Bible, rozhovory s lidmi nebo osobní zkušenost?
1: Myslím, že obojí. Myslím, že čtení Bible mě inspiruje samozřejmě vždycky, ale také rozhovory, naslouchání lidským srdcím. Bůh mi dá jakési povzbuzení skrze Ducha Svatého a začnu psát píseň. Je to můj vlastní, víte, tichý čas s Pánem. Je to můj čas čtení Bible, můj čas v rozhovorech. Nedávno jsem se někde bavil s jedním mužem a ten zmínil nějakou myšlenku. Zapsal jsem si ji a chci na ní napsat písničku. Vyjde tak za rok a půl. Tentokrát to vyplynulo z rozhovoru.
0: Kdybyste se mohl vrátit v čase a stanout na začátku své kariéry, jakou radu byste dal mladému Jeremymu?
1: Všechny ty věci, které považuješ za důležité a které tě trápí, třeba jestli je tvůj single na prvním místě, nebo jestli si prodal 1 000 000 desek, nemají žádný význam. Ber to jako povzbuzení k tomu, aby si řekl, Páni, podívej, co Bůh udělal. Když se budeš za těmito věcmi honit, zůstaneš prázdný. Myslím, že bych mladému Jeremymu řekl, aby se snažil následovat Ježíšovo srdce a srdce těch, kteří Ježíše potřebují nebo potřebují povzbuzení. To jsem sice udělal, ale na začátku jsem se honil i za jinými věcmi. Musel jsem poodstoupit a zeptat se sám sebe, co to dělám. Ztrácím soustředění. Nechávám se rozptýlit těmito věcmi a ztrácím důraz na to, proč jsem s tím začal. A tak jsem si sedl a vedl jsem s Bohem opravdu dlouhý rozhovor.
0: Co očekáváte od dnešního vystoupení?
1: Nemám konkrétní očekávání. Budu se samozřejmě dělit o evangelium, o svědectví a povzbuzovat lidi, kteří se potřebují víc svěřit nebo případně se Bohu odevzdávají poprvé. Samozřejmě to vždy bude součástí. Ale myslím, že vím, o čem to dnes večer bude a vím, proč jsem tady. Jsem plný očekávání, protože vím, že Bůh nám vlastně dal tuto příležitost a myslím, že má rád svůj lid a je věrný. A tak si myslím, že vstoupíme do plnosti toho, co má a uvidíme, co udělá. Nevím, co to přesně bude, ale vím, že naše srdce jsou připravena a doufám, že nás povede Duch a že mu doslova necháme prostor, aby udělal to, co má.
0: V křesťanském umění jde vždy o talent a kvalitu, ale také o to, aby daný člověk měl boží požehnání nebo pomazání. Jak na tyto dvě složky křesťanského umění nahlížíte?
1: Určitě existují skvělí skladatelé a hudebníci, u kterých si ale upřímně řečeno říkáte, kde je ten duch. Můžete poslouchat písně, které se vám líbí, které jsou dobré, ale nemají hloubku. Modlím se, aby písně, které píšu, byly vedeny Boží rukou. Nesnažím se jen psát dobré písničky nebo hrát co nejlépe, ačkoliv i o to se snažím a tvrdě na tom pracuji, protože to je povolání, které mi Bůh dal a dělám to z celého srdce pro něj a pro jeho slávu.
0: Se svou ženou Adrian jste zapojení do dění na hudební scéně. Jak se vzájemně ovlivňujete v tvůrčím procesu, v uměleckém procesu nebo v rodinném životě?
1: Skrze společný život vedeme skvělé rozhovory, vychováváme spolu děti. Myslím, že ta krása a jednota, kterou spolu prožíváme, vyplývá z porozumění tomu, co se píše v písmu, aby všichni byli jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě. Takže když dokážeme chodit v této jednotě a opravdu chodit v duchu, mohou se dít mocné věci. Myslím si, že jako manžel, jako otec se toho hodně naučíte, když se k tomuto spolu s manželkou povzbuzujete. Samozřejmě i v oblasti tvorby. Když mě žena uslyší hrát a řekne něco jako to se mi líbí, co to je, nebo já jí zahraju něco nového a ona řekne, aha, tak na tom ještě pracuji dál, to se mi nelíbí. Je to dobře, že mi dá zpětnou vazbu. Ona je taky muzikantka.
0: Takže nasloucháte jejím radám?
1: Naslouchám.
0: Jste tvrdohlavý?
1: No, jsem trochu tvrdohlavý, ale také ji naslouchám. Tak 50 na 50.

Dozněla repríza pořadu Pohovka. Další reprízu tohoto dílu vám nabídneme ještě v pondělí hned hodinu po půlnoci, příští premiéru pak v úterý v 9 hodin večer. Čeká nás v ní kapela Brouci s albem Pojď ven. Překročili jsme 13. hodinu. Dnes je sobota, 30. květen. Posloucháte vysílání Rádia 7, kterým vás provází Petr Raus. Milé děti, dnešní korálky vás vezmou za sotva narozeným psím miminkem. Akorát se učí chodit, jo, a velmi rádo kouše tátovy boty. Takové štěně, to je vám spousta chlupů, loužiček, starostí, ale ještě víc radostí a smíchu. Jaké další legrační kousky provádí tohle milé štěně vám z knihy Dášeňka, čili Život štěněte, kterou napsal Karel Čapek, čte Jiří Daniel.

0: Kapitola první. Když se to narodilo, bylo to jenom takové bílé nic. Do hrsti se to vešlo, ale Anšto to mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek. Uznali jsme, že to je psisko, a protože jsme si přáli mít psí holčičku, dali jsme tomu jméno Dášeňka. Dokud to bylo bílé nic, bylo to slepé, bez očí a co se nožiček týče, inu mělo to dva páry čehosi, čemu se při dobré vůli mohlo říkat nožičky. Ale protože tu ta dobrá vůle byla, byly tu i nožičky, třeba že ještě za mnoho nestály. Kdepak, stát se na nich nedalo, takové byly vratké a slaboučké a schůzí to byla holenku teprve potíž. Když se do toho Dášeňka pořádně obula, totiž ona se neobula, ale vykasala si na to rukávy, přesněji řečeno, ani rukávy si nevykasala, ale jenom si, jak se říká, plivla do dlaní. Rozumějte mi, ona si ovšem nemohla plivnout do dlaní, protože ještě plivat neuměla a dlaně měla tak maličké, že by si do nich netrefila. Zkrátka, když se do toho Dášeňka pořádně dala, dokutálela se za půl dne od máminy zadní nohy k mámině noze přední, přičemž se cestou třikrát nakrmila a dvakrát vyspala. Spát a jíst uměla totiž hned od narození, tomu se učit nemusela. Proto to dělala horlivě po celý boží den a myslím, že i v noci, když se na ní nikdo nedíval, spala stejně svědomitě jako ve dne. Takové to bylo pilné štěně. Krom toho uměla pištět, ale jak štěně piští, to nakreslit nedovedu a ukázat bych vám to také nemohl, protože na to nemám dost tenký hlas. I mlaskat uměla Dášeňka od narození, když sála mámino mlíčko, ale víc už nic. Jak vidíte, nebylo s ní zprvu mnoho řeči, ale její mamince. Jmenuje se Iris a je hrubosrstá foxteriérka, to stačilo. Celý den si měla se svým nunátkem Dášeňkou co povídat a šuškat, očichávala ji, líbala a lízala, čistila a jazyčkem umývala, česala a hladila, pěstovala ji, krmila ji, laskala ji, hlídala ji, své vlastní huňaté tělíčko jí podestýlala za polštář a to se to panečku Dášeňce spalo. Abyste věděli, tomu se říká láska mateřská a u lidských maminek je to taky tak. Však vy víte. Jenže lidské maminky dobře vědí, co a proč dělají. Ale taková psí maminka to neví, jenom cítí, že jí to příroda káže. Haló, psí paničky, káže hlas přírody. Pozor, pokud to vaše maličké je slepé a nanicovaté, pokud se to neumí samo bránit, ba ani se schovat nebo volat o pomoc, nesmíte se od toho ani hnout, to vám povídám. Musíte hlídat, svým tělem je krýt a kdyby se blížil někdo podezřelý, tedy hrrr na něj a zadavte ho. Iris to vše brala strašně doopravdy a když se přiblížil jeden podezřelý advokát. Běžela ho zadávit a roztrhla mu nohavici. A když se blížil jeden spisovatel, však to byl Josef Kopta, chtěla ho také zadávit a kousla ho do nohy a jedné ženské osobě roztrhala celé šaty, ba vrhala se útočně i na úřední osoby, jako je listonoš, popelář, elektrikář a ten pán od plynu. Krom toho ohrožovala množství veřejně činných osob, sápala se na jednoho poslance, měla jakési nedorozumění i se strážníkem a dík své ostražitosti a bojovnosti uchránila svého jedináčka od všech úkladů, nepřátel a zloby světa. Taková psí maminka, pánové, nemá snadný život. Lidí je mnoho a všechny pokousat nemůže. Toho dne, kdy Dášeňka slavila desítidenní výročí svého života, potkala ji první velká událost. Když se ráno probudila, shledala k svému úžasu, že vidí Zatím jen na jedno oko, ale ono i jedno oko je, abych tak řekl, veliký krok do světa. Byla tím tak překvapena, že vykvikla. A toto památné kviknutí bylo počátkem psí řeči, která se jmenuje štěkání. Dnes už Dášeňka umí nejenom mluvit, nýbrž i nadávat a pouštět hrůzu, ale tehdy to jen tak vyjeklo, jak když nůž sjede po talíři. Hlavní ovšem bylo to nové oko. Do té doby musela Dášeňka hledat jen čumáčkem, kde má maminka ty dobré knoflíky, co z nich příští mlíčko. A když se pokoušela lézt, musela před sebou strkat svůj černý alesklý nos, aby nahmatala, co je před ní. Ba lidi, takové oko, i když je jen jedno, je znamenitý vynález. Jen mrkneš a víš, ouha, tady je stěna, tuto jakási propast a to bílé je máma. A když chceš spát, očičko se zaklopí a dobrou noc. Mějte mě rádi. A co abychom se zase probudili? Otevírá se jedno oko a vydá. Otevírá se i druhé, mžourá trochu a už se vykulí celé. A Dášeňka se od té chvíle dívá na svět dvěma očima a spí na dvě oči, takže už nemusí vyspávat tak dlouho a může víc času věnovat tomu, aby se naučila sedět a chodit a hledat co z jiného důležitého pro život. Inu, je to pokrok. Neboť v tu chvíli se ozval opět hlas přírody a kázal.
1: Ty, Dášeňko, když už máš kukadla, dívej se před sebe a zkus chodit.
0: Dášeňka tedy pohnula ouškem, že jako slyší a rozumí, a zkusila chodit. Nejdřív vysunula pravou přední nožičku dopředu a co teď?
1: Teď dej dopředu levou zadní,
0: napovídal jí hlas přírody. Sláva, povedlo se to.
1: A teď tu druhou zadní,
0: radil hlas přírody.
1: Zadní, povídám, zadní, ne přední. I ty hloupá Dášeňko, vždyť nechala ještě jednu nožičku vzadu. Počkej, nemůžeš jít dál, pokud si ji nepřitáhneš. Povídám, tu pravou zadní si zastrč pod zadeček. Ne, to není nožička, to je ocásek. Ocáskem se nedá chodit. To si pamatuj, Dášeňko, o ocásek se nemusíš starat, ten jde sám za nožičkami. Tak co, máš všechny tlapky pohromadě? No sláva, a teď znovu. Vysunout pravou přední, hlavu trochu výš, aby tam bylo místo pro nožičky, tak dobře. Teď levou zadní a teď pravou zadní, ale ne tak daleko od těla, Dášeňko. Pod sebe ji musíš dát, pod sebe, aby se ti bříško po zemi neplouhalo. Tak, a teď levou přední, výborně, tak vidíš, jak to jde. Teď si chvilku odpočiň a zase znovu. Jedna, dvě, tři, čtyři. Hlavu nahoru, jedna, dvě, tři, čtyři.

0: Kapitola 2. Jak vidíte, děti, dá to hodně práce a hlas přírody je mine, to je vám přísný učitel. Nic takovému štěněti nesleví. Jenže někdy nemá kdy napovídat, protože musí učit lítat mladého vrabce nebo ukázat housence, které listy žrát a kterých nechat. Tehdy uloží dášeňce jenom domácí úkol. Například přijít v úhlopříčně celou psí boudu z rohu do rohu a nechá ji, aby se s tím chudera malá dřela sama. Dášeňka dává pozor, až jazejček samou pozorností vyplazuje. Pravá přední, teď levá zadní, Jezus mankote, která je vlastně levá, ta nebo ta, a druhá zadní, no, kde pak je mám? A co teď? Špatně, volá na ní hlas přírody, celý udýchaný, jak učí vrabce lítat. Musíš dělat menší kroky, dášeňko, a hlavu nahoru a tlapky pěkně pod sebe, znovu. Co pak hlas přírody, tomu se to káže. Ale když jsou ty nožičky měkké jako z nití a třesou se jako z rosolu, dělejte s nimi něco. A když máme takový plný bříšek a takovou velikou hlavu, myslíte, že to je malá práce? Dášeňka si sedne zdrceně uprostřed boudy a fňuká. A je tu máma Iris, těší psí holčičku a dá jí napít. Pak obě usnou, ale Dášeňka se hned probouzí, vzpomněla si, že nedodělala domácí úkol a drápe se rovnou přes mámin hřbet do toho druhého rohu psí boudy.
1: Dobře, Dášeňko, chválí jí hlas přírody. Budeš-li se takhle pilně učit, bude z tebe pejsek rychlý jako vítr.
0: To byste nevěřili, co má takové štěně práce. Když se neučí chodit, spí. Když nespí, učí se sedět. A to není jen tak, pánové, to zase hlas přírody hartusí.
1: Seď rovně, dášeňko, hlavu nahoru a neohýbej tak záda. Pozor, sedíš si na hřbetě. Teď zase si sedíš na nožičkách. A kde máš ocásek? Na ocásku si také nesmíš sedět, protože bys jim nemohla vrtět.
0: A tak dále. Samé napomínání. A i když štěně spí nebo pije, má přitom za úkol, že musí růst. Každý den mají být nohy o něco delší a silnější a krk o něco vytáhlejší a čumáček o něco zvědavější. To víte, když mají růst všechny čtyři nohy najednou, dá to hromadu práce. A na ocásek nezapomenout, aby rostl a sílil a nezůstal takový myší. Foxteriéři přec mají mít oháňku silnou jako klacík a švihat jí, až to sviští. A musí se umět stříhat ušima, hýbat ocáskem, hlasitě kvičet a kdesi cosi. Tomu všemu se musí Dášeňka učit. Už umí chodit po nožičkách, pravda. Někdy některou nohu ztratí, neví, kde ji má a musí si sednout, aby ji zase našla a dopočítala se všech čtyř. Pravda, někdy se svalí, ale na to už je zařízena celá jako váleček, jen se kutálet. Ale život štěněte je ukrutně složitý. Teď zase mu rostou zuby. Nejdřív byly jako krupičky, ale ničko nějak rostou do špiček. Čím jsou špičatější, tím mocněji propuká v dášeňce potřeba zaměstnávat se kousáním. Naštěstí jsou na světě věci neobyčejně vhodné ke kousání, například máminy uši nebo lidské prsty. Vzácněji se dášeňce naskytne špička lidského nosu nebo boltec člověčího ucha. Dostane-li se k ním, hryže je s náruživým rozkošnictvím. Nejhůři na tom matka Iris. Má břicho do krve rozkousané dášenčinými zuby a rozdrásané jejími drápky. Kojí věrně tu malou surovkyni. Surovečku. Surovnici. Surovčici. Surovinku. Safra, jak by se mělo říkat holčičce od surovce. Ale přitom bolestí mrká. Nic platno, Dášeňko, s mateřskou stravou už bude konec. Musíš se začít učit ještě jednomu umění. Žrát z misky. Pojď sem, malá, tady máš misku s mlíčkem. Cože? Ty nevíš, co se s tím dělá? Inu, strčí se k tomu čumáček, vyplázne se jazyk, namočí se v tom bílém a honem se zasune zpátky, aby na něm zůstala kapka toho bílého. A to se dělá znovu, bis, repete ad capo, až je miska prázdná. Nedívej se tak hloupě, Dášeňko, nic na tom není. No tak, dej se do toho. Alou. Dášeňka nic, jen poulí oči a třese ocáskem. Ty hloupá, když to nejde jinak, musím ti do mlíčka strčit tvůj nechápavý nos, chtěj nebo nechtěj. Tak, Dášeňka je zdrcena násilím, které se na ní stalo. Má čumáček a vousy smočené v mléce, musí se olíznout jazyčkem a na moutě kutě, ono je to dobré. A teď už ji nic nezdrží. Leze sama za tím dobrým bílým, hrne se hlavou a tlapkami do misky, rozlévá mléko po zemi a rousá si v něm všechny čtyři, ba i uši a ocásek. Musí přijít máma a olízat ji, ale začátek je učiněn. Za pár dní bude už Dášeňka vylizovat misku, jako když bičem mrská, a přitom vůči hledě poroste jako z vody, ba co dím, jako z mléka. Tož si s ní, děti, vemte příklad a pilně jeste, abyste rostli a sílili na duchu i na těle, tak jako to znamenité štěně, jemuž se dostalo jména Dášeňka.

Kapitola třetí. Mnoho vody uteklo a zejména mnoho loužiček bylo vyceděno. Dášeňka už není bezmocný uzlíček s třesoucím se ocáskem, nýbrž náramně samostatný, chlupatý a všetečný, zubatý a neposedný, žravý a ničivý tvor. Přírodopisně řečeno, vyvinul se z ní obratlovec, neboť se vrtí jako na obrtlíku. Z čelátky šelem šelmovských a psovitých a podčeleť neposedů, rod šmejdilů, rodina tatrmanů, odrůda tajtrlíků černouchých. Jde si, kam se jí zlíbí. Celý dům, celá zahrada, celý vesmír, až kam plot sahá, jsou jejím majetkem. V tomto vesmíru je plno věcí, které je nutno vyzkoušet co do jejich kousatelnosti a případně sežratelnosti. Je tu plno tajemných místností, ve kterých lze provádět zajímavé pokusy, kde se nejlíp dělají loužičky. Dášeňka se rozhodla pro mou pracovnu a její okolí, ale někdy dává přednost jídelně. Dále je třeba zjišťovat, na čem se nejlíp spí. Zvláště na utěrkách, v člověčí náruči, uprostřed kvetoucího záhonu, na smetáku, na čerstvě vyžehleném prádle, v koši, v nákupní tašce, na kozí kůži, na střevících, v pařeništi, na lopatce se smetím, na rohoži, ba i na

útěchu slupnout něco dobrého a jde si zase spadnout ze schodů. Přes některé špatné zkušenosti je Dášeňka přesvědčena, že se jí nemůže nic stát a že se nad její psí hlavou nevznáší žádné nebezpečí. Neuhne smetáku a s důvěrou čeká, že smeták uhne jí. Obyčejně to smeták udělá. Vůbec Dášeňka má příbuzenskou náklonost ke všemu chlupatému, ať je to smeták nebo žíně, které rve z pohovek, nebo vlasy lidí, s kterými přichází do bližšího styku. Nevyhne se žádné lidské botě. To je věc člověka, aby se vyhnul štěněti. No ne? Všichni, kdo žijí v domě, jsou nuceni dílem se vznášet, dílem klást nohy opatrně jako na tenkém ledu. Člověk nikdy neví, kdy mu to zoufale zakvičí pod botou. To byste, pánové, nevěřili, jak je takového štěněte všude plno. V ničem Dášeňka nepočítá se zlou vůlí a různými úklady a nástrahami tohoto světa. Třikrát skočila po hlavě do vodní nádrže v zahrádce, protože jí prostě nešlo na rozum, že by ve vesmíru bylo něco, po čem se nedá báječně běhat. Načež byla teple zabalena a dostala pro útěchu špičku člověčího nosu, aby se z toho leku zotavila kousáním toho nejlepšího, co vůbec je.

Kapitola čtvrtá. Ale abychom to brali po pořádku, tedy první, hlavní, co má Dášeňka na práci, je běhat. Teď už to, panečku, nejsou ty namáhavé a potácivé první kroky, nýbrž sportovní výkony vyššího stupně, jako běh, cval, trysk, skok daleký, skok vysoký, let, hon, kalup, pelášení, sprint, spurt na 10 jardů, dále různé pády jako pád nosmo, hřbetmo, pád na hlavu, kotrmelec v běhu s jedním nebo více přemety, rozběhy s překážkami, běh s handicapem, například s utěrkou v hubě, různé způsoby kutálení, překocení, svalení, přemetů, veletočů a dopadů, útok, útěk, odskok a úprk, zkrátka všechno, co lehká psí atletika obnáší. V tom oboru jí dává lekce její obětavá máma. Žene se po zahradě přes záhony a jiné překážky, letí jako chlupatý šíp a Dášeňka spurtuje za ní. Máma zakličkuje a protože tohle je něco, co malá ještě nedovede, udělá parádní kotrmelec, neboť jinak se neumí zastavit. Nebo máma obíhá v kruhu a Dášeňka za ní, ale protože ještě neví, co je to odstředivá síla, fyzika se u pejsků učí až později, vyhodí odstředivá síla do vzduchu skvělým přemetem. Po každém takovém fyzikálním úkazu si Dášeňka sedne na zadeček a velmi se diví. A pak, abych řekl pravdu, ono takové štěně nemá ve svých pohybech ještě tu pravou míru. Chce udělat krůček a zatím je to vymrští jako z praku. Chce skočit a místo toho sebou mrskne, jako by ji vystřelil. Víte, mládí rádo tak trochu přepíná. Dášeňka vlastně neběží, ono to běží samo a neskáče. Ono jí to hází. Její rychlost je rekordní. Za 3 vteřiny stačí porazit hromadu květináčů, spadnout po hlavě do pařeniště na semenáčky kaktusů a přitom ještě 63krát zavrtět ocáskem. Ať to někdo zkusí po ní. Druhé, hryzat, to je také to hlavní, co má Dášeňka na práci. Rozkouše jednoduše všechno, nač přijde, zejména proutěný nábytek, smetáky, koberce, anténu, střevíce, štětku na holení, fotografické potřeby, škatulky sirek, provázky, květiny, mýdlo,

šaty a zejména knoflíky. Nemá-li nic z toho po ruce, kouše v nářek. Má nesmírnou vytrvalost v hryzání. Sežrala roh koberce a lem běhounu. No, račte uznat, že to je na takové zvířátko slušný výkon. Za krátkou dobu svého působení se s darem rozžvíkala. Jednu garnituru proutěného nábytku, 360 korun. Jeden povlak na pohovce, 536 korun. Jeden koberec starý, 700 korun, jeden běhoun zánovní, 940 korun, jednu hadici zahradní, 136 korun, jeden kartáč, 16 korun, jeden pár sandálů, 19 korun, jeden pár střevíců domácích, 29 korun, různé, 263 korun. Úhrnem 2999 korun. Račte laskavě přepočítat. Z toho plyne, že takové čistokrevné štěně hrubosrstého fox teriéra má pro bratra cenu 2999 korun. Rád bych věděl, nač podle toho přijde čistokrevné štěně, řekněme, lva berberského. Někdy se udělalo v domě takové zvláštní ticho. Dášeňka byla někde v koutě tichá jako pěna. Chvála Bohu, oddychl si člověk, to psisko mizerné tam nejspíš usnulo, dá aspoň na chvíli pokoj. Za nějaký čásek je to ticho už drobet podezřelé. Člověku to nedá a jde se podívat, cože je Dášeňka tak dlouho klidná. Dášeňka se vítězně zvedá a vrtí ocáskem. Pod ní jsou cucky a třísky něčeho, na čem se už nedá poznat, co to vlastně bylo. Myslím, že to byl kartáč. Třetí, neméně důležité jsou jiné sporty, například přetahování. V tom jí obyčejně musí pomáhat maminka Iris a protože pejskové nemývají k použití lano, slouží jim k přetahování, co tak najdou. Klobouk, punčocha, tkaničky střevíců a jiné užitečné předměty. To se rozumí. Máma Dášeňku přetáhne a vleče ji po celé zahradě. Ale Dášeňka nepovolí, zuby stisknuty, jen oči poulí a nechá se smíkat tak dlouho, až se dotyčné lano přetrhne. Není-li po ruce máma, lze pěstovat přetahování i bez ní, například s prádlem pověšeným k sušení, s fotografickým aparátem, s květinami, se sluchátkem telefonu, se záclonami nebo s anténou. Ledacos se najde v člověčí boudě, na čem lze vyzkoušet sílu zubů i svalů, vytrvalost a sportovního ducha. Čtvrté. Řecko-římsko-psí zápas je další a pokud se Dášeňky týče, tak je nejoblíbenější cvik těžké atletiky. To se obyčejně Dášeňka vrhne s nádhernou bojovností na mámu a zakousne se jí do nosu, do ucha nebo do ocásku. Máma setře se odpůrce a popadne ho za krk. Nastává takzvaný infighting. To jest, oba borci se kutálejí v ringu, zpravidla na trávníku, a není vidět nic než neobyčejné množství předních a zadních nohou, zmítajících se v chumlu chlupů, někdy to zakvikne, někdy z toho vítězně mávne ocásek, oba zápasníci divoce vrčí a dorážejí na sebe všemi čtyřmi, načež Iris vyskočí, a oběhne třikrát celou zahradu, pronásledována bojovnou Dášeňkou. Pak to začne znovu. To se rozumí, máma předvádí exhibiční zápas, nekouše doopravdy. Ale Dášeňka v zápalu boje rve, trhá a kouše maminku, co jen síly má. Chudák Iris nechá v každém zápase nejeden chlup. Čím víc roste, sílí a ježatí Dášeňka, tím je máma rozedranější a vypelichanější. Inu, s dětmi je to kříž, to vám dosvědčí vaše maminka.
Někdy už chce mít máma pokoj a uklidí se někam před svou nadějnou dcerou. Tu tedy se Dášeňka potýká se smetákem, svádí rozhořčený boj s nějakým hadrem nebo podniká neohrožené výpady na lidské nohy. Přijde návštěva a Dášeňka se jí blesku rychle vrhne na kalhoty a rve je. Návštěva se nuceně usmívá, myslí si, jdeš neřáde? Ale ujišťuje, že má moc ráda pejsky, hlavně když se jí pověsí na nohavice. Nebo se Dášeňka takovému hostu vrhne na střevíce a tahá z nich tkanice. Umí je rozvázat nebo utrhnout, než ten pán řekne pět. Například pro pět ran. A má z toho ukrutnou psinu. Ne ten pán, ale Dášeňka. Páté. Vedle toho Dášeňka se zálibou provozuje rytmiku a cvičení prostná. Například drbání zadní nohou za uchem, nebo pod bradou, nebo zakusování domnělé blechy ve vlastním kožiše, kterýžto cvik slouží k pěstění grácie, ohebnosti a vůbec přízemní akrobacie. Nebo někde v záhonku květin pěstuje trénink v zákopnictví. Jelikož je z rodu teriérů, čili myšařů, učí se vyhrabávat ze země myšičku. Musel se mi občas vytáhnout za ocásek z díry, kterou vyhrabala. Ji to samozřejmě baví, ale mne ne. Prosím vás, čouhá-li člověku ze záhonku místo kvetoucí lilie jenom psí ocásek, je to trochu, abych tak řekl, pro zlost. Mně se, Dášeňko, zdá, že už to s tebou nepůjde. Nic platno, budeš muset jít z domu. Ba, povídá maminka Iris moudrýma očima, ono to už s tou holkou nepůjde. Koukej, člověče, jak od ní vypadám celá uškubaná a umolousaná. Nejvyšší čas, aby mi narostly nové šatičky. A pak heleď, já už tu sloužím 5 let. Jednomu je přece jen líto, když se každý mazlí jen s tou nezbedou a ne si skoro nevšimne. Abys věděl, ani se nenažeru. Ona si sežere své a ještě jde do mé misky. Žádný vděk, pane. Už je na čase, aby to děvče šlo někam do služby. A tak nadešel den, kdy si pro Dášeňku přišli cizí lidé a odnesli si ji v aktovce za našeho horlivého a blahovolného ujišťování, jaké je to znamenité a hodné štěňátko. Toho dne rozbila ještě okna v pařeništi a vyrvala ze země celý záhonek mečíků. Jak je způsobná a mírná a vůbec takového druhého štěněte už není. Tak s pánem Bohem, Dášeňko. A dělej dobrotu. V domě je blahodárné ticho. Chvála Bohu, teď už se nemusí člověk pořád děsit, jakou škodu či neplechu to zatrápené psisko kde stropí. Zaplať pán Bůh, že je pryč. Ale ono je najednou až mrtvo v domě. No co to? Lidé se sobě vyhýbají, aby se nemuseli dívat navzájem do očí. Člověk se ohlíží po všech koutech a ono nikde nic. Nikde loužičky. V psí boudě bude mlčky, jen mrkáním pláče oškubaná a utahaná maminka Iris.

Jak se fotografuje štěně? Řeknu to rovnou, špatně. A vyžaduje to krajní trpělivost od štěněte i od fotografa. Dejme tomu, slunce zasvítí na dojemnou scénu štěněte žeroucího z misky. Člověk se tryskem řítí pro fotografický aparát, aby zvětšnil tento působivý výjev ze života štěněte. Nežli se vrátí s aparátem, je miska ovšem prázdná. Honem, nalejte dášeňce ještě jednu misku mlíčka. Káže fotograf a s náležitou odbornou rychlostí nařídí expozici a zaostří objektiv, zatímco se dášeňka hrdině dává do druhé misky. Tak, teď je to pěkné. Vydechne fotograf a v tu chvíli zjistí, že zapomněl dát do aparátu film. Než jej tam vloží, sežere dášeňka druhou misku mléka. Dejte ji ještě jednou, káže fotografující člověk a honem zaostruje. Jenže dášeňka si vezme do hlavy, že už nebude a nebude žrát. A že prý ne. Marné jí domlouvat. Marné jí strkat nosánek do mléka. Nechce a basta. S povzdechem odnáší fotograf svůj aparát domů a dášeňka, vědoma si svého vítězství, jde nyní spořádat třetí porci mlíčka. Dobrá. Podruhé už je člověk lépe připraven a má nabitý aparát po ruce. Sláva, teď si dášeňka ve svém rejdění na chvilku sedla. Teď honem zaostřit a v ten okamžik, kdy stiskneš spoušť, štěně sebou mrskne a je to tam. Pokaždé sebou mrskne, když cvakne spoušť a odletí rychlostí 1 metr za setinu vteřiny. Tak takhle to nejde, musí se na to jinak. Zatímco fotograf zaostřuje, postaví si 2 blížní k dášeňce a povídají jí pohádky, aby vydržela hačat. Ale dášeňka nemá zrovna chuť na pohádky, nýbrž chce honit mámu. Nebo jí je horko na sluníčku a začne fňukat. Nebo v rozhodném okamžiku hodí hlavou s takovou rychlostí, že se na desce místo bílého štěněte ukáže bílá čmouha. Když takto zkazila desku, uklidní se dášeňka a sedí jako pecka. Zkusili jsme ji přinutit mírným výpraskem, aby 5 vteřin poseděla. Vzpouzela se jako posedlá. Podpláceli jsme ji kousíčkem masa. Slupla je a hrnula se za dalším soustem s takovou čilostí, že to zas nešlo. Ono to vůbec nešlo. Pánové, spíš se dá fotografovat pád do propasti nebo blesk na nebi, než život štěněte. Říkám vám to proto, abyste dovedli ocenit těch několik obrázků, které se podivuhodnou náhodou nepokazily. Bylo k tomu třeba takového štístka jako k tomu, aby člověk našel v uhláku diamant jako pěst. Já jsem takový diamant sice nenašel, ale musí to být příjemné překvapení. Na té fotografické páračce je nejzajímavější, když se takové štěně vyvíjí, myslím v černé komoře ve vývojce. To nejdříve vyleze černý čumáček, pak se zalesknou černé oči, načež se ukážou černé slechy, ale nos, jak se na pejska sluší, vykoukne z obrázku první. Zkrátka, máte-li fotografický aparát, pořiďte si k němu štěně. Máte-li štěně, pořiďte si k němu fotografický aparát a pak zkuste své štěstí. Je to napínavé, napínavější než lov na plachou zebru nebo tygra bengálského. A více vám už o tom neřeknu. Přesvědčte se sami.

0: Pohádky pro dášeňku, aby tiše seděla. Pohádka o psím ocásku. Tak poslouchej, Dášo, když budeš chvilku pěkně sedět, povím ti pohádku.
1: O čem pohádku?
0: No, třeba pohádku o psím ocásku. Tak jednou byl jeden pejsek. Foxlík se jmenoval. Víš, jak vypadal? Celý bílý byl a měl jenom černá ušiska a oči černé jako gagát a čumáček černý jako antracit a jako znak, že je pravý a čistokrevný teriér, měl v puse na patře černou skvrnu. Jako ty ji máš. Vidíš, ty o ní ani nevíš. Jednou ti ji ukážu v zrcadle, až budeš na celé kolo zívat. A ocásek ti měl takhle dlouhý, skoro tak dlouhý, jako byl jeho vlastní rodokmen, a tím ocáskem dovedl švihat, že jim mohl tulipány stínat. To neměl dělat, Dášeňko, ale takovou měl sílu v ocásku. Ten pejsek Foxlík byl velký hrdina a nikoho se nebál. Hodné lidi nekousal a návštěvy taky ne. To se totiž nemá dělat, ale když slyšel o někom nedobrém, třeba o loupežníkovi, tak na něho šel a zadávil ho. Chytil ho jednoduše za krk a zatřepal jim, až bylo po něm. Jednou slyšel, že v horách žije v takové skalní boudičce, čili jeskyni, přeukrutný drak. Víš, co je to drak? To je takový zlý a nepěkný sedmihlavý pes, který požírá zvířata i lidi, ba i pejsky, jen si to považ. Představ si, co toho takový drak sežere, když má 7 hlav. A na toho strašného draka se Foxlík vypravil, že ho jako zadáví. A co myslíš, zadávil ho? To se rozumí, že zadávil. Skočil mu na ucho, jako ty to děláš mamince, a drak naříkal a utekl. Takový byl ten Foxlík hrdina. Po druhé se vypravil, aby zadávil obávaného obra, který bydlel až tam někde na Pankráci. Ten obr byl pověstný lidojed a pejskožrout a slyšel na hrozné jméno Antoušek. Foxlík se ho nebál, protože měl na krku psí známku. To je takový čarovný amulet, co dodává pejskům ohromnou sílu, proto každý řádný pes nosí psí známku. A co bys řekla? Zadávil ho? Zadávil. Skočil mu na nohy a roztrhl mu nohavici a když ten obr Antoušek viděl, že Foxlík má na krku čarovnou psí známku, zaklel tak hrozně, že to až sírou zasmrádlo. A utekl. To máš radost, viď? A do třetice všeho dobrého se ten udatný Foxlík vypravil proti samotnému přeukrutnému tatarskému chánovi, který se jmenoval Pelichán a bydlel tamhle ve Strašnicích. Nejdřív na toho Tatara statečně zaštěkal. Chán Pelichán se lekl, až mu srdce spadlo do kalhot a třásl se tak, že nemohl ani své brejle najít. A protože neměl brejle, viděl špatně a jak ten Foxlík neohroženě mával ocáskem, myslel si, že to mává nějakou šavlí či palašem. I popadl svůj vražedný meč a počal jim šermovat proti Foxlíkovu ocásku. A také mu ho nešlechetník jeden špičku usekl. Foxlík, to se rozumí, se dožral, nechal ocásek ocáskem, naježil srst a zakousl se Tatarovi do kalhot. Ale protože tomu Tatařínovi spadlo srdce do kalhot, prokousl hrdina Foxlík srdce chána Pelichána a ten na místě padl mrtev a víckrát se v kraji neukázal. Na věčnou paměť toho slavného vítězství nad krvežíznivým Tatarem si všichni přímí a čistokrevní potomci rekovného Foxlíka, takzvaní hrubosrstí foxteriéři, dávají useknout špičku ocásku. Také ty, Dášeňko, si ji dáš useknout, až přijde čas. Pravda, že to trochu bolí, ale musí se to provést šikovně. Tak a už to je. Děkuju za posezení.

Proč teriéři hrabou? Pěkně seď, Dášeňko, a neházej sebou, já jen zaostřím a stisknu spoušť. Hned to bude. Zatím se dovíš nějakou pohádku, třeba proč pejskové teriéři hrabou v zemi. Lidé říkají, že tam hledají myšičky. Kde pak myšičky? Ty jsi ještě nikdy myšičku neviděla a přece ty neřáde hrabeš v mých záhonech. A víš ty, proč to děláš? Nevíš, tak já ti to povím. Už jsem ti vypravoval pohádku, která k bohatý foxlík, praotec všech pravých foxteriérů, v boji s Tatarem o ocásek přišel. Když porazil toho sveřepého chána, našel na zemi uťatou špičku své slavné a rekovné ohánky, a protože nechtěl, aby si s jeho bývalým ocáskem nakonec kočky hrály, zahrabal jej hluboko do země. A seď hezky, ty neposedo. Od té doby se všichni správní foxteriéři honosili hrdinnými činy svého velikého předka a na památku po něm nosili ocásky uťaté. Ale pejsci jezevčíci, kteří nosí ocásky dlouhé, jim záviděli jejich slavné dějiny a počali zlomyslně tvrdit a štěkat, že to není pravda, že podle moderního dějepisného bádání nebylo žádného boje s Tatařínem a že prý vůbec žádný praotec Foxlík ani chán Pelichán nebyl. Prý je to jen, jak se říká, pouhá pověst, nemající historického podkladu. To se rozumí, to si hrubosrstí foxteriéři nedali líbit a štěkali, že pohádka o Foxlíkovi je pravda pravdoucí a že důkazem toho jsou jejich useknuté ocásky. Ale jezevčíci jsou potměšilí a tvrdohlaví. Namítali, že si ocásek může dát useknout kdo chce, že na malé straně je dokonce jeden kocour s useknutým ohonem a že zkrátka neuvěří, dokud neuvidí pravý uťatý ocásek bohatýra Foxlíka Velikého. Ať prý foxteriéři najdou ten posvátný pozůstatek svého vznešeného předka a dokážou svůj slavný původ. Tak od té doby, Dášeňko, hledají foxteriéři ocásek svého praotce zahrabaný kdesi hluboko v zemi. Vždycky, když si vzpomenou, jak se jim jezevčíci posmívají, začnou horlivě hrabat a rýt čumáčkem do země, aby vyčuchali, není-li tam pochován ocásek jejich praotce. Dosud jej nenašli, ale jednou se ho jistě dohrabou. Pak prý postaví pro něj veliké mauzoleum z mramoru se zlatým nápisem Kauda Foxlíjí, což znamená ocásek foxlíkův. A vidíš, Dášeňko, od vás foxteriérů jsme to odkoukali my lidé a také se pořád hrabeme v zemi. Hledáme tam popelnice a kostry pradávných lidí a ukládáme je do muzeí. Ne, Dášo, ty kosti tam nejsou ke kousání, jenom k dívání. Hotovo.

O Alíkovi. Počkej, Dášeňko, dnes tě budu fotografovat, jak sedíš moudře a způsobně na zápraží. Tak jednou ti byl jeden foxteriér, Alík se jmenoval. Byl pěkně bílý, uši měl krásně hnědé a na zádech nádhernou černou skvrnu jako dečku. A ten Alík žil v krásné zahradě plné květin, motýlů a myšiček a byla tam nádržka s bílými a růžovými lekníny, ale ten Alík do ní nikdy nespadl, protože nebyl takový blázen a třeštidlo jako někdo. Jednou byl horký den a schylovalo se k bouři a dešti. A protože výjimeč všichni psi před deštěm žerou trávu, žral trávu i Alík. A co se nestalo? V té trávě bylo jedno stébelko trávy čarovné, která se latinsky jmenuje Miraculosa magica. A ten Alík, nevěda o tom, to stébelko rozkousal a sežral. V ten okamžik se Alík změnil v překrásného bílého prince s hnědými lokínkami a nádhernou černou skvrnou na zádech. V první chvíli neměl Alík tušení, že už není pejsek, ale že je zaklet do prince a chtěl se ještě podrbat zadní nohou za uchem. Teprve přitom shledal, že má na nohou zlaté střevíce. Ale tak počkej, Dášo! Zde na nejnapínavějším místě Dášeňka přestala poslouchat a rozběhla se za vrabcem. Následkem toho pohádka o Alíkovi nemohla být dopověděna a nemá konec.

0: O dobrmanech. Pravda. Někteří jiní psi mají také useknuté ocásky. Například dobrmani. Však víš, jak vypadá dobrman, ne? Je to takový černý nebo hnědý halama, samé nohy a ocásek má ufiknutý u samého zadečku. Ale to není na památku po Foxlíkovi, kde pak. Seď tiše a já ti povím, proč se dobrmanům utínají ocásky. Byl jednou jeden dobrman a měl takové hloupé jméno. Astor nebo Felix. Tak nějak. No a ten Astor nebo Felix byl tak hloupý, že si neuměl jinak hrát, než že si honil do kolečka svou vlastní oháňku.
1: Počkej chvilku,
0: vrčel na ní.
1: Já si do tebe jen tak drobátko kousnu.
0: Nepočkám, řekl ocásek.
1: Počkej, nebo se budu zlobit,
0: zaštěkal dobrman. Nepočkám, smál se jeho ocásek.
1: Když nepočkáš, hrozil dobrman, tak tě sežeru.
0: A že nesežereš, vsázel se ocásek. Tu se ten dobrman dopálil, skočil po svém ocásku, chňapl po něm a sežral jej.

a byl by možná sežral sebe celého, kdyby nepřiběhli lidi a nerozehnali ho koštětem. Od té doby lidé usekávají dobrmanům ocásky u samého zadečku, aby si je ti dobrmani nemohli sežrat. Hotovo, to nám to dnes rychle šlo, co?

0: O chrtech a jiných psech. Kdepak chrty nestvořil stvořitel, to by byla mejlka. Chrty stvořil zajíc. Nejprve stvořil stvořitel všechna zvířata a psy, jakož ty nejlepší, si nechal nakonec. Aby mu to šlo rychleji od ruky, nachystal si tři hromady. Hromadu kostí, hromadu masa a hromadu chlupů a z těch tří hromad dělal psy. Nejdřív udělal foxteriéry a stájové pinče. Proto jsou tak chytří a když se chtěl pustit do dalších, zvonilo poledne.
1: No, dobrá, řekl stvořitel. Když padla, nechám toho. Však v jednu hodinu zase začnu tvořit.
0: A šel si odpočinout. A v tom podle té hromady kostí přeběhl zajíc. V těch kostech to zahrašilo, vyletěli a začali štěkat a honit zajíce. Tím se z nich udělal chrt. Proto je chrt nic než samá kostička, ani lotu masa na sobě nemá. Ta hromada masa, ta z toho dostala hlad. Počala se vrtět a funět a udělal si z ní buldog neboli boxér a šel se nažrat. Proto jsou boxéři samé maso. A když to viděla ta hromada chlupů, podrbala se a šla se taky nažrat. Tak vznikl Bernardín, který je samé chlupy, a ze zbytku těch chlupů vznikl Pudlík, který je také samé chlupy. A zbyl tam ještě jeden chumáček chlupů a z toho se udělal takzvaný Japončík, čili pejsánek pekinský. Když se stvořitel vrátil o jedné hodině ke svým třem hromadám materiálu, nebylo tam už skoro nic. Zbyl tam jen jeden dlouhý ocásek, pár uší od ohaře, čtyři malé nožičky a jeden hrozitánský trup. Ja? Co s tím? Tak z toho stvořitel udělal jezevčíka neboli dakla. Pamatuj si to, Dášo, a nevšímej si chrtů ani buldogů, ani bernardínů, ani pudlů, protože to nejsou ti praví psi pro tebe. A? Konec.

O psích zvicích. Co ti dnes, Dášeňko, povím, není žádná pohádka, ale pravda pravdoucí. Doufám, že chceš, aby z tebe byl vzdělaný pejsek a že budeš dávat pozor. Před mnoha sty a tisíci lety nežil ještě pes s člověkem. Tehdy totiž byl člověk ještě divoký a nedalo se s ním žít. A proto psi žili ve psích smečkách, ale ne v lesích jako strnky, nýbrž na velikánských loukách, které se jmenují prérie, čili stepy. Proto má každý pes podnes tak rád louky a běhá po nich, až se mu uši třepou. Víš-li pak, Dášeňko, proč vlastně se každý pes třikrát otočí do kolečka, než si lehne ke spaní? To je proto, že dokud žili psi ve stepy, museli si pod sebou udupat vysokou trávu, aby si v ní vyšlapali pelíšek a pěkně se jim leželo. To dělají podnes, i když spí v lenožce, jako to děláš ty. A víš, proč si psi v noci odpovídají štěkáním? To je proto, že si ve stepy museli dávat znamení, aby v noci našli svou smečku. A víš, proč zvedají nožičku na každý kámen a pařez a pokropí jej? To dělali v prérii, aby každý člen jejich smečky čuchnul a poznal, aha, tady byl náš kolega, neboť tuto na kameni nechal svůj podpis. A víš, proč vy pejskové zahrabáváte do země kosti a kůrky chleba? To jste dělávali před tisíci lety, abyste měli nějaké sousto schováno pro dobu hladu. Tak vidíš, jak jste byli odjakživa moudří. A víš, proč pes začal žít s člověkem? To bylo tak. Když člověk viděl, že psi žijí ve smečkách, začal žít také ve smečkách. A protože taková lidská smečka ulovila spoustu zvěře, bylo kolem jejího tábora naházeno mnoho kostí. A když to psi viděli, řekli si, co já se budu honit za zvěří, když u lidí je kostí habaděj? Od té doby začali psi doprovázet lidské tábory a tak to přišlo, že lidi a psi patří dohromady. Teď už nepatří pes do psí smečky, ale do smečky lidské. Ti lidé, se kterými žije, jsou jeho smečka. Proto je má rád jako své bližní. Tak, a teď běž a hoň se po louce. To je tvá prérie.

O lidech. Nic platno, Dášo, už brzo budeš muset jít mezi jiné lidi a budeš patřit do jiné smečky. Tak já ti něco povím o lidech. Podle tvrzení některých zvířat je člověk zlý, i mnozí lidé to říkají. Ale nevěř tomu. Kdyby byl člověk zlý a necitelný, vy pejskové byste se k němu nepřidali a podnes byste žili divoce ve stepích. Ale z toho, že s ním kamarádíte, je vidět, že vás už před tisíci lety hladil a škrabal za uchem a krmil. Lidí je několikero druhů. Jedni jsou velcí, štěkají hlubokým hlasem jako ohaři a mívají fousy. Říká se jim tatínkové. Těch se drž, protože ti vedou lidskou smečku a proto tak trochu pouštějí hrůzu. Když budeš dělat dobrotu, neublíží ti ani zamák, naopak tě podrbou za uchem. To ty máš ráda, viď? Druhý druh lidí je o něco menší, štěká tenkým hláskem a má čumáček hladký a holý. To jsou maminky a těch se, Dášeňko, drž, protože ty tě nakrmí a někdy ti vyčešou kožíšek a vůbec se budou o tebe starat a hladit tě a nedají ti ublížit. Jejich přední tlapky, to ti je samá dobrota. Třetí druh lidí je maličký, trochu větší než ty a piští a kvičí jako štěňata. To jsou děti. A těch se drž. Děti slouží k tomu, aby si s tebou hráli a tahali tě za ocásek a honili se s tebou po prérii a vůbec, aby byla nějaká psina. Jak vidíš, je to v lidské smečce správně zařízeno. Někdy si budeš hrát na ulici s pejsky a bude ti s nimi dobře a veselo, protože je to tvá krev a tvůj rod. Ale doma, Dášo, doma se budeš cítit jen mezi lidmi. S těmi tě pojí něco divnějšího a jemnějšího nežli krev. To něco je důvěra a láska. Tak běž.

0: V pořadu Korálky jste poslouchali čtení z knihy Dášeňka čili život štěněte od Karla Čapka v osobitém podání Jiřího Daniela. Reprízu tohoto dílu si můžete pustit ještě v úterý v 17 hodin, příští premiéru pak zase v sobotu ve 13. Čtrnáctá hodina soboty 30. května je za námi. Sledujete vysílání Rádia 7, kterým vás dnes provází Petr Raus. Život velkého vzdělance, kazatele, lingvisty a zároveň velice skromného a poctivého muže mapuje kniha Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu. Mnozí v ní asi teprve objevujeme Petra Figula Jablonského. Jak uslyšíte v pořadu, Komenský by možná nebyl tím, kým dnes pro nás je, kdyby nebylo právě Petra Figula. Závěrečnou část opět načetli Kateřina Hodecová, Michal Bumbálek a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák.
1: Večer pod lampou. Čas pro čtení zajímavých a důležitých knih.
2: Komenský mu říkal synu. Hana Hlouchová. Kapitola 7. Duchovním jednoty bratrské. Vstaň a sejdi do domu Hrnčířova a tam způsobím to, abys slyšel slova má. Bible Kralická, proroctví Jeremiáše 18.2. Jednota bratrská vznikla jako společenství věřících, které si přálo vést hlubší křesťanský život založený na Bibli a navázat na dílo Jana Husa a Petra Chelčického. Oba patřili mezi takzvané reformátory, kteří usilovali o nápravu církve, jež se v průběhu času stále více odcizovala svému původnímu záměru. K odkazu Jana Husa se hlásila také většinová, zákonem povolená utrakvistická církev. Zakladatelé jednoty bratrské se však vzdálili jejím kompromisním stanoviskům natolik, až vzniklo někdy mezi lety 1457 až 8 ve východočeském Kunvaldu společenství nové. V roce 1467 si po předchozím půstu a modlitbách zvolili a vysvětili vlastní kněží. Tím se definitivně ocitli mimo zákon a hrozil jim trest smrti. V průběhu času jednota bratrská rostla navzdory tomu, že většinu své existence trávila v ilegalitě nebo dokonce čelila přímému pronásledování. Pokud se někdo rozhodl, že se chce stát bratrským knězem, musel to myslet skutečně vážně. Petr Figulus Jablonský se pro duchovenskou službu připravoval už od svého dětství. Na kněze pak byl vysvěcen 30. září 1649 v Lešně. Za svým rozhodnutím pro kněžské povolání si pevně stál, ačkoliv mu tehdy nestačilo na uživení rodiny a musel si navíc ještě přivydělávat. V této době kázal v Lešně a také se snažil pomoci s výstavbou nové církevní budovy ve městě Skoky. V roce 1654 se na jednotu bratrskou obrátila vévodkyně Sibyla Margareta z Denhofu, která sídlila poblíž polského města Gdaňsk. V dopise žádala, aby jí církev zprostředkovala vhodného nástupce na pozici dvorního kazatele. Byl jí doporučen Petr Figulus Jablonský. U vévodkyně působil až do jejího pohřbu, který vysloužil 11. července 1657. Poté přijal nabídku svého nového patrona, pana Gerharda Préna, a stal se dne 13. srpna 1657 kazatelem v obci Nazenhubn. Kvůli válečným nepokojům a napřání pana Préna nesídlil přímo v místě, ale v nedalekém Gdaňsku. Do svého sboru dojížděl jednou za 14 dní na nedělní bohoslužbu. Po týdnu se totiž pravidelně střídal s knězem luterské církve. Mezi oběma duchovními panoval vřelý vztah. V jednom z dopisů Petr Figulus napsal: měl jsem v něm přítele a žili jsme spolu jako bratří. Asi půl roku také vypomáhal v Gdaňsku, kde dva místní kněží zemřeli na mor. V roce 1658 odtud musel Petr Figulus utéct, protože zde zavládly pogromistické nálady. Svůj odchod vnímal pouze jako nouzovou a dočasnou záležitost. Nedlouho po svém odjezdu napsal: rozhodl jsem se vrátit zpět do Pruska, do svého sboru, protože je tam vše zničené velkou vodou. Setrvám, dokud nebudou moci pokojně dlít na svých statcích a neobnoví své domovy. Neopustil jsem totiž tamní sbor, jen jsem se na nějaký čas vzdálil. Všechny své tužby nyní předkládám svému dobrému Bohu, jeho prozřetelnosti a k jeho potěše. Budu mu sloužit kdekoliv, jakkoliv mohu, jakkoliv si bude přát. Jsem připraven vyslyšet jeho volání a udělat, co bude v mých silách, jen když uvidím, že to může sloužit jeho slávě a pro dobro jeho církve. Později se ale dozvěděl. Ten sbor nedaleko Gdaňsku, kde jsem byl kazatelem, je nyní kompletně zničen a i s kostelem vypálen. Mezitím se Petr Figulus i s rodinou uchýlil k Janu Amosi Komenskému do Amsterodamu. Zdejší pobyt se nakonec protáhl na 2 roky. Poté se vrátil zpět do Gdaňsku a pokračoval ve službě, která mu byla svěřena. Duchovní jednoty bratrské věnovaly největší pozornost kázání, poněvadž slovo Boží jest nejpřednější služebnost Kristova. Petr Figulus byl zvyklý kázat česky, polsky i německy. Když v roce 1658 žádal svého přítele Samuela Hartlíba o publikace od dobrých anglických autorů, měl zájem zejména o praktické komentáře k biblickým knihám Starého a Nového zákona. Jeden z následujících dopisů nám přibližuje způsob, jakým si Petr Figulus připravoval kázání. Prosím vás, abyste si kvůli mně nedělal starosti se shromažďováním kázání a zejména, abyste si ušetřil námahu a náklady spojené s jejich přepisováním. Uznávám, že v nich mohou být zajímavé postřehy, ale někdy je pro člověka složitější je tam najít, než se k ním dopracovat vlastním rozjímáním. V roce 1661 byli posledními žijícími biskupy Staré jednoty bratrské pouze Jan Bittner a Jan Amos Komenský, oba již v pokročilém věku. Jan Bittner proto chtěl ustanovit nástupce pro případ svého úmrtí a téměř 70-letý Jan Amos Komenský si přál, aby byl zastoupen i hned. Proto měli být vybráni muži stateční, bohabojní, pravdomluvní, kteříž v nenávisti mají lakomství, aby přijali břímě biskupského úřadu za soudobého obtížného stavu věcí. Už v předběžném písemném hlasování získal Petr Figulus nejvíce hlasů. Samotná volba se však kvůli moru, vojenským vpádům a smrti některých kandidátů uskutečnila až o rok později, kdy se v Milencině sešli představitelé jednoty bratrské. Dne 5. listopadu 1662 zvolili Petra Figula Jablonského biskupem a toho dne byl i vysvěcen. V roce 1666 Petr Figulus přijal pozvání do východopruského Memelu, aby sem jako kazatel přesídlil. Jen nerad opouštěl církevní obce v Gdaňsku a Nazenhubn, kterému během několikaleté služby přirostly k srdci. V obavě o jejich další budoucnost žádal za svého nástupce muže moudrého, zbožného, snaživého. Na začátku nového roku 1667 během mrazivého počasí dorazila rodina Figulových do Memelu. Už mnoho let, od té doby, co odtud odešel farář Vendelius, tu neměli reformovaného duchovního. Stejně jako v Nazenhubn, i zde působil kazatel luterský. Zdá se však, že tentokrát si Petr Figulus jeho sympatie nezískal. Petr Figulus měl v plánu založit v Memlu školu. V roce 1668 Jan Amos Komenský napsal, že Petr snažně žádá, aby mu byl poslán někdo, kdo by důstojně položil první kámen k založení školy v tom městě a zároveň mu ulevil v jeho břemenech tím, že by někdy převzal svatá kázání. Jeho tříletá služba i slibně započaté působení však bylo náhle ukončeno. Petr Figulus Jablonský zemřel 12. ledna 1670 ve věku asi 50 let, zřejmě na zápal plic. Jan Amos Komenský přišel v životě o mnohé. Jako 12-letý osiřel, ztratil vlast, pochoval své děti z prvního manželství. Dvakrát ovdověl, majetek i část spisů mu zhořela v Lešně. Jako nemocný stařec se nakonec musel vyrovnat i se smrtí svého milovaného zetě, spolupracovníka a nástupce ve vedení církve. Ani tehdy však nepozbyl živou naději. Avšak nezoufejme, nejmilejší, ještě milosrdenství Hospodinovo trvá, kteréž jest věčné. Může on na Lazara, jehož miluje, nejen nemoc dopustiti, ale i smrť, i hrob, i smrad rušícího se již. A může přece zase zavolati, Lazare, pojď ven. A tím nestihlou moc svou ukázati světu pro slávu svou.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Ludvíkovi de Cher v Elbingu 28. února 1646.
1: Můj nejpřívětivější a velectěný pane ochránče. Před několika dny jsem se vrátil z cesty, na níž jsem se vydal na začátku tohoto roku. Velmi jsem pospíchal, abych byl brzy u pana Komenského. Nicméně jsem pozdravil pány seniory naší církve a podal jsem jim zprávu o svém konání, putování a studiích. Jejich záměrem bylo pověřit mě péčí o věci církevní v Polsku a Němcích a dát mi příležitost pocvičit se co nejčastěji v češtině pro potřebu naší vlasti, neboť máme velkou naději, dá-li milosrdný Bůh, přivést tam zakrátko naše vyhnance a zavést tam ryzí neposkvrněnou bohoslužbu. Jestli tomu tak bude, Vinice Páně bude velmi potřebovat dělníky. Ať se stane cokoliv, být připraven na všechno nebude na škodu. Skutečně se v tyto dny připravuje velká sklizeň prosýpky nebeské také v Polsku samém, kvůli nezměrnému množství exulantů ze všech stran, jak Čechů, tak Němců a jiných. Poláci jsou rovněž ve značném počtu, ale kvůli bídě lidu a novým úkladům římského kléru, pod záminkou dřívějšího založení papeženci zabírá chrámy, se vyskytují nesnáze s udržením pastorů, jejichž příjmy jim byly odebrány spolu s kostely. Ať je tomu jakkoliv, dílu Páně nebudou chybět věrné ruce. Ale protože mi nejvyšší dobrotivý Bůh umožnil nalézt milost ve vašich očích, přidám ještě slovo. Ve městě Skoky, kde moji rodiče pobývali v exilu nějakých 15 let a které je hlavním sídlem vyhnanců z Čech a Němec a v celém dolním Polsku až po Lešno, papeženci zabrali před 8 měsíci kostel, neboť byl jimi založený, s úmyslem zabránit službám božím pro veřejnost. Pán tohoto místa, jisa náboženství reformovaného, dal svolení věřícím stejného vyznání Polákům, Čechům a velkému množství Němců postavit novou budovu k stejnému účelu a slíbil poskytnout stavební materiál, budou-li mít čím zaplatit zedníky a další pracovníky. Ubozí exulanti nikdy nedokáží dojít naplnění své touhy a uskutečnit toto dílo bez pomoci nějakého patrona, ochránce Boží církve. Proto to vše je třeba asi 500 rýnských. Nepřátelé se jim vysmívají, myslí si, že jejich úsilí bude bez výsledku a celá církev bez veřejné budovy. Pane, Boží sláva by byla tímto dobrým skutkem nesmírně povznesena, stejně tak pro přátele, pro jejich útěchu, posílení a radost, i pro nepřátele, k jejich velkému zklamání a údivu, by se naše církev stala mnohem proslulejší a početnější, neboť by se připojili luteráni, kteří jsou tam velmi početní, a bylo by možno kázat tam ve třech jazycích, polsky, česky i německy, jak tomu bylo kdysi. Reformovaná církev by tam hlouběji zakořenila a rozšířila by se v okolí do blízkých měst pro nesmrtelnou paměť a blahoslavení takového dobrodince. Pokud se to podaří, mám v úmyslu, dá-li milostivý Bůh, se tam usadit, abych řídil tuto záležitost a abych tam pak kázal ve všech třech jazycích. Senioři mi pomohou a velmi rádi budou účastní. To všechno proběhne bez nesnází, pokud nás dobrotivý Bůh obdaří penězi. Chrám bude moci být postaven za jeden rok. Dal bych jej vystavět na způsob toho, který je v La Rochelle nebo v Keví u Rouenu. Kdož ví, jestli tato velká podsta a tento slavný památník nejsou předurčeny vám a vašim potomkům. Všichni se podiví a budou vás velebit a vaše pověst se rozšíří po celé Sarmatii. Můj Bůh a celá nebesa nech tě zasáhnou vaše srdce plné dobrých úmyslů a pohnou je k uskutečnění díla tak božského, tak oslavujícího Boha i vás, tak užitečného pro dobro jeho církve. Zajisté stejně jako věhlas vašeho jména zasáhl dosud celý západ, nyní vaším skutkem začíná pronikat jako hlas trubky k uším našeho jihu i východu. Jsem přesvědčen a přesvědčil jsem všechny ve Skoky, že vy zajisté učiníte vše, co vám všemohoucí a nanejvýš dobrotivý vloží do srdce. Nakonec vás, pane, se vší pokorou poníženě prosím o prominutí,

zmateni. Nechť vám Bůh požehná z výše své svatosti. Já pak se svěřuji s touto záležitostí vaší blahovůli a nepřestálé přízni. Zůstávám před tváří Kristovou váš nejpokornější a nejposlušnější služebník. Petr Figulus.

0: Dopis Jana Amose Komenského adresovaný Janu Bittnerovi v Amsterdamu 5. července 1661.
1: Kdo bude mým nástupcem? A právem mne jí má ta starost a právem mi máš ty pomoci svou radou, poněvadž dílo, o něž jde, je společné. Aby pak mě byl náhradně určen nástupce, toho jest třeba tím více dbáti, poněvadž já jednak jsa silami i věkem zlomený stařec. Jednak jsa svým působištěm vzdálen, nemohu být i klidné mysli, dokud břímě, jež mi je již nesnesitelné, nesložím na cizí bedra. Učinil jsem, co si spřál, k bližšímu vymezení vašich záměrů. Učiň i ty stejně, prosím. A pomoz mi blíže vymezit mé záměry, jež před tebou nezatajím, abys po úvaze všeho rovněž obhlédl, co provésti by se zdálo nejlepší. Já mám jen jediného konseniora, asistenta biskupa Jana Felina. Kdyby však byla volba z většího počtu, připojil bych, aby byla čtveřice kandidátů Augustína Mita, Daniele Vetra a Petra Figula. Ale pokud jde o první dva z těchto tří, jaká naděje by mohla z nich vzejíti pro mou úlevu i pro nástupnictví, když jsou oba obtíženi věkem, jeden i nemocemi. Zbývají tedy Felinus a Figulus. Oba věkem dosud svěží, úsudkem zdatní, svém postavení činí, avšak jeden z nich je ve vyřizování liknavec, jak víš. Je poznamenán jistým kazem, přivoděným ze zvyku, jak je ti rovněž známo, a na co je rovněž třeba vzít zřetel. Žije pod cizím dohledem, jemuž jsme ho tam podřídili. Zdá se tedy, že nezbývá nežli Petr Figulus. Jemuž s ostychem odevzdávám svůj hlas v obavě, aby se nezdálo, že jednám v soukromém zájmu nebo že jsem zaslepen svým citovým vztahem k němu. Ale ohled k němu jakožto soukromé osobě budiš mne zcela vzdálen. Naučil jsem se již dávno, milostí boží, že neznám nikoho podle těla. Jsem-li komu důvěrně znám, naprosto mne nezatíží takovým podezřením. Přinejmenším jsem po této stránce tak znám svému bohu, že se neostýchám dovolávat se jeho jako svědka. Pozoruji pak já na tomto muži svém, ale ne jako svém, dary boží, ke kterým je vůbec třeba přihlížeti. Za prvé světlo teologické, vydatně čerpané ze zvlášť spolehlivých teologů anglických. Za druhé zbožnost, pokud se dá poznat lidskýma očima nelíčenou. Za třetí ochotnost sloužit jiným, o níž jsem se mnohokrát přesvědčil. Za čtvrté obratnost ve vyřizování záležitostí.

bytostí. Cokoliv se mu svěří nebo co praxe vyžaduje, vyřídí s jakousi jedinečnou dovedností. V ní se vycvičil a uspůsobil, jak se Bohu zlíbilo, za více než 7 let v průvodu Duryeově a tak dál. Za páté jeho horlivost ve věcech slávy boží a řádu církve dostatečně znám. Bude neochvějným sloupem, bude-li mu rozkázáno státi mezi sloupy. Za šesté. Již nyní v tomto věku a na tomto místě se těší oblibě u mnohých, což může mnoho znamenat pro uchování pouta jednoty. Za sedmé. Je pohotový stylista i v několika rozličných jazycích. Proto má-li jednota pokračovat i ve stycích se zahraničními církvemi, není nikdo k tomu v přítomné době vhodnější a nikdo nebude moci po této stránce být vydatnějším pomocníkem tobě i mně, pokud budu živ. A až my budeme věcem odňati, dopřeje-li mu Bůh, aby nás přežil, bude moci styky od předků dobře začaté, ale nepřízní doby uvolněné obnoviti s pomocí jiných a především boží. Hle, jak otevřeně jsem ti odhalil všechny své úvahy. Učiň stejně. Zapřísahám tě a odkryj mi podobně své, zda myslíš se mnou shodně, či myslíš, že trpím mámením a že bys mne mohl poučit i o lepším. Jenom mějme jediný společný cíl. Zanechati potomstvu společnou stavbu a pevné dílo. Jestliže se zlíbí Bohu přáti našemu podnikání svým požehnáním. Doufám, že položíme-li si tento cíl pevně před oči a budeme plameně vzývati Boha. Shodneme se i v prostředcích a přijdeme ke stejným závěrům. To učiníš pro své milosrdenství, Bůh náš, kterýž je Bohem míru a řádu. Amen. Jan Amos Komenský.

0: Dopis Petra Figula adresovaný Janu Bittnerovi v Memelu 24. února 1667.
1: Nejctěnější pane, otče v pánu nejváženější. Ačkoliv list od vaší milosti zastihl mne s jistým zpožděním, přec však způsobil mi velké potěšení, ještě jsem se z něho o stavu vašich věcí ujistil a zvláště o milém a mnou velice vytouženém zdraví vaší milosti a některých dalších věcech zprávy zvěděl. Vroucně prosím pána Boha, aby vaši milost s domácností, jakož i celým sborem, při dlouhotrvajícím pevném zdraví, pokoji a štěstí z milosrdenství svého laskavě zachovati ráčil. Já jsem s novým rokem v té ukrutné zimě přec jen šťastně, když Bůh milostivě obzvláště maličké ochránil, do Memelu dorazil, jak jsem již vaší milosti na vědomí znáti dal. Osada je zde krásná, lid velmi poddajný a dobrý a luteráni s výjimkou kněze jsou nám přátelští. Zcela se tedy pověřuji Bohu a již částečně vidím, že zde jako doposud kdekoliv jinde budu moci svůj úřad svědomitě spravovati. Samotných skotských rodin a měšťanů je zde 13, kupecké mládence nepočítaje. Jsou zde také Němci, Holanďané a tak dále. Poláků zde není. Za myšlenky o nástupci na mé místo do Nassenhuben jsem vaší milosti převelice vděčen. Rád bych dobrého člověka, jenž by horlivě naukou zdravou a ctnostně životem pobožným věrným prospíval a co já jsem za oněch 9 let vybudoval, ve stavu svém udržoval. Jest tam třeba člověka moudrého, zbožného, horlivého. Souť tam rolníci, avšak neledajací. K tomu promísení luteráni i reformovaní a s luterským kolegou třeba žíti. Leč já tam měl v něm přítele a žili jsme jako bratří. Nebylo pro mne ničím ustoupiti v menších věcech zpráva svého prosoulad a mír. A žili jsme tedy spolu ku prospěchu lidu a ve vzájemné lásce. A jistě bych byl toho místa neopustil, kdyby to povolání nebylo zvláštním a nečekaným způsobem na mne nepřipadlo a kdybych nevěděl, že zde již déle než 20 let od doby, kdy zesnulý kněz Wendelinus byl odsud do královce povolán, sluhy božího nebylo. Pročež porozuměl jsem, že pro tento sbor bude to velkým přínosem a z okolních měst Samožicka, Kuronska a Litvy, ještě se sebou blízce hraničí, schromáždí se zde, dá-li Bůh, mnoho reformovaných, ještě až do královce musí zajížděti. Snažně prosím, aby si vaše milost vyhlédla koho si z bratří, třeba z mladých. Já vsadil bych na Jiřího Vetera. Na moje místo ho prosazovala, a který to je, napsati mi ráčila, a já mu poskytnu důkladné informace o všem, co mu věděti třeba. Milostivý pán patron musí se však o takového poddaného písemně ucházet. Již se mu v té věci napsal. A neli, nechť vezme, koho chce. Balíky s biblemi uložil jsem před svým odjezdem z Gdaňska uváženého pana Jana Schwarzwalda, radního v Kamenici, velmi příhodně. Nemohli by býti uloženy lépe. Co se v Polsku děje, nevím. Znám ti jen to, co se mezi lidmi povídá, a to různé věci jsou. Bože, chraň nás od Turků, Tatarů a jiných barbarů. Jeho prozřetelnosti se poručím a vaši milost, jakož i celou domácnost od nás všech mile pozdravuji. A jejich milostivému pánu hluboce se klaním. V Memelu dne 24. února 1667. Milostivému pánu vždy věrný a ke službě připravený služebník Petr Figulus.

0: Dopis Jana Amose Komenského v Amsterodamu 10. února 1670.
1: Bratři v pánu milí, knězi Mikuláši, Lukáši, Samuelové oba a Jene Tobiáne. Aby vám s novým rokem nová boží milost se zaskvěla, toho všechněm vám celým srdcem žádám. O sobě pak oznamuji, že se Bohu líbilo s novým rokem novými hořkostmi naplňovat duši mou. I nejen, že loňské rány ode mne ještě neodjímá. Dlouhé a tesklivé nemoci já již přes 20 neděl z lůžka nemohu. Ale mi také zevnitřní potěšení má, přáteli milé, odjímá. Zde pana Kočeja a pana Serária, v Anglii pana hrabě Pembroke, kníže Cordelia a jiné, v Prusích pak přemilého pána, knížete Radivíla, kterýž mne minulého podzimku psaním vlastní ruky navštívil a pěkně potěšoval. Teď pak mne a sbory polské a litevské, sám k Bohu zvolánej se, opustil. O čemž, zeď můj, bratr Petr Figulus, v tým dni potom zvěda, ztrátu tak velikého patrona k srdci tak připustil, že i sám po některém dni, ač prvé již z nastydnutí v nemoc upadna, život dokonal jmenovitě 12. ledna. Kteráž rána mi nad jiné těžší, protože vdova, dcera, s paterými dětmi do klína mého a na mou starost se vrací, an já, bídný stařec, pod vlastními břemeny klesám. Ale i to by mi snesitelnější bylo, jakožto privátní bolest. Více trápí, že mi břemenka starosti o ostatky jednoty odemřel proti mému dávnému vinši, abych já ten nešťastný poslední senior dvě jednoty po sobě zavírající nebyl. Víte, jak jsem od desíti již a více let prosil, aby jiné podpory postaveny byly. A naposledy jsem obdržel, že hlasy dávány padající na dvě F, Felína a Figule. Z nichž však první ani ordinací nedočkav odešel, druhý pobyv 8 let a 2 měsíce pomocníkem mým též také mne opustil. A tudy péče o rozptýlené v Polště a Prusích zase na ramena má padá. Známá vám stará ruka, Jan Amos Komenský.

Nejen tím vším byl Petr Figulus Jablonský. Nevíme sice, jak Petr Figulus Jablonský vypadal, protože se nedochovala žádná jeho podobizna. Máme však k dispozici cenné střípky, které o jeho životě a charakteru vypovídají daleko lépe než portrét odvěhlasného mistra. Během putování po stopách Petra Figula jsme spolu nahlédli do jeho soukromého i profesního života. Došli jsme až na hranu toho, co nám dochované texty dovolily. Vše ostatní zůstává tajemstvím, které si historie ponechala jako své vlastnictví. Petr Figulus Jablonský byl mnohostrannou osobností. Vše, čím se v životě zabýval, však mělo společného jmenovatele. Bylo jím slovo v různé podobě. Ovládal několik jazyků, Komenskému pomáhal s vydáváním textů, psaný i mluvený projev používal při diplomacii a jako duchovní kázal slovo Boží. Stejně jako nadání je důležitý i charakter člověka. Jen vzácně se velký talent vyskytuje v kombinaci s ušlechtilou povahou, jakou jsem vypozorovala u Petra Figula Jablonského. Asi nejlépe vystihl jeho osobnost Sebastian Macer, jeden z jeho nejbližších přátel. Hovořil o něm jako o křehké hliněné nádobě, která je tvarovaná hrnčířským kruhem zmatků a válek, ale je v nejhlubším nitru vybavena zdravým jádrem skálopevné povahy. Hrdinství a romantika, jak je známe z hollywoodských filmů, jsou z velké části fikcí. Většina velkých bitev se totiž odehrává v běžných životech nás všech. Denně čelíme sami sobě, vyhráváme i prohráváme. Jan Amos Komenský a Petr Figulus Jablonský jsou dodnes inspirativními postavami, protože v těchto bitvách vítězit uměli. Proč si to myslím? Jen člověk vnitřně stabilní dokáže se ctí ustát velice obtížné okolnosti vlastního života a zároveň jít vstříc výzvám své doby.

Skončila repríza pořadu Večer pod lampou. Vyslechli jste v ní závěrečnou kapitolu z knihy Hany Hlouchové Komenský mu říkal synu. Knihu načetli Kateřina Hodecová, Michal Bumbálek a Jiří Daniel. Technicky spolupracoval Michal Crhák. Příští premiéru pořadu budeme vysílat v pátek v 9 hodin večer.

0: O ohni z nebe zpívala Jana Zibalová. Po ní skupina Folk King and Country s písní Benediction, požehnání. Když můžeš držet celý vesmír, udržíš i mě. Když můžeš stvořit lidské srdce, můžeš ho i uzdravit. Když můžeš milovat své nepřátele, budu je milovat i já, jako sám sebe. Když si za nás dal svůj život, dám i já ten svůj. Celou svou myslí i svou silou chci být jako ty.
1: If you can hold

Ježíš k nim opět promluvil a řekl: Já jsem světlo světa. Kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. Evangelium podle Jana, 8. kapitola, 12. verš.

0: Znělka upozornila na překročení 15. hodiny. Prožíváme sobotu 30. května. U vysílání Rádia 7 je s vámi Petr Raus.
1: Písničky z archivu.

Vítejte u poslechu dalších písniček z archivu. Dnes nebudeme hrát z jednoho vybraného alba, ale písně, které zazní, spojuje společné téma. Dobrý poslech přeje Kateřina Hodecová.

Úvodní píseň dnešních písniček z archivu v podání skupiny Dívčího kvartetu z Ústí nad Labem nás uvedla do tématu, o kterém dnes bude řeč, tedy vlastně hlavně zpěv. Zaměříme se na modlitbu a ztišení.

Bože, dej mi pít. Skupina Angelus Novus a píseň z roku 1994. Už jste to určitě taky zažili, že jste přišli k Bohu s pocitem intenzivní životní žízně. Někdy skutečně prožíváme vyprahlost a Bůh je tím pramenem, který nikdy nevyschne. V další archivní nahrávce zpívají Kaletovci.

Pod křížem je to nejlepší místo, kde se můžeme sklidnit a otevřít své srdce Bohu. Kde se můžeme nechat očistit, přijmout odpuštění a taky uzdravení.

Na Rádiu 7 posloucháte písničky z archivu, které dnes vybírala Lenka Malinová. Následující skladba zazní v podání Luboše Hlavsy. I on často zhudebňoval biblické texty, které o žízní po Bohu mluví.

Písně se odjakživa uměly dotknout srdce ještě jinak než prosté slovo. A tak můžete během následujících dvou skladeb přemýšlet třeba o tom, co byste rádi změnili, co si potřebujete vyřešit, nebo naopak, za co můžete být Bohu vděční a ze srdce poděkovat. Čas takového rozjímání je vzácný a velmi užitečný.

0: Půl hodinka písniček z archivu, dnes tematicky zaměřených na žízeň po životě a po Bohu, pomalu končí. Rozloučíme se písní Samuela Kalety. Pořad připravila Lenka Malinová a od mikrofonu se pozváním k poslechu zase za týden loučí Kateřina Hodecová.
1: Když bouří žití znaven, ty při městu

0: Dozněly písničky z archivu. Reprízy tohoto dílu vám nabídneme v neděli ve 16:00 nad ránem a o 16:30 odpoledne. Příští premiéru zase za týden v sobotu v 15:00 bude patřit Bobu Fliedrovi.
1: Každý den a každou chvíli si má radost zdrojem síly v pokoře a milosti.

0: Máš pravdu, říkáváme, když chceme druhému potvrdit, že vidí věci správně. A přitom je tohle konstatování zavádějící. Pravdu není možné vlastnit. Dá se na ní pouze nahlížet. O poznání, které může ubližovat a rozdělovat, bude v následujících chvílích mluvit Jiří Hurta. Pojďme na poznání nahlédnout možná neobvyklým, ale jistě potřebným způsobem.
1: Studna slova. Archivní biblické výklady Jiřího Hurty.
2: Jak jsme si řekli už minule, otevíráme dnes 8. kapitolu 1. listu do Korintu, kde apoštol Pavel v prvních 3 verších píše: Pokud jde o maso obětované modlám, víme, že všichni máme poznání. Poznání však vede k domýšlivosti, kdežto láska buduje. Jestliže si někdo myslí, že něco už úplně poznal, ten ještě nepoznal tak, jak je třeba. Kdo však miluje Boha, je od něho poznán. Křesťanská víra není jenom věcí myšlení nebo souhlasu s určitými věroučnými články. Je to dynamická síla, která nás nutí nově myslet a jednat tak, jak by jednal Kristus na našem místě. Jenže myslet si, že okamžikem, kdy se ke Kristu celým srdcem obrátíme, se v nás všecko naráz změní a že celý náš dosavadní život i způsob myšlení bude rázem definitivně pohřben, to je domněnka, jejíž platnost bychom asi velmi těžko biblicky dokazovali. Takové obrácení je pouze počátkem nového života, který roste ve víře jen poslušností. Mnoho myšlenek, návyků i tradic však přetrvává a působí dlouho dál. Vzpomeňme jen, kolik nesnází měl Petr se svou židovskou minulostí, když měl sloužit ke spasení pohanskému setníku Kornéliovi, jak o tom čteme v 10. kapitole Skutků. Jak mu v jeho tvrdošínosti musel pán dát trojnásobné vidění, aby ho zbavil jeho předsudků a osvobodil ho k službě. Vzpomeňme, jaké těžkosti měl v Antiochii, když najednou nevěděl, jak se zachovat v přítomnosti křesťanů z židovského okolí Jakubova. Předtím jedl s ostatními křesťany z pohanů docela samozřejmě. Ale když přišli křesťané odchovaní židovským zákonem, začal se křesťanům z pohanů vyhýbat. Už s nimi nechtěl jíst. 2. kapitola Galackým. Jak vidno, ve skutečnosti nejde o to jídlo, ale o víru a o svědomí. Je jisté, že Bůh chce, aby všichni lidé dosáhli spásy a poznali pravdu. Ale co je pravda? Ta otázka tady nezní v témže smyslu, jaký položil Pilát. Tady je výrazem oprávněné pochybnosti, jestli ten, kdo tvrdí, že má pravdu, skutečně poznal pravdu tak, jak je nutno jí poznat. Pravdu totiž nelze nikdy mít ve smyslu vlastnickém. Poznání pravdy je darem Božím. Ale poznáním se nestává ještě pravda lidským vlastnictvím. Jakmile si totiž člověk, anebo dokonce celá skupina lidí, pravdu přivlastní, okamžitě propadne omylu, že stojí výš než ti druzí a osobuje si právo ty druhé, kteří tuto pravdu nemají, dirigovat, odsunovat, ba dokonce likvidovat. Tady je příčina, proč Židé pronásledovali pohany, proč pohané pronásledovali Židy i křesťany, proč křesťané pronásledovali jinověrce i příslušníky jiných denominací, proč totéž dělají ateisté, muslimové a tak dále. Poznání totiž vede k domýšlivosti. A domýšlivost lidi rozděluje, znepřáteluje, jakékoliv společenství rozbíjí. Proto Pavel, i když se staví do jedné řady s těmi, kteří mají poznání, hned také ukazuje na nedokonalost a meze tohoto poznání. V Kristově církvi jde přece vždycky ve všem o budování. Jde o to, aby tady lidé sloužili jako živé kameny ke stavbě živého chrámu, v němž by vládl pokoj, radost a plný nový život. A právě toto budování je poznáním znemožňováno. Poznání, které vede k domýšlivosti, totiž naopak boří. Jednoho je potřebí, a apoštol Pavel to říká naprosto jasně, pouze láska buduje. Pouze láska totiž osvobozuje člověka od toho starého, zděděného sobectví. Pouze láska nás vyvádí z bludného kruhu naší soběstřednosti a tím také z naší izolace a vesmírné osamocenosti. Pouze láska nás zbližuje s bližním a vytváří společenství vyššího typu, totiž živý organismus Kristovy církve. A je pozoruhodné, že varování před přeceněním poznání, před nebezpečím každého poznání, slyšíme právě od Pavla, od apoštola s největším. Od jednoho z největších prvokřesťanských učitelů, který byl zakladatelem pravé křesťanské teologie. Pavlovými slovy není ovšem dobrá teologie odsouzena ani znehodnocena. Je jí pouze ukázáno její jediné pravé místo, a to je místo služebné. Ostatně největší překážkou opravdového poznání i každého růstu a dalšího rozvoje je právě nadutost, která si zakládá na stupni poznání, kterého již dosáhl. Tuto pravdu v trochu jiném smyslu vyjádřil konec konců už dávný pohanský filozof Sokrates svým známým výrokem, kterým vlastně řekl, že předpokladem pravé moudrosti je vědět, že nic nevím. Sokrates měl ovšem na mysli nutnost sebekritiky při rozvoji rozumového poznání. Zatímco apoštol Pavel ukazuje především na to, že domýšlivost člověku zatarasuje cestu k Bohu. Svědčí o tom i další Pavlova slova, podle kterých jedinou cestou k pravému poznání Boha je láska k němu. Pavel píše, jestliže si někdo myslí, že už něco poznal, ještě nic nepoznal, jak je poznat nutné. A my bychom čekali, že teď napíše, miluje-li však někdo Boha, má pravé poznání. Jenomže Pavel říká něco jiného. Miluje-li však někdo Boha, je od něho poznán. Člověk, který se snaží takzvaně poznat Boha, ve skutečnosti přistupuje k Bohu jako k nějakému objektu zkoumání a poznání a usiluje vlastně o to, aby si pořídil co největší sbírku poznatků o Bohu. Vytváří si soubor věroučných věd, s jejichž pomocí se pokouší zmocnit se podstaty Boží. jenomže ve skutečnosti si tak maluje pouze svůj iluzorní obraz Boha. Vytváří si tak svou ideu Boha ke svému obrazu. A s živým skutečným Bohem se přitom nesetkává. Cesta k Bohu nevede přemýšlením, ani kdyby to bylo co nejusilovnější přemýšlení. Boha lze poznat jen tam, kde on sám jedná, kde přichází a sám zasahuje do lidského života svou láskou, to jest svým ukřižovaným synem. Proto také jádrem celé Pavlovy zvěsti je Pán Ježíš Kristus a to ten ukřižovaný. Bůh se dává tedy člověku poznat pouze v Kristu, který chce člověka svou láskou získat. A kdo je touto láskou získán a Boha si zamiluje, ten také samého sebe vydává Bohu a je od něho poznán. To znamená, že je od něho milován, vyvolen a vykoupen. Každý skutečný křesťan to může poznávat vlastní zkušeností víry. A na otázku, zda jíst či nejíst maso obětované modlám, se potom nedá odpovídat čistotou věroučného poznání. Nýbrž skutkem lásky, která vyplývá z Božího milosrdenství a bere ohled na druhého člověka, totiž na bratra mdlého ve víře, jak se dovíme z další části kapitoly. Ale už sám začátek kapitoly staví před nás vážné otázky. Jak je to s tvým poznáním Boha? Vstoupil svým slovem do tvého života? Dal se ti poznat v Pánu Ježíši Kristu? Přebývá svým duchem ve tvém srdci? Spatřil z Boží lásku v Kristově kříži? A odpověděl jsi na poznání této lásky láskou, ve které se s vděčností celé vydáváš jemu? Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti, že nám ukazuješ, že láska je víc než poznání i víc než právo, které nám svoboda v tobě poskytuje. Děkujeme, že nás vedeš k ohledu plnosti vůči těm, kteří poznání svobody v tobě nemají. Amen.

Že láska buduje a osvobozuje člověka, připomněl Jiří Hurta v dnešním nahlížení do 8. kapitoly 1. dopisu, který apoštol Pavel adresoval korinským křesťanům. Pozvání k prozkoumání vlastního náhledu na poznání a poznávání uzavírá dnešní vydání pořadu Studna slova. Reprízu tohoto dílu vám nabídneme v neděli v 6:45. Příští premiéru pak zase v sobotu o 15:30 odpoledne. Jejím tématem bude ohleduplnost, která pomáhá.

Ach, panovníku, hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi. Ach, panovníku, hospodine, hle,

0: Hospodine, hle, ty jsi učinil nebesa i zemi.
1: Přišel, byl tu, odešel, přijde. Všechno o Božím synu na Rádiu 7.

0: 頭。
1: Znělka ohlásila 16. hodinu. Dnes je 30. květen. S Petrem Rausem posloucháte sobotní vysílání Rádia 7. Přechod mezi dětstvím a dospělostí přináší všelijaké potíže a nesnadné úkoly. Člověk potřebuje poznat sám sebe a najít své místo ve světě, svou parketu. Na tyto těžkosti a jak náctiletým pomoci je překonat, se ptal v červnu roku 2007 Vlastimil Kolegar. Reprízu tohoto pořadu vám teď nabízíme.
2: Poklady z archivu. Výběr toho nejlepšího.

Dnešní vydání pokladu z archivu nás vrátí až do června roku 2007. Hostem Vlastimila Kolegera v pořadu na sobotní frekvenci Proglasu byl tenkrát vychovatel v dětském domově Tomáš Kolondra.

V úvodu mi dnes pomůže citace z knihy Konec legrace. Její autor se jmenuje Petr Háne. Největší odpovědnost za krizi smyslu, za ničivý stav duše mladé generace nenesou školy a média. Nýbrž především rodina. Rodina není jen místem nařízení, nýbrž i příkladů. Zde se zakoušejí hodnoty, nebo také ne. Tyhle dvě věty naznačují, komu bych chtěl věnovat dnešní pořad. Věnuji jej 12letým, ale předpokládám, že ti jej zrovna neposlouchají, tedy je jim věnován fakticky z druhé ruky. V tom nejlepším smyslu slov druhé ruky. Samozřejmě, že poslouchat může každý, koho osloví téma nebo chcete-li název. Jak se zařadit? Jak najít svoji životní parketu? Aneb jak nepřekážet 12letým v rozletu? Samozřejmě, že smyslem života není někam v úzovkách zapadnout a nehnout se odtam. Ale k tomu jistě spolu s mým hostem, kterého za malou chvíli představím, dojdeme. To už bych ale pro začátek moc prozrazoval. Dejme čas dnešní první písničce.

0: Pavel Peggy Bečvář zpíval o tom, že žádná zbraň neobstojí proti nám, když budeme stát v lásce a pravdě. Věřím, že si každý člověk, pokud se sám sebe nebojí, klade otázku, jestli tam, kde jestli je tam dobře. A jestli je, jak dlouho tam, kde je, má být, aby to bylo ještě dobře. Téma dnešního pořadu je zařazení se do života, nalezení svého místa v životě. Ale protože život žijeme v čase a čas jde dál a dál, není jednoduché se vlastně neustále zařazovat. Hostem dnes dopoledne je Tomáš Kolondra. Vítej, Tomáši, a řekni nejprve něco málo o sobě a třeba proč si přijal pozvání sem přijet do takového pořadu na takové téma. Takže něco o sobě.
1: Hezké ráno. Já jsem přijel z Havířova, to je pravda. V Havířově s manželkou 3 děti a pracuji tam jako vychovatel v dětském domově. Krom toho jsem jedním ze spolupracovníků občanského sdružení Emmaus, které se zabývá překladem a distribucí materiálu nebo biblických korespondenčních kurzů pro studenty.
0: Tak, děkuji a pojďme k první otázce. Je každý člověk originál, když mluvím o tom, abychom se zařazovali? To působí takovým docela neúplně. Člověk jednou je pro rozmanitost, jednou zařadit. Je každý člověk originál?
1: No, já se domnívám, že už vlastně jenom tím, že nás Pán Bůh stvořil jako myslící a samostatně se rozhodující bytosti, tak už to samo o sobě vypovídá o tom, že nelze předpokládat, že budeme mít nějak všichni stejné prožívání. A to nemluvě už o tom, že každý z nás po svých předcích zdědil určité vlastnosti, sklony a dědičné vlohy. Takový mix krásný. A pokud bychom se zastavili v tom našem uběhaném životě a porozhlédli bychom se kolem sebe, tak bychom spatřili, že i ten život kolem nás je tak krásně pestrý a my vlastně tu svoji pestrost nebo tu pestrost toho života, toho světa krásně svou osobností, svojí originalitou si myslím doplňujeme. A to je určitě moc dobře. Tady vždycky v historii lidstva i v současné době mnohde na některých místech dochází k tomu, že jsou skupinky lidí, nebo masy lidí někdy to byly, které se snaží o to nějakým způsobem tu pestrost zešedivět. A myslí to v rámci dobra lidí. Ale ty výsledky jsou vždycky tristní. Se podíváme například o století zpátky, moc dobře jsme zažili éru takzvaného komunismu. A před rokem 89, kdo žil, kdo si pamatuje, tak opravdu, ať už vezmeme sídliště, dopravu, pulzující město, všechno, co jsme kolem viděli a fráze, které jsme používali, tak to zavánělo takovou šedí. A já si myslím, že to je proti Pánu Bohu, že ta originalita k tomu všemu patří. Už jenom to, že se člověk může rozhodnout svobodně, kde bude trávit svoji věčnost, vypovídá o tom, že jsme opravdu originální a že je to dobře, když jsme v tom pestrém světě a doplňujeme ho.
0: Mluvil jsi o tom, že v našem uběhaném světě, když se zastavíme, nechtěl bych, aby jsme vzbuzovali dojem, že všichni běháme, ale i takový odpočinek, i podle toho se pozná originalita, jak kdo odpočívá, jak kdo oddychuje.
1: Určitě.
0: Je nutné vždy držet krok, línii, brázdu, jak se tak říká.
1: Vlastně jsem to tak trošičku možná už naznačil a já se domnívám, že ne, protože pokud bychom stále jen drželi ten směr, ten krok a chodili už prošlapanými chodníčky, pak si myslím, že by byl nebo nebyl myslitelný vlastně lidský pokrok. A já si myslím, že je to právě ta lidská touha a ta originalita zároveň, která nás žene, která nás pudí k tomu, abychom vykročili z těch kolejí, abychom hledali něco nového, něco jiného. A samozřejmě, že tady vzniká nebezpečí, že jakmile já budu hledat ty nové cesty, ty jiné cesty, takže mohu zabloudit. Je tady nebezpečí, že ty moje cesty nebudou pochopeny, nebo že budou zneužity. Ale vždycky domnívám se, to stojí za to, hledat něco nového a podstupovat ta rizika. Na druhé straně se taky domnívám, že ne vždycky za všech okolností je dobré ten vytyčený směr automaticky a priori už opouštět. Já bych k tomu uvedl takový příměr. My jsme byli vlastně Pánem Bohem stvořeni k tomu, abychom panovali na této zemi. A dobrý panovník není ani ten, který všechno staré šmahem zruší a doplní to vším novým, protože ne vždy vše staré je špatné. Ale na druhé straně dobrý panovník není ani ten, který všechno staré ponechává a nic nového do toho nedá, protože naopak zase nic není vždycky všechno správně u toho starého. Já si myslím, že je důležité jít nějakou prošlapanou cestou a dívat se kolem sebe doleva, doprava, neuvidím-li něco zajímavého, něco, co mě může inspirovat. A doporučoval bych nám všem, abychom ve všech životních situacích a okolnostech v práci, to může být v rodině, se na to dívali tímto pohledem. Prostě ponechat to dobré a vložit do toho zase něco třeba nového. A ještě jestli mohu, tak bych dělal takový vhled do církve. Mi připadá, že v dnešní době někdy církev s tím bojuje a potácí se ode zdi ke zdi. Že na jedné straně tady zachovává ve 100% prostě starou tradici, čte se tam ještě z kralické Bible původní a není možno nic jiného. Na druhé straně mohou být denominace, kde je všechno tradiční smazáno, vymazáno něčím novým a možná, že se tam z Božího slova ani nečte.
0: Mluvíme o mladých lidech, jak jim je vlastní nebo jak jim pomoci v tom se zařadit, nezařadit. Nemyslím si, že s tím třeba mají problémy jenom mladí lidé, ale patří tedy k mládí, k dospívání konformita, přizpůsobivost nebo ne?
1: Spíš ne, protože přizpůsobivost si myslí mladé lidi automaticky už jenom to slovo, ten pocit, že je svazuje, že je něčím prostě omezuje. A já si myslím, že by bylo chybou nás dospělých, kdybychom jejich svobodnou vůli zcela nějakým způsobem se snažili vymazat, zadusit. A měli bychom asi vůči mladým lidem postupovat vždycky moudře a prozřetelně podobně, jako s námi zachází náš Bůh. To znamená, někdy nás nechá spálit, abychom se mohli něčemu přiučit, naučit. Někdy nás naopak drží ve své dlani pevně, abychom se do té pomyslné propasti nepropadli nebo nespadli. Já vnímám jednu věc. Dnešní mladí lidé jsou více průbojnější, nežli byla naše generace. Ale na druhé straně vidím taky to, že ve většině případů mají k autoritám menší vztah nebo méně berou autority. Já bych uvedl takový stručný příklad. Jsem se nedávno setkal s jedním mladíkem, já jsem mu nabídl službu a vlastně pro církev takovou evangelizační a on se vyrazil mi dech otázkou, proč bych to měl dělat. Já jsem nejdříve skoprněl, nevěděl jsem, jak mám vlastně reagovat, ale potom jsem mu teda odpověděl a v podstatě já to oceňuju. Já oceňuju na dnešních mladých lidech to, že oni mají své názory, za kterými dokážou stát ve většině teda případů, které si dokážou nějakým způsobem obhájit. Oni o nich přemýšlí a dokážou opravdu o nich diskutovat. A to se mi prostě moc líbí. Ale vidím tady problém, jak říkám, s tou autoritou a také vnímám to, že dnešní mladí lidé v dnešní hektické a uspěchané a těžké době potřebují taky určité nějaké záchytné body a jistoty. A ty bychom jim právě měli asi nabídnout my dospělí, protože potom, pakliže je nebudeme nabízet my, tak oni začnou hledat třeba na jiných méně vhodných místech a mohou se propadnout do depresí, samoty, mohou být závislí na internetu, drogách, v horším případě alkoholu, já nevím, mohou se zaplést s náboženskými sektami nebo s nějakým extremistickým hnutím. A potom bychom mohli říct, že se dostali do nějaké slepé uličky, která sice na první pohled láká, ale nikam nevede.
0: V podstatě, když se nepotkávají s tím, co ke svému životu potřebují, tak utíkají, že jo? Buď do té samoty, nebo právě k těm médiím různým, ať už je to internet, video, televize. Mluvíme o Bohu. Boží syn přišel na tento svět, aby zjevil pravdu o Bohu aby ukázal, jaký Bůh je. Mluvíme o konformitě, nebo jsme mluvili, učil pán Ježíš, učí dodnes pán Ježíš své učedníky uniformitě?
1: No, opravdu to je hodně zajímavá otázka a domnívám se, že programově nějakým způsobem pán Ježíš Kristus ani učedníky, ani nás k uniformitě nebo naopak nějaké svobodomyslnosti nevede nebo neučí, ale že to spíše vycházelo z nějakých určitých konkrétních situací.
0: Pojďme tedy k ním, jestli ano, kdy a jak, jestli ne, kdy a jak, kdy mu šlo o to držet, když to řeknu na hrubo brázdu a kdy řekl, teďka ne, teďka ze sedla.
1: Ano. Takže pan Ježíš Kristus, můžeme najít v Božím slově zmínky o tom, že opravdu tu brázdu nějakým způsobem držel. Například, když si vememe, že se svými učedníky, že v Jeruzalémě, tak on tam vyučuje vlastně každý den v chrámě. A uvědomme si, že on vlastně vyučoval ve zcela standardním prostředí nebo v uniformním prostředí a zúčastňovali se tam lidé standardních bohoslužeb, myslím tím, formou standardních. Nic tam nebylo na tom neobvyklého, až snad možná na to slovo, které slyšeli od pána Ježíše Krista. Byli tam prostě lidé, kteří byli tam zvykli hledat pána Boha. Nebo třeba také v době Velikonoc, on s učedníky zcela běžným způsobem tyto Velikonoce vlastně slavil, podobně jako drtivá většina obyvatel Jeruzaléma. A také bych ještě rád zmínil, že domnívám se, i jeho vztah vůči vrchnosti zaváněl jakousi uniformitou. On vlastně nikdy nějakým způsobem a priori proti vrchnosti nevystupoval, proti římské okupaci. Naopak proti hříchu, to my víme, vystupoval razantně vždy.
0: Vše, co bys k této otázce řekl? Dobře, můžeme pustit píseň, prosím.

jen motýl smrti hlav se nad tou zemí vznáší. Kde v kruhu tupých hlav dlí veličenstvo.

0: Dospíval Karel Kryl píseň, která je tak nějak nadčasová, totiž vždycky se někdy někde najde nějaký kat či stát, který by chtěl poroučet dětem, jak se modlit. Přitom je jasné, že k pravé modlitbě nás nedovede žádný člověk. My jsme mluvili před písní o tom, jestli Pán Ježíš učil své učedníky uniformitě, jestli ji sám prezentoval svým životem. Mluvili jsme o tom, že do jisté míry ano, ale teď tu druhou věc, jestli ne, jestli vybočoval, jakým způsobem třeba sám, nebo jak vedl své učedníky.
1: No, vzhledem k tomu, že jsem zmínil nějaké ty příklady uniformity je v působení Pána Ježíše Krista, tak je důležité zmínit taky to, že občas to u něj zavánělo nějakou si svobodomyslností. On vlastně ukazoval svým učedníkům, vlastně potažmo i nám, že vůbec nezáleží na tom, co si budou myslet lidé okolo, ale bylo důležité, aby pro něj, aby plnil přání svého nebeského Otce. Aby prostě naplňoval Boží vůli bez ohledu na to, jestli ho budou jeho nepřátelé nebo prostě lidé kolem odsuzovat, kritizovat nebo pomlouvat. Konkrétním příkladem může být to, když například v Jeruzalémě narazil v chrámě na to, že se tam lidé věnují tělesným věcem. A on prostě ty kupující a ty prodávající zcela bych řekl nekonformním způsobem z toho chrámu vyhnal, vyhodil, vybičoval dokonce. Tak říkáš, já se až bojím toto říct, protože opravdu kdykoliv si na tenhle ten příběh vzpomenu, tak jsem trošičku na rozpacích. Možná, když tam okolo stáli i učedníci, možná skoprněli a byli na rozpacích taky. Ale tak či onak to v nás prostě nějakým způsobem zůstává. A
0: jestli můžu říct, kdo si mě to vysvětloval, že jestli chci poznat, kdy v které chvíli byl Pán Ježíš nejpokornější, tak to bylo ve chvíli, kdy vybičovával tady ty obchodníky z toho chrámu, že to znamená pokoru, pokora znamená, že stojí v tom, co je v souladu s Boží vůlí. Jo, a to mě prostě, to mě obrátilo trošku vnímání tady této situace.
1: Přesně tak, přesně tak. Nebo konkrétním příkladem může být i sobota, kde on prostě navzdory tomu, že drtivé většině Židů se to nelíbilo, protože to brali jako Bohem zapovězené, on prostě v tu sobotu uzdravoval a basta. Takže pokud bych to zhrnul, vedl k uniformitě, nevedl k uniformitě, on prostě plnil Boží vůli v konkrétních situacích životních a bylo to vždycky také ku prospěchu lidí kolem něj. A to by mohl být krásný vzor pro nás. Naplňovat Boží vůli a vždycky se snažit dělat dobré věci lidem kolem sebe.
0: Pojďme teď zpátky trošku do světa, ve kterém žijeme. Jde světu o jednotlivce, o jeho osobní zralost, či nikoli v dnešní době?
1: Nám se na první pohled může zdát, že ta naše západoevropská kultura je asi víc nakloněná tomu, aby jednotlivci byli nějak absolutně svobodní ve svých postojích nebo prožívání. Taky se nám může zdát, že i to naše západoevropské, soudobé západoevropské školství se k výchově takovýchto individualit vlastně o výchovu takovýchto individualit usiluje. Ale já kolem toho všeho vidím jakousi mlhu. A co vidím za tou mlhou, jsou podle mě cíle globalizace. A domnívám se, že tyhle ty cíle nějak v ruku v ruce s komerčními médii především mají snahu vyprodukovat vlastně jedince s nějakým, řeknu to obecně, globálním smýšlením. A co tím stručně řečeno myslím? Myslím tím vychovat z nás nebo mít kolem sebe lidi, v společnosti lidi, kteří si myslí, že se rozhodují.

0: rozhodují sami dle svých vlastních přesvědčení a dělají kroky uvážlivě dle svého vlastního přesvědčení, ale ve skutečnosti se v uvozovkách těmto našim svým krokům rozhodli pod vlivem nebo respektive masáže médií, reklamy a mocných vlastně tohoto světa. Tam, co se týče, protože se ptal na celý svět, nějakých těch zemí s diktaturou, tam si myslím, že je to všechno tak nějak víc okatější, tam si propaganda na nic moc nehraje a ten ďábel se tam spíš objevuje v tom zlu opravdu jako ten lev řvoucí, zatímco opravdu u nás v těch západoevropských zemích to vnímám tak, že ten ďábel je skryt za toho anděla světla a my si opravdu myslíme, že jdeme tou krásnou cestou, ale.
1: Kde si jsem četl takový výrok, že ta dnešní společnost nás vede k tomu dostat vše bez námahy, v uvozovkách. Mm-hmm. Děti jsou ušetřeny tedy jakékoliv námahy, hranic, že nevnímají hranice, jsou ušetřeny střetů s hodnotami a s normami. Že to tak jako se zešedává, tak jako to mluvíš. A k tomu další otázka, jak to, že se tedy jako v uvozovkách vytratilo dětství a naopak dospělí jsou tlačeny k infantilnosti? Tak to na mě někdy působí a nejenom na mě, četl jsem o tom v různých novinách a článcích, že vlastně ten konzumismus, že jo, který nahradil ten komunismus, přináší touhy po samých příjemnostech.
0: Já s tebou naprosto souhlasím. Také jsem o tom už lecos četl a dokonce se o tom doma bavíme s manželkou. A já si myslím, že je to zase typické, nebo velmi typické pro naši západní kulturu. Je to do jisté míry i blahobytem způsobeno a je to prostě o tom, že my dospělí se prostě mnohdy chceme zbavit určité zodpovědnosti za určitá rozhodnutí, že se snažíme zbavit se povinností a jsme prostě pohodlní. Prostě věci, které jsme dříve dělali, dneska, které byly samozřejmostí, dnes neděláme. Krátký příměr, pokud by mohl, a pokud bychom se podívali třeba o 100 let zpátky, tak bychom mohli v neděli klasického čtyřicátníka se svou ženou možná odpoledne najít někde na procházce. Oba by byly hezky oblečení, měli by možná
1: podrž slovo procházka a vem si prosím tě sluchátka, máme telefonický dotaz. Dobrý den, vítejte ve vysílání, slyšíme se.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Já bych chtěla říct jenom pár slov o dnešní mládeži, tak jak ji vidím.
1: Opravdu krátce, prosím.
2: Krátce. Dnešní mládež budí ve mně takový dojem, že on neví, čeho si vážit, co má ctít a nerozumí tomu, co je to zneuctít. A myslím si, že tady toto bylo třeba od zkušených lidí vysvětlit. Mm-hmm. Vysvětlit, aby to pochopili, porozuměli, že to jsou principy, na kterým vlastně je založený život, ano.
1: Děkujeme za pobídku. My se budeme po písničce, která bude za chvilku následovat, věnovat právě těmto věcem, jak my starší máme teda těm dětem ukazovat na to, jakým způsobem a jak a komu projevovat úctu. Děkujeme moc za telefonát. A
2: prosím.
0: Jo, děkujeme.
2: Nashledanou.
1: Takže vraťme se k té vycházce těch čtyřicátníků z kloboučky.
0: Prosím. No mě jenom napadla taková situace, kde bychom našli dnešní čtyřicátníky třeba v neděli. Domnívám se, že v mnoha případech by byli muž a žena každý zvlášť. Mohli bychom je najít, já nevím, v posilovně, někdo by si vyjel na kole, někdo by byl v soláriu, v kosmetickém salonu, baru, v klubu, já nevím, kde všude možně ještě. A já neříkám, že tyhle ty aktivity jsou špatné v žádném případě. Naopak, ale mohou být velmi příjemné. Nicméně chci poukázat na to, že abychom si uvědomili, že k tomu nás vedou média, že k tomu nás vede reklama k takovému tomu prožívání a že opravdu je to proto, že se chceme nějakým způsobem si odpočinout, vyhnout se nějaké té zodpovědnosti, povinnosti, zapomenout a prostě být takzvaně infantilní, jak jste řekl, i když si to neuvědomujeme. A reklamy z toho hodí, protože se prodává více různých těch věcí. A na druhou stranu ty jsi zmínil, že se nějakým způsobem vytrácí dětství. Já si myslím, že i v tomhle máš pravdu, protože přestože dřív třeba také před těmi 100 lety děti mohly pomáhat, já nevím, v zemědělství nebo chodili pracovat do fabriky, aby spolu uživili s rodiči rodinu, ale i přesto si našli, tam to byla nutnost, čas na dětství, hrát si pěkně na dvorku. Dnes k čemu nutíme vlastně my dospělí, naše generace, své děti? K tomu, aby se procházeli po předváděcím molu, aby se předčasně specializovali v různých sportech. Vedeme je prostě k tomu, aby byli co nejvíc úspěšní a krásní. A já si myslím, že zapomínáme na to, jaké je jejich srdce. To už nám je často jedno. Prostě nemyslíme ani na to, že v drtivé většině světa mají děti vůbec problém s tím, aby se vůbec nasytili. Nás zajímá prostě to, co je u sousedů, jak se mají sousedovi s děti a podobně.
1: No, trošku jsme se navezli do světa, je potřeba se navést tak trošku do vlastních řad. Jak se tyto trendy mohou odrážet v církvi? Vidíš něco?
0: Je-li něco ve světě, je v každém případě samozřejmě také v církvi. Není to možná tak markantní jako ve světě, ale vzhledem k tomu, že evropská církev tak ráda koketuje se světem, tak si myslím, že nejde až o tak nedůležitý problém. A já vidím největší nebezpečí, znovu se budu opakovat v tom, ale chci to záměrně zmínit, když my budeme i v těch církvích, jak říkáš, mezi křesťany, dbát víc na to, aby naše děti uměly 5 cizích jazyků a hrát tenis, více nežli to, jaký budou mít charakter. Zase nic proti tenisu, nic proti cizím jazykům, ale na tom prvním místě by měl být ten zájem o charakter našich dětí. A pokud tak nebude, tak si myslím, že je to špatně.

0: Gospel zpívala skupina Beze všeho. Mé jméno je Vlastimil Kolegar a se mnou ve studiu je Tomáš Kolondra. Řeč dnes jde o zařazení se, nezařazení se do proudu života a pak jak k tomu můžeme my, dospěláci v uvozovkách, pomoci mladým lidem, teenagerům. Co je cílem tedy rodinné výchovy? Jaké hodnoty by měla předat rodina?
1: Každý rodič to asi bude vidět trošičku jinak a každý bude preferovat v těch cílech rodinné výchovy jiné věci. Já sám za sebe bych co nejobecněji, nejstručněji mohl říct, že dle mého názoru je tím nejdůležitějším cílem té rodinné výchovy, a už jsem to naznačila, a možná, že i ta paní posluchačka trošičku zmínila, je to, aby naše děti dokázaly mravně obstát v téhleté společnosti. Já se snažím dětem předávat takzvané křesťanské principy a zásady ve výchově, protože se domnívám, že to je poklad. Poklad, ten nejcennější, který můžeme vlastně našim dětem nabídnout. Já tím vůbec nemyslím, že dětem budeme říkat nebo našemu okolí, to a to je křesťanské a biblické, já nevím. Prostě o tom vůbec nemusím mluvit. Já bych uvedl takový příklad. Dneska například není až tak neobvyklé, já se s tím opravdu setkávám, že děti jsou z domova vedeny k tomu, že klidně brát cizí věci, respektive krást mohou, ale nesmí být přitom třeba přistiženi. A my musíme jednoznačně a zřetelně trvat na tom, že prostě krást a lhát se nemá. Já vím, že dneska je to moc těžké, ale protože nám argumentují, mohou argumentovat děti, ale tam je to tak a tak a podobně. Mně prostě připadá, že dneska je to tak, že dřív, co bylo zřejmé zlo, tak dneska je bráno jako něco zcela přijatelného, než kvůli někdy pozitivního. Abych k tomu vedl krátký konkrétní případ. Měl jsem v dětském domově chlapce a ten k nám přišel kolem 15-16 let a byl právě takhle vychováván doma. A bylo nesmírně těžké mu nějaké ty principy předat. A já jsem teďka byl zklamaný, protože nedávno mi nabídl motorový olej za velmi výhodnou cenu a já jsem vlastně posléze zjistil, že on ho ukradl na té praxi, kde dělal, a dokázal to překrásně, on to vždycky takhle dokázal zdůvodnit. On hovořil o tom, že vlastně na té praxi vydělává méně peněz než na té předešlé a tudíž si to kompenzuje tím, že si veme motorový olej a nevidí na tom nic špatného a vůbec to nebere jako krádež. A já se domnívám, že jednou může s takovou nastat doba, kdy prostě ti lidé, kdy budou pracovat, nedostanou od svých šéfů prémie, tak si vemou prostě domů počítač, nebo já nevím. Takže říkám, měli bychom se zaměřit na to, předávat ty dobré zásady a principy.
0: Co považuješ za nejcennější vklad do dětí?
1: Určitě bych považoval jako nejcennější vlastní příklad a to, že mohu opravdu dětem něco ukázat. A mohu ukázat i negativní věci. A já bych chtěl apelovat na nás, na všechny, abychom to nevzdali, i když se nám něco nepovede. Abychom se snažili, pokud možno, to někdy napravit, třeba o tom hovořit s našimi dětmi, aby ten dobrý příklad viděli.
0: Hodně se mluví o tom, že dítě začíná být osobností ve chvíli, kdy si začne uvědomovat samo sebe, takové to jáství, a ono se to někdy přenáší dál a dál, i když to dítě třeba už není zrovna tříleté. Jak při výchově tedy zdolávat při dospívajících takovéto sobectví, důraz na ego, které tak nějak patří, ale ke každému člověku, to není jenom otázka mladého člověka. Že?
1: Ano, ano. To není jenom otázka mladého člověka, ale já bych tady uvedl jednu věc. My bychom zase se budu opakovat, měli jít vlastně dětem příkladem, a měli bychom je taky učit teoreticky, ale i prakticky dávat. Když se budou totiž naše děti učit dávat druhým lidem, dětem, spolužákům, třeba i tím, že jim budou naslouchat, prostě jejich názory poslouchat, jejich stesky, jejich radosti, když je k tomu budeme vést, tak je to dobrý začátek a už se to sobectví trošičku obrušuje. Takže začínejme těmito malými věcmi. Já vím, že drtivá většina médií servíruje sobectví jako ideál dnešní doby, to je špatně, ale my můžeme opravdu k tomu děti vést. Když potom nám někdy přijde dítě ze školy a řekne nám, že je mu líto, že se nemohlo že se nedokázalo zastat svého spolužáka, kterému někdo ubližoval, pak máme téměř vyhráno. Já už bych tomu zatleskal v dnešní době. A povzbuzujme dítě dál, aby nám jednou přišlo domů a řeklo, já jsem se dokázal tomu zlu postavit, vymezit, já jsem se zastal. Já jsem něco udělal pro to, aby oni mu třeba neubližovali, a to je vynikající. Ale jak říkám, vlastní příklad je důležitý, my můžeme k čemukoliv děti vést, ale pak, když neuvidí, že tatínek pomůže bezbranně ležícímu nějakému člověkovi na zemi, tak je to zbytečné. Nebo když zazvoní někdo u dveří a maminka zajde do lednice pro konzervu a pro nějaký chleba, pro nějakého třeba bezdomovce, tak je to zase dobrý příklad. Určitě uvidí to dítě, že sobectví není ideální.
0: Takové ožehavé, jak lze ještě dospívající trestat?
1: Tak ty náctileté děti se už trestají velmi těžce. Určitě nebudu ohýbat to dítě přes koleno a plácat mu na zadeček, ale myslím si, že máme stále ještě dostatečné množství trestů, kterým je můžeme vhodně vychovávat. Můžeme například dítěti vzít nebo pozastavit nějaké výhody. Může to být třeba kapesné, kterému odebereme, může to být televize, mohou to být počítačové hry, můžeme mu přidat povinnosti v domácnosti, odebrat je jeho bratřím, sestrám. A můžeme spousty jiných věcí, a já bych chtěl ještě zmínit to, že bychom měli dávat na některé věci pozor, na některé chyby. To znamená netrestat hned v afektu, rozmyslet si, abychom netrestali neadekvátně, být důsledný, neustupovat v tom a taky možná někdy dávat pozor, abychom nebyli nespravedliví, aby třeba sourozenci neříkali, že máme dvojí metr a podobně. Těch nebezpečí je více, ale já jsem chtěl tyhle ty vypíchnout.

0: Polská dětská skupina Arka Noého zpívala o tom, že je blahoslavený a šťastný ten, kdo je znovu zrozený Bohem a může se tak radovat, i když je dobře, i když je zle. Posloucháte pořad o zařazení se, nezařazení se do proudu života a jak k tomu pomoci mladým lidem. Máme tady dvě SMSky, ohlas jeden je: Bůh vám žehnej. Poznala jsem důležitost osobního vztahu k Bohu, Kristu a Svatému Duchu. K těmto hodnotám vedu své děti, nebo své dítě. Přeji nám, aby naše lidská společnost byla bez ateismu. Marie. Tak to můžeme jenom podepsat, osobní vztah s Bohem si vytvářet. A otázka na tebe, Tomáši. Dobrý den, přeji Boží požehnání vám do práce. Vědí děti v dětském domově o Ježíši Kristu? Ptá se Mirek Zahavířova.
1: Ano, vědí. Jsme státní zařízení, ale vědí.
0: Pojďme k takové otázce té výchovy. Někdy mě samotného zajímá, když se tak dívám na sebe, jak vychovávám své děti. Jaký rozdíl je mezi výchovou ke zralosti a dospělosti a výchovou, která je ve své podstatě jenom manipulací, která člověka ničí?
1: Já bych řekl, že ta výchova, jak jsi říkal, ke zralosti a dospělosti, že můžeme rozumět vlastně takovou výchovu, která naučí naše děti být zodpovědný, stručně řečeno, za svá rozhodnutí. Naopak, manipulací vedeme naše děti k nějakým nezralým projevům, kdy se nedokážou oni zodpovědně rozhodovat. Preferují u mladých raději špatná rozhodnutí a následné nesení důsledků za toto, než to, že se děti nedokáží rozhodnout a čekají, co jim určíme, i ve chvíli, kdy si mohou vybrat, například pomeranč, banán, já nevím. Mm-hmm. A čekají proto, že a na vině jsme my, protože jsme je pořád manipulovali a oni vždycky čekali, že je někam vmanipulujem. Takže takový rozdíl vidím v tom.
0: To je taková praktické jako rozhodování se, ale ještě existuje jako oblast myšlení, takového toho, jak ty jsi říkal, charakteru. Jak učit dospívající kritickému myšlení třeba? Že to taky, že to je už náraz na nějaké hodnoty, náraz Jasně. na hranice.
1: V první řadě diskutovat, naučit se diskutovat s dětmi, vést je k otevřenému dialogu. Možná jste to někteří posluchači zažili, možná to zažijete, ale zkuste si představit, že vám takhle najednou dítě přijde domů a najednou je z něj, já nevím, ekolog amatér nebo zastánce hnutí skinheads, hippies nebo anarchista. Může to být cokoliv jiného, já jsem záměrně teďka uvedl jenom tyto příměry. První moment bychom možná reagovali tak, že bychom zakřičeli, okamžitě to ze sebe zhoď, okamžitě si odbarvit tu hlavu, takové nesmysly už nikdy říkat nebudeš a podobně. A tímhle bychom asi začínat neměli. Neměli bychom se posmívat, zlehčovat, kritizovat a nic v tuhle tu chvíli nařizovat. Možná bude lepší, když si s naším dítětem sedneme a budeme si s ním o tom povídat. Budeme mu klást otázky, budeme mu klást nepříjemné otázky a musíme mu dát pocítit, že on je rovnocenným partnerem v té debatě. Samozřejmě musíme nabízet dítěti v téhleté debatě své postoje a své názory. Nabízet, říkám záměrně, ne vnucovat. A uvidíte, že pak, když budete se naučíte se svými dětmi takto jednat, takže to přinese své ovoce. Samozřejmě, že poprvé, po druhé, po třetí, možná ani po desáté, dítě nezareaguje tak, jak bychom chtěli a neřekne jo, mami, jo, tati, já opravdu se rozhodnu toho nechat, protože teď jsem pochopil, že je to špatné. Ono to asi, jak říkám, možná ani po desáté neudělá, ale naučí se na určitý styl diskuze, naučí se přemýšlet, tomu kritickému myšlení se naučí. Takhle ho to můžeme naučit. A je to lepší, než když mu hned něco přikážem a ten výsledek, jestli on po desáté, po jedenácté opravdu řekne, že se k tomuto rozhodl, my budeme spokojení a on se rozhodl sám. On k tomu došel sám. Ale jak říkám, pokud se to nepodaří, musíme zasáhnout svou rodičovskou autoritou samozřejmě. Ale nevzdávejme to a zkoušejme to znovu a znovu.
0: Jak učit tedy rozpoznat zlo, jak učit odporovat zlu?
1: No, já si myslím, že na zlo musí člověk prostě přijít sám. Každý jedinec, znamená i dítě, je zodpovědné před Bohem a ty starší děti dokonce i před zákonem za své činy. Na nás rodičích je, abychom říkali od malička dětem, co je zlé a co je dobré. Už jsem to tady vlastně dneska zmiňoval. Nezakrývat dětem oči, neodklánět svoji hlavu od zlého, ale být pravdivý. Spíše ale nežli to poznat zlo, vidím problém v tom mu nepodlehnout. Tam vidím prostě větší problém.
0: Jak rozpoznat dobré od lepšího? To je, myslím si, taková další vrstva toho.
1: No.
0: Někdo vidí černobíle a jo. Teď někdo...
1: To je pravda.
0: Dobré od lepšího.
1: Možná bychom mohli to porovnat s jídlem. Jídlo samo o sobě já mám rád, asi většina posluchačů také, a bereme ho jako dobré. Jestliže to jídlo ještě není okořeněné, tak je pouze dobré. Ale pokud my ho okořeníme nebo dokořeníme, dosolíme, tak je to jídlo ještě lepší. Veďme děti a nabádejme je k tomu, aby si svůj život snažili se okořenit nějakým způsobem. Říkejme mu zkus a pak mi řekneš, jestli to bylo lepší nebo ne. Lepší prostě nepoznáme, pokud to neskusíme, že? A myslím si, že i někdy sami děti nás mohou v některých případech nebo nám mohou otevřít oči a my ochutnáme něco nebo poznáme něco, čemu jsme se léta bránili. A tady bych moc rád ještě udělal takovou zmínku a narazil na takzvané novoty v církvi, jejímž nositeli jsou mnohdy právě mladí a opravdu i oni nás mohou obohatit. Neříkám, abychom si to jídlo nechali přesolit, ale dosolit.
0: Mluvil jsi o autoritách. Jak mladým pomoci rozpoznat dobré autority od špatných? Protože myslím si, že to je věk, o kterém se bavíme, ti náctiletí, kdy si instinktivně hledají i jiné autority než rodičovské, že jo? Jestli to nedělali už dřív, ale jak rozpoznat dobré od špatných?
1: Tak ta dobrá autorita, ta prostě vzbuzuje respekt na základě toho, není to vnucované žádnými manipulativními metodami, ale je získané prostě těmi schopnostmi, dovednostmi toho daného člověka. Zatímco ta druhá strana je špatná autorita, ta vlastně děti podvádí, bych řekl. Manipuluje a vzbuzuje u nich úctu nikoliv na základě těch schopností nebo dovedností, ale na základě vynuceného strachu v podstatě. Slušně řečeno.
0: Jak pomoci ve vztazích se orientovat?
1: No, vztahy o sobě jsou velmi citlivá záležitost a myslím si, že by se to dalo vztáhnout i na jiné věci, ale u těch vztahů je důležité si uvědomit, že jde o určitou intimitu. Zase bychom si určitě měli sednout s našimi dětmi, hovořit o jejich pocitech, nabízet jim možnosti, o kterých myslíme, že jsou správné, ale vždycky o tom hovořit s tím, že víme, že je to spojeno s tou intimitou, takže nemluvit ve stylu, jako že když jde o to, jestli si dám párek v rohlíku s horčicí nebo s kečupem, to by asi nebylo dobré v tomhle případě.
0: Čas se nám nachyluje, Tomáši. Poslední, ne otázka, ale spíš takový výrok, ke kterému chci tvé vyjádření. Každá generace rodičů má děti, jaké si zaslouží. Podepsal bys tento výrok, co by si k němu řekl?
1: Asi bych ho podepsal, protože vlastně jsme to dneska i nastínili. Děti jsou formovány touhletou společností a ovlivňovány touhletou společností, reklamou, médií a vším možným, já vím. Ale na druhé straně si my musíme naše generace uvědomit, že my tu společnost spolu vytváříme. My ji vlastně tvoříme. Ona není tvořena roboty nebo někým jiným, ale námi lidmi. Takže bych se pod to podepsal. Nicméně, protože to vyznívalo trošičku někdy negativně, já jsem ale optimista, takže bych chtěl nás všechny povzbudit k tomu, abychom se snažili z dětí vychovat zralé jedince, kteří budou sebevědomí, kteří budou stateční, statečně čelit tomu zlu, jak jsme nastínili, kteří nebudou stát někde opodál a dívat se na to, že se děje někomu nějaké příkoří. A chci nás k tomu povzbudit, abychom byli dobrými příklady dětem v těchto věcech a ve všem možném.

Jak pomoci náctiletým najít své místo v životě, to bylo téma rozhovoru Vlastimila Kolegara s Tomášem Kolondrou z roku 2007.

0: Na těžkosti s hledáním vlastního místa v životě se v pořadu Poklady z archivu ptal Vlastimil Kolegar vychovatele Tomáše Kolondry. Reprízy tohoto vydání vám nabídneme v neděli ve 3 hodiny po půlnoci a pak ve 2 hodiny odpoledne. Příští premiéru pak zase v sobotu v 16 hodin. Budeme v ní uvažovat o odpočinku.
1: S více mým krokům je slovo tvé. Svítí mi na cestě.

0: Zazněla znělka a upozornila, že už i 17. hodina soboty 30. května se stala minulostí. S Petrem Rausem posloucháte vysílání Rádia 7.
1: Kudy kam? Hledání v souvislostech.

0: Dobrý večer, posloucháte Rádio 7, pořad Kudy kam, kterým vás dnes provází Jiří Tengler. Námětem pro dnešní uvažování a povídání je věc, kterou se v církvi vlastně setkáváme poměrně často, ale zas až tak moc pozornosti jí nevěnujeme. Častokrát nás jenom tak jako mine, otře se o nás, aniž bychom jim věnovali větší pozornost. Dnes večer si dopřejeme ten luxus a zamyslíme se nad tím, co je to požehnání. Slovo požehnání nebo požehnat, požehnaný, se v církevním slovníku objevuje poměrně často, což je do jisté míry taky kámen úrazu, protože my význam tohoto slova neznáme z okolního života. Když se mluví například o stišení nebo když se hovoří o radosti, tak to jsou věci, které do toho svého života víry umíme nějak promítnout z běžných zkušeností jinde. Čím ale máme srovnat, poměřit požehnání, jak si ho máme přeložit, co to znamená? To slovo požehnání samo o sobě je pro spoustu lidí poměrně takové starožitné, možná i zaprášené, běžně ho nepoužíváme, opravdu jenom ve shromážděních v kostele, v modlitebnách nebo v nějakých možná modlitbách, ale vlastně spousta věřících se zřejmě bez něj obejde, což je podle mě škoda. To slůvko požehnání je velmi starobylé. Doprovází lidstvo a boží lid po tisíciletí. Najdeme ho vlastně v samotném počátku jako jakýsi doprovodný prvek víry. Co to požehnání je? Hovořili se o požehnání, tak si pod tímto označením představme to, co prospívá životu. Požehnání je to, co dělá život naplněným, zdárným. Požehnání je to, co otevírá cestu do budoucnosti, do dobré budoucnosti. To je požehnání. Zkrátka, požehnání má široký záběr. Vtěsná se tam toho velice mnoho. A důležité je, že je to nějakým přínosem pro život. Rád tady vzpomínám na jednu americkou návštěvu, která u nás pobývala před několika lety, protože v Americe to slovo požehnání, neboli v angličtině blessing, je poměrně běžné. Je to výraz jakéhosi štěstí právě toho, že se život daří. Život, který je požehnaný, je život zdárný, tam, kde se to nikde nezasekává, tam, kde ten život plyne kupředu, tak, jak má, kde vzkvétá, tak to je požehnání. Američani s tím zacházejí poměrně často. Možná jste někdy slyšeli nějakého politika, když chce na závěr své řeči v parlamentu, v americkém parlamentu, prokázat, že to se svou vlastí myslí dobře, tak řekne God bless America, neboli Bůh žehnej Americe. A ten známý, který u nás pobýval, byla to jeho první cesta do Evropy, přijel k nám do města v Poličky a tady se zrovna konal nějaký hudební festival. Maličký hudební festiválek, zajímavá etnomuzika, spíše takové setkání spřízněných lidí, ale přece jenom park byl zaplněný. A on se tam šel podívat a pak přišel úplně rozzářený a povídá: "You are so blessed, vy jste tak požehnaní." A tím chtěl vyjádřit, jak se mu tady u nás líbí ten život, který tady takto plyne. Jsem říkal, a co se ti tak líbilo? On říkal, no povíd, nádherné historické město, krásně udržované, máte tady městské hradby, nádhera. No pak se mně líbilo, šel jsem kolem toho festivalu, 9 hodin večer, červencový večer, ale vy tu máte takovou bezpečnost. Vy se nebojíte kriminality, děti, vaše 10letá dcera tam pobíhá s kamarádkami a vy ji můžete pustit z očí, protože víte, že se jí nic nestane. Vy jste tak požehnaní. No, to je něco, co tomu životu prospívá. Pak říkal, no a pak jsem měl žízeň, tak jsem si dal pivo, tak dobré a levné pivo, no to je krása. Jo? A to je ono, jo? Požehnání, to, co život obohacuje, jak po stránce estetické. Krásné město. Tak po stránce bezpečí. Nehrozí nějaká újma i těm malým dětem, které pobíhají mezi lidmi, z nich část je cizí. A k tomu vlastně i pro tělo něco, co ho občerství. Požehnání, to, co prospívá životu. Žádný div, že tedy požehnání spadá i do oblasti náboženství. Vždyť přece náboženství se zaměřuje na to, jak lidský život rozvinout, jak z toho spojení člověka a Boha vytěžit něco, co ten život posílí a dá mu novou další sílu. To slovo požehnání má v češtině zvláštní původ, protože se to k nám dostalo přes němčinu a přes latinu a jazykovědci říkají, že údajně na samotném počátku toho slova žehnat stojí latinské slovo signum, což znamená znamení. V němčině se řekne žehnat segnen, čili jakoby v tom smyslu někoho stavět pod nějaké znamení. Když si představíme, že v prvním tisíciletí, kde se ta křesťanská terminologie u nás rodí, tak požehnání bylo spojeno s znamením kříže. Tak to máme i zachyceno v jedné z nejstarších českých duchovních písní v chorálu Svatý Václave. A tam se zpívá Svatým křížem se žehnejme. No, to znamením kříže se označit je vlastně ten kontakt s požehnáním. Takže tím vzniklo přes němčinu to naše slovo požehnání. Za chvíli vám prozradím, jak se řekne v jiných slovanských jazycích, ale k tomu si napřed ještě trochu pomůžu takovou oklikou. Ty okamžiky požehnání, kdy se životu daří, kdy se život nese na té vlně a zkrátka se dějí věci, které životu prospívají, tak i u lidí naprosto nenáboženských je zachována jistá citlivost, vnímavost pro to, kdy se životu daří. Lze si to ukázat na momentech, kdy si lidé blahopřejí. Ty okamžiky, kdy si gratulujeme, no to jsou ty chvíle, kdy v životě dochází k něčemu dobrému, kdy ten život jde dobrou cestou, kdy se před ním otevírá dobrá budoucnost. Takže schválně, malá inventura, kdy si lidé blahopřejí? No blahopřejí si k narozeninám. No tak to je jasná ukázka toho, že se životu daří, že ten život, no další rok přibyl v životě, no tak to je, že ten život plyne dál, tak to má být. Blahopřejeme rodičům, když se jim narodí dítě, no tak to je opět moment, kdy se životu daří. Blahopřejeme někomu, kdo dokončil školu, získal univerzitní diplom nebo obstál v nějaké náročné zkoušce. Blahopřejeme, protože on ukázal nějakou kvalifikaci, že je vybavený pro život, A ta výbava se mu hodí a ten budoucí život díky této výbavě je snažší. No to je požehnání, co ten člověk má. Blahopřejeme vítězům v nějaké soutěži, sportovcům nebo zpěvákům nebo někomu, kdo prokázal nějakou schopnost, že je vybavený něčím mimořádným, vyniká a tudíž vlastně se mu budou snáz zvládat některé potíže, že se mu otevírají nové šance. Tak tomu taky blahopřejeme. Blahopřejeme novomanželům, kteří vstoupili do manželství, no, protože se před nimi otevírá společná cesta životem a jak praví písmo, není dobře člověku samotnému. Ve dvou se ten život zvládá s nás. Takže oni, když dělají ten důležitý životní krok a přiznají se k sobě, no, tak my jim k tomu blahopřejeme, protože ta jejich volba žít spolu v trvalém svazku je něčím, co životu prospívá. Takže ty okamžiky, kdy si blahopřejeme, jsou tím dotykem požehnání. Kdy my vidíme, že ten život se nese na dobré vlně, odehrává se něco, čeho se nemusíme obávat, co naopak je žádoucí. A právě ta spojitost s blahopřáním nám dá dobře pochopit, jak se slovo požehnání řekne třeba v ukrajinštině nebo v ruštině, protože tam se požehnání říká blahoslovenie. No, že někdo je prosloven nebo je vysloveno o někom, že je na tom blaze. Blahoslovenie. Dovolím si takovou odbočku, která trochu odbočkou je, ale trochu odbočkou není. Když jsem tady prováděl takový ten výčet, skládal jsem katalog okamžiku, kdy si lidé blahopřejí, jakože se dotýkají požehnání, že vnímají, že ten život je v tom dobrém nasměrování a daří se mu, tak vlastně takovou zvláštní formou gratulace, ona to není gratulace, jsou i kondolence při pohřbu. Kdy vyjadřujeme soustrast pozůstalým, samozřejmě, jako co říct v okamžiku, kdy odejde blízký člověk. Tak tam ten život v tomhletom ohledu nevzkvétá, nedaří se mu. Ale ty kondolence, a já, když domlouvám pohřeb s pozůstalými, tak o tom mluvíme, já je doporučuju. Doporučuju nevzdávat se. Chápu, že někdy můžou být důvody, kde je to dost těžké, ale zároveň říkám, pokud jen to trochu jde, tak to umožněte, aby vám lidé vyjádřili soustrast, protože to je opět znamením života. Je to znamením, kdy lidé dávají najevo těm pozůstalým: my jsme zde s vámi, vaše místo je mezi živými, vaše pozornost sice se teď upíná k tomu, který zemřel, odešel, ale vy jste tady s námi, my jsme tady pro vás, s vámi soucítíme, vy patříte mezi nás živé. No, takže i zde v tomto momentu je to vlastně spojeno s orientací na život. Takže před písničkou ještě zhrnu, že požehnání je všechno to, co životu prospívá.
1: Pište nám na Messenger nebo Instagram, kde jsme pod názvem Radio7.cz, nebo využijte e-mail radio7@radio7.cz.

Radio 7, posloucháte pořad Kudy kam s Jiřím Tenglerem. Povídáme si o požehnání. Požehnání, výraz starobylý, pro někoho výraz zaprášený, přesto výraz, který má podnes svou aktualitu. Požehnání označuje to, co životu prospívá. Jsou to věci, které můžou mít velice hmotnou podobu, jako třeba jídlo nebo dobrý nápoj. Můžou to být věci, které potěší ducha, krásná věc, kterou se můžeme kochat, která nás potěšuje. Může to být ale taky pocit bezpečí, zdraví. Takže požehnání má různou formu a co k požehnání patří, je také to, že se o tom požehnání mluví. To, když se konstatuje, že se to požehnání děje, to už i to, že se požehnání pojmenuje, že se z něho udělá téma, ke kterému se upínáme, tak i to je požehnání. Má tedy smysl o požehnání mluvit, má smysl požehnání vyhlašovat, protože tím vstupujeme do požehnání. V Biblii čteme mnohokrát, že někdo někomu žehnal. Kdo tedy může komu žehnat? No předně je to Bůh, kdo žehná. Bůh jakožto stvořitel dopřává lidem, aby z různých takových potůčků do svého životního řečiště přibírali sílu, aby ten proud života, který nám byl vdechnutý při narození, sílil, abychom se neocitli na suchu, nýbrž aby k nám přitékali různými způsoby věci, které prospívají životu. Zkrátka, abychom měli požehnání. O požehnání nepřekvapivě čteme hned na samotném začátku Bible. Dokonce na první stránce. V 22. verši první knihy Mojžíšovy, kde se popisuje stvoření, čteme, že Bůh požehnal svým tvorům. Ovšem je zajímavé, jakým tvorům požehnal. Když pročítáme příběh o stvoření, tak se nám tam napřed objevuje světlo, voda, souš, nebe, země, slunce, měsíc, hvězdy, zelené rostliny. Tam Bůh říká, že je to dobré, vidí, že je to dobré, ale slovo požehnání se objeví teprve až v souvislosti s živými tvory. Když přicházejí na scénu ptáci, létavci a živočichové z vody a pak suchozemská stvoření, mezi která patří i člověk, tak tam je vysloveně řečeno, že Bůh jim požehnal. Čili ten startovní výstřel, který stvořenci slyší, je jste požehnání. A příkaz, který jim Bůh dává, ploďte se a množte se. No jasně, vy ten život nezadržujte, dejte mu průchod. No, teď proto je svět stvořený, aby se v něm život rozmál. Naplňte zemi. A k tomu Bůh dává lidem svůj podnět. Pokud

pozice, která už má za sebou nějakou životní zkušenost. Už vlastně lecjaká požehnání zakusil, ví, co to je požehnání, ví, co životu prospívá, tak ten to předává dál. Častokrát nalezneme v biblických příbězích, že někdo někomu požehná. Jen tak prostě nemá na to žádný speciální vzorec, podle kterého by se to mělo konat. Když otcové žehnají svým dětem, tak vlastně tu svoji řeč vysolí napřímo. Není to žádný propracovaný náboženský text. Je to vlastně sdělení od jednotlivce k někomu dalšímu, že to je, kdy člověk žehná člověku. V náboženském provozu se to požehnání také upravilo, protože jakožto zvláštní lidé, kteří jsou napojeni na to boží prostředí, byli nahlíženi kněží. V izraelském národě z Mojžíšova ustanovení existovala vlastně celá speciální skupina kněží v té paletě izraelských kmenů byl kmen Lévi vyčleněn ke kněžské službě a speciálně rod Áronův, který byl pověřen tím, aby předával požehnání, vyhlašoval požehnání nad Izraelem a k tomu byla dokonce určena speciální formulace, kterou my známe z Biblii jakožto takzvané áronské požehnání. Najdeme ho ve 4. knize Mojžíšově v 6. kapitole. A to požehnání áronské zní: ať ti Hospodin žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv, ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem. Vydalo by na obsáhlé rozjímání všechno, co to požehnání zahrnuje. Jsou to vlastně tři páry takových důrazů, ale na prvním místě zazní, ať ti Hospodin žehná. Toto požehnání směli pronášet právě jenom příslušníci áronského rodu a velice se na to dbalo. Ten kněžský rod si to jméno kněží nesl. Hebrejsky se kněz řekne Kohen a to vlastně zůstalo dochováno v tom židovském hebrejském nebo židovském příjmení Kohn, to je člověk, který patří do téhleté čeledi původně od Árona. Při těch židovských bohoslužbách, pokud tam je někdo z téhleté čeledi áronské, tak tento požehnání smí pronést. Pokud tam není, tak to požehnání prostě takhle nezazní. Nemůže být uděleno, protože tam není ten příslušný člověk, který by byl tomu pověřený. Je takovou zajímavostí, že zrovna ten text áronského požehnání patří k jedním z nejstarobylejších dokladů, které máme o užívání biblického textu nebo o textu, který je spjatý s Biblí. V roce 1979 nalezli archeologové dvě stříbrné destičky popsané starohebrejským písmem a jedna z nich obsahuje právě úryvek, není to celé, protože ta destička není kompletní, ale obsahuje části tohoto áronského požehnání.
Podle badatelů ty destičky jsou ze 7. století před naším letopočtem. My vlastně nemáme žádná jiná biblická slova zapsaná na starším materiálu.

Takže tento nález byl úžasný i v tom, že ten text byl živý, že pro lidi něco znamenal už tehdy. Kdo komu smí žehnat? Takže řekli jsme, že Bůh žehná člověku, že člověk žehná člověku a s tím, že to může být jak takové spontánní požehnání v rodině, kdy vlastně tomu druhému chceme předat jistotu, že Bůh je na jeho straně. A nebo to může mít i tu oficiální náboženskou podobu, kdy kněží nebo nějak lidé nábožensky erudovaní žehnají druhým. V křesťanských církvích se požehnání objevuje právě při bohoslužbách, pochopitelně v závěrečné části, kdy se vychází na další cestu životem, jako ujištění o tom, že Bůh nás doprovází, že ta naše budoucnost, která se před námi otevírá, je dobrá díky Bohu. V některých církvích je to tak opět, že podobně jako v židovstvu, že určitou formu požehnání může pronést jenom člověk, který je k tomu speciálně prověřený, kněz, pastor, pastorka a ostatním se přisuzuje jiná forma požehnání, že jim můžou přednášet. A sám mám i takovou zkušenost, když bývají bohoslužby v kostele a není přítomen kazatel a vedou laici tu bohoslužbu, takže největší rozpaky mají o tom, co mají dělat při požehnání. Kázání, modlitby to klidně přednesou na základě nějakých příprav, ale z toho požehnání jsou si takový trochu méně jistí. A do třetice, k tomu, kdo může žehnat, když jsme Bůh člověku, člověk člověku, tak ač to zní překvapivě, je to možné, je to také člověk, kdo žehná Bohu. Požehnání pro Boha? Jak je to možné? Jestliže požehnání je tím, co životu prospívá, tak jak může být Bůh požehnaný? No může. Může, protože když Boha chceme vidět v tom proudu života, toho zdaru, když ho rozpoznáváme jako dárce dobrých věcí, no tak Bůh se stává součástí požehnání. No a můžeme o něm mluvit o tom, že je požehnán. Opakovaně se nám tahle formulace objevuje v žalmech. Požehnán buď Bůh, který vyslyšel mou modlitbu. Požehnán buď Bůh, moje skála. Takže není to jenom záležitost, kterou bychom zakoušeli my, lidé, že jsme požehnáni, ale vlastně to máme společné s Bohem, že i Bůh je požehnaný, je součástí toho proudu života, na kterém nějakým způsobem spolupracujeme. Ta formulace, že Bůh je požehnaný, v křesťanském prostředí není příliš běžná, jak říkám, proniká to k nám trošičku ze žalmu, ale víceméně s tím moc srostlí nejsme. Naopak v židovském prostředí je to velice běžné. Dokonce je to jedna ze základních forem modliteb, kdy k židovské zbožnosti patří v momentech, kdy člověk ve svém životě zakouší něco mimořádného, přínosného, dobrého, tak se sluší a patří, aby požehnal Bohu. Aby vlastně za to své požehnání učinil zodpovědného Boha, jakožto součást onoho požehnání. Tak pak se vlastně existuje celá škála
modliteb, které začínají slovy požehnán, buď Hospodin, král světa, který udělal to a to, jo, který dal narodit dítěti, který nám dal chléb, který nám dal víno a tak dále. Jo. Spousta těchto formulací se tam nachází. Mně se na tom líbí, jak vlastně jak my lidé, tak i Bůh jsme součástí toho požehnání, toho, když se životu daří, a že Bůh sám vlastně z toho těží, že jakoby je i na něm, když se to požehnání uskutečňuje, když se životu daří, že i na Bohu něco z toho ulpívá, my o něm můžeme mluvit jako o požehnaném.

0: Své e-maily můžete posílat na adresu studio@radio7.cz, SMSky na číslo 608 566 773.
1: Pořad Kudy kam na Rádiu 7, své poznámky, připomínky, otázky k tématu požehnání můžete adresovat na zmíněné kontakty. O požehnání jsme si řekli, že je to všechno, co životu prospívá, jak v té oblasti materiální, tak psychické, duševní. Tak také k požehnání patří to, že se o požehnání mluví, že se vyhlašuje, že se říká, že se děje to požehnání. I to je součást požehnání. Řekli jsme si, že může žehnat Bůh člověku, to je ten základní formát, který je od počátku stvoření. Žehná také člověk člověku, ať už na nějaké běžné úrovni, přátelské, rodinné, nebo na rovině profesionální, jak to bylo v případě kněží. A poněkud překvapivě pro nás je to také člověk, kdo žehná Bohu. Je to vlastně forma dobrořečení, oslavy Boha za to, že to požehnání umožňuje, že i on je součástí toho žehnajícího procesu. Chci vám nyní předložit několik biblických míst, která jsou spjata s požehnáním a je toho velice mnoho. Když budete listovat Biblii, tak najdete velice často nějakou zmínku o požehnání. Dokonce je to tak, že celá první kniha Mojžíšova má požehnání jako své hlavní téma. Když se líčí stvoření a ty příběhy úplně z počátku lidstva, tak se nám objeví požehnání u stvoření živých tvorů, objeví se nám požehnání u Adama a Evy, když jsou stvořeni pro sebe jako dvojice, čili my bychom řekli požehnání manželství. Jsou požehnání Noémovi synové, kteří přežijí potopu, pro ten nový restart, který se odehrává po potopě. To je všechno požehnání z božích rukou. První požehnání od člověka k člověku zakouší Abram od kněze Melchisedeka. Velice takový tajemný příběh, ale právě to, co jim probublává v té nesrozumitelnosti a těch, jako se ptáme, co to je za kněze, co se tam odehrál, tak je to, že tam zaznělo, že Abram je požehnaný. A když mluvím o Abramovi, praotci věřících, tak to je ten člověk, který slyší od Boha slib, že mu Bůh bude žehnat. No co to znamená, že mu Bůh bude žehnat, že mu dopřeje to, co životu prospívá? Abraham je stařec, který nemá děti, nemá zemi, opouští svou vlast a vlastně nemá před sebou kloudnou perspektivu. Ale Bůh mu říká, jdi a já ti požehnám. Jako to požehnání tě čeká, jo, je před tebou, vstup do něj. Abraham jde a to požehnání zakouší. Jemu se narodí dítě, jemu se podaří získat kus země, ale to je teprve semínko, které se zasadí, tam se to teprve startuje. No. Čteme o Abrahamovu synu Izákovi, který žije v zemi, která sice má být jeho, ale je tam ještě pořád jako host, protože tu zemi dosud nezískal a daří se mu na polích, má velkou úrodu, to dostává to požehnání od Boha. Daří se mu tím, že kope studny a i když mu je nepřátelé berou, tak on furt kope dál a vždycky tu vodu najde, protože to boží požehnání je s ním. Ta boží garance, že bude pomáhat svému lidu, aby před sebou viděl požehnanou budoucnost, aby se nenechal zlomit, ta tam na něm je. A celý ten příběh o požehnání vygraduje na Izákových synech, totiž na Ezauovi a Jákobovi. Ve starověkém světě prvorozený má vlastně přebírat rodovou linii, má to, se postarat o to, co zajišťuje živobytí rodu a to je v případě dvojčat Ezaua a Jákoba, je to Ezau ten starší, ale Ono to moc nebere, co provozuje jeho otec, nějaké zemědělství. On je spíš na ten lov, kde se to tak jako rychle nějak urve, ten zisk, ale ta soustavná péče o požehnánou budoucnost je mu cizí. Naopak mladší Jákob, který je ale tak jako druhorozený jen o fous, když oni se narodili kompaktně, jako držel Ezau a za patu, tak ten o to požehnání stojí, ten si napřed vymíní na Ezauvi prvorozenství, čili to dědické právo na požehnání. Říká, k čemu mi to je, to prvorozenství? Úplně zapomíná, že je to jeho přístup k tomu rodovému požehnání. A naopak ten Ezau se to dere, zápasí, nebo chce to požehnání získat, a tak se převleče za Ezaua a od svého otce Izáka si to požehnání vyžádá. Což Ezaua naštve, sice se toho vzdál, ale teď vidí, oč přišel. Chce Jákoba zabít a Jákob zdrhá, musí opustit svou zemi, a když ji opouští, tak nemá vůbec nic. Má akorát ten boží slib, že se vrátí a že mu Bůh požehná, že bude s ním. Ale nemá zemi, kterou Bůh slíbil Abramovi, nemá potomstvo. Odchází do ciziny, tam pracuje jako námezní dělník, jako pastevec, ale daří se mu, protože s ní je požehnání, ta stáda, která on má v péči, zkvétají. A ožení se tam dokonce dvakrát, což v těch dobách nebylo zase tak jako dvakrát souběžně, ne po sobě. A má kopu dětí, má kopu dobytka, vrací se domů a má se setkat se svým bratrem, se kterým se před lety rozhádal. Děsí se toho setkání, dělá opatření, jak to udělat, aby ten někdejší konflikt, kdy Ezau chtěl Jákoba zabít, aby ten konflikt byl eliminován. Když se má s bratrem setkat, tak v noci zápasí s neznámým protivníkem a přemůže ho. On později potom o tom protivníkovi prohlásí, že to byl Bůh. Ale vymíní si, ať mu požehná. A tak ten neznámý Jákobovi požehná a teď on s ním má požehnání potvrzené, dostává nové jméno Izrael, zápasící Bůh. A s tímhletím požehnáním, a to je to, co životu prospívá, on se druhého dne setká se svým bratrem a usmíří se. To je krásně, se tady ukazuje to požehnání, jaké dobro, jaké blaho tam, kde bratři bydlí svorně, tam udělí Hospodin své požehnání život na věky. Zpívá se v Žalmu 133. Požehnání je tam, kde bratři najdou usmíření. Takže tady se to vyprávění o zápase o požehnání, co to požehnání znamená, že to člověk nepadá do klína automaticky, tak se tady ten příběh završuje. Na stará kolena Jákob, který má 12 synů, jim dává své požehnání. Každému to naformuluje trochu jinak, každý z těch synů a potažmo následně kmenu má své vlastní poslání. Požehnání se nám objeví ještě zvláštní formou v knize Job, kdy Job je na počátku knihy člověk, který má spoustu požehnání, je zámožný, má kopu dětí, je uznávaný, a pak přijde o majetek a přijde o rodinu a o zdraví a ženou ho nabádá, prodívně se v takových problémech si tak už začne Bohu nadávat a on řekne ne. Hospodinovo jméno budíš požehnáno, Hospodin dal, Hospodin vzal. Ta otázka, jak je možné, že člověk, který se snaží všechno dělat dobře, o to své požehnání přijde, ta je velice palčivá, není na ní jednoduchá odpověď, není na to žádná mechanická odpověď, že by se našlo pravidlo, jak člověk si to požehnání může vytřískat, získat, tak to není, že by existoval nějaký mechanismus na zisk požehnání. Je spousta otázek, spousta nejasností, trápení, a nakonec ten Job to požehnání má, ale vlastně my zase nevíme na konci proč. No protože to záleží na Pánu Bohu a on je štědrý, on to dává. ale my si to na něm nevynutíme.

Požehnání je tématem dnešního večera na Rádiu 7 v pořadu Kudy kam, kterým vás provází Jiří Tengler. Požehnání je také to, co my dostáváme do života, všechny ty věci, které prospívají životu. Požehnání dostáváme od Boha, dostali jsme život, dostali jsme chléb, střechu nad hlavou, šatstvo. Požehnání dostáváme od lidí v té jejich péči, která nám prospívá. Požehnání my sami udílíme druhým lidem, ať beze slov, anebo taky ho můžeme vyhlásit, což se děje při nějakých oficiálních příležitostech. A nyní se zaměříme na to, jak se o požehnání hovoří v Novém zákoně. Také tam se požehnání objevuje, protože jsme v tom prostředí formovaném s židovskou zbožností a židovství je zaměřeno na požehnání. Tam ta citlivost, vnímavost je, požehnání patří k víře, Bůh člověku žehná, jste hospodinovi požehnání, on učinil nebesa i zemi, zpívá se v žalmu. Takže najdeme zmínku na různých místech a já se vám ta místa pokusím představit. No, jedno z těch úplně počátečních, kde se nám objeví řeč o požehnání, no, je andělská návštěva u Marie, když andělí zdraví, buď pozdravena Marie, Pán s tebou, požehnaná jsi ty mezi ženami a požehnaný plod života tvého. No, samozřejmě, je žena těhotná, tak je v požehnaném stavu, no, protože tam se tomu v životu chystá nový vstup do světa. Takže zákonitě Marie je požehnaná. Setkáme se zmínkami o tom, že i samotný Ježíš žehná. Jedno z těch míst je krásné, kdy rodiče přinášejí k Ježíšovi děti a učedníci děti odhání, že jako rozptýlují, co tady s nimi, oni nerozumějí tomu, co je tady pro dospělé určeno. A Ježíš říká, ne, ne, ne, nechte je přicházet ke mně. A Ježíš jim nedává nějakou speciální lekci, ale žehná jim. Ježíš těm dětem žehná. To znamená, říká, jděte tím, co vás prosím. Vy jste vybaveni tím, co prospívá životu. Konstatuje, že ty děti nejsou nějak druhořadé v tom přijímání Božího dobrodiní. Oni ho můžou přijímat teď. Dále Ježíš žehná při poslední večeři s učedníky. Tam se chová vlastně podle těch naprosto nejběžnějších židovských zvyků. Když bere do rukou chléb, když bere do rukou víno, tak láme, žehná, protože tam dobrořečí Bohu, tam pronáší tu tradiční židovskou modlitbu, požehnaný si hospodine, králi světa, který si stvořil plod vinné révy. Zmínku o požehnání nalezneme, když evangelista Matouš nebo Lukáš, teď nevím, popisuje Ježíšovo na nebevstoupení. Lukáš to bude. Byl od nich vzat a žehnal jim. Kristus, který po Velikonocích odchází tu učedníku na tu další cestu, vlastně na tu etapu, kdy se církev postupně musí vypravit do světa, tak jim dává své požehnání. Vy máte co dát, máte co tomuto světu předat. Požehnání se objeví také u apoštola Pavla, kdy on pochopitelně před jídlem žehná Hospodinu za dar pokrmu, ale také píše o duchovním požehnání, které dostáváme v Kristu, že tím, že jsme uvěřili, se před námi otevřely jisté souvislosti, jež jsme dosud nevnímali a najednou se nevidíme jenom jako souhrn nějakých přírodních zákonů, ale taky jako prostor, kde se odehrává jakési duchovní zrání, duchovní vývoj nás a my k tomu jsme takto vybaveni.
Co z téhleté obrovské tradice požehnání přebrala křesťanská církev? No, máme požehnání, která jsou každý týden na závěr shromáždění. Žehnáme dětem, když odcházejí do svých besídek, nedělních škol. Při bohoslužbách pronášíme požehnání nad chlebem a vínem. Stejně tak jako v domácnostech vyprošujeme požehnání pro pokrmy, které přijímáme, aby právě se staly tou součástí toho toku života, který nám Bůh, do kterého nás Bůh strhává. Žehnáme lidem, kteří jsou v nějaké zvláštní životní přelomové situaci. Už jsem zmiňoval vstup do manželství. Žehnáme těm, kteří jsou vysíláni do nějaké služby, kazatelů, učitelů, sociálních pracovníků. Žehnáme taky, v některých tradicích je to silněji přítomné, v některých míň, žehnáme také věcem, které nám nějakým způsobem ulehčují ten náš život víry. V katolickém prostředí můžou být požehnány některé předměty, obrázky a tak dál. V tom prostředí protestantském s tím žehnáním věcí jsme trošku četrnější, ale také, když otevíráme nový kostel, novou modlitebnu nebo zprovozňujeme nové varhany, tak chceme, aby životu prospívali a tak taky vlastně o nich vyhlašujeme, že jsou součástí toho toku věcí, které životu prospívají a tak i nad nimi vyhlašujeme Boží požehnání. Je to tak už od dob Abrama, že Bůh má toho požehnání dost a rozhodně nemusí skrblit, nešetří na nás, dává nám ho hojně. A to je vlastně jedna z těch jistot, která nás může provázet na naší životní cestě. Že je o nás dobře postaráno, že máme kde čerpat. A tak vám přeji dobrou a požehnanou noc.

0: Vyslechli jste reprízu pořadu Kudy kam. Další reprízu tohoto jeho vydání vám nabídneme ještě v pondělí ve 13 hodin a v úterý hodinu po půlnoci. Příští premiéru pak ve středu v 21 hodin. Kateřina Fridrichová v ní bude uvažovat o svatební hostině. Můj dnešní čas vypršel, bylo s vámi dobře. Loučím se a předávám mikrofon Jakubu Lofítkovi.
1: Bylo 18 hodin. Na Rádiu 7 startuje večerní vysílání s datem 30. května 2026. Za mikrofonem Kuba Lofítek, který bude vaším průvodcem až do dnešní půlnoci. Vítejte u poslechu. Na co všechno se můžete v následujících hodinách těšit? To poodhalí přehled večerních pořadů. Plánování rodičovství je náročný úkol. Některé páry děti odkládají, až budou zajištěni, jiní děti chtějí, ale děti nepřicházejí. O souvislosti neplodnosti s životním stylem a potřebě pastorace a pomoci odborníků hovořil doktor Tibor Máhryk na setkání křesťanských zdravotníků. Jeho přednášku uslyšíme v Akademii v 19 hodin. Velký nezdar učedníků. Tak by se dal označit obsah perikopy, která bude předmětem našeho zájmu. Proč vlastně učedníci nemohli posedlému chlapci pomoci? A jak se v podobných situacích osvědčujeme my? Odpovědi budeme hledat v pořadu Ke kořenům, 15 minut po 8. večerní s Jáchymem Gondášem. Postavit se k hudebnímu vzoru zároveň s odstupem a zároveň s nadšeným ponořením? Přední český kytarista Libor Šmolda se reflektuje se svým kvartetem z té výročí narození amerického hudebního velmistra Milese Davise. Novinka Sorry, Miles zní jazzovým klubem po 9. večerní. Základem následování Krista je nutnost zapřít sám sebe. Což není ani moderní, natož jednoduché, říká Radek Boháček. Zdůrazňuje, že toto rozhodnutí k následování Krista musí probíhat každodenně. Není to jednorázová nedělní záležitost. Ve 22 hodin jste zváni k bohoslužbě, která zazněla ve sboru Bratrské jednoty baptistů v Aši. Brně, Plzni, Bratislavě i Košicích, Aténách, Remeši a dalších místech už stál s taktovkou za pultíkem dirigenta. Na jedno jeho mávnutí reaguje orchestr okamžitě. Jak Ondřej Olos diriguje vlastní život? Jak ho řídí a kterým směrem ho vede? O hudbě uvnitř i vně člověka, o naději a radosti mluví v zákoutí ve 11:45. Tolik přehled večerních pořadů. Budete-li prožívat sobotní večer s Rádiem 7, budeme jenom rádi. Přeji dobré poslouchání.

Všichni muži, kteří nosí jméno Ferdinand, dnes slaví svůj svátek. A to jak v Česku, tak na Slovensku. Původní význam tohoto jména je asi připravující se k jízdě. Někteří jazykovědci se ovšem domnívají, že znamená spíše ten, kdo riskuje mír. Jaký je pravý původ jména, dnes už asi nezjistíme. Jisté však je, že toto jméno k nám přinesla Habsburská dynastie.

0: Kalendárium.
1: Vydejme se i dnes proti proudu času a připomeňme některé události a osobnosti, které jsou spjaté s 30. květnovým dnem. Rozhodující střetnutí, které ukončilo husitské války, bitva u Lipan, se uskutečnila 30. května 1434. V neděli tohoto dne proti sobě poblíž malé vesnice Lipany stanuly spojené síly radikálních husitů, tedy táborité, vedení Prokopem Holým a takzvaní sirotci Jana Čapka ze Sán na straně jedné a koalice umírněných kališníků a katolíků na straně druhé. Vyhráli umírnění a pro poražené bitva skončila masakrem. Roku 1881 byla na památku této události na návrší u Lipan vztyčena pamětní mohyla. Třicátého května 1866 v Královském českém divadle byla poprvé uvedena opera Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany. Od této události uplynulo přesně 160 let. Český historik Gelasius Dobner se narodil 30. května 1719. Bývá označován za zakladatele moderního kritického českého dějepisectví. Mimo jiné je i autorem komentáře k Hájkově kronice české. Třicátého května roku 339 umírá Eusebius, autor prvního zaznamenaného soupisu církevních dějin. Jeroným Pražský, český filozof, náboženský myslitel a reformátor, umírá 30. května 1416. Pocházel z Nového Města pražského, byl o pár let mladší než Jan Hus, se kterým se seznámil na studiích v Praze. V Oxfordu se setkal s učením anglického reformátora Jana Wyclifa a po ukončení studia přivezl z Anglie jeho spisy. Od roku 1407 působil Jeroným na Pražské univerzitě. Při pobytu ve Vídni v roce 1410 byl uvězněn a obviněn z kacířství, ale soudu se vyhnul útěkem. O dva roky později se účastnil odpustkových bouří v Praze. Po Husově smrti se vydal na kostnický koncil, kde chtěl obhájit své učení. Místo toho byl ovšem necelý rok po smrti Jana Husa upálen na stejném místě. Francouzská bojovnice proti Angličanům Johanka z Arku umírá 30. května 1431. Tato francouzská dívka toužila po osvobození své země od nadvlády Angličanů. Svým přesvědčením a statečností skutečně pomohla francouzským vojákům ve stoleté válce, ale kouzlo její osobnosti i její víra se staly nebezpečnými. Najednou byla nepohodlná a byla odsouzena v církevním procesu jako čarodějnice. Po vynesení předem rozhodnutého rozsudku byla Angličany upálena v Rouenu. Bylo jí 19 let. Třicátého května 1434 umírá Prokop Holý, husitský kněz, politik a vojevůdce. Od roku 1426 byl vůdčí postavou radikálního husitského táborského svazu. Postavil se do čela táborského vojska v bitvě u Lipan, které vedl jako vůdce, ne jako bojovník. Zde také padl. Boris Pasternak, ruský básník a spisovatel, umírá 30. května 1960. Za zmínku stojí především román Doktor Živago, který popisuje život ruské inteligence za revoluce. Dílo natolik pravdivé, že za jeho napsání byl Pasternak vyloučen ze svazu spisovatelů a byl vyhnán na Sibiř. V roce 1959 mu byla udělena Nobelova cena za literaturu. Na nátlak státních orgánů se jí musel zříci. Čínský kazatel a spisovatel Watchman Nee umírá 30. května 1972. Od 30. let zakládal sbory po celé Číně. Tato práce se rozšířila i do Indonésie, Malajsie a Singapuru. V roce 1952 byl pro svou víru uvězněn. Ve vězení také zemřel. Jeho knihy vycházejí v mnoha jazycích po celém světě. Mimo jiné i v češtině. Kalendárium pro vás připravili Lucie Endlicherová a Tomáš Coufal mladší.

Tři turnusy dobrovolnického programu s názvem Restart nabízí Křesťanská akademie mladých. Na programu bude intenzivní čas pro posílení vztahu s Bohem, individuální coaching, mentoring, pastoraci či výjezd. První z těchto turnusů proběhne od 1. do 28. června a pokud by vás zajímaly detailnější informace, můžete je vyhledat na webu www.malenovice.com.

0: V 11 hodin dnes odstartoval festival Den pro Brno, který na prostranství před Janáčkovým divadlem pořádají místní církve. Na hlavní myšlenku i samotnou historii, jak vznikly první Dny pro, jsme se ptali Kristýny Exnerové, která stojí za organizačním týmem právě probíhající akce.
1: Úplně první Den pro vznikl ve Zlatých horách, kdy jsme takovou premiéru měli tohodle Den pro, už bych řekla, že to je taková značka Den pro. Probíhal ve Zlatých horách, potom probíhal v Opavě, probíhal v Krnově a nakonec bude i v sobotu v Brně. A ta myšlenka vznikla, myslím si, že to má dvě roviny. Jedna rovina, že máme určitě srdce pro evangelizaci, máme srdce pro to říct o Ježíši lidem ve městech. A druhá taková myšlenka je spojit církve dohromady. Dělá to opravdu zázraky. Je to nádherný, když se církve spojí a udělají jednu velkou akci společně.
0: Říká Kristýna Exnerová z organizačního týmu akce Den pro Brno. Ještě pořád můžete stihnout bohoslužbu doprovázenou kapelou Grace to You. Začíná v 19 hodin.

0: Už příští víkend se ve Starém dvoře nedaleko Chrudimi uskuteční konference s názvem Sedm nemocí srdce, kterou pořádá spolek Boží dům. V čele spolku stojí Štěpán Kafka.
1: Jediným řečníkem je Dave Petty, který nás provede právě touhletou oblastí. Určitě možná posluchači znají jeho knížku Bůh otec, kde se zabývá právě tématem identity člověka, jeho vztahem k Bohu, přijetím a nemocema srdce. On bude mluvit o různých aspektech toho, co lidi trápí, takže budou přednášky. Bude tam potom čas práce v malých skupinkách, kde vlastně si lidé budou trénovat pastorační dovednosti v nějakém bezpečném prostředí. A bude zde i čas na osobní odpočinek, je to v krásném místě v přírodě, takže myslím, že je to i příležitost se navzájem poznávat a třeba si sdílet o svých službách nebo si předávat nějaké zkušenosti mezi účastníky a prosto tak spontánně.
0: Dává do pozadí konference nahlédnout Štěpán Kafka. Pokud máte zájem se setkání zúčastnit, navštivte facebookové stránky www.facebook.com/Boží dům.

0: Součástí letního křesťanského festivalu United je tým dobrovolníků, kteří se podílejí na přípravách celé akce. Co obnáší jejich služba? Prozradí Bětka Hanáková z přípravného týmu United.
1: Dobrovolníci, kteří přijedou k nám na Vsetín, jsou velmi klíčoví lidé pro nás, protože bez nich by festival nebyl. A jsou to lidé, kteří nám pomůžou festival postavit a pak během několika hodin uklidit. Takže jsou to ti nejpodstatnější lidé v podstatě. Hledáme převážně mladé lidi, ale samozřejmě není to úplně, že bychom nechtěli ani ty starší a střední generaci, ale hledáme teda mladé lidi ideálně od 18 let, kteří mají chuť být posilou týmu United a pomoct celý festival postavit a nachystat. Je to jedno, jestli se jedná o muže nebo o ženy, pro každého se v podstatě najde vhodná pozice.
0: Povzbuzuje Bětka Hanáková. Více informací o dobrovolnících a případném zájmu o zapojení se najdete na webu www.festivalunited.cz/dobrovolníci.

0: Lektoři kurzů Alfa navštěvují školy, aby mladým lidem přiblížili evangelium. Jak? Podrobnosti přináší koordinátorka Alfy pro mládež Iva Jiníčková.
1: Podařilo se nám Alfu pro školy už uspořádat na několika místech, nebo spíše učitelům se to podařilo a měli jsme s tím dobrou zkušenost. A tak jsme teď udělali například školení pro dalších 10 potenciálních vedoucích kurzů Alfa na několika školách. Zase jsme se setkali, řekla bych, s poměrně úspěchem, že se to líbilo. A dál se teď snažíme oslovovat učitele a seznamovat je s tím, že Alfa ve škole vůbec není problém uspořádat, že je to možné, že teď máme nový kurz, který je uspůsobený jak časově, tak způsobem, tak i moderností vlastně mladé generaci, takže z toho hlediska je to ideální materiál a je použitelný jak na církevních školách, kde se snažíme tedy informovat. Posílali jsme přes autority do škol i materiály, aby se učitelé s tím mohli seznámit a nabízíme školení jak individuální, tak hromadná. A potom do budoucna bychom učitele v momentě, kdy se rozhodnou pořádat Alfu ve své škole, tak rádi doprovázeli, což jsme všem nabídli, takže v momentě, kdy ten učitel řekne, ano, já bych rád Alfu do školy, tak my se s ním domluvíme a třeba, když se rozhodne pro září, tak my budeme do té školy skutečně docházet, buď já nebo kolegové, a seznámíme s tím ten tým studentů, kteří by se zapojili do Alfy a do jejího pořádání spolu s učitelem a budeme vlastně tomu učiteli krucet.
0: Prozrazuje Iva Jeníčková, která je součástí kurzu Alfa pro mládež. Pokud vás jejich práce zaujala nebo se chcete dozvědět více, navštivte jejich webové stránky www.kurzyalfa.cz.

Buďme vnímaví a citliví k těm, kteří zápasí, například s neplodností. K opatrnosti nás vybídl doktor Tibor Máhryk. Jeho přednášku jsme převzali z konference křesťanských zdravotníků. V repríze ji nabídneme ještě v neděli v 17 hodin a v úterý ve 22 hodin. V příštím vydání bude o příběhu jedné vsi, o Lidicích, hovořit Eduard Stehlík.

0: Minula 20. hodina. V sobotu 30. května ladíte Rádio 7 s Kubou Lofítkem za mikrofonem. Vysíláme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Můžete nás zachytit na internetu a od roku 2022 také skrze DAB přijímače. Toto rozšíření je jedinečnou příležitostí oslovit velkou část posluchačů, a to nejen v České republice. Jsme vděční za každého podporovatele, který v této práci stojí s námi a svými příspěvky vysílání umožňuje. Jste-li mezi nimi i vy, srdečně děkujeme. V aktuální hodině se kromě hudby dostane i na relaci ke kořenům, která přinese další vhled do Markova evangelia. Teď už posílám Petra Křemena s písní Bez lásky.
1: Aj keby som rozprával jazykmi anielov, a lásky by som nemal, som len cvenžiací kol. Keby som mal dar proroctva, poznal všetky tajomstvá a mal takú silnú vieru, že by som vrchy

Další přemýšlení Petra Vaďury s Jáchymem Gondášem v relaci ke kořenům nad Markovým evangeliem nese název Nezdar učedníků. Do Markova evangelia se můžete společně s nimi ponořit hned po písni kapely Awaken.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém seriálu výkladu Markova evangelia. Dnes je před námi část 9. kapitoly tohoto evangelia od 14. do 29. verše. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, víte ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Navazujeme na úsek, který jsme probírali minule, ve kterém jsme si četli o proměnění nahoře. Jak spolu souvisí ty dva texty, ten dnešní s tím, který jsme probírali posledně?
1: Zajímavé je, že ty texty jsou natolik intenzivní, natolik silné, obsažné, že fungují samostatně. Fungují jako samostatné perikopy, čtou se často odděleně. Já postupně nabývám čím dál tím víc přesvědčení, že to je jeden souvislý text, který má dvě poloviny. To už jsme u Marka viděli. Viděli jsme to například v tom propleteném textu ženy, která 12 let trpěla krvácením, a 12-leté holčičky Jairovy dcery, která umírala. Tam také to byly dva příběhy, ale ty byly přímo spletené spolu v jediném textu nerozdělitelně. Tady vlastně je možné ty texty oddělit, ale mně připadá, že je na nich důležitý právě ten pohyb, v kterém se odehrávají. Ježíš s učedníky sestupuje z hory proměnění, kde se odehrává první polovina toho výjevu, sestupuje někam dolů a tam ihned je vtažen do situace, která je velmi žalostná a alarmující. Je to situace nemocného chlapce, který je posedlý. A ukazuje se tam konfrontace mezi Ježíšem a jeho učedníky, mezi jejich neschopností účinně pomoct tomu potřebnému. A vlastně je to taková dvojice, která vyvažuje určité póly křesťanské existence. Na jednu stranu to tíhnutí k Bohu, tíhnutí k sebepřesažení a možná k opuštění tohoto světa. Na druhou stranu zakotvení v tom světě, v jeho bolestech, nesení těch bolestí. A je to takové dvojí občanství, které se v tom zjevuje. Na jednu stranu stojíme jednou nohou pevně na zemi, v tomto světě nemůžeme z něj odejít, na druhou stranu patříme už také někam jinam a víme o tom, že tam patříme.
0: Přečtěme si tedy ten text, který bude předmětem našeho zájmu právě dnes. Je to 9. kapitola Markova evangelia od 14. do 29. verše. Když přišli k ostatním učedníkům, spatřili kolem nich veliký zástup a zákoníky, kteří se s nimi přeli. A celý zástup, jakmile ho uviděl, užasl. Přibíhali k němu a zdravili ho. Ježíš se jich otázal, oč se s nimi přete? Jeden člověk ze zástupu mu odpověděl, mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha a nemůže mluvit. Kdekoliv se ho zmocní, povalí ho a on má pěnu u úst, skřípe zuby a strne. Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. Odpověděl jim, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet, přiveďte ho ke mně. I přivedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce skroutil křečí, padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce, odkdy to má? Odpověděl, od dětství. A často jej zlý duch srazil dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. Když Ježíš viděl, že se zbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu. Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal. Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my? Řekl jim, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes je předmětem našeho zájmu jedna část 9. kapitoly Markova evangelia. Přečetli jsme si úsek od 14. do 29. verše. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Tři učedníci, Petr, Jakub a Jan, scházejí s Ježíšem z hory, přicházejí k ostatním učedníkům a teď tam vidí tu scénu, kterou jsme tady měli popsánu. Co to vlastně znamená? Co nám to říká?
1: Když se dívám na ten text, tak vždycky mi naskočí jeden obraz. Někdy ty obrazy, které na základě biblických textů vznikaly a vznikají, mohou nově nasvítit ten text. A je to obraz promění nahoře právě od slavného malíře ze 16. století Rafaela Santiho. Rafael Santi možná jako jeden z prvních velmi netradičně namaloval ten obraz pohromadě. Spojil ty dva příběhy. V horní části toho obrazu probíhá to proměnění nahoře. Je tam mnoho světla a dole v takové temnotě pod úpatím té hory, pod úpatím toho kopce, právě se svíjí v křeči ten nemocný chlapec. A ta cesta je cestou určitého kontrastu, ve kterém učedníci si kladou ty otázky. Mluvili jsme o tom, že se ptají, co znamená, že někdo bude vzkříšen. Mluví se tam o utrpení, znovu se tam mluví o smrti. A zdá se, jako kdyby jim to vrtalo hlavou. Jako kdyby si říkali, když o tom ten Ježíš stále mluví, netýká se to náhodou nějak i nás? Netýká se to náhodou i toho, co čeká nás? Pokud syn člověka musí mnoho trpět, není to něco, co dopadne i na nás? Udělali jsme dobře, že jsme šli touto cestou. Neměli jsme zůstat radši nahoře na tom kopci a nescházet už dolů. Tam přece bylo dobře, tam už to vypadalo tak pěkně. A právě ve chvíli, kdy sestupují dolů, tak jsou konfrontováni s docela podobnou situací. Také je to situace na určitém rozhraní. Situace

0: usedlým synem, ale zákonníci, kteří se ještě s učedníky hádají.
1: Jsou to vlastně takové okruhy. My to můžeme celý ten výjev vidět jako určité epicentrum, určité jádro, kde je ten chlapec a jeho otec. A do toho jádra vstupuje také Ježíš. A všichni ostatní stojí kolem a vytvářejí si na ten výjev určitý názor. Dívají se na něj. Ono, my často máme na spoustu věcí nějaký názor a abychom mohli mít takový názor, tak musíme něco vidět. To je to nazírání. Zároveň, abychom něco mohli vidět, nemůžeme být v tom. Ježíš na ten výjev nemá názor. On do něj vstupuje, stává se jeho součástí. Kdežto ostatní vedou teoretické řeči o tom, proč je to možné, proč to není možné někomu pomoct, někoho uzdravit a zůstávají tak daleko, že sice vidí, ale k ničemu dalšímu to dobré není.
0: V epicentru ale není jenom Ježíš, tam je především otec se svým synem. Syn je postižený, to jeho postižení je zde poměrně široce rozvedeno. On je posedlý zlým duchem, který se snaží jej zahubit, to je tady řečeno, ale současně ten zlý duch způsobuje, že ten chlapec je němý a hluchý, což se dovídáme teprve v okamžiku, kdy jej Ježíš oslovuje, duchu němý a hluchý. Co nám ten chlapec tady říká, co představuje?
1: Je to vůbec jedna z těch novozákonních postav, která má nejrozsáhlejší ten chorobopis, který tady vidíme. A každý z těch momentů v tom jeho popise je důležitý. Určitě to, že je němý a hluchý, nějakým způsobem svědčí o tom, že nemůže slyšet a nemůže ani vypovídat. To je právě situace toho přepínání mezi vírou a nevírou. Nejsme schopni přijmout to, co je nám řečeno v plnosti, k tomu nám chybí odvaha víry a proto nemůžeme ani smysluplně o tom vypovědět. Nemůžeme vlastně k tomu nic ze sebe dát, nemůžeme k tomu nic připojit svého, nemůžeme se k tomu přidat, přitakat, protože nám to prostě to naše přeskakování mezi vírou a nevírou neumožňuje. A jako kdyby to ten text chtěl zdůraznit, tak vidíme, že ten popis chlapcovi nemoci zahrnuje právě i to přepínání mezi těmi extrémy. To, že ho ten duch, který ho svírá, mnohokrát uvrhl do ohně a do vody, to těch opravdu dvou jako protikladných extrémů, ve kterých se vlastně ocitají i ti učedníci, i ti zákonníci, všichni kolem, jednou teplí a jednou zase studení, nemohou se rozhodnout prostě, na kterou stranu se budou vydávat.
0: Jenomže pro toho chlapce to znamená hrozbu smrti.
1: Ono to znamená hrozbu smrti nakonec pro každého a u toho chlapce to začíná být vidět. Je to tak s každým z těch nemocných a posedlých lidí v Novém zákoně, že ty naše nouze, které trápí každého z nás, jsou u nich vidět. A to je jejich štěstí. To známe také od apoštola Pavla, když říká tam, kde se rozhojnil hřích, tam se rozhojnila milost. Někdy, když ten hřích není dostatečně patrný, není lidská situace dostatečně patrná, tak nám umožňuje setrvávat ve stavu takového bezživotí. A právě ta krize může být tou rozbuškou, která může nás vést k osvobození, protože dokud ten pravý stav, ta pravá hloubka toho stavu není viditelná, tak můžeme zůstávat v domnění, že je s námi vlastně všechno v pořádku. Samozřejmě i to může mít svoji extrémní podobu, která není úplně zdravá, neodpovídá evangeliu, a to je až určitá posedlost hříchem a tou nouzí. Člověk nežije v takovém hříchu nepřetržitě, nežije v něm stále, není to něco, co prožívá jako svoji stálou realitu. A v tom si myslím, že ty křesťanské tradice, které tolik na to neupínají svou pozornost, mají do určité míry pravdu. Na druhou stranu je potřeba ani nebagatelizovat hřích, nesnažit se tvářit, že to je něco nedůležitého, nepodstatného a vzít vážně to sevření hříchu. A to se ukáže právě v těch krizích, právě v těch momentech toho akutního ohrožení.
0: Někdy bereme ten stav takové jakési posedlosti, řekněme, abychom používali termín novozákonní, jako důsledek hříchu nebo špatného života, ale zde Ježíš zjišťuje, kdy to začalo u toho chlapce a otec odpovídá od dětství. Takže tady to není důsledek nějakého špatného jednání.
1: Musíme určitě ještě rozlišit ty dvě kategorie, a to sice špatné jednání a hřích. By se nám nemělo slévat úplně snadno do jednoho, protože každé špatné jednání, ať už si pod tím představíme cokoliv, je vlastně důsledkem toho, že jsme v určitém stavu. A v tom stavu jsme, ať jsme malé děti nebo jsme dospělí, tak nám o tom alespoň vydává písmo svědectví.

znamená, ta hříšnost je něco předchozího, něco, co k nám patří a něco, do čeho my už vrůstáme a zabydlujeme to těmi svými hříchy. Ale není to tak, že by byl nějaký stav nějaké dokonalosti, čistoty, která je bezhříšná, jenom tím jednáním bychom se kazili. Zároveň to, že vidíme tu posedlost u toho chlapce, svědčí o tom, že to není jenom jeho vlastní niterný problém. Je to něco, co k němu přichází zvenčí, co nad ním bere moc. A to je pro pochopení hříchu podstatné. To není naše vlastní jenom provinění, nejsou to naše vlastní nedokonalosti. Je to něco, co si nás násilím bere, co nás znásilňuje, bere si nás, přivlastňuje a my jsme předtím bezbraní v určitém okamžiku. Nedávno v nemocnici jedna pacientka, když mi popisovala svůj stav, v jakém se nachází, tak řekla větu, která mě zarazila, pochopil jsem při ní jako další rozměr té nesvobody, ve které ona říkala, že je celá bez sebe sebelítostí. A tam jsme si uvědomili, jak i ta orientace na nás samotné, to třeba přehnané upětí pozornosti na nás samotné, nás může ukrást nám samotným. Že i my sami můžeme si sebe vzít a být potom něco jiného, než co jsme nebo co máme být. Tak právě myslím, že všechna ta posedlost, nemusíme nutně za ní hledat ty konkrétní démony, to, jak vypadají, kolik mají kde růžků, ale že můžeme vidět, že to je vnější moc, která nás nějak drtí a která není úplně v našich silách a není v našich silách ovládnout tu vnější moc.

0: V dnešním pořadu si, milí posluchači, povídáme o 9. kapitole Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, zkusme si představit teď tu scénu. Otec přivádí svého syna k učedníkům Ježíšovým, kterého považuje za učitele, za mistra, za někoho důležitého, ale je zde řečeno mistře. A domnívá se, že ti učedníci mu pomohou, že pomohou jeho syna uzdravit. Jim se to všem nedaří, mezitím se kolem shromáždí zástupy, jsou zde i ti farizeové a vzniká zřejmě velký mumraj, možná hádka, nějaké spory. Tak o co zde vlastně šlo?
1: Ta situace je vlastně celá trapná už tím, že učedníci selhávají před zraky těch svých protivníků. To je něco, co církev zažívá pravidelně. A je to stav, který není vůbec příjemný. My, když už máme nějaké selhání, rádi bychom ho prožili v soukromí, ve skrytu, ale děje se to naopak před zraky všech. Je to důležité, protože to bere učedníkům příležitost dělat ze sebe něco jiného, než jsou, hrát si na nějaké velké profesionály duchovní a ukazuje to správně, kde je zdroj té moci a té síly, která může proměnit lidský život. Zároveň ale to je skutečně smutné, protože učedníci by mohli, ale nemohou z toho důvodu, že sami jsou na tom velmi podobně jako ten chlapec. Sami přepadají z ohně do vody, z víry k nevíře a to jejich přeskakování právě jim znemožňuje skutečně něco udělat. Proto Ježíš také znovu vyjadřuje svoji nespokojenost s tím, že učedníci jsou takto nehotoví. Ale jak to už známe z těch příběhů, jedna věc je napomenutí těch, kteří se rozhodli ho následovat, a druhá věc je ten konkrétní trpící člověk, nebo ta konkrétní nouze. A tady Ježíš neopomene do toho vstoupit. Nespokojí se jenom s tím, že řekne, nemáte na to, tak máte prostě smůlu, ale přece jen pomáhá a ukazuje, že ta cesta jde a posiluje tím vlastně víru svých učedníků, víru všech, kteří se na to mohou dívat.
0: Ale klade si otázku, jak dlouho budu ještě s vámi?
1: Je to otázka, která a následuje po ní další. Jak dlouho vás budu ještě snášet? My v tom cítíme to, že Ježíš tady nebude věčně a že to svým učedníkům své církvi říká. Nebudu vždycky po ruce, nebudu vždycky ten, který vás bude tahat z brindy, který vám pomůže za všech okolností, ve všech situacích. A vezměte to na vědomí. Bude to na vás a my jako čtenáři písma to máme vzít dvojnásobně na vědomí. Máme vědět, že ani učedníci v tom nebyli jiní než my a že je potřeba na jednu stranu se upokojit skrze tu Kristovu moc a to, co dělá, na druhou stranu zahodit opravdu strach a chopit se víry mnohem jednoznačnějším způsobem. Jenomže jak vypadá ten jednoznačný způsob víry, to nám ukazuje to pokračování toho textu. Že to není nějaká triumfální víra, absolutně sebejistá, ale je to naopak ta víra roztřesená, procházející skrze nevíru. Ta kombinace víry a nevíry, ne už jako přeskakování z jednoho do druhého, ale jako přijetí vlastní slabosti a cesta navzdory této slabosti, to je velmi silný motiv toho textu.
0: Tady je velmi důležité to, co Ježíš říká otci, který ho prosí, můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. A Ježíš říká, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. To je odpověď, která je ale takovou provokací, protože my nemůžeme všechno a věříme.
1: Vůbec ta formulace, kterou používá otec toho chlapce, je zase svědectvím o té nejistotě, o té rozpolcenosti. Pokud můžeš, pomoct nám, pokud ne, tak to asi nepůjde. A zase je to takové přeskakování ze strany na stranu. A proti tomu Ježíš vyzývá k jednoznačnosti. Říká, řekni to jinak. Řekni to tak, aby v tom zazněla ta tvoje naděje, aby se nezastyděla, aby se tam ukázala. A Ježíšova formulace je v tom opravdu extrémní, je v tom tvrdá. Všechno je možné tomu, kdo věří. Co bych já dělal na místě toho otce, kdyby mi právě takovou odpověď dal Ježíš? Asi bych se sebral a šel bych pryč a řekl bych, tak v tom případě není pro mě, není to žánr pro mě, protože mě všechno možné zkrátka není. Moje víra na to asi nestačí, je to taková pískací víra, úplně slabá, sotva se to jako mele. Takže to asi nebude pro mě. Je to pro nějaké profíky, pro nějaké borce, kteří mají víru pevnější, větší, silnější. A asi by mě spíš odradila ten Ježíšův výrok. Ale vidíme, že to je právě víra. To, co ukazuje otec toho nemocného posedlého chlapce. On ví, že ta jeho není o moc lepší než ta naše. Ale říká, ano, dobře, budu zatím stát pevně, věřím. A teď ty pomoz tomu, co všechno se proti tomu staví. Pomoz mi v té mojí nedověře, která je součástí mojí víry. A to je odpověď víry. Protože on nemůže vědět, jestli to bude stačit. Nemůže si vykalkulovat, jestli ta jeho víra je dostatečně velká. Je to ostatně něco, co se nedá žádným způsobem měřit. A zase, když se vrátím k tomu motivu víry jako prázdnoty, jako prázdného prostoru, tak se nám to uvažování obrátí vlastně na ruby. Víra není něco, co je větší, když je to plnější, pevnější, silnější, ale velká je právě v té odevzdanosti. V tom, že já už nic nemám, už nic nenabízím, už nic nenesu a zbývá mi právě ten otevřený prostor, který nechávám naplnit Hospodina, který nechávám naplnit Ježíše Krista, který ke mně přichází. A v tom je jeho víra velká. Je velká právě v té slabosti, kterou v tu chvíli ten muž nezakrývá, ale ani se nenechá jí odradit.
0: Ježíšův zásah je jednoznačný. Pohrozí nečistému duchu. Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Byl jsem několikrát svědkem takovéhoto exorcismu a musím se ti přiznat, že mi to nějak nesedí říct duchu, já ti nařizuji. Jak tomu to rozumět?
1: Je to samozřejmě formule, která má své dobové souvislosti, má souvislosti kulturní a my ji musíme chápat a číst právě v tom kontextu tehdejšího náboženství, tehdejšího porozumění. Ono, když nám taková formule nesedí, když s ní nějak nesouladíme, nemusí to být proto, že ta formule je nějak špatná nebo vadná sama o sobě, ale zkrátka proto, že ji nemáme s čím poměřit v tom našem životě, v té naší zkušenosti. A to už zase není žádný prohřešek, ale je to jenom prostě docela přirozené svědectví o tom, že žijeme zkrátka v jiné době a v jiném prostoru, než v jakém ty biblické texty vznikaly. To, co je na tom důležité pro mě, je to, že Ježíš autoritativně bojuje s tou mocí, která má převahu nad nemocným chlapcem. Tam, kde na to nestačí síly toho nemocného chlapce, ani jeho otce, ani učedníků, ostatně nestačí na to ani síly těch zákonníků a farizeů, kteří jsou kolem, protože kdyby stačili, nebylo by Ježíše potřeba. To je možná taková útěcha pro církev, když se lhává, že ten okolní svět na tom také není o moc lépe v té věci. Tak tam Ježíšova moc stačí. Stačí úplně jednoznačně, má jednoznačnou převahu. To znamená, je to otázka podřízení všech těch mocí, ať už jim říkáme jakkoliv, ať jim rozumíme jakkoliv, pod Ježíšovu moc. To je ten motiv, který byl zvlášť v některých společenstvích tehdejší doby tak důležitý, například v efeském společenství, kde v epištole do Efezu to velmi výrazně čteme, že Ježíš je nad všechny mocnosti, všechny ty mocnosti, všechna panstva, všechny vlády, to všechno bylo podřízeno jeho moci, bylo to položeno pod jeho nohy. A pro nás už nemusí být tak důležité, jak je budeme chápat. Ostatně i v těch výčtech se nemluví o démonech a mluví se tam o různých typech moci. Právě v epištole do Efezu najdeme 4 různé výrazy, které popisují vlastně to samé, ale každý má jiné zabarvení. Mluví se tam o vládách a o silách, mocnostech. Jednou to vypadá víc jako skutečná světská moc, jako politická moc a je to oprávněný výklad. Ano, i nad tyto moci je Ježíš vyvýšen, nad ty lidské moci. Po druhé zase jsou to různá panstva a my vidíme, že je to terminologie náboženská, že to je terminologie zabarvená tou náboženskou představou. To znamená, i nad ty nejrůznější neviditelné moci je vyvýšený a celé to spektrum je mu podřízeno. To znamená, tam se vejde jak nějaká nemoc, pro kterou máme označení v lékařském atlase a které nějak říkáme a nevidíme v tom žádného démona, ale vejde se tam samozřejmě nějaký démon, o kterém mluví například v nějaké africké církvi nebo někde jinde, kde je takové myšlení běžné.
0: Zajímavé je také, že chlapec po tom exorcismu zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel, ale jakmile ho Ježíš vzal za ruku, tak ho pozvedl a on vstal. Opět jsme u toho motivu smrt a ze smrti do života.
1: Tady ještě zvláštní, že když jsme se dívali na to, jak i s tím chlapcem smíkal ten démon mezi oheň a vodu, mezi tu víru a nevíru, Ježíš říká, vyjdi z něho a nevracej se do něj. No už to není pro tebe, to je už teď něco osvobozeného, je to osvobozený prostor. A to je důležité, protože Ježíš neuzdravuje pro ten jediný okamžik, ale snaží se a uzdravuje provždy. Je to uzdravení definitivní. Zároveň ale ten chlapec zůstává ležet jako mrtvý a to je pro nás také svědectví opět o víře. To je ta prázdná víra, to je ta prázdnota víry, která zůstává vlastně docela ochablá a potřebuje se něčím naplnit, musí být něčím naplněna zvenčí. To, že Ježíš přichází a bere toho chlapce za ruku, můžeme vnímat opravdu jako střídání stráží v tom chlapci. Chvíli je tam mrtvo, nic tam není, ale to mrtvo má potenci k tomu, aby bylo něčím naplněno a je naplněno právě Ježíšem, který přichází a naplňuje toho chlapce sebou samým, svým duchem, tou svobodou, kterou přináší a tím ho přivádí k životu. To znamená zase, není to jenom fyzický obraz, je to metafora bezživotí, které buď to může být naplněno nějakou démonskou silou, anebo naopak nějakou životodárnou silou skrze Krista.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 čteme dnes 9. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, když Ježíš vešel do domu a jeho učedníci s ním, tak se ho ptali, proč jsme ho nemohli vyhnat my. To je otázka naprosto logická a jistě řada křesťanů, kteří se o něco podobného pokoušeli bezúspěšně, se takto ptá. A Ježíš odpovídá, řekl bych tak skoro banálně, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou. Některé rukopisy tam ještě přidávají slovo půst, takže skrze modlitbu a půst. Je to skutečně tak banální?
1: Musíme vzít v úvahu, co vlastně je modlitba. My známe samozřejmě velmi široké spektrum nejrůznějších podob modlitby, nejenom v tom kontextu mezináboženském, ale i uvnitř křesťanství víme, že existuje množství modliteb, množství jejich různých projevů. A otázkou je, jestli se to myslí v tuto chvíli tak technicky, to znamená, je potřeba se pomodlit, aby to proběhlo a vy jste to neudělali, proto vlastně se vám to nepodařilo.
0: A to by bylo tedy banální?
1: A to by tedy bylo opravdu, aspoň jak já tomu rozumím, banální. Ale myslím, že se nám nabízí ještě druhá varianta, a to vnímat to tak, že modlitba je vlastně rozhovor. Rozhovor mezi člověkem a Bohem. Je to rozhovor, v kterém něco probíhá od nás směrem k Bohu a něco probíhá od Boha směrem k nám. A v takovéto situaci není možné to udělat bez té boží přítomnosti. Není možné bez toho božího vstupu, bez jeho aktivity, bez jeho moci to udělat nějakou vlastní silou. Možná v tom bych viděl ten problém, že učedníci se snažili zapojit vlastní sílu, zapojit vlastní schopnosti, nějakou duchovní potenci, kterou se snad domnívali, že mají, kterou chtěli v takovou chvíli třeba ukázat i těm přihlížejícím a říct jim, podívejte se, my na tohle máme.
0: Někdy by to mohly být i magické praktiky.
1: Někdy je to velmi obtížně rozeznatelné, ta hrana, která nás vede k tomu přepadnutí do magie, je to někdy obtížně rozeznatelné i v rámci liturgie, v rámci naší duchovní praxe ve všech tradicích, nejenom v těch, které mají bohatou tu liturgii. Ale zdá se, že jim tam chyběl ten rozměr toho spoléhání se na boží moc a toho rozhovoru s Bohem. Nechci to domýšlet dál, než kam ukazuje ten text, ale tak aspoň já rozumím té poznámce. To znamená, takové uzdravení, vymítání takového ducha se neobejde bez toho, že musíte být napojení na Boha, musíte mít u něj hledat tu moc, u něj hledat tu sílu, která to způsobuje. A nechápu to jako návod, jak to dělat. Myslím si, že to bychom se daleko nedostali, protože by nás to vedlo jenom k zklamání. Řekli jsme si, teď jsem se pomodlil a stejně se mi to nepodařilo, stejně ta nemoc stále je tady, stejně to sevření je stále tady. A nebo dokonce to je ještě horší, ale že to musíme chápat jako zase poukaz k té víře, o které Ježíš mluví. To znamená k tomu, čekejme na to, co přichází. Nezahlušme všechno ve svém životě svojí vlastní aktivitou, nezahlušme všechno tím, že budeme vyvíjet nějaké duchovní snahy, že budeme o něco stále usilovat, ale dejme prostor Bohu. To je motiv, který zvlášť v některých tradicích, možná v tom protestantském prostředí, není tak obvyklý a ne tak často zaznívá. Máme pocit, že máme něco dělat, ale málo kdy necháme otevřený prostor. Myslím, že pokud něco, tak ten text, který jsme četli, má povzbudit naší víru a ukázat nám, že nemusíme mít žádnou XXL víru, ale že i s tím málem, co máme, i s tou vírou, která nepřenáší hory a dokonce nepohne ani s kávovou lžičkou, tak i s takovou vírou můžeme být něco platní v tomto světě a může se i nám stát mnoho věcí, které nám třeba budou brát dech a budeme překvapeni.
0: Jáchyme, když jsme si tady při výkladu Markova evangelia povídali o 4. kapitole, kde Ježíš utišil bouři, tak jsme tam mluvili o tom, že učedníci byli nesamostatní a pořád jakoby byli vázáni na Ježíše a jeho jednání, protože ho probudili a protože chtěli, aby on jednal. A on jim vytýká nedostatek víry. A tady oni se snažili jednat, snažili se něco udělat a znovu to nešlo. Tak kde je ten zakopaný pes?
1: Myslím, že to je právě v tom, že vlastně kolísáme mezi takovými dvěma podobami. Jedna je ta bezvíra, to odmítnutí víry nebo nedostatek víry v tom smyslu, že nejsme schopni právě důvěřovat, nejsme schopni vůbec se spolehnout na to, co nám Pán Bůh nabízí. To je jeden takový extrémní podoba toho odmítnutí Krista. Na té opačné straně stojí zase problém toho, že si chceme vystačit sami, že chceme tedy ukázat, že na to máme. A ani jedna z těch cest nevede k výsledku. Když učedníci honem utíkají za Ježíšem a říkají, zachraň nás, pomož nám, udělej to za nás, Ježíš není s tím spokojený. A když se pokouší něco aktivisticky dělat, ale vlastně se zdá, že přitom zapomněli na to, kde je zdroj jejich moci, tak také není spokojený. To znamená, ta cesta je někde jinde, je někde možná uprostřed mezi těmito póly a to její nacházení nám neusnadní to, že už po té cestě šli ti před námi. Nakonec musíme se smířit s tím, že vždycky i my znovu budeme muset hledat, co to znamená skutečně následovat Krista. Jakou to má mít podobu. To je něco a právě při čtení písma se nám to potvrzuje. To, že tam tudy už šli učedníci, to nestačí. My tam tudy musíme jít také a musíme tam jít, jako kdyby učedníků nebylo.
0: V závěru ještě jedna věc, jedna skutečnost. Ty jsi řekl, že v 9. kapitole scéna proměnění nahoře souvisí se scénou uzdravení posedlého chlapce, že to vnímáš dokonce jako jeden celek. Tak nám to teď vysvětli, v čem je tedy ta jednolitost těchto dvou pasáží?
1: Vnímám to jako vlastně takový celostní obraz naší víry. Obraz, který zahrnuje to, co je a to, co bude. Tady paradoxně v opačném pořadí. Nejdřív přichází vidění toho, co má být, co bude, co se v plnosti projeví a pak návrat do té naší reality. Trochu mi to připomíná takovou praxi, kterou mají Vajrayánoví buddhisté, jedna z těch velkých škol v rámci buddhismu, kde oni vlastně se usilují dostat do určitého stavu určitého porozumění něčemu, v kterém zatím nejsou, nemají na to schopnosti. A jejich učitel, oni tomu tak věří, který v tom stavu už je schopný ten stav prožívat, tak na začátku, než začnou meditovat a dělat všechny ty potřebné praxe, tak při takové slavnosti vlastně na chvilku jim jakoby pootevře vnímání toho stavu. Oni si ho prohlédnou, tak to alespoň popisují, tak tomu rozumí a potom vědí, k čemu směřují. A vlastně mi to docela připomíná ten obraz, který jsme četli, kdy v tom proměnění nahoře se ukazuje nějaký stav, ke kterému směřujeme, který zatím nejsme schopni v plnosti prožívat. A on se jako nabídka před námi otevírá. My máme vědět o tom, že je, máme i také zahlédnout tu jeho slávu, ten jeho pokoj vnitřní, ale potom musíme zpátky do té praxe a tou postupnou cestou té praxe a očekáváním trpělivostí se přibližovat k tomu stavu. Na rozdíl od těch buddhistů nevěříme, že se k němu můžeme dopracovat sami, ale má to být oporou pro naši víru. A proto si myslím, že to je spojené, protože to jsou ty dva rozměry. Naše současnost, někdy bolestivá, někdy náročná a ten výhled, který nás čeká.
0: A těmito slovy končí naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem. Loučím se s naším hostem, kterým byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, díky a těším se příště na slyšenou.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Pořad pro vás připravil a vaším průvodcem byl Petr Vaďura.

Znělka nás ve 30. květnovém dni převedla přes práh 21. hodiny. Ze studia Rádia 7 se opět hlásí večerní moderátor Kuba Lofítek. Reprízu aktuálního vydání Relace ke kořenům nabídneme v pondělí ve 22 hodin. 23. pokračování v procházení Markova evangelia nabídneme opět za týden v sobotu ve 20.15. No a hodinka, která se před námi aktuálně otevírá, bude plná jazzu.

Jazzový klub na Rádiu 7. Sorry, Miles. A vykřičník na konci. Hravý, odlehčený i výmluvný je název alba kvartetu Libora Šmoldase, u jehož poslechu vás vítá Broňa Procházková. Rok vydání 2026, tedy 100 let od narození amerického trumpetisty Milese Davise. Vzdát mu hold je logickým krokem. Nahrávka Libora Šmoldase ale není obvyklou tributní poctou hudebnímu gigantovi. Cituji. Před několika lety jsem začal slýchat zvěsti, že některé slavné Milesovy skladby, které hrajeme, ve skutečnosti nenapsal on. Zaujalo mě to a začal jsem pátrat. To nás nakonec přivedlo k nahrání tohoto alba. Skladby, které Miles proslavil, ale s největší pravděpodobností nenapsal, protkané některými mými vlastními kompozicemi, inspirovanými Milesem samotným. Přibližuje kontext vzniku desky český kytarista Libor Šmoldas. Hodina před námi zve ponořit se do příběhů skladeb spojených s Milesem Davisem. Jejichž autorství bývá dodnes nejasné nebo sporné. Výsledkem je nahrávka, která spojuje nové aranže jazzových klasik s autorskými skladbami inspirovanými samotným Davisem. Začínáme titulní Šmoldasovou Sorry Miles. Poté Dig, odkazující k Davisovu sextetu a roku 1951. Dobré naladění a dobrý poslech.

Kytarista Libor Šmolda spatří už řadu let k nejvýraznějším osobnostem českého jazzu. Spolupracoval s řadou světových hudebníků, od George Mraze přes Jeffa Ballarda až po Gregoryho Hutchinsona. Koncertoval v klubech jako londýnský Ronnie Scott's nebo New Yorkský Smalls či Burland. Vedle vystupování na festivalech a koncertní činnosti napříč kontinenty působí také jako pedagog na konzervatoři Jaroslava Ježka a pravidelně vede mezinárodní workshopy. Tisk o něm mluví jako o jednom z nejinvenčnějších evropských jazzových kytaristů současnosti a stoupající hvězdě evropského jazzu. Na svém 12. albu Sorry Miles potvrzuje, že dokáže tradici nejen ctít, ale také originálně rozvíjet.

Tohle byl jazzový standard Donna Lee, který se připisuje Charliemu Parkerovi. Autorství si nárokoval i Miles Davis. Právě zvědavost, jak je to s Milesovkami, otevřela cestu k albu Sorry Miles, které zní v jazzovém klubu Rádia 7. Vedle kytaristy Libora Šmolda se na nahrávce hrají kontrabasista Tomáš Baroš, jeden z nejlepších evropských kontrabasistů, vycházející hvězda jazzového piana Mikuláš Pokorný a vynikající americký bubeník Jess Simpson, který dostane prostor ukázat své umění v závěru této skladby Richard's Regret. Po ní další slavný jazzový standard spojený se jménem Milese Davise z roku 1954. Four.

Ne každý ví, že Miles Davis byl také výtvarníkem a právě jeho obrazy jsou v pozadí některých skladeb, které posloucháme. O tom ale za chvíli. Napřed Tune Up, bebopový jazzový standard, který proslavil Miles Davis na svém albu Blue Haze z roku 1956. Teď v podání kvartetu Libora Šmoldase.

Na albu Libora Šmolda se Sorry Miles zní vedle kompozic, které jsou s Davisovým jménem neoddělitelně spojené, i autorské skladby, které odkazují nejen k hudební, ale také výtvarné tvorbě Milese Davise. Jedná se o méně známou tvář amerického trumpetisty, byl i výrazným malířem, fascinovaným abstrakcí a barvou. O vizuální podobu alba se postaral grafik a malíř Tobiáš Grolich, který navázal dialog s obrazy Milese Davise. Říká, vycházím z jeho maleb, abstraktních, spontánních, barevně odvážných a nabitých energií. Přesně tak má působit i výsledná předělávka. Silná postprodukce a přiznaná omluva Sorry Miles ji záměrně odlehčují a dávají jí nadhled, aby se neutopila v přílišné vážnosti, dodává Grolich. Výsledný cover i booklet tak nepůsobí jako muzeální podsta jazzové ikoně, ale spíše jako živá reinterpretace jejího odkazu. A podobně funguje i hudba samotná. S respektem, ale bez přehnané pietnosti.

Libor Šmolda z kytara, Mikuláš Pokorný piano, Tomáš Baroš kontrabas, Jess Simpson bicí. Jazzový klub Rádia 7 patřil albu kvartetu Libora Šmolda se s názvem Sorry Miles. Vyšlo u Bivak Records roku 2026, 100 let po narození americké jazzové legendy Milese Davise. Nahrávka uchopuje skladby, které Miles Davis proslavil, ale jejichž autorství bývá dodnes nejasné nebo sporné. Je to uchopení velmi příjemné. Propojení jazzových klasik s autorskými kusy je vyvážené, zvuk současný, otevřený a přitom pevně zakořeněný v jazzové tradici. Na závěr část, u které je možné najít jména Miles Davis i Charles Mingus. Nevím, komu autorství patří a přiznávám, neřeším to. Stačí mi kytara v rukou Libora Šmoldase. Od mikrofonu se loučí a na setkání příště se těší Broňa Procházková.

Jazzový klub se pro dnešek loučí. Příště se můžeme zaposlouchat do alba Sunrise, za kterým stojí Amit Friedman Sextet. Reprízu toho aktuálního vydání zastihnete ve vysílání Rádia 7 v pondělí 17 hodin.

0: Dej mi to!
1: Nech mě bejt!
0: Ale já to chci!
1: Mami, ona mi to zase bere.
2: Nejlepší lék na hádky? Poslouchejte pohádky.

Ze soboty 30. května uplynulo již 22 hodin. V následující 60-minutovce se vypravíme na bohoslužbu do sboru Bratrské jednoty baptistů v Aši. Kázat bude Radek Boháček. Nalaďme se na poslech Božího slova několika chválami. Dobrý poslech přeje Kuba Lofítek.

0: Pojďme společně zjistit, co doopravdy znamená zapřít sám sebe a nést svůj kříž. Začíná bohoslužba ze sboru Bratrské jednoty baptistů v Aši. Káže Radek Boháček a já přeji inspirativní poslech.
1: Bohoslužba. Záznamy křesťanských bohoslužeb na Rádiu 7.
2: Chtěl bych začít jednou velmi důležitou otázkou. Možná nebude tak důležitá, ale v tuhle chvíli je důležitá. Proč dneska sedíte na místě, na kterém sedíte? Dobře, ano, je to tak. Sedí někdo z vás dneska na novém místě, na kterém jste tady v sále nikdy neseděli? Jenom Lukáš se hlásí. Lukáš tady už jednou byl právě a teď si bral jiné místo, super. A co vás kdysi dávno vedlo k tomu, abyste si vybrali právě tohle místo, na kterém sedíte už možná několik týdnů, několik měsíců, možná dlouhé roky od té doby, co jsme v roce 2014 otevřeli tuhle modlitebnu? Já si vždycky pamatuju, že tady tahle levá strana, po mé levé straně, byla vždycky mnohem plnější než na té pravé. Přitom tam se sedí mnohem hůř než tady. I když, já se samozřejmě legraci, ty lavice jsou úplně stejné, jsou ze stejného sboru, ze stejného materiálu, mají stejnou barvu, dokonce jsou i stejně daleko od kazatelny jako na té pravé straně. A přesto lidé, my jako lidé máme tendenci vybrat si to svoje místo, na které si rádi zvykneme a zůstaneme tam sedět dlouhé roky. A co když se zrovna objeví návštěva a zasedne nám to naše místo? Jaká je pak naše reakce? Dokážeme jim tak decentně naznačit, že tam nemají co dělat, že to je naše místo a oni si odsednou? Nebo jim to naznačíme ještě více decentněji, ale s takovým tím dodatkem, že já si ale sednu vedle vás, abyste se nemusel šoupat a vlastně ukážete, že se toho dokážete vzdát? Nebo možná zapřeme sami sebe v tu jednu obyčejnou chvilku a sedneme si někam jinam bez toho, abychom to někomu řekli. Ale možná, mně se to stalo několikrát, přiznám se, a mé mysli byl obrovský boj s tím, že vlastně se nedokážu soustředit, protože sedím na levé straně a je to opravdu ten výhled a všechno je úplně jiné. A v něčem, jak kdyby moje srdce i mysl pořád zápasilo s tím, že jsem musel zapřít to, na co jsem byl nejvíc zvyklý. A teďka vnímám to úplně všechno a zároveň to hodně brání tomu, abych slyšel Boží hlas. No, bráním tomu, aby Bůh ke mně mohl mluvit a mohl změnit mé srdce. A právě možná o tomhletom bude i ten dnešní text. A tak já bych vás chtěl pozvat k tomu, abychom se postavili. Já budu číst jeden jediný verš z Lukáše z 9. kapitoly. Je to známý 23. verš. Lukáš 9, 23. verš. Tam se píše, všem pak říkal, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe. A každý den vezme svůj kříž a následuje mne. Budu se modlit. Svatý Pane Bože, náš Otče, díky ti za příležitost být tady ve sboru, otvírat svým domovským sborem tvoje písmo, tvoje slovo. Díky za to, že je stále aktuální, za to, že nám má stále co říct. A tak tě prosím, aby to všechno, s čím jsme dneska přišli v našich myslích, v našich srdcích, aby ty se tak odstranil, aby si to posunul na jinou kolej a my jsme se tak mohli soustředit na to, co nám i dneska chceš říct. A tak prosím, ať dokážeme otvírat svá srdce a prosím tak, ať nemluvím já z tohohle místa, ale ať tvůj Duch Svatý působí skrze tvé slovo, skrze tvé písmo do našich srdcí. Amen.
3: Amen.
2: Poměrně známý text, že? Jedna jednoduchá větička, rychle zapamatovatelná, ale možná ve svém důsledku není vůbec tak jednoduchá, jak se zdá. Ani rychle zapamatovatelná, respektive zapamatujeme si to jako ten verš, ale potom, když to máme aplikovat v našich životech, tak už je to mnohdy složitější. Tak bych se chtěl podívat na to, proč je to možná pro člověka tak moc těžké, zároveň proč je to tak důležité. Všichni vy, kteří jste někdy dělali nějaký sport, ať už týmový nebo individuální, nebo jste jenom jeli na cyklový výlet s bratrem Alexem a chtěli jste to zvládnout, chtěli jste se někam posunout a dojet hlavně do cíle, tak mi dáte za pravdu, že jste často museli posunout své limity hodně kupředu. K tomu, abychom udělali nějaký pokrok, abychom se někam posunuli, tak musíme tvrdě pracovat. A často, pokud se někdo chce ve sportu posouvat dál, tak tomu musí hodně obětovat. A hlavně hodně překonávat sám sebe. A pokud, že chcete být ještě lepší, máte nějakého osobního trenéra nebo týmového trenéra, tak jeho úloha je vás posouvat. Ukazovat vám ten možná nejlehčí, zároveň nejtěžší způsob, jak vy sami můžete překonávat sami sebe. Zároveň ale ta finální práce je a zůstává pouze na daném člověku. Ve chvíli, kdy opravdu nemůžete, když je před váma poslední kopec nebo ještě 10 minut do konce zápasu a vy už zkrátka nemůžete, tak se musíte nejenom zapřít, vy musíte zapřít sami sebe, vaši únavu, všechno a jak říkáme, musíte se kousnout k tomu, abyste došli do toho vašeho tíženého cíle. Ale jak je tomu ve víře v každodenním životě? Nebo v tom každodenním životě s Bohem? Je to něco zadarmo, co máme, co dostáváme, nebo nás to také něco stojí? A možná se teďka říkáte, Radku, to je super, proč mícháš sezení ve sboru, sport a ještě život s Bohem dohromady? Má to něco společného? Myslím si, že to má mnohem víc společného, než to z tohohle chaotického úvodu vypadá. Každopádně náš dnešní text, který jsme si přečetli, nás bere do života učedníků s Pánem Ježíšem, kteří s ním v téhleté době, co jsme četli ten verš, už několik měsíců chodí, následují ho a žijí s ním. Jsou v tom nejužším možném vztahu s Kristem. Učí se od něj každý jeden den, všechno vidí, všechno slyší, ale stále pořád o něm ještě moc neví. Tak námi přečtenému verši totiž předchází jeden velmi důležitý rozhovor. Pan Ježíš se s učeníky baví na téma, kým je, a ptá se na otázku, za koho ho zástupy, kterým slouží, kterým káže, pokládají. A taky pak se otáčí na Petra a ptá se, kým je on pro Petra a pro učeníky. A tak já bych chtěl přečíst na ten krátký text, který předchází tomu našemu textu, protože je velmi důležitý. Čtu od 18. verše. I stalo se, když se o samotě modlil a když s ním byli jeho učedníci, že se jich otázal, za koho mne zástupy pokládají? Oni odpověděli, někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní říkají, že vstal. Některý z dávných proroků. Řekl jim, za koho mne pokládáte vy? Petr odpověděl, za Božího pomazaného. Důrazně jim přikázal, aby to nikomu neříkali. Petr tady má jedno z největších prohlášení možná svého života. Prohlašuje a vyznává Ježíše Krista za Mesiáše, nebo za Krista, což byl titul, který se ale dříve používal dost často pro krále. A král byl někdo, kdo byl vybraný Bohem, zároveň byl pomazený, čili byl postaven tímto aktem do služby, jako znamení toho, že Bůh si ho vybral pro naplnění nějakého úkolu. Často to měl být udatný zachránce, který vysvobodí svůj lid od všech nástrah. A tak tento titul byl spojovaný právě s mnoha vojevůdci, kteří vedli izraelský národ do bojů. Tak i když byl zaslíben Mesiáš, takže Židé ho často vnímali, že to má být někdo, kdo zachrání svůj lid, vysvobodí jej od všech nástrah. Ale často tam byla ta zmínka nebo ta myšlenka toho, že to je nějaký veliký bojovník, kdo je povede v tomto vítězném bohu. Tak Petr nádherně vyznává, že Ježíš je pro něj naplněním všech zaslíbení a všech proroctví, které on znal, které byly dány od starého zákona a kterým on věří. Tak vkládá svými slovy i do Krista tu svoji důvěru, že on je ten, koho on chce následovat svým životem. A tak Ježíš v tomhle tom krásném rozhovoru, ale na nic nečeká. A tento opravdu krásný moment narušuje tím, že poprvé učedníkům řekne, co se s ním má stát. Poprvé učedníky zasvěcuje do tajemství Krista. Krista, kterého Židé čekali po tisíciletí, ale který možná není podle jejich představ. Ve 22. verši totiž Ježíš dodává, řekl, syn člověka musí mnoho vytrpět, být zavržen od starších, velekněží a učitelů zákona, být zabit a třetího dne být vzkříšen. A tak Židé i učedníci opravdu čekají Mesiáše, který je zachrání, který je povede v tom vítězném boji, který je vysvobodí z nadvlády Říma, který vládl nad Izraelem. A tak učedníci také chtějí zachránce, chtějí mít někoho, koho budou následovat, kdo je povede ve všem. A možná by jim i bylo bližší jít bojovat. Ale oni v tomhle tom veškerém možná i nadšení slyší to, že mají následovat někoho, kdo má být zavržen od všech předních mužů, kteří mají ten významný titul pro společnost a ještě navíc má zemřít. To znamená, že mají následovat někoho, o kom ví dopředu, že má zemřít. A tak proto v tomhle světle o to víc vyznívá ten náš dnešní text, náš dnešní verš, protože bezprostředně potom, co jim Ježíš říká tuhletu možná pro ně těžkou a šokující událost, tak jim říká ten náš dnešní verš. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. A tak v tomto verši vidíme jasnou výzvu. Pokud mi věříš, i přes to všechno, co už teďka poznáváš, že se má stát, pokud věříš to, že já vím, kam to má dojít, tak udělej všechno pro to, aby si mě mohl následovat. A tak pojďme se podívat na tenhle ten verš a pojďme si ho projít, protože je tam takových pár velmi důležitých věcí, které tehdy platily pro učedníky velmi osobně, ale s ně tak velmi osobně možná ještě více, věřím, platí i pro nás dneska. Celý tenhle ten verš točí začíná jednoduchým slovním spojením. Chce-li kdo jít za mnou?

to ani to nařízení, ale taky to není, jak říkáme, škemrání. Ježíš neříká, pokud by ti náhodou teoreticky nevadilo jít třeba se mnou a následovat mě. Ne, Ježíš tam dává tu jasnou, konkrétní výzvu. Chce-li kdo jít za mnou? A tak dává jasně na výběr. Chceš? Tak mě následuj. Jestli ne, tak to nech být. Ale co vlastně Ježíš učeníkům nabízí? Tím, že oni ho následovali v tomhletom téhle době jenom pouze několik měsíců, tak on je vybízí k něčemu, co oni neznají. Vybízí je na cestu za zachráncem, se spasitelem, tím spasitelem, který byl už dávno zaslíben. Vybízí a nabízí jim cestu s Mesiášem, který přišel zachránit svůj lid, který je přišel ochránit od všech okolních svodů, který přišel, jak kdyby restartovat jejich přístup k Bohu Otci. Je to vybídnutí k následování Boha, který se ponížil a přišel až k ním osobně, který se jmenovitě osobně vybral, aby učil po svém boku. Předával jim víru, předával jim postupně to Boží království, protože jednou na nich chce postavit svou církev. A zároveň jim nabízí tu cestu se zaslíbením věčného života. Ale taky vedle tohohle všeho je zve na cestu plnou nebezpečí. Na cestu plnou nástrah, svodů, často v osamění, plnou výzev. Plnou pronásledování a plnou strachu. Obzvlášť v době Ježíšově smrti. Ale taky je zve na cestu plnou zázraků, milosti, Boží přítomnosti, lepšího poznání Boha samotného, ale taky na tu celoživotní pouť plnou radosti, nadšení a nových začátků, které přicházejí s Kristovým zmrtvých vstání. A taky když učedníci toho nevěděli moc, nevěděli ani jedno možná z toho, co jsem teďka řekl, ale mají před sebou živého Krista, který je zve na cestu s ním. A tak ta nabídka pro všechny učedníky byla úplně stejná. Učedníci mají na výběr, ale přesto všechno, nikdo z nich nemá omluvu na to nenásledovat Krista. A zároveň taky nikdo není výjimkou, že by Krista nemusel následovat. A tak učedníci, když nevěděli, co všechno zažijí, čeho všeho budou svědky, stejně jako my, často nevíme, co čekat, často se bojíme, možná odmítáme Boží nabídku. Ale stejně jako pro učedníky, tak i pro nás dneska platí ta jednoduchá zásada. Nikdo nemá omluvu, aby nenásledoval Krista, ale nikdo není výjimkou, aby Krista nemusel následovat. A tak po tomhle tom jasném vybídnutí, té nabídce, té výzvě, přichází už první konkrétní krok. Možná ta první konkrétní podmínka. Čteme tam, chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe. Wow. Co tohle to znamená? Co znamená zapřít sám sebe? Možná ani my nevíme, co znamená zapřít sami sebe. Znamená to popřít své já, postavit se sám proti sobě. Jít aktivně proti svému egu, proti svému já. Je to možná ten nejinternější boj, který musíme prožít v boji proti sobě. Ale taky je to ten nejintenzivnější zápas proti našemu tělu, proti těm našim chutím, co chceme dělat. Ale tak je to to nejhlubší rozhodnutí vzdát se sebe a následovat Krista. Tak učeníci tehdy museli ve velkém zapřít sami sebe. Museli odejít od svých rodin, ze svého zaměstnání, ze všeho, co tehdy budovali a vydat se na cestu možná do neznáma, ale s člověkem, který byl zároveň i Bohem a který jim zaslíbil, že je povede. A tak moje otázka je opravdu jednoduchá. Umíme, bratři a sestry, zapřít sami sebe? Umíme říct stop sobě, našemu tělu, možná jít proti svému egu, občas se umenšovat, naopak občas převzít zodpovědnost, když přichází ten čas. Umíme bojovat proti svým vlastním myšlenkám, proti pocitům, možná proti našim zvykům, síle našich zvyků. Pamatujete si, když jsem se na začátku ptal, proč dneska sedíte na svých tradičních místech? Možná právě, protože něco tak obyčejného, jako je výběr místa na bohoslužbě, nás svazuje víc, než si myslíme. A pokud občas nedokážeme zapřít ani sami sebe v situaci, když přijde host a zasede nám naše místo, tak jak pak možná můžeme jít
umět zapřít se

0: Vidíme sebe v situacích, které jsou opravdu důležité, které opravdu ovlivňují náš vztah s Bohem. A tak mám tady jednu jednoduchou výzvu. Myslím, že to tady ještě zkazdal nikdy nikdo neudělal. A tím, že tady je spoustu volného místa, tak se můžete klidně teďka postavit a sednout si na místo obřadu vedle vás nebo na druhou stranu a jak kdyby v praxi si vyzkoušet, jaké to je zapřít sami sebe, zapřít to svoje vlastní místo a jít si sednout někam jinam. Je to těžké, že? Je to velmi těžké. Jenom něco možná takhle obyčejného, jako je výběr našeho místa, nás vazuje víc, než si myslíme, i v našich osobních životech. Tahle nabídka pořád platí, 10 vteřin stále utíká, za chvíli skončí. Nebojte, přijde ještě jedna výzva v průběhu mého kázání, takže se na to můžete psychicky připravit. Protože Ježíš nekončí tady u tahleté výzvy. Naopak, učedníky vybízí dál k něčemu ještě složitějšímu. Protože on tam pokračuje v tom verši, vezměte svůj kříž. Víme, co to znamená? Vzít na sebe svůj kříž? Znamená to záměrně si zvolit způsob života, jakým žil Kristus. Podřídit svůj život pod tu boží autoritu. Naprosto důvěřovat v Bohu. Být poslušný. Možná i přijmout utrpení, jaké jsou narážky, posměchy, ztráta blízkých nebo vztahu, které si budujeme. Možná pomluvy. Ale taky nás Kristus v tomhletom zve k tomu, abychom obětovali svůj život pro druhé. Ale taky tím říká, že máme zemřít sobě a světu a žít pro Boha. Právě s tou viděnou Mesiáše, který před námi tu cestu už dávno vydobil, když za nás zemřel. Máme vzít svůj kříž na cestu s Kristem, který nás vede jasným směrem. Ale taky to znamená chopit se života, který je skutečným životem. Nalézt konečně smysl své existence a získat věčnou odměnu. Ačkoliv vidíme možná 0,1% toho všeho, co Bůh má ve svém plánu. Tak stejně jako pro učeníky i pro nás je to velkou zkouškou. Co je ten náš vlastní kříž? Každý z nás máme mnohem jiný kříž. Možná odlišný než ten, který sedí vedle vás, ačkoliv ho znáte moc dobře, protože sedíme několik let vedle sebe a vždycky každý ráno se spolu pozdravíme. Ale neznáme ten svůj kříž navzájem. Možná ani ten náš sám samotný. A jsme vůbec tedy ochotní ho vzít a jít za Ježíšem? Teď přichází ta moje druhá výzva. Pojďme si udělat jen takový retrospektivní testík toho, co jsem říkal. Máte dvě ruce? Na pravé ruce je ano, na levé ruce je ne. Můžete si počítat prstíky, kolikrát odpovíte tomhletom testu ano nebo ne. Jenom se vrátím k tomu, co už jsem dávno řekl. Je to jenom pro vás. Klidně si počítejte v hlavě, aby nikdo ty vaše prsty neviděl. Ale buďme upřímní hlavně k sobě navzájem. Buďme upřímní k Bohu. Jestli opravdu jsme ochotní nést svůj kříž. Dokážeme si záměrně zvolit způsob života, jakým žil Ježíš Kristus? Dokážeme podřídit svůj život pod autoritu Boha? Důvěřujeme naprosto Bohu? Jsme mu poslušní? Dokážeme přijmout utrpení, který s tím možná přichází? Ať už to jsou narážky, posměchy, pomluvy nebo ztráta vztahu? Dokážeme a chceme obětovat vůbec život za druhé? Chceme zemřít sobě a světu? Chceme, a tím končím, se chopit života, který je skutečným životem? Jenom vy víte, kolikrát máte ano, kolikrát máte ne. A s touhletou myšlenkou, kterou vy sami máte ve své hlavě, se chci posunout dál. Zkuste na to nezapomenout, ale zkusme se posunout pouze dál, protože ta výzva ještě nekončí. Já jsem tam vynechal totiž záměrně dvě slova. Ty dvě slova jsou znovu klíčový, protože tam je každý den. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž. Kristus potom všem důležitém, co učeníky jistě muselo zaskočit, šokovat, dodává tu velkou podstatu, která v tom je. Každý den. která nás vede do té opravdové vážnosti celé té situace. Každý den se rozhodovat pro cestu s Kristem. Vyzývá nás to k pravidelnosti, k té ochotě znovu a znovu podřizovat svůj život pod autoritu Boha. Zároveň to chce ale nějakou naší sílu a přesvědčení, že Bůh to s námi myslí dobře. Znamená to taky znovu a znovu se rozhodnout, vstát a jít za Kristem. Možná ještě dřív, než si stihneme odpočinout, ještě dřív, než se stihneme rozkoukat, už utvrzovat své srdce a mysl v té naději, kterou máme v Bohu. A tak učedníci tehdy měli jasný režim. Následovali Krista fyzicky každý den. Šli tam, kam šel Kristus. Slyšeli to, co Ježíš vyučoval. A když mluvili, tak mluvili s Ježíšem právě o tom všem. A pokud by nikdo z nich už nechtěl následovat, stejně jako se rozhodl Jidáš, tak to všichni v tu chvíli viděli. My už máme ale trošku jednu velkou nevýhodu. U nás už to není na oko tak jasné, jako tehdy u učedníků. Máme na výběr stejně, ale můžeme se rozhodnout dát si přestávku, pauzu na pití nebo poločas, jak tomu říkáte, a může být jakkoliv dlouhá, ale ta nevýhoda v tom je, že nikdo nás v tom nevidí. Možná dlouhou dobu o tom nikdo nebude vědět, protože ten náš vztah je pouze mezi námi a Bohem. Bůh se nemění. Bůh nás zve každý den do své přítomnosti, ať my už se rozhodneme jakkoliv. A tak vás nevybízím, abyste každou neděli a pátek seděli na jiném místě, nebo abyste se naučili zapírat sami sebe v této oblasti. Ani vás nevybízím k tomu, abyste si test, který jsme si před chvílí udělali, si dělali každý den předtím, než vstanete, jak moc jste ochotní následovat Krista. Ale chci vás i sebe v první řadě povzbudit, abychom každý den následovali Krista s tím, co s tím přichází. Přesně to je ten poslední bod našeho verše. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mě. Bůh nás nezve ani v tomhletom na žádný výletík, výšlap, vycházku, procházku ani túru, která někdy skončí. Mesiáš, zachránce, Bůh, Kristus nás zve na cestu změny života. To rozhodnutí změnit svůj život, svůj životní styl. Už dál nenásledovat sami sebe, ale změnit svůj život a životní styl. Nemít upřený zrak sami na sebe, ale naopak koukat každý den na Mesiáše a znovu se rozhodovat k tomu, že zapřu sám sebe, vezmu to, co mám, a zvednout oči a jít za Kristem, který byl ochoten přijít na tenhle ten svět a zemřít za mě a za tebe, za nás. A Bůh nás k tomu zve. Možná nám říká, abychom podřídili svůj krok Bohu, svoje tempo, svoji tepovku a nechat se jím vést. Stejně jako když horolezci se nechávají vést v těch důležitých výšlapech šerpy, kteří znají cestu, protože už jí sami několikrát šli. Vědí, kam kdy mají dojít, ví, kdy se mají zastavit a jak připravit podmínky a kdy připravit podmínky pro odpočinek. A stejně jako hráči důvěřují svému trenérovi, že jim správně radí, aby se co nejlépe posouvali a dosahovali co nejlepších výsledků. A tak možná právě ty sportovci, o kterých jsem mluvil na začátek, se celou svoji kariéru učí zapírat sami sebe. Svoji lenost, svoji únavu, své omezení, právě k tomu, aby dosáhli nějakých cílů. Zapřou sami sebe, aby dosáhli výsledku, vyhráli jeden souboj, možná celý zápas. A tak i při něčem tak obyčejném, jako je sport, se učí jít proti sobě, zapřít sami sebe. A taky my v Ambassadors, když učíme kluky v těmhle těm principům, tak zároveň jim k tomu dáváme ten velký boží princip. Protože oni možná, když se naučí zapřít svoji únavu na hřišti, tak se učí možná mnohem lépe zapřít svoje já v životě s Bohem. A tak ta dnešní výzva Ježíše zní stejně jako tehdy. Chce-li kdo jít za mnou, ať zapře sám sebe a každý den vezme svůj kříž a následuje mne. I když nevíš, co tě čeká. Když to nebude podle tvých představ, když se bojíš, když máš spoustu otázek, když jsi takový, jaký jsi, když možná každý den padáš a vydržíš to možná část dne nebo půlku dne, i když nevíš, co znamená zapřít sám sebe, i když nevíš, co znamená vzít svůj kříž, i když si uvědomuješ možná naopak, co všechno to stojí. Protože v tom nejsme sami. Je to Bůh, který se ptá, ale zároveň je to Bůh, který nás do toho zve a který nás zmocňuje k tomu, abychom to zvládli. Zmocňuje nás k tomu, abychom zapřeli sami sebe, vzali svůj kříž a to každý den a následovali ho. Amen.
1: Dary duchovní a neduchovní. Tak zní název kázání Jiřího Jedličky, na které se vypravíme zítra po 9. hodině.

Povzbuzení, že nikdy nemusíme být sami, že můžeme být ukryti v Bohu, vyspívala kapela Do nebe volající. Hranici 23. hodiny překročíme společně s kapelou Lift Up a skladbou Stále stejný.

0: M, Radio 7, CZ. Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
1: Je krátce po 23. hodině. Pomalu se blížíme k závěru sobotního 30. květnového dne a i touto závěrečnou hodinkou vás provede Kuba Lofítek. Čtvrt na 12 bude prostor pro reprízu pořadu Zákoutí. Teď vám bude hrát kapela Late Mayday.

0: tma.
1: Nepřikázal jsem ti snad, buď rozhodný a udatný, neměj strach a neděs se, neboť Hospodin, tvůj Bůh, bude s tebou všude, kam půjdeš. Jozue 1:9.

Někdy více otázek než odpovědí nabízejí setkání, která přináší pořad Zákoutí. Hosty, kteří jsou ve svém hledání názoru na život na cestě, zve k mikrofonu Lucie Endlicherová. Další z těchto setkání nabídneme hned po následující písni.

Zákoutí. Do míst, na která se tak často nevypravujeme. S Lucií Endlicherovou a jejími hosty.

O hledání životních cest a zdrojů jsme dnes mluvili s dirigentem Ondrejem Olosem. Dalšího zajímavého hosta, konkrétně Miroslava Hlinku, uvítáme v zákoutí v neděli v 18.30.

0: Jsme nezávislá křesťanská rozhlasová stanice.
1: Spolupracujeme s věřícími z mnoha církví.
2: Přinášíme povzbuzení.
0: Pokládáme otázky na aktuální témata sobě i vám.
1: Vytváříme prostor pro novou perspektivu.
2: Žijeme výhradně z darů posluchačů. Chcete-li, podpořte nás. Více na www.radio7.cz.

0: já vím, že...
1: Půlnoc předělí sobotní a nedělní den. S tímto předělem je spojená také výměna moderátorů ve studiu Rádia 7. Za dnešní možnost být s vámi děkuje Kuba Lofítek. Vám všem, kteří se chystáte ulehnout, přeji odpočinkovou noc. No a vás, které čeká spánek později, zvu k nočním reprízám vybraných pořadů. Bůh buď s vámi.

0: Rádio 7 s nadějí do každého dne.
1: Posloucháte Rádio 7, společně jsme vstoupili do nového dne. Je neděle 31. května a my pro vás máme připravený noční program, ze kterého můžete vybírat. Od mikrofonu vás zdraví Lenka Malinová. Velký nezdar učedníků. Tak by se dal označit obsah perikopy, která bude předmětem našeho zájmu. Proč vlastně učedníci nemohli posedlému chlapci pomoci a jak se v podobných situacích osvědčujeme my? Odpovědi budeme hledat v pořadu Ke kořenům už za chvilku s Jáchymem Gondášem. V jednu hodinu si poslechneme reprízu sobotního klíčového slova o přátelství. Bůh chce rozšířit zprávu evangelia a tím i své požehnání ke všem národům. Každý následovník Krista v tom může hrát svou roli. O sdílení dobré zprávy bude ve své závěrečné úvaze hovořit Ingrid Hrubá v relaci Základy ve 3:15. Věk označovaný za teenagerovský není snadný. Každý mladý člověk hledá své místo ve světě. Jak mu pomoci, řešil jeden z pořadů našeho vysílání v roce 2007. Pořad Poklady z archivu nabídne jeho reprízu. Naladit si ho můžete po 3:00 raní. Další díl pořadu Písničky z archivu si můžete poslechnout ve 4:00. Tentokrát nebudeme hrát z jednoho vybraného alba, vybrané písně spojí téma modlitby a žízně po Bohu. Boží výchova je projev jeho lásky. Buďme za ní vděční. Stejně pečlivě vychovávejme děti, protože Bůh si výchovy velmi cení. Nesmíme ale měnit pohled na Boha, když nás vychovává. Výchova nikdy není příjemná a často bolí, ale utrpení je její součástí. To je pozvánka k poslechu biblické úvahy v 4:30. V tuto dobu si připomínáme svátek seslání Ducha Svatého, Letnice. Jak souvisí s jarními židovskými svátky? Nad tím budeme přemýšlet v modlitbách podle Bible s Danou Kenningovou 15 minut po 5:00. Tolik tedy rychlý přehled pořadů. Přeji vám příjemný poslech.

0: A nyní už pořad ke kořenům.
1: Ke kořenům. Biblické výklady a studie.

0: Milí posluchači, vítám vás u poslechu pořadu Ke kořenům, který pro vás ve vysílání Rádia 7 připravuje Petr Vaďura. V dnešní relaci budeme pokračovat v našem rozhlasovém seriálu výkladu Markova evangelia. Dnes je před námi část 9. kapitoly tohoto evangelia od 14. do 29. verše. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, vítej ve vysílání, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Navazujeme na úsek, který jsme probírali minule, ve kterém jsme si četli o proměnění nahoře. Jak spolu souvisí ty dva texty, ten dnešní s tím, který jsme probírali posledně?
1: Zajímavé je, že ty texty jsou natolik intenzivní, natolik silné, obsažné, že fungují samostatně. Fungují jako samostatné perikopy, čtou se často odděleně. Já postupně nabývám čím dál tím víc přesvědčení, že to je jeden souvislý text, který má dvě poloviny. To už jsme u Marka viděli. Viděli jsme to například v tom propleteném textu ženy, která 12 let trpěla krvácením, a 12-leté holčičky Jairovy dcery, která umírala. Tam také to byly dva příběhy, ale ty byly přímo spletené spolu v jediném textu nerozdělitelně. Tady vlastně je možné ty texty oddělit, ale mně připadá, že je na nich důležitý právě ten pohyb, v kterém se odehrávají. Ježíš s učedníky sestupuje z hory proměnění, kde se odehrává první polovina toho výjevu, sestupuje někam dolů a tam i hned je vtažen do situace, která je velmi žalostná a alarmující. Je to situace nemocného chlapce, který je posedlý. A ukazuje se tam konfrontace mezi Ježíšem a jeho učedníky, mezi jejich neschopností účinně pomoct tomu potřebnému. A vlastně je to taková dvojice, která vyvažuje určité póly křesťanské existence. Na jednu stranu to tíhnutí k Bohu, tíhnutí k sebepřesažení a možná k opuštění tohoto světa. Na druhou stranu zakotvení v tom světě, v jeho bolestech, nesení těch bolestí. A je to takové dvojí občanství, které se v tom zjevuje. Na jednu stranu stojíme jednou nohou pevně na zemi, v tomto světě nemůžeme z něj odejít, na druhou stranu patříme už také někam jinam a víme o tom, že tam patříme.
0: Přečtěme si tedy ten text, který bude předmětem našeho zájmu právě dnes. Je to 9. kapitola Markova evangelia od 14. do 29. verše. Když přišli k ostatním učedníkům, spatřili kolem nich veliký zástup a zákonníky, kteří se s nimi přeli. A celý zástup, jakmile ho uviděl, užasl. Přibíhali k němu a zdravili ho. Ježíš se jich otázal, oč se s nimi přete? Jeden člověk ze zástupu mu odpověděl, mistře, přivedl jsem k tobě svého syna, který má zlého ducha, a nemůže mluvit. Kdekoliv se ho zmocní, povalí ho a on má pěnu u úst, skřípe zuby a strne. Požádal jsem tvé učedníky, aby ducha vyhnali, ale nedokázali to. Odpověděl jim, pokolení nevěřící, jak dlouho ještě budu s vámi, jak dlouho vás mám ještě snášet, přiveďte ho ke mně. I přivedli ho k němu. Když ten duch Ježíše spatřil, hned chlapce skroutil křečí, padl na zem, svíjel se a měl pěnu u úst. Ježíš se zeptal jeho otce, odkdy to má? Odpověděl, od dětství. A často jej zlý duch srazil dokonce do ohně i do vody, aby ho zahubil. Ale můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. Ježíš mu řekl, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. Chlapcův otec rychle vykřikl, věřím, pomoz mé nedověře. Když Ježíš viděl, že se zbíhá zástup, pohrozil nečistému duchu. Duchu němý a hluchý, já ti nařizuji, vyjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Chlapec zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel. Ale Ježíš ho vzal za ruku, pozvedl ho a on vstal. Když vešel do domu a jeho učedníci s ním byli sami, ptali se ho, proč jsme ho nemohli vyhnat my? Řekl jim, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou.

0: Ve vysílání Rádia 7 posloucháte pořad Ke kořenům. Dnes je předmětem našeho zájmu jedna část 9. kapitoly Markova evangelia. Přečetli jsme si úsek od 14. do 29. verše. Naším průvodcem je Jáchym Gondáš. Tři učedníci, Petr, Jakub a Jan, scházejí s Ježíšem z hory, přicházejí k ostatním učedníkům a teď tam vidí tu scénu, kterou jsme tady měli popsánu. Co to vlastně znamená? Co nám to říká?
1: Když se dívám na ten text, tak vždycky mi naskočí jeden obraz. Někdy ty obrazy, které na základě biblických textů vznikaly a vznikají, mohou nově nasvítit ten text. A je to obraz promění nahoře právě od slavného malíře ze 16. století Rafaela Santiho. Rafael Santi možná jako jeden z prvních velmi netradičně namaloval ten obraz pohromadě. Spojil ty dva příběhy. V horní části toho obrazu probíhá to proměnění nahoře. Je tam mnoho světla a dole v takové temnotě pod úpatím té hory, pod úpatím toho kopce, právě se svíjí v křeči ten nemocný chlapec. A ta cesta je cestou určitého kontrastu, ve kterém učedníci si kladou ty otázky. Mluvili jsme o tom, že se ptají, co znamená, že někdo bude vzkříšen. Mluví se tam o utrpení, znovu se tam mluví o smrti. A zdá se, jako kdyby jim to vrtalo hlavou. Jako kdyby si říkali, když o tom ten Ježíš stále mluví, netýká se to náhodou nějak i nás, netýká se to náhodou i toho, co čeká nás. Pokud syn člověka musí mnoho trpět, není to něco, co dopadne i na nás. Udělali jsme dobře, že jsme šli touto cestou, neměli jsme zůstat radši nahoře na tom kopci a nescházet už dolů, tam přece bylo dobře, tam už to vypadalo tak pěkně. A právě ve chvíli, kdy sestupují dolů, tak jsou konfrontováni s docela podobnou situací. Také je to situace na určitém rozhraní. Situace rozhraní mezi vírou a nevírou. To si myslím, že je hlavní důraz celého toho dnešního textu. Je to vlastně takové přeskakování z jednoho místa na druhé. Přeskakování mezi dvěma extrémy. Mezi tím, že člověk důvěřuje a tím, že nedůvěřuje. To je vlastně problém učedníků, problém toho, proč nejsou schopni vykonat nic skutečně důležitého. Protože stále se nemohou rozhodnout, kterou z těch dvou cest se budou vydávat, kterou se chtějí vydat.
0: Zajímavé je, že tady jsou i zákonníci, nejenom velký zástup, nejenom ten otec s posedlým synem, ale zákonníci, kteří se ještě s učedníky hádají.
1: Jsou to vlastně takové okruhy. My to můžeme celý ten výjev vidět jako určité epicentrum, určité jádro, kde je ten chlapec a jeho otec. A do toho jádra vstupuje také Ježíš. A všichni ostatní stojí kolem a vytvářejí si na ten výjev určitý názor. Dívají se na něj. Ono, my často máme na spoustu věcí nějaký názor a abychom mohli mít takový názor, tak musíme něco vidět. To je to nazírání. Zároveň, abychom něco mohli vidět, nemůžeme být v tom. Ježíš na ten výjev nemá názor. On do něj vstupuje, stává se jeho součástí. Kdežto ostatní vedou teoretické řeči o tom, proč je to možné, proč to není možné někomu pomoct, někoho uzdravit a zůstávají tak daleko, že sice vidí, ale k ničemu dalšímu to dobré není.
0: V epicentru ale není jenom Ježíš, tam je především otec se svým synem. Syn je postižený, to jeho postižení je zde poměrně široce rozvedeno. On je posedlý zlým duchem, který se snaží jej zahubit, to je tady řečeno, ale současně ten zlý duch způsobuje, že ten chlapec je němý a hluchý, což se dovídáme teprve v okamžiku, kdy jej Ježíš oslovuje, duchu němý a hluchý. Co nám ten chlapec tady říká, co představuje?
1: Je to vůbec jedna z těch novozákonních postav, která má nejrozsáhlejší ten chorobopis, který tady vidíme. A každý z těch momentů v tom jeho popise je důležitý. Určitě to, že je němý a hluchý, nějakým způsobem svědčí o tom, že nemůže slyšet a nemůže ani vypovídat. To je právě situace toho přepínání mezi vírou a nevírou. Nejsme schopni přijmout to, co je nám řečeno v plnosti, k tomu nám chybí odvaha víry a proto nemůžeme ani smysluplně o tom vypovědět. Nemůžeme vlastně k tomu nic ze sebe dát, nemůžeme k tomu nic připojit svého, nemůžeme se k tomu přidat, přitakat, protože nám to prostě to naše přeskakování mezi vírou a nevírou neumožňuje. A jako kdyby to ten text chtěl zdůraznit, tak vidíme, že ten Popis chlapcovy nemoci zahrnuje právě i to přepínání mezi těmi extrémy. To, že ho ten duch, který ho svírá, mnohokrát uvrhl do ohně a do vody, to těch opravdu dvou jako protikladných extrémů, ve kterých se vlastně ocitají i ti učedníci, i ti zákonníci.

0: ten hřích není dostatečně patrný, není lidská situace dostatečně patrná, tak nám umožňuje setrvávat ve stavu takového bezživotí. A právě ta krize může být tou rozbuškou, která může nás vést k osvobození, protože dokud ten pravý stav, ta pravá hloubka toho stavu není viditelná, tak můžeme zůstávat v domnění, že je s námi vlastně všechno v pořádku. Samozřejmě i to může mít svoji extrémní podobu, podobu, která není úplně zdravá, neodpovídá evangeliu, a to je až určitá posedlost hříchem a tou nouzí. Člověk nežije v takovém hříchu nepřetržitě, nežije v něm stále, není to něco, co prožívá jako svoji stálou realitu. A v tom si myslím, že ty křesťanské tradice, které tolik na to neupínají svou pozornost, mají do určité míry pravdu. Na druhou stranu je potřeba ani nebagatelizovat hřích, nesnažit se tvářit, že to je něco nedůležitého, nepodstatného, a vzít vážně to sevření hříchu. A to se ukáže právě v těch krizích, právě v těch momentech toho akutního ohrožení.
1: Někdy bereme ten stav takové jakési posedlosti, řekněme, abychom používali termín novozákonní, jako důsledek hříchu nebo špatného života, ale zde Ježíš zjišťuje, kdy to začalo u toho chlapce, a otec odpovídá: od dětství. Takže tady to není důsledek nějakého špatného jednání.
0: Musíme určitě ještě rozlišit ty dvě kategorie, a to sice špatné jednání a hřích. By se nám nemělo slévat úplně snadno do jednoho, protože každé špatné jednání, ať už si pod tím představíme cokoliv, je vlastně důsledkem toho, že jsme v určitém stavu. A v tom stavu jsme, ať jsme malé děti nebo jsme dospělí, tak nám o tom alespoň vydává písmo svědectví. To znamená, ta hříšnost je něco předchozího, něco, co k nám patří, a něco, do čeho my už vrůstáme a zabydlujeme to těmi svými hříchy. Ale není to tak, že by byl nějaký stav nějaké dokonalosti, čistoty, která je bezhříšná, jenom tím jednáním bychom se kazili. Zároveň to, že vidíme tu posedlost u toho chlapce, svědčí o tom, že to není jenom jeho vlastní niterný problém. Je to něco, co k němu přichází zvenčí, co nad ním bere moc. A to je pro pochopení hříchu podstatné. To není naše vlastní jenom provinění, nejsou to naše vlastní nedokonalosti. Je to něco, co si nás násilím bere, co nás znásilňuje, bere si nás, přivlastňuje, a my jsme předtím bezbraní v určitém okamžiku. Nedávno v nemocnici jedna pacientka, když mi popisovala svůj stav, v jakém se nachází, tak řekla větu, která mě zarazila, pochopil jsem při ní jako další rozměr té nesvobody, ve které ona říkala, že je celá bez sebe sebelítostí. A tam jsme si uvědomili, jak i ta orientace na nás samotné, to třeba přehnané upětí pozornosti na nás samotné, nás může ukrást nám samotným. Že i my sami můžeme si sebe vzít a být potom něco jiného, než co jsme nebo co máme být. Tak právě myslím, že všechna ta posedlost, nemusíme nutně za ní hledat ty konkrétní démony, to, jak vypadají, kolik mají kde růžků, ale že můžeme vidět, že to je vnější moc, která nás nějak drtí a která není úplně v našich silách, a není v našich silách ovládnout tu vnější moc.

0: V dnešním pořadu si, milí posluchači, povídáme o 9. kapitole Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, zkusme si představit teď tu scénu. Otec přivádí svého syna k učedníkům Ježíšovým, kterého považuje za učitele, za mistra, za někoho důležitého, ale je zde řečeno mistře. A domnívá se, že ti učedníci mu pomohou, že pomohou jeho syna uzdravit. Jim se to všem nedaří, mezitím se kolem zhromáždí zástupy, jsou zde i ti farizeové a vzniká zřejmě velký mumraj, možná hádka, nějaké spory. Tak o co zde vlastně šlo?
1: Ta situace je vlastně celá trapná už tím, že učedníci selhávají před zraky těch svých protivníků. To je něco, co církev zažívá pravidelně a je to stav, který není vůbec příjemný. Když už máme nějaké selhání, rádi bychom ho prožili v soukromí, ve skrytu, ale děje se to naopak před zraky všech. Je to důležité, protože to bere učedníkům příležitost dělat ze sebe něco jiného, než jsou, hrát si na nějaké velké profesionály duchovní a ukazuje to správně, kde je zdroj té moci a té síly, která může proměnit lidský život. Zároveň ale to je skutečně smutné, protože učedníci by mohli, ale nemohou z toho důvodu, že sami jsou na tom velmi podobně jako ten chlapec. Sami přepadají z ohně do vody, z víry k nevíře a to jejich přeskakování právě jim znemožňuje skutečně něco udělat. Proto Ježíš také znovu vyjadřuje svoji nespokojenost s tím, že učedníci jsou takto nehotoví. Ale jak to už známe z těch příběhů, jedna věc je napomenutí těch, kteří se rozhodli ho následovat, a druhá věc je ten konkrétní trpící člověk, nebo ta konkrétní nouze. A tady Ježíš neopomene do toho vstoupit. Nespokojí se jenom s tím, že řekne, nemáte na to, tak máte prostě smůlu, ale přece jen pomáhá a ukazuje, že ta cesta jde a posiluje tím vlastně víru svých učedníků, víru všech, kteří se na to mohou dívat.
0: Ale klade si otázku, jak dlouho budu ještě s vámi?
1: Je to otázka, která a následuje po ní další. Jak dlouho vás budu ještě snášet? My v tom cítíme to, že Ježíš tady nebude věčně a že to svým učedníkům své církvi říká. Nebudu vždycky po ruce, nebudu vždycky ten, který vás bude tahat z brindy, který vám pomůže za všech okolností, ve všech situacích. A vezměte to na vědomí, bude to na vás a my jako čtenáři písma to máme vzít dvojnásobně na vědomí. Máme vědět, že ani učedníci v tom nebyli jiní než my a že je potřeba na jednu stranu se upokojit skrze tu Kristovu moc a to, co dělá, na druhou stranu zahodit opravdu strach a chopit se víry mnohem jednoznačnějším způsobem. Jenomže jak vypadá ten jednoznačný způsob víry, to nám ukazuje to pokračování toho textu. Že to není nějaká triumfální víra, absolutně sebejistá, ale je to naopak ta víra roztřesená, procházející skrze nevíru. Ta kombinace víry a nevíry, ne už jako přeskakování z jednoho do druhého, ale jako přijetí vlastní slabosti a cesta navzdory této slabosti, to je velmi silný motiv toho textu.
0: Tady je velmi důležité to, co Ježíš říká otci, který ho prosí, můžeš-li, slituj se nad námi a pomoz nám. A Ježíš říká, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. To je odpověď, která je ale takovou provokací, protože my nemůžeme všechno a věříme.
1: Vůbec ta formulace, kterou používá otec toho chlapce, je zase svědectvím o té nejistotě, o té rozpolcenosti. Pokud můžeš, pomoz nám, pokud ne, tak to asi nepůjde. A zase je to takové přeskakování ze strany na stranu. A proti tomu Ježíš vyzývá k jednoznačnosti. Říká, řekni to jinak. Řekni to tak, aby v tom zazněla ta tvoje naděje, aby se nezastyděla, aby se tam ukázala. A Ježíšova formulace je v tom opravdu extrémní, je v tom tvrdá. Všechno je možné tomu, kdo věří. Co bych já dělal na místě toho otce, kdyby mi právě takovou odpověď dal Ježíš? Asi bych se sebral a šel bych pryč a řekl bych, tak v tom případě není pro mě, není to žánr pro mě, protože mě všechno možné zkrátka není. Moje víra na to asi nestačí, je to taková pískací víra, úplně slabá, sotva se to jako mele, takže to asi nebude pro mě. Je to pro nějaké profíky, pro nějaké borce, kteří mají víru pevnější, větší, silnější. A asi by mě spíš odradila ten Ježíšův výrok. Ale vidíme, že to je právě víra. To, co ukazuje otec toho nemocného posedlého chlapce. On ví, že ta jeho není o moc lepší než ta naše. Ale říká, ano, dobře, budu zatím stát pevně, věřím. A teď ty pomoz tomu, co všechno se proti tomu staví. Pomoz mi v té mojí nedověře, která je součástí mojí víry. A to je odpověď víry. Protože on nemůže vědět, jestli to bude stačit. Nemůže si vykalkulovat, jestli ta jeho víra je dostatečně velká. Je to ostatně něco, co se nedá žádným způsobem měřit. A zase, když se vrátím k tomu motivu víry jako prázdnoty, jako prázdného prostoru, tak se nám to uvažování obrátí vlastně na ruby. Víra není něco, co je větší, když je to plnější, pevnější, silnější, ale velká je právě v té odevzdanosti, v tom, že já už nic nemám, už nic nenabízím, už nic nenesu a zbývá mi právě ten otevřený prostor, který nechávám naplnit Hospodina, který nechávám naplnit Ježíše Krista, který ke mně přichází. A v tom je jeho víra velká. Je velká právě v té slabosti, kterou v tu chvíli ten muž nezakrývá, ale ani se nenechá jí odradit.
0: Ježíšův zásah je jednoznačný, pohrozí nečistému duchu, duchu němý a hluchý, a ti nařizují výjdi z něho a nikdy už do něho nevcházej. Duch vykřikl, silně jim zalomcoval a vyšel. Byl jsem několikrát svědkem takovéhoto exorcismu a musím se ti přiznat, že mi to nějak nesedí říct duchu, já ti nařizuji. Jak tomu to rozumět?
1: Je to samozřejmě formule, která má své dobové souvislosti, má souvislosti kulturní a my ji musíme chápat a číst právě v tom kontextu tehdejšího náboženství, tehdejšího porozumění. Ono, když nám taková formule nesedí, když s ní nějak nesouladíme, nemusí to být proto, že ta formule je nějak špatná nebo vadná sama o sobě, ale zkrátka proto, že ji nemáme s čím poměřit v tom našem životě, v té naší zkušenosti. A to už zase není žádný prohřešek, ale je to jenom prostě docela přirozené svědectví o tom, že žijeme zkrátka v jiné době a v jiném prostoru, než v jakém ty biblické texty vznikaly. To, co je na tom důležité pro mě, je to, že Ježíš autoritativně bojuje s tou mocí, která má převahu nad nemocným chlapcem. Tam, kde na to nestačí síly toho nemocného chlapce, ani jeho otce, ani učedníků, ostatně nestačí na to ani síly těch zákonníků a farizeů, kteří jsou kolem, protože kdyby stačili, nebylo by Ježíše potřeba. To je možná taková útěcha pro církev, když selhává, že ten okolní svět na tom také není o moc lépe v té věci. Tak tam Ježíšova moc stačí. Stačí úplně jednoznačně, má jednoznačnou převahu. To znamená, je to otázka podřízení všech těch mocí, ať už jim říkáme jakkoliv, ať jim rozumíme jakkoliv, pod Ježíšovu moc. To je ten motiv, který byl zvlášť v některých společenstvích tehdejší doby tak důležitý, například v efeském společenství, kde v epištole do Efezu to velmi výrazně čteme, že Ježíš je nad všechny mocnosti, všechny ty mocnosti, všechna panstva, všechny vlády, to všechno bylo podřízeno jeho moci, bylo to položeno pod jeho nohy. A pro nás už nemusí být tak důležité, jak je budeme chápat. Ostatně i v těch výčtech se nemluví o démonech a mluví se tam o různých typech moci. Právě v epištole do Efezu najdeme 4 různé výrazy, které popisují vlastně to samé, ale každý má jiné zabarvení. Mluví se tam o vládách a o silách, mocnostech. Jednou to vypadá víc jako skutečná světská moc, jako politická moc a je to oprávněný výklad. Ano, i nad tyto moci je Ježíš vyvýšen, nad ty lidské moci. Po druhé zase jsou to různá panstva a my vidíme, že je to terminologie náboženská, že to je terminologie zabarvená tou náboženskou představou. To znamená, i nad ty nejrůznější neviditelné moci je vyvýšený a celé to spektrum je mu podřízeno. To znamená, tam se vejde jak nějaká nemoc, pro kterou máme označení v lékařském atlase a které nějak říkáme a nevidíme v tom žádného démona, ale vejde se tam samozřejmě nějaký démon, o kterém mluví například v nějaké africké církvi nebo někde jinde, kde je takové myšlení běžné.
0: Zajímavé je také, že chlapec po tom exorcismu zůstal jako mrtvý, takže mnozí říkali, že umřel, ale jakmile ho Ježíš vzal za ruku, tak ho pozvedl a on vstal. Opět jsme u toho motivu smrt a ze smrti do života.
1: Tady je ještě zvláštní, že když jsme se dívali na to, jak i s tím chlapcem smíkal ten démon mezi oheň a vodu, mezi tu víru a nevíru, Ježíš říká, vyjdi z něho a nevracej se do něj. No už to není pro tebe, to je už teď něco osvobozeného, je to osvobozený prostor. A to je důležité, protože Ježíš neuzdravuje pro ten jediný okamžik, ale snaží se a uzdravuje provždy. Je to uzdravení definitivní. Zároveň ale ten chlapec zůstává ležet jako mrtvý a to je pro nás také svědectví opět o víře. To je ta prázdná víra, to je ta prázdnota víry, která zůstává vlastně docela ochablá a potřebuje se něčím naplnit, musí být něčím naplněna zvenčí. To, že Ježíš přichází a bere toho chlapce za ruku, můžeme vnímat opravdu jako střídání stráží v tom chlapci. Chvíli je tam mrtvo, nic tam není, ale to mrtvo má potenci k tomu, aby bylo něčím naplněno a je naplněno právě Ježíšem, který přichází a naplňuje toho chlapce sebou samým, svým duchem, tou svobodou, kterou přináší a tím ho přivádí k životu. To znamená zase, není to jenom fyzický obraz, je to metafora bezživotí, které buď to může být naplněno nějakou démonskou silou, anebo naopak nějakou životodárnou silou skrze Krista.

0: pořadu Ke kořenům ve vysílání Rádia 7 čteme dnes 9. kapitolu Markova evangelia. Naším hostem je Jáchym Gondáš. Jáchyme, když Ježíš vešel do domu a jeho učedníci s ním, tak se ho ptali, proč jsme ho nemohli vyhnat my. To je otázka naprosto logická a jistě řada křesťanů, kteří se o něco podobného pokoušeli bezúspěšně, se takto ptá. A Ježíš odpovídá, řekl bych tak skoro banálně, takový duch nemůže vyjít jinak než modlitbou. Některé rukopisy tam ještě přidávají slovo půst, takže skrze modlitbu a půst. Je to skutečně tak banální?
1: Musíme vzít v úvahu, co vlastně je modlitba. My známe samozřejmě velmi široké spektrum nejrůznějších podob modlitby, nejenom v tom kontextu mezináboženském, ale i uvnitř křesťanství víme, že existuje množství modliteb, množství jejich různých projevů. A otázkou je, jestli se to myslí v tuto chvíli tak technicky, to znamená, je potřeba se pomodlit, aby to proběhlo a vy jste to neudělali, proto vlastně se vám to nepodařilo.
0: A to by bylo tedy banální.
1: A to by tedy bylo opravdu, aspoň jak já tomu rozumím, banální. Ale myslím, že se nám nabízí ještě druhá varianta, a to vnímat to tak, že modlitba je vlastně rozhovor. Rozhovor mezi člověkem a Bohem. Je to rozhovor, v kterém něco probíhá od nás směrem k Bohu a něco probíhá od Boha směrem k nám. A v takovéto situaci není možné to udělat bez té boží přítomnosti. Není možné bez toho božího vstupu, bez jeho aktivity, bez jeho moci to udělat nějakou vlastní silou. Možná v tom bych viděl ten problém, že učedníci se snažili zapojit vlastní sílu, zapojit vlastní schopnosti, nějakou duchovní potenci, kterou se snad domnívali, že mají, kterou chtěli v takovou chvíli třeba ukázat i těm přihlížejícím a říct jim, podívejte se, my na tohle máme.
0: Někdy by to mohly být i magické praktiky.
1: Někdy je to velmi obtížně rozeznatelné, ta hrana, která nás vede k tomu přepadnutí do magie, je to někdy obtížně rozeznatelné i v rámci liturgie, v rámci naší duchovní praxe ve všech tradicích, nejenom v těch, které mají bohatou tu liturgii. Ale zdá se, že jim tam chyběl ten rozměr toho spoléhání se na boží moc a toho rozhovoru s Bohem. Nechci to domýšlet dál, než kam ukazuje ten text, ale tak aspoň já rozumím té poznámce. To znamená, takové uzdravení, vymítání takového ducha se neobejde bez toho, že musíte být napojení na Boha, musíte mít u něj hledat tu moc, u něj hledat tu sílu, která to způsobuje. A nechápu to jako návod, jak to dělat. Myslím si, že to bychom se daleko nedostali, protože by nás to vedlo jenom k zklamání. Řekli bychom si, teď jsem se pomodlil a stejně se mi to nepodařilo, stejně ta nemoc stále je tady, stejně to sevření je stále tady. A nebo dokonce to je ještě horší, ale že to musíme chápat jako zase poukaz k té víře, o které Ježíš mluví. To znamená k tomu, čekejme na to, co přichází. Nezahlušme všechno ve svém životě svojí vlastní aktivitou, nezahlušme všechno tím, že budeme vyvíjet nějaké duchovní snahy, že budeme o něco stále usilovat, ale dejme prostor Bohu. To je motiv, který zvlášť v některých tradicích, možná v tom protestantském prostředí, není tak obvyklý a ne tak často zaznívá. Máme pocit, že máme něco dělat, ale málo kdy necháme otevřený prostor. Myslím, že pokud něco, tak ten text, který jsme četli, má povzbudit naší víru a ukázat nám, že nemusíme mít žádnou XXL víru, ale že i s tím málem, co máme, i s tou vírou, která nepřenáší hory a dokonce nepohne ani s kávovou lžičkou, tak i s takovou vírou můžeme být něco platní v tomto světě a může se i nám stát mnoho věcí, které nám třeba budou brát dech a budeme překvapeni.
0: Jáchyme, když jsme si tady při výkladu Markova evangelia povídali o 4. kapitole, kde Ježíš utišil bouři, tak jsme tam mluvili o tom, že učedníci byli nesamostatní a pořád jakoby byli vázáni na Ježíše a jeho jednání, protože ho probudili a protože chtěli, aby on jednal. A on jim vytýká nedostatek víry. A tady oni se snažili jednat, snažili se něco udělat a znovu to nešlo. Tak kde je ten zakopaný pes?
1: Myslím, že to je právě v tom, že vlastně kolísáme mezi takovými dvěma podobami. Jedna je ta bezvíra, to odmítnutí víry nebo nedostatek víry v tom smyslu, že nejsme schopni právě důvěřovat, nejsme schopni vůbec se spolehnout na to, co nám Pán Bůh nabízí. To je jeden takový extrémní podoba toho odmítnutí Krista. Na té opačné straně stojí zase problém toho, že si chceme vystačit sami, že chceme tedy ukázat, že na to máme. A ani jedna z těch cest nevede k výsledku. Když učedníci ho neutíkají za Ježíšem a říkají, zachraň nás, pomož nám, udělej to za nás, Ježíš není s tím spokojený. A když se pokouší něco aktivisticky dělat, ale vlastně se zdá, že přitom zapomněli na to, kde je zdroj jejich moci, tak také není spokojený. To znamená, ta cesta je někde jinde, je někde možná uprostřed mezi těmito póly a to její nacházení nám neusnadní to, že už po té cestě šli ti před námi. Nakonec musíme se smířit s tím, že vždycky i my znovu budeme muset hledat, co to znamená skutečně následovat Krista, jakou to má mít podobu. To je něco a právě při čtení písma se nám to potvrzuje. To, že tam tudy už šli učedníci, to nestačí. My tam tudy musíme jít také a musíme tam jít, jako kdyby učedníků nebylo.
0: V závěru ještě jedna věc, jedna skutečnost. Ty jsi řekl, že v 9. kapitole scéna proměnění nahoře souvisí se scénou uzdravení posedlého chlapce, že to vnímáš dokonce jako jeden celek. Tak nám to teď vysvětli, v čem je tedy ta jednolitost těchto dvou pasáží?
1: Vnímám to jako vlastně takový celostní obraz naší víry. Obraz, který zahrnuje to, co je a to, co bude. Tady paradoxně v opačném pořadí. Nejdřív přichází vidění toho, co má být, co bude, co se v plnosti projeví a pak návrat do té naší reality. Trochu mi to připomíná takovou praxi, kterou mají Vajrayánoví buddhisté, jedna z těch velkých škol v rámci buddhismu, kde oni vlastně se usilují dostat do určitého stavu určitého porozumění něčemu, v kterém zatím nejsou, nemají na to schopnosti. A jejich učitel, oni tomu tak věří, který v tom stavu už je schopný ten stav prožívat, tak na začátku, než začnou meditovat a dělat všechny ty potřebné praxe, tak při takové slavnosti vlastně na chvilku jim jakoby pootevře vnímání toho stavu. Oni si ho prohlédnou, tak to alespoň popisují, tak tomu rozumí a potom vědí, k čemu směřují. A vlastně mi to docela připomíná ten obraz, který jsme četli, kdy v tom proměnění nahoře se ukazuje nějaký stav, ke kterému směřujeme, který zatím nejsme schopni v plnosti prožívat. A on se jako nabídka před námi otevírá. My máme vědět o tom, že je, máme i také zahlédnout tu jeho slávu, ten jeho pokoj vnitřní, ale potom musíme zpátky do té praxe a tou postupnou cestou té praxe a očekáváním trpělivostí se přibližovat k tomu stavu. Na rozdíl od těch buddhistů nevěříme, že se k němu můžeme dopracovat sami, ale má to být oporou pro naši víru. A proto si myslím, že to je spojené, protože to jsou ty dva rozměry. Naše současnost, někdy bolestivá, někdy náročná a ten výhled, který nás čeká.
0: A těmito slovy končí naše dnešní uvažování nad Markovým evangeliem. Loučím se s naším hostem, kterým byl Jáchym Gondáš, kazatel Bratrské jednoty baptistů. Jáchyme, díky a těším se příště na slyšenou.
1: Také děkuji, nashledanou.
0: Loučím se také s vámi, milí posluchači. Pořad pro vás připravil a vaším průvodcem byl Petr Vaďura.

0: Pořad ke kořenům má na Rádiu 7 svůj premiérový čas vždy v sobotu ve 20 hodin a 15 minut.
1: Radio7.cz Křesťanské rádio ve vašem mobilu nebo tabletu. Online poslech celodenního vysílání, podrobný programový přehled, zvukový archiv pořadů, novinky z redakce a další. Kompatibilní se širokou škálou zařízení. Poslouchejte doma, venku, na cestách, kdekoliv. Biblické vyučování, hudební pořady, rozhovory se zajímavými hosty a mnoho dalšího. To vše na mradio7.cz. Rádio 7. Rádio, které nemyslí za vás.
0: Jste ve společnosti nočního vysílání na Rádiu 7. První hodina je za námi a ta druhá patří repríze včerejšího klíčového slova.
2: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat. Hledání v souvislostech. Klíčové slovo na Rádiu 7.
3: Tenhle pořad se jmenuje Klíčové slovo právě proto, že v něm chceme mluvit o slovech, která jsou důležitá, poukazovat na ně, zaměřovat na ně pozornost a rozebírat je z nejrůznějších úhlů pohledu. Tak právě o to se chci pokusit se svým dnešním hostem, psychoterapeutkou, kazatelkou Ráchel Bícovou, se kterou budeme mluvit společně o přátelství. Ahoj Ráchel, vítej.
4: Ahoj, Lucie.
3: Přátelství je takové téma, o kterém podle mě se jako buď hodně mluví, nebo moc nemluví, protože to považujeme za úplně takovou obyčejnou a samozřejmou věc. Přijde mi to něco jako vzduch, voda, dýchání, prostě takové ty jako klasické věci, které do toho života patří. Tak to bereme jako něco, co je úplně samozřejmé a netřeba o tom příliš mnoho mluvit. Když Bůh tvořil člověka, tak hned na úvod říkal, že není dobře, aby byl člověk sám. Takže stvořil člověka jako bytost vztahovou a mluví tím nejenom o tom nejbližším vztahu v partnerství a tím teď myslím nejenom s člověkem, ale i s Bohem. Když tohle říká, mluví v tom i o přátelství?
4: Já si myslím, že to je o naší potřebě mít vztahy, že jsme stvořeni jako sociální bytosti a ono to ani jinak nejde, protože Bůh sám jako trojice, Otec, Syn a Duch Svatý je vztah. Bůh je vztah. Občas někde jsem zaslechla takový zvláštní jako teorie, jako že třeba Pán Bůh si nás stvořil, že mu bylo smutno, tak aby s kým měl mít vztah, tak si stvořil člověka. No ale smějím se tomu, já jsem to neslyšela jednou, bohužel. Jo. Ale to je nesmysl. My jsme produkt toho vztahu vlastně, nebo jako stvořený jako to dílo té lásky v trojici. A jsme stvořený k Božímu obrazu a tím pádem taky musíme být vlastně vztahový bytosti. Jo? Takhle já tomu rozumím teda. Takže rozhodně za mě to je o vztahovosti obecně, nikoliv jenom o vztahu s partnerem, s partnerkou.
3: Tím pádem je to opravdu i o tom přátelství nebo o nějakých těch sociálních vazbách na všechny strany?
4: Pro mě je to o sociálních vazbách na všechny strany a také je zajímavý, když třeba vidíš, jak jo, když jsou děti, které se narodí a třeba mají veškerou fyzickou péči, ale nemají tam tu vztahovou péči, tak neprospívají. Když ještě byly kojeňáky, tak tam byly děti, které byly úplně jakoby zdraví, jako se narodili, ale vlastně opožďovali se mentálně i fyzicky, protože tam nebyl dostatek toho lásky plného kontaktu. A přitom byly najezený, přebalený, všechno jakoby v pořádku. Protože právě máme tu potřebu té vztahovosti vrozenou. Není to něco, co jako někdo má, někdo nemá. Prostě je to nějaká součást toho, kým jsme jako bytosti.
3: Když tohle to zmiňuješ, tak tohle je určitě velké téma, předpokládám i ve spoustě tvých terapeutických rozhovorů, protože nějaká ta případná nedosycenost, co se týká vztahů v tom úplně začátku života, je něco, co se do člověka otiskává a co dřív nebo později potřebuje často řešit. Je možné tahle zranění nebo ty nedostatky, které člověk nabere na tom začátku života, potom nějak dohnat? A nebo už je to to, že tam prostě ty díry jsou a spíš se s nimi potřebujeme naučit nějak jakým způsobem vycházet?
4: Já si myslím, že je pravda obojí, že do určité míry v tom našem slangu se tomu říká, že můžeme mít nějakou korektivní zkušenost. To znamená vlastně zkušenost, která nám nějakým způsobem nahradí to, co jsme nedostali. A zároveň si myslím, že nějaký třeba kus, dejme tomu bolesti, nebo kus toho, že jsme si v nějakých věcech nejistí, nebo prostě to tam se doplní, jako co potřebuješ. Takže se s náma klidně může nést celý život, ale že díky těm korektivním zkušenostem s tím umíme pak líp a líp fungovat a žít. Tak, takhle tomu já rozumím. Neříkám, že je to nějaká všeobecná pravda, ale takhle já tomu rozumím.
3: Jo, mě jde asi hlavně o to poznání, které člověk získává v průběhu života, alespoň tak, jak to vidím na sobě, nebo jak to vidíme kolem sebe, a které právě mluví o nějakých těch dírách, i o tom, jak mě to potom ovlivňuje v těch vztazích dál. A proto to vlastně zmiňuju, protože mi přijde, že když chci mluvit, nebo chceme mluvit o přátelství, takže vlastně do přátelství člověk nevstupuje jako tabula ráza, jako ta nepoznamenaná bytost. Že tam neseš něco svého a to jsou ty výchozí body, které ovlivňují to, jakým způsobem ty vztahy navazují.
4: Určitě jo. Já kdybych měla teď dát nějaký příklad ze svého života, teď mě napadá právě taková korektivní zkušenost, který se mi dostalo. Já když jsem vyrůstala, tak jsem vlastně pak na základce neměla jako kamarády, přestože jsem sněla o takových těch jako partách, jak z Foglara, víš, nebo něco takového, tím já jsem žila prostě. Spíš bych řekla, že jsem byla v té třídě dost ostrakizovaná, až to hraničilo s nějakou, dejme tomu, šikanou. Byla jsem hodně sama, byla jsem hodně osamělý dítě, musela jsem si nějak vystačit. A potom se podařilo, že nějak až v sedmý třídě jsem se dostala do takového jako prostě turistického přírodovědného oddílu, kde najednou to bylo jinak. Kde najednou já jsem vlastně velmi rychle tam zaplula, přestože oni už spolu jako se znali dlouho. Vlastně jsem tam měla najednou i docela takový dobrý až vůči postavení. A pro mě to byla velice silná korektivní zkušenost, protože do té doby já jsem už jako získávala dojem, že jsem jako neschopná toho kamarádství, že se jako, že prostě se mnou je asi něco špatně, a najednou jsem přišla do jiný party a tam to šlo úplně jako samo a v pohodě. A já vždycky říkám, že mi to docela zachránilo jako sebevědomí právě v oblasti přátelství, že jsem toho jako schopná a že to někdo dokonce oceňuje, to moje přátelství. A vlastně potom, když jsem už šla na střední školu, tak už jsem to měla jako hodně jinak. Jo? Takže jo, jako jsou korektivní zkušenosti, které nám dokážou hodně přehodit tu výhybku. Mm-hmm.
3: Když jsem tě poslouchala, tak mi došlo, že vlastně o přátelství se dá mluvit i na takových dvou osách. Jedna ta osa je časová, přátelství v dětství, v dospívání a tak dále a tak dále. A jedna může být, co se týká hloubky. Jo, něco jiného je někdo, kdo je takový jako známý, něco jiného je, kdo je kamarád, a něco jiného, kdo je opravdu blízký přítel nebo až jako hluboký přítel. A tak možná i tyhle dvě osy by mě zajímaly, jestli bychom o nich mohli něco říct. Možná ta časová mě zajímá o to víc, že si říkám, jaké to je, když člověk založí nějaké přátelství, které opravdu vydrží celý život. A na druhou stranu, jestli náhodou, když předpokládám, jako spousta z nás o něčem takovém sní, tak jestli nezapomínáme na to, že úplně stejně kvalitní přátelství můžeme začít nebo navázat někde třeba ve středním věku, nebo jako i později, že prostě to neznamená, že když to dobré, hluboké přátelství nezačalo v mateřské školce, takže nemůže začít třeba v 50.
4: Dokonce někdy to přátelství z mateřské školky najednou zjistíme ve zralém věku, že to vlastně jako nějak nám nefunguje. Jo, že to vlastně nějak není ono. Že jako těžíme jenom z něčeho, co bylo, ale vyvinuli jsme se v různý bytosti, které mají různý životní příběh, různé hodnoty, a nemusí to vydržet. Jo. A přesto se můžeme mít vlastně rádi. A určitě za mě, moje takový, jako čemu já opravdu hodně věřím, je, že přátelství se dá navazovat v jakýmkoliv věku. Musím říct, že v tomhle mi vlastně byla docela velkým vzorem moje máma, která toho nějak dokázala. A dokázala vlastně navazovat ty vztahy i napříč generacema. To se mi na ní hrozně líbilo, že vlastně ona kolem sebe vždycky měla docela jako hodně těch lidí. Možná nešla tolik do hloubky, jak jsem třeba zvyklá já, ale nebála se prostě navazovat na vztahy, i když už byla důchodce třeba nebo tak, jo. Takže určitě to je kdykoliv, no. Ale vyžaduje to nějakou péči. Nestačí jenom jakoby chemie, nebo jak to říct. No.
3: Děkuju. Já ještě, to je přesně to, kam jsem chtěla mířit, ale ještě předtím nechci ztratit i ty různé hloubky, protože to mně přijde taky hodně podstatné, jakože uvědomit si, že prostě ne každý je ten úplně nejbližší přítel. Že to má nějaká, jako, nějaká patra, nebo jak to pojmenovat.
4: Já někdy mám problém, že v tomhle tom je to pro mě těžký jakoby si to škálovat a zároveň vím, že to je strašně nutný, protože když bych vzal biblický příběh, tak Ježíš taky měl 12 učedníků, z toho měl ty 3 nejbližší, kromě těch 12 měl nějakých těch 120 a tak dále, pak byly ještě ty zástupy a pak taky někdy potřeba být teda sám s otcem, že jo. A mě tohle ten obraz hodně jako pomáhá. A zároveň nechci, aby to bylo nepropustný, víš, jako ty okruhy, jo, aby jednou provždy někdo byl v nějaký jako škatulce u mě a nebylo možný se ke mně třeba přiblížit víc, když nám to oběma bude dávat smysl. Je v tomhle taky zajímavý, různí lidi používají různý pojmenování. My jsme až po docela dost dlouhých letech manželství s mým mužem, s Honzou, přišli na to, že používáme opačně slovo kamarád a přítel. Pro něj ti bližší jsou kamarádi, když to pro mě jsou zase bližší ty přátelé, jo. Takže to bylo pro mě úplně jako fascinující a pochopila jsem mnoha naše nedorozumění, jako, když jsme si to konečně vysvětlili. Takže jako v tom máme různý, někdo je třeba jenom známý. A pak mám třeba lidi, který bych zařadila mezi přátelé, byť vlastně je to takový vztah, že se vidíme opravdu velice zřídka z různých důvodů, vzdálenostních nebo tak. Ale já jako vím, že když se potkáme, tak navážeme, kde jsme přestali a funguje nám to. Jo. A to je moc hezký. No. Takže i ta četnost třeba, jak se vidíme. A u někoho vím, že je potřeba se vidět pravidelně, že jinak by vlastně jsme zbytečně o tu blízkost přišli, která je pro nás přitom důležitá.
3: Myslím, že péče o přátelství je velké téma, ale ještě ho nechci otevřít, protože ještě předtím chci se dostat k jedné podstatné otázce, která zase už tu byla trošku naznačena. Vlastně můj celoživotní velký otazník se týká toho, jak vzniká jakýkoliv vztah. Ten partnerský to vůbec, to jako tomu vůbec nerozumím, jak se to uděje, ale tam určitě hraje nějakou roli ta chemie, která tu taky padla. Ale vlastně mi dochází, že ani nevím, jak vzniká přátelství, nebo že bych to neuměla popsat, jako že by se řeklo, takhle se pozná, že takhle jako roste přátelství a něco. Když jsi tu zmínila to, že ti pomáhá uvědomit si, jaké skupiny lidí, jak blízké či vzdálenější měl kolem sebe Ježíš, tak vlastně on si všechny učedníky povolal, že jo? Nějakým způsobem jim řekl, pojď za mnou. Jo. A teď jako je přátelství to, že si někoho vyberu, anebo to vznikne i jinak, víš? A to je možná opravdu ta moje nejzákladnější otázka týkající se přátelství. Jako, jak se stane, že někdo je můj přítel?
4: Jo. Otázka za milion. Já myslím, že to totiž hlavně různorodý. Ví, že jako na to není jeden návod. Některé přátelství vzniknou tím, že jsme prostě na tebe stejný čas, na stejném místě zažijem podobné věci a to nás tmelí třeba, jo. Některé přátelství vzniknou třeba z nějakého pracovního kontaktu, kdy najednou zjistíme, že vlastně to je ještě něco jiného, než jenom jako práce. Některé přátelství vzniknou tím, že se třeba kamarádili naše rodiče. Já mám takhle doteď jednu kamarádku, která i když je jinde v Evropě, tak prostě když se vidíme, tak něco tam funguje. Některé přátelství typicky vzniknou na škole, ne všechny samozřejmě přežijou. Přijde mi, že, jako, že tam ale právě je potřeba i nějaká chemie. Já když jsem byla fakt malá, tak já jsem se seznamovala na hřišti tak, když mi bylo třeba 5, tak já jsem měla vyražený zub předně a měla jsem tam takovou jako protézu na ten jeden zub, víš. A vždycky jsem přišla na to hřiště a vytáhla jsem tu protézu, ukázala jsem to tomu dítěti a říkám, hele, co mám, budeš se mnou kamarádit? Že se vyvíjí i asi to, jak navazujeme ty kontakty, jako jo. Nebo my máme kočku, budeš se mnou kamarádě, víš, nebo jako jo, z takových těch jako naivních, zvláštních způsobů, jak to ty děti dělají. A pak vlastně najednou třeba s někým, já mám i přátel, s kterýma jsem se setkala vlastně na internetu a přerostlo to v nějaký jako přátelství, který je vlastně docela, bych řekla, i hluboký a málo kdy se třeba vidíme, ale jsme v kontaktu. Takže fakt ty způsoby jsou různý a těžko tam asi vysledovat nějakou zákonitost.
3: Jo, ale možná stojí jenom za to říct si, může to být různé, jo? A zároveň.
4: Jo, určitě.
3: Zároveň ještě se chci vrátit k tomu, jestli je přátelství i to, kdy si nějakého člověka vyberu. Víš, kdy mě něčím zaujme, je pro mě zajímavé.
4: Já si myslím, že tam je součást toho i to, že i nějaký, minimálně v nějaký fázi, že nějaký rozhodnutí, hele, od tohle přátelství já stojím, jo? A i se to třeba ukáže v nějaký napjatější situaci klidně, jo? Nebo nepříjemný třeba. Nebo v nějakém neporozumění. Když si řeknu, jo, ale o tenhle vztah já nechci přijít, tak se to vyříkáme třeba. Jo? A najednou si uvědomu, aha, to je vlastně někdo, koho si vybírám, že se, jako, že mi to za to stojí do toho jako investovat tu energii a tu péči a tu, ten zájem o toho druhého člověka. Vlastně v tomhle s tom se volím některý lidi a mám lidi některý ve svém životě, u kterých jsem si vědomě zvolila, jo, tohle jsou lidi, s kterýma jako fakt si dlouhodobě tenhle výlet teda jako jít. Vlastně jedno z mých asi nejbližších přátelství vzniklo fakt jako tak, že já jsem si říkala, to já bych potřebovala se s někým pravidelně modlit, s někým jako sdílet ten život a prostě jsem šla za jednou sestrou ze sboru a říkám, hele Petro, co kdybychom se pravidelně scházeli prostě a jsme byli obě amatérský tehdy a modlili se spolu a tak jsme to začali dělat a je to nějakých, já nevím, 25 let.
3: Fakt, nebo kolik. Wow, to je krásný.
4: Jo? Už nemáme ty pravidelný takhle, jo? Už nejsme na tý mateřský, obě pracujeme, ale jako díky tomu něco vzniklo. Jo?
3: Já jsem tam předtím řekla to slovo péče a teď je asi na místě. A už toho spoustu se zmínila, protože jsou asi místa, kde kvůli přátelství člověk něco dělá nebo naopak něco nedělá. Je něco, co spolehlivě tomu přátelství pomůže nebo něco, co mu spolehlivě ublíží?
4: Já si myslím, že ty přátelství potřebují takový mikroinvestice. Že to nemusí být nutně vždycky velký gesta, i když tak to je hezký jednou za čas, ale nějaká krátká zpráva, nebo že se zavoláme, nebo já máme nějaký rituál, já nevím, třeba to, jak si spolu dáme kafe, klidně jenom, jo, to nemusí být nic extrémního. Nebo to, že se jako zeptáme toho druhého, jak se má s nějakým skutečným zájmem. To, že si řekneme, hele, fakt ocením za tohle, když se pomodlíš třeba, jo? Že je v tom nějaký kus věrnosti. Myslím si, že co je největší nepřítel přátelství za mě, nemusí být nutně konflikt jako nějaký, i když i to se stává a bohužel jsem se tím prošla. Ale určitá jako setrvačnost, jako, jo? Že najednou se odcizíš, protože vlastně jako to tak jako jede a vlastně vymizím, přestanem si dávat pozornost. Jo. A právě proto jsou důležitý ty pravidelný nějaký jako check-upy. A nečekáte, jestli se ozve ten druhý. Já na tohle kašlu. Já se prostě ozvu, když mi o toho druhého jde.
3: Jo, je pravda, že dělat si čárky, kdo se víckrát ozval a víckrát neptal, mi přijde, že je,
4: jako
3: tak,
4: asi,
3: je taková
4: jasně, takový
3: jako řebík.
4: Jako jo, nevyrovnaný, tak se zamyslím, ale jinak jako tohle buď o toho druhého stojím, nebo ne, že? Jo? A ta blízkost, ale není to, co neustálý kontakt, jo? Fakt některý přátelství můžou přežít dlouhý pauzy, pokud tam existuje pocit nějakého vzájemného uznání a důvěry. Jo, není to o tom, kolikrát týdně se píšeme. Jo, to bych nechtěla, aby to takhle jako vyznělo.
3: Zároveň, jestli tomu dobře rozumím, tak důvěra a blízkost jsou něco, co budují hloubku toho přátelství, co se na tom podílí v základu.
4: Já jako často říkám, nemám takový obrat slovní, který jsem si kdesi našla, jako jednou jsem psala nějaký článek o přátelství a vlastně jsem to takhle nějak jako nazvala, že mi to přišlo jako nejvýstižnější to, jak já vnímám přátel, obzvláště, který už mám třeba delší dobu, že jsou to vlastně svědci mýho života. Jo? Že vlastně jsou to lidi, kteří mě fakt vidějí. Jsou součást mý historie, vědějí třeba i kým jsem byla v různých obdobích života, připomínají mi nějaký stránky mě samotný, který bych jinak třeba ztratila a vědějí mě tak, jak jsem a takhle mě mají rádi. Jo? A to je pro mě strašně cenný. No.
3: úplně rozumím, že to, na co se teď budu ptát, je hluboce individuální, ale chci se na to zeptat právě, protože mi přijde, že i tohle se v průběhu života člověka může proměnit a je dobré to nějak reflektovat. Mně se to stalo asi před 5 lety na terapii, když jsem si uvědomila, že mám tendenci být jako chobotnice a držet strašně moc vztahů, ale přitom je to něco, co mi ubližuje. A chci se zeptat na to, kolik vlastně těch hlubokých, velmi důvěrných vztahů je člověk schopný udržet.
4: No to já nevím, Lucie. To já nevím. A já zase procházím takovým procesem v poslední době, kdy vnímám, že možná udržet je těžký, jo? To je pak fakt jak chobotnice. To by mi asi taky nedělalo úplně dobře. Ale otevřít se vztahům, to je pro mě ještě trošku něco jiného. A že v tomhle tom vlastně já spíš procházím procesem toho většího otevírání se ještě než dřív, byť já jsem vždycky v tom byla velice otevřená, jo? A že jako v tom chce být asi štědrá. Nebo já nevím, jak bych to řekla, jo?
3: No to je krásná formulace. To je moc pěkné, děkuju. To je jako, že být štědrá ve vztazí,
4: je super. A že to není ale držet si ty lidi, víš?
3: Jo, já to můžu říct. To je dochobotnice, že jo, totiž.
4: Přátelství je pro mě forma lásky a pokud miluju druhý lidi, tak je nepotřebuji držet. Tak je můžu dávat svobodu. Dokonce i odejít. Dokonce i mě až tak moc nemuset. Nebo dokonce se mnou chtít trávit méně času, než já bych chtěla s tím druhým. Nebo a tak dále. Jo. To si tam doplň, co potřebuješ. A to se učím nějak, no. Že to je pro mě nějak teď takový docela téma.

0: Klíčové slovo. Odvaha věci pojmenovat.
1: My tady mluvíme o přátelství jako o něčem cenném, jako o něčem vzácném. Nechci minout i tu oblast, kdy přátelství nebude něco hezkého, ale bude to něco bolavého, nebo dokonce něco toxického, protože to mi přijde, že je... A o to víc možná v dnešní době, kdy se valná část kontaktu může odehrávat skrze nějaké komunikátory, které nejsou osobní, tak mi přijde, že to má o to víc v základu tu možnost, aby se to stalo toxickým, aby to bylo nebezpečné. Aby tam právě nebylo to, chci se tomu člověku otevřít, ale nějak ho chci vlastnit, nějak ho chci držet. A tak se chci ptát, co nedělat a taky jak to poznat, pokud se to děje. Pokud je něco v tom vztahu, co není úplně zdravé a co mu může ubližovat.
2: Jednak bych řekla, že vlastně já třeba asi takový jako u mě nejvíc dramatický rozpad přátelství, když bych to takovou jmenovala, jsem zažila úplně mimo nějaký technologie, jo, nebo nějaký prostě, jo, že to vůbec s tím nesouvislo a že bych řekla, že to zvládneme i bez nich. Myslím si, že je blbý, když ten vztah jako přetěžujeme. Když jako od toho člověka očekáváme jakoby všechno, pokrytí těch všech našich potřeb. A to platí jak pro partnerství, tak pro přátelství. Žádný člověk nám nedá všechno a to je v pořádku. A ani my nedáme jednomu člověku všechno, je to taky v pořádku. To je to, co potom tvoří totiž tu závislost na tom druhém. A to bych já... Když by jsem teda použila to slovo toxický, tak jsem by se asi jako hodil. Někdy si prostě některý jako vztahy držíme zuby nechty, když to právě už nefunguje, místo abychom se laskavě vlastně nějak jako rozešli. A zatímco to, že romantický vztah jako může skončit, o tom se běžně mluví, jo, prostě to je normální součást života, tak jako u těch přátelství máme nějakou naivní představu, že to přece musí vydržet úplně všechno, ne? Jako od Shatterhanda vynetuje. Ještě navíc církvi, že jo? My křesťani se přece musíme vždycky na všem dohodnout a tak dále. Ale přitom to, když se rozpadne přátelství, tak může být pro někoho emočně náročnější než třeba právě rozpad nějakého partnerského vztahu, protože tomu chybí nějaký rozchodový rituál.
1: Jo. Já jsem se přesně na tohle chtěla ptát, že mi přijde, že prostě zatímco vztah jakoby partnerský se ukončuje nějakým, přesně se to řekne a něco to znamená, nějak to můžu odbrečet, odbolet a všichni tomu budou rozumět, když o tom budu mluvit, tak navzdory tomu, že jsem zažila spoustu rozpadů přátelství, tak až na pár výjimek to nebylo, takže bychom si to řekli. A přitom já jsem přesně ten člověk, který potřebuje mít ty věci vydefinované a vyříkané.
2: No jasně.
1: A nejvíc mi ubližovalo to, jak to skončilo a přitom to neskončilo, že jo? A nic se neřeklo. Jasně. A teď jako vůbec nerozumíš tomu, co se děje a co to znamená.
2: Často tomu právě potom chybí nějaký jasný konec a tím pádem prostor pro zármutek. A potom třeba ani to okolí nechápe, co nás tak bere nebo proč nás to tak bolí. Jo, a přitom některé vztahy ani nemusí znovu končit konfliktem, jo, a je přitom v pořádku, že skončí, že vlastně nás je těžký, že když ztratíme ty přátelé, tak ztratíme kus společní historie, kus vlastně jakoby sebe, a protože sice máme ty vzpomínky, vlastně už je nemáme jako s kým sdílet. A jasně, existují přátelství, který vydrží desetiletí a mám takový, díky bohu, ale není to pravidlo a nemělo by to být vlastně to, jak my hodnotíme, jestli ten vztah jako nám teda něco dal nebo nedal. Že lidi se mění v průběhu života, mění se naše priority, způsob, jak žijeme a některé přátelství prostě vyhasnou, že už se nerozumíme tak jako dřív a můžeme se být rádi, mít jako vlastně dál rádi, být vůči sobě pozitivně nastavený, i když vlastně to přátelství třeba vyvane, no.
1: Máš něco, co ti pomáhá něco takového uzavírat, pokud se ti to stalo, víš?

0: já ty vztahy jako prožívám dost jako intenzivně, jako když nějaký mám. A že to nikomu nepřekáží. Že nejenom jako, že no dobrý, tak Rachel je taková, tak ji teda přijmem, ale že ji takovou vítám, že jsem s tím braná, jako že to je i nějaký můj dar, to, že ty vztahy mám třeba jako intenzivní nebo tak. To, že mě v tom někdo takhle jako je schopen potvrdit a přijmout a třeba i z toho mít radost, tak to je to, co mě pomáhá se vyrovnat s tím, kde to jako třeba nedopadlo dobře. To je pro mě strašně cenné. Takže možná nemám rituál, ale jako opravdu jsem vděčná za lidi, kteří v tomhle to mě podepřeli.
1: Zažívá člověk úplně stejný pocit selhání, jako když se rozpadne vztah, když se rozpadne přátelství?
0: Může být v některých případech i horší. Právě tím neporozuměním od toho okolí třeba. Je to ztráta v každém případě. Ztráta se nestahuje jenom na to, když někdo umře, nebo když se rozpadne manželství třeba, nebo jeho partnerství. Ztráta může být i právě ztráta jiného vztahu, nebo a tak dále. Že?
1: Vždycky znovu mě překvapí, když manželé řeknou, vzala jsem si svého nejlepšího přítele, vzal jsem si svoji nejlepší přítelkyni. Opravdu to tak je, že můj partner může být zároveň můj nejlepší přítel? Funguje to takhle?
0: No, asi by mi to nestačilo. Kdyby byl Honza jenom můj kamarád, tak by to bylo asi málo. Pro mě. Kamarádů mám víc. Hodně dobrý. A i mužů, jako jo. Ale rozhodně to přátelství je pro mě velká složka toho našeho vztahu. Je fakt, že jsme byli velký přátelé, než jsme vůbec začali uvažovat, že vlastně aha, vlastně možná nejsme jenom přátelé. Možná jsme taky něco ještě jiného, jo. Nebo možná můžeme být něco jiný. Takže to přátelství je určitě důležitá složka toho partnerského vztahu za mě. Já asi o Honzovi neříkám, že je to můj nejlepší přítel. Běžně, byť když nad tím přemýšlím, tak asi by se to tak dalo taky nazvat. Ale on je pro mě prostě jiná kategorie ještě, jo. Takže proto možná tomu tak neříkám. Ale rozumím tomu, že to tak někdo i řekne, jo. To je v pořádku, jo. Jenom pro mě on je prostě můj manžel, on je můj muž. A to je prostě jiná kategorie ještě pro mě.
1: Ty jsi to sama řekla, že jako by ti to nestačilo, nebo že přátel máš spoustu, kamarádu máš spoustu i mužů. Proč vlastně teda člověk, když má někoho tak blízkého, jako je manžel, manželka, potřebuje ještě další přátelství, další vztahy? Já vím, jsme bytosti vztahové, ale jde mi o to...
0: Já to chápu.
1: Proč?
0: Já si myslím, že to očekávání, že ten partner má být prostě ten milenec a nejlepší přítel, pomalu terapeut náš a spolurodič a zdroj veškerého naplnění, že to je prostě úplně mimo. Protože je to strašně přetížený, opět je přetížený ten vztah tím. A to přátelství část té zátěže vlastně zdravě rozkládá. To, že mý emoční třeba potřeby jsou naplňovaný i v jiných vztazích. To, že moje potřeby třeba i nějaký intelektuální, jako nějakého rozhovoru. To, že já si rozhovorama na jiných lidech testuju některé své třeba myšlenky nebo svoje jako přemýšlení. To přece nemůže všechno splnit jako můj muž, který ho miluju a jako tomu neudělám. Právě protože ho miluju. A jsem hrozně ráda, že i on jako na to není jako sám. Nebo jak to říct. Myslím si, že taky přátelé můžou pro ten vztah dát takový trošku reality check. Víš, jako takovej reality check. Jo? Že lidi, kteří jsou až moc uzavřený, tak je to až jako nebezpečný v tom, že nemají jako srovnání, jak jako žijou jiní lidi, jo, a co je vlastně ve vztahu normální a že když v tom vztahu je třeba něco hodně nezdravýho, tak vlastně nemají jakoby to měřítko, jak to vůbec jako odhalit třeba, jak to poznat. Takže pro mě jako lidi, kteří říkají, mě stačí jako můj muž nebo jenom moje žena, nikoho jiného nepotřebujeme, tak pro mě je to spíš takové jako... Kontrolka se mi
1: rozsvítí. No já přesně proto se na to ptám, protože pár takových lidí znám a vlastně vždycky znovu je to pro mě velký otazník směrem k tomu jejich partnerskému vztahu, protože přemýšlím, nakolik musí být zatížený, co všechno v něm jeden i druhý vlečou a jak je možné, že to funguje opravdu, nebo jestli vůbec může ten vztah fungovat jako perpetuum mobile, že jo, jestli není jako potřeba cítit to a dostávat podněty i z jiných stran, že skutečně je to jenom já na bráchu, brácha na mě a pinkáme si to prostě z jedné strany na druhou pořád dokola. A je to něco, z čeho jsem jako nejistá od počátku úplně.
0: Já si myslím, že je skvělý, když máme dobrý přátelství, s kterýma navíc ty naše polovičky jsou jako v pohodě, jo, jakože to není nějaká žádlivost nebo

0: nevím, něco takového. Takže nám to hrozně pomáhá v tom vlastně, že máme bezpečný prostor, kam se můžeme i od toho našeho partnera jakoby vzdálit, abychom se mohli zase přiblížit. Dává to nějak smysl? Jo,
1: myslím, jako, že jo.
0: Jo, že abychom měli vlastně i nějaký jiný život, protože o to pak je přece cennější, že ale ten svůj život sdílím právě tady s tímhle jedním člověkem, jo, právě s tímhle partnerem nebo partnerkou. Že tam je ta exkluzivita potom, jo, která je jako vlastně krásná.
1: Potvrzená tím, že někdy prostě odejdu, abych se vrátila. Jo.
0: A jedna taková hrozně hezká písnička, jmenuje se Don't Go Far, jako nechoď daleko, jo, mm-hmm, která je vlastně do téhle tenzy, jo, mezi tím, že potřebuji osobní prostor a zároveň potřebuji taky kus pohody jít a tam se zpívá právě, ale nejdi moc daleko. Tak něco takového.

0: Klíčové slovo. Hledání v souvislostech.
1: Jakou roli hraje to, když součástí toho vztahu přátelského je taky Bůh? O co je ten vztah obohacen? A může to být někdy i těžší právě proto, že ty lidi Boha znají?
2: Těžší to může být v tom, že někdy v církvi si myslím, že máme nerealistické očekávání. Právě od vztahu, právě že si říkáme, tak přece když Pán Bůh nás dal dohromady, tak to všechno vždycky bude jako růžový a tak. Jo? Tak v tom si myslím, že to může být zátěž. Ale to není jako, že je v tom Bůh, ale spíš jako, že je v tom nějaké naše jako nerealistické očekávání. Za mě je to hrozně důležitý, že mám přátelé, s kterýma jdu nějak tu cestu víry v tom, že prostě některé věci si nevysvětluje, máme nějaké jako společné hodnoty, byť je třeba různýma způsobama žijeme a to je pro mě obohacující teda. Je pro mě důležitý, že mám lidi, kterým můžu napsat, prosím tě, modli se za mě. Jo, a vím, že to udělají, že mě podepřou, modlete mě a já se můžu modlit za ně. Tak, tak to nějak, no.
1: Já mám moc ráda ta slova, která jsou o přátelství napsaná v knize Přísloví. Speciálně to, kde se říká, že byl přítel stvořen jako ten blízký pro ten náročný čas, pro ten těžký, proto by miloval v té době soužení. Je doba soužení něco, co prověří přátelství?
2: No, často jo. Často to tak je. Já jsem to tak měla, no, v nejtěžších jako obdobích mýho života, že jsem pak viděla, kdo. Ale já se ani nezlobím třeba na lidi, kteří to se mnou jako nedali, jo, že to nezvládli se mnou ujít, protože prostě to bylo moc těžký. A vlastně respektuju i tu volbu, že se rozhodli, že ne. Tak to jenom chci říct, víš, že jako to není, tak ty jsi nevydržel, jo, tak prostě to se stane, jako že je to na někoho moc. A zároveň jsem vděčná za ty, kteří to se mnou jako prošli. Mm-hmm. A kteří právě vědějí, takže když jako řeknu, hele, nic moc zrovna, jako, jo, nebo něco se děje, tak já vím, že to mají v nějakém kontextu třeba taky mým a že to nějak rozumějí. Ale jo, jako v nouzi poznáš přítel, že nějak to přísloví vzniklo a za mě, já tohle chci nabízet svým přátelům, jako tady bejt pro ně, když to potřebujou, třeba i když třeba na ně někdo háže zrovna kamení, jo, nebo když třeba selžou, nebo já selžu, že jsou tady pro mě, jo. A jsem těčná za lidi, kteří právě mi dokážou naslouchat těch těžkých chvílích a je to taky to, co já nabízím ve vztazí. Že umějí mlčet, když je čas mlčet a mluvit, když je čas mluvit. Jako. A taky máme, že v Galatce nejsme břemena jedni druhých, jo, že tak naplníte Kristův zákon, že to nějak pro mě patří do přátelství, to nesení těch břemen vzájemný. A je pro mě vlastně těžký potom, třeba někdy v tom přátelství je to moc jednostranný třeba, jo, a to já pak mám potřebu to nějak jako něco s tím udělat, že jako pro mě důležitý, pokud ten druhý nese nějaký mý břemena, aby si taky občas o něco řekl třeba, jo, aby mě o něco poprosil, nebo aby typicky právě třeba prosbou o modlitbu nebo něco takovýho, jo. Nebo abych mu v něčem vyšla stříc, nebo ho nějak podpořila, nebo vyslechla. Tak to je pro mě důležitý. Nějaká ta vzájemnost. Že to není něco za něco.
1: Rozumím.
2: Ale že je tam ten pocit vzájemnosti, že jsme v tom spolu, v tom stavu.
1: Jo. Že to není jenom, že jeden investuje a druhý přijímá, že je to prostě, každý z nás něco investuje a něco přijímá.
2: A zároveň máme vztahy, kde je o mě prostě pečováno a tečka. A to je v pořádku. A mám vztahy, kde pečuju, ale jo, za mě to je jiný druh vztahu.
1: Jo.
2: Který je taky v pořádku.
1: Vidíš, to je možná taky zajímavé téma, na které jsem se vůbec neptala. Na taková ta přátelství, která jsou rovnocená versus ta, kdy prostě jeden nebo druhý má nahoru na jakoby převahu, nebo jak to říct. A možná i na to, jak se, že většinou, když jeden má převahu a ten druhý jde vedle, tak se dřív nebo později stane, že ten druhý toho prvního dožene. A pak to možná může být výzva, ne? Víš, takové to, že najednou se z toho nerovnoceného přátelství stává to rovnocené přátelství a co s tím?
2: A se to ustojí třeba, že?
1: Jo, přesně tak, no. Protože to je podle mě jako velmi bolestivé tohle.
2: Jo. A jak jsi říkala, že máš potřebu vydefinovávat si tyhle věci, tak tím jsem teda taky postižena. Protože já strašně nerada něco nazývám nějak, když to tak není. Jako, jo. a je pro mě i v pořádku, že je to něco jiného, ale říkejme tomu tak. Já se v tom tak neorientuju. Vlastně mě to až zúzkostňuje, musím říct, jo? Že se pak připadám, jestli nejsem nějak mimo, nebo jako, že ztrácím důvěru vlastně v sebe. Moje zkušenost je, že s lidma, který jsou mi fakt blízko a který jsou fakt jako přátelé, tak se tohle dá vyříkat. Že se to dá vlastně otevřít, že se dá, že to, ten vztah právě ustojí. A mám zkušenost tak i tak, že jsme to neustáli s někým a s někým, že jsme to ustáli.
1: My tu celou dobu mluvíme o přátelství jako o nějakém pingpongu nebo tenise nebo prostě nějaké kooperaci nebo prostě něčem, co je rovnocené, nebo co je prostě, na čem se podílíme oba. Ale co má nějaký soulad, tak to je možná to, kam se chci dostat. Protože přece jsou ale chvíle, kdy se ten soulad nějakým způsobem naruší. Kdy tomu druhému potřebuju říct něco, co by nechtěl slyšet. Přítel není vždycky jenom ten, který říká ty hezké věci. A to, kdy mi maže med kolem pusy, nebo prostě, jo, kdy je to růžové a zalité takovým tím krásným světlem. Přijde mi, že tohle je velká zkouška přátelství. Takové to, jako kdy ta upřímnost vítězí nad tím, aby to bylo krásné a zalité sluncem, protože je to něco úplně jiného. Zároveň to může být něco, co toho člověka znejisťuje. Jednoho i druhého. Zažila jsi někdy něco takového a co ti pomohlo nestratit důvěru v to, že to přátelství je pevné? Byť to mohlo být třeba znejisťující tohleto.
2: No, jako kritiku nebo nějaký toho mi vadí, no to není nikdy jako jednoduchý nebo úplně skvělý to přijmout, ale vlastně zároveň pro mě je to hrozně cenný, když to od toho druhého slyším. V písmu máme vlastně i varování před lidma, který nám jenom pochlebujou, jo? Že s takovýma vlastně úplně přáteli to jako není ideální. Jo. Takže není možný někomu být přítelem a nevidět i jeho chyby, i jeho slabý stránky. A jsou slabý stránky, které prostě přijímáme a bereme toho člověka tak, jak je. A jsou některé věci, které musíme prostě otevřít. Jo? Že třeba hele, tohle, když mi děláš, tak pro mě je to prostě nějaké jako náročné nebo moc. Nebo můžeme dát třeba i zpětnou vazbu, že se nám nějak nezdá třeba rozhodnutí toho druhého, jo, když máme dostatečnou důvěru. A to je asi to slovo, když je tam vzájemná důvěra, že nám jde o dobro toho druhého. Zase je tam ta vzájemnost, zase je to ten ping-pong nějaký, jo. A ta důvěra není ze dne na den, ta nějak se buduje. Právě i těma chvílema, kdy si řekneme, hele, tohle jako není OK. A ten druhý to fakt vyslechne a nějak na to reaguje. A nějak to přijímá. A nějak s tím s náma v tom je. A tohle, když se děje, tak vlastně ta důvěra se buduje. Když je to vždycky děsný drama, že jsme si dovolili třeba něco říct, nebo když my sami na to reagujeme jako nějak příkře třeba, tak vlastně se narušuje ta důvěra toho, že se můžeme navzájem opravdu vidět jako reální lidi, kteří mají reální emoce, reální potřeby a tomu vztahu to ubližuje. Takže pro mě to, jak ten druhý reaguje na to, když si dovolím teda říct, hele, tohle ne, tak je pro mě vlastně může být jako úžasný budující moment jako pro ten vztah. A já bych fakt jako, pro mě strašně důležitá ta vzájemnost a ta spolupráce v tom, jo, že třeba i společně hledáme, OK, tak co s tím budem dělat, nebo jaký najdeme řešení, jo. Protože některé věci je mi jasný, že třeba ten druhý nebo ta druhá, že jo, se nezmění, jo, nebo tak, jo. Ale to ještě neznamená, že musí skončit naše přátelství, ale musíme najít způsob, jak třeba o tom mluvit, jo, nebo jak, když se to stane, tak jak to spolu vyřešíme, jo, nebo prostě něco. A když já vidím u toho druhého tuhle ochotu, tak věřím, že to naše přátelství bude pře naše dohody.
1: Nedávno jsem četla článek, který vyjadřoval skoro až zoufalství především současné mladé generace nad tím, jak se čím dál víc přátelství posouvá do takové roviny, potkáme se, dlouho trvá, než naplánujeme, kdy se potkáme a až se potkáme, tak si vlastně jenom vyměňujeme informace o tom, co žijeme a vlastně tohle není přátelství. Není to nějaký seznam toho, co jsem zažila za poslední 3 týdny, měsíc nebo prostě od našeho posledního kontaktu. Já jsem se na to záměrně neptala celou dobu, ale chci se na to ptát teď. Co je to přátelství?
2: Já jsem úplně zmatená jako tím kontextem, do kterého jsi to dala, jo. Já samozřejmě chci vědět novinky, jako jaký jsi měla den. ale zároveň pro mě přátelství rozhodně víc než jenom tahle výměna informací. Pro mě je přátelství nějaký bezpečný prostor, kde můžu být to já, nejenom se svýma, jako se svojí agendou, kde můžu být se svýma zkušenostma, se svýma s tím, co mě zajímá, kde si můžu, jak už jsem zmínila, jako testovat třeba, jo, jako hele, teď přemýšlím o toho, a ještě to nemusí být hotový, jo, jako nebo teďkom prožívám takovýhle období a vlastně formuluji si nahlas s tím člověkem a toho druhého to fakt zajímá. To je pro mě třeba přátelství. Je to pro mě prostor, kde je mi odpuštěno a kde odpouštím. Je to pro mě prostor, kde vím, že ten druhý taky se nebojí za mnou přijít, když něco potřebuje. Mě vlastně několikrát ranilo, že se mi stalo u nějakých přátel, že něco prožívali a vůbec jako mi neřekli, jako a tím pomůžu třeba, jo. Jakože to je samozřejmě, oni nemusí, jo, ale jakože mě to zaskočilo, že vlastně a odůvodnění bylo, nechtěl jsem tě otravovat, jo. No, tak jako Ježkovi oči, jo. Co to je, jo. Je to pro mě taky prostor, kde ten druhý respektuje moje ne, umíme ho říct, naopak taky. A hodně mi pomáhá přátelství v tom, jakože mít nadhled, jo, že vlastně no, nějaký nadhled asi životní, že trošku nahlídnu do ještě jiným způsobem, než třeba v mý práci, v terapii, tam taky nahlížím do lidských životů, ale tohle je jiný prostě, no.
1: Rachel, moc děkuji, že jsme spolu mohli reflektovat přátelství, pro mě to bylo takové osvobozující a obohacující, tak doufám, že i posluchači si tam našli to, co potřebovali. Hostem dnešního klíčového slova byla psychoterapeutka Rachel Bícová. Děkuji za povídání a přeju ti, aby zůstávala ta tvoje otevřenost vztahům, o které jsi mluvila. Díky moc.
2: Děkuji, Lucie.
1: Loučí se i Lucie Endlicherová. Děkuji, že jste byli dnes s námi. Naslyšenou.
0: Záznam pořadu Klíčové slovo hledejte na všech podcastových platformách.

Je krátce po druhé hodině noční a na Rádiu 7, které posloucháte, pokračuje noční program s Lenkou Malinovou za mikrofonem. Následující hodinka bude hodně plná hudby a v ní ve 3/4 na 3 zazní základy. Závěrečná část seriálu, který připravila Ingrid Hrubá, bude hovořit o sdílení dobré zprávy.